0: Do našeho studia dnes přišel Jan Sklenář. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem vás nedávno viděla jako Uriáš a musím říct, že když vás člověk vidí na tom jevišti, tak to je neskutečný gejzír. To je, když se díváte na uragán, který řádí na tom jevišti, úplně z něj příští nejen ta hudba, ale ta energie a ta radost. A mě by docela jako zajímalo, jak potom vypadáte po tom představení. Jestli jako si sednete a padnete, anebo jestli tam ještě jako 2 hodiny hopkáte. Jak to je?
1: Zaprvé teda děkuju moc krát za kompliment, řekněme. Ale je teda pravda, že mě to zas tak moc jako uragán zrovna tahle role nepřijde, ale je teda skvělý, že to takhle působí.
0: No, mě to tak
1: protože
0: přišlo.
1: To mě přijde spíš takový jako poryv.
0: Poryv?
1: Mezi těma dalšíma
0: tak
1: prostě
0: budu
1: rolema,
0: nabít,
1: který...
0: Tak budu muset nabít, to je uragán.
1: Tak to je už je uragán, to je pravda. Ale díky moc, no, to byla vlastně... Karlínská spolupráce z roku, já bych řekl, 2022 nebo 2023. Mě k tomu povolal Ondra Brzo Bohatý, se kterým jsme se kdysi seznámili na přípravě inscenace Kudikam. Tak jsme se nějak vzájemně oblíbili a on mi od té doby tu a tam svěří nějakou velkou nebo hlavní roli ve svých dalších dílech. Takže to mám moc rád,
0: no. No a jak potom vypadáte po tom představení? Když se tak jako vyřádíte na tom jevišti?
1: No tak většinou jdu řádit do klubu.
0: Řádíte ještě dál. Potom,
1: protože já mám kor, teda hlavně v tom jako karlínském divadle, kde tak pro radost hraju pár představení, tak já mám jako hrozně rád takový ten šrumec po představení, kdy si prostě sednete ještě s těma svýma kolegama a tu a tam s dirigentem, s muzikantama. Je tam strašná spousta různých profesí, které jsou velmi šikovný a mnohdy jako velmi ceněný ve své práci. A s nima já jsem strašně rád a hrozně mě to vždycky inspiruje.
0: Já jsem mluvila o té energii, která z vás příští a která určitě přeskakuje i mezi těmi diváky a těmi herci. Liší se to taky podle divadla a podle té hry a podle té role, do které se v tu danou chvíli vžíváte? Vnímáte to hodně jinak?
1: No tak jako je to určitě rozdíl, vždycky záleží, jaký kolektiv a jaký divadlo vás jak rozdovádí, řekněme. Ale já jsem v tomhletom smyslu docela vlastně dovádivý člověk a když třeba je to někde trošku suší, tak se snažím přispět právě nějakým ponoukáním a nějakýma prostě forkama k tomu, aby se to víc rozproudilo. A potom na té práci je to hrozně vidět, protože když to ty lidi, kteří na tom makají, prostě baví a jsou spolu rádi, tak srší úplně jiná energie a přichází se nám mnohem zajímavější nápady. A to já mám rád, prostě když si diváci zaplatí, tak aby viděli prostě velký, perlivý, velkorysý, brilantní představení. A to nejde bez toho, aby se lidi rozuměli, aby jim spolu bylo dobře.
0: Když se teď podíváte na to, co už jste během své kariéry zahrál, nastudoval, předvedl nám divákům. Splnilo to, co jste si předsevzal, pokud něco takového bylo, když jste začínal, když vás něco nebo někdo ponoukl k tomu, že tedy se dáte na to hraní, na ten kumšt?
1: Zaplať pámu kukyty si, že se drbu, to znamená řeč těla, že to je hraná skromnost a člověku to není úplně po srsti, ale je to až na dřeň, tak řekněme do morku
0: tak
1: kostí.
0: Povědět.
1: Myslím si, že jsem si na divadle prozatím asi splnil až jako nevídaně vlastně bych řekl. Za to teda vlastně osudu a spolupráci a tak strašně moc jako děkuju. Samozřejmě to, že to vyvrcholilo buď to v Karlíně Beetlejuicem nebo v divadle V dlouhé nádhernou spoluprací s Michalem Vajdičkou, tak to byly věci, o kterých jsem ani nesnil, řekl bych. Ale ten úplně původní, ještě takový předpubožský sen, byl zpěvácký, moje pobláznění do Freddieho Mercuryho a vyprodané Wembley. A ten se mi nesplnil zatím.
0: Na tom zatím pracujete.
1: Na tom jsem začal pracovat až teď ke stáru. A pomalými krůčky zatím se to sune do

0: Co bylo na tom úplném prvopočátku? Já bych se držela toho slova ponouknout, protože vy rád ponoukáte, rád to o sobě říkáte, tak co vás opravdu ponouklo k tomu, že to budete dělat profesionálně? Protože mít rád hudbu a jít ji dělat, to jsou opravdu dvě různé věci.
1: Jednak mi do té hudby ještě vstoupilo to divadlo, což mě vlastně překvapilo nejvíc. Já jsem vždycky prostě vnímal nějakou performativnost spíš přes zpěv a přes nějakou, řekněme, rockovou hudbu. Ale ta velká pokušitelka byla v Brně na Lidušce, dneska Zušce, řekněme, na Kvapilce, nějaká Henrieta Ctiborová, která tam vedla divadelní oddělení a přišla jednou na moji hodinu zpěvu a žádala kantorku o to, jestli by jí neporadila někoho, kdo by jí pomohl zaskočit v jedné inscenaci. Šli teda Suchýho, 6 žen Jindřicha 8. se to jmenovalo. No a já jsem tehdy nějak neváhal a říkal jsem, a co třeba já to prostě rád zkusím. A dostal jsem se tam na to divadelní oddělení a ona ve mně co si uviděla a vlastně mě tak jako rozdráždila k tomu, abych si podal přihlášku na JAMU. A připravila mě na tu školu, přesvědčila i moje rodiče, aby se nebáli, aby mě dali zelenou. A to byla vlastně ta pokušitelka, ta, která mě vyslala k divadlu. A to divadlo mě potom tak nějak vzalo, že jsem se věnoval dlouhý léta, skoro až výhradně činohře, řekněme, nebo prostě divadlu s občasným odskokem k hudebnímu divadlu, jak jsem jmenoval třeba Kudikama nebo tak. A tam jsem úplně vlastně náhodou se našel úplně vlastně v jiný roli a úplně v jiným žánru.
0: Mě zaujalo, že jste jako dítě dělal barokní zpěv. No. K tomu jste se dostal jak?
1: To byla taky další náhoda. Vlastně všechny ty věci, podle mě, co se nám dějou, tak vycházejí z nějakých setkání s lidma na základě jakési třeba, řekněme, vyslané energie nebo nějakého vyzařování, že si vás prostě někdo všimne, někoho zaujmete a zaklepe vám na rameno a říká, a nechtěl bys tohle zkusit a nechtěl bys zkusit i touhle cestou a tak. A to bylo právě naprosto epochální pro mě setkání s Vladimírem Richtrem. Já jsem předtím už asi od 6 let prostě dělal solovej zpěv na té Lidušce, jak jsem říkal. A někdy v 10 letech právě mě do cesty jako vstoupil Vladimír Richter, tehdy mladší, ale dost vlastně zajímavý brněnský pedagog, který se sám osobně zabýval barokním zpěvem a zalíbil se mu ten můj jako vysoký a velkorozsahový soprán, jako klučinu a začal mě v tomhletom smyslu školit a zpívat se mnou právě jako barokní repertoár, protože v Brně okolo kláštera na Starém městě tak je vlastně dost rozsáhlá jako knihovna těchhletěch věcí a oni tam měli i sbor takzvaných modráčků, což právě byli klucí, řekněme, já nevím, jakoby ministranti nebo něco v tom smyslu. Měli tam jako významný sbor a pro ně spoustu jako autorů psalo právě hudbu a já jsem tehdy s tím zpíval hodně tenhle repertoár, hodně jsme dělali Bacha, Zelenku, Händla, tyhle ty autory a mě to úplně uchvátilo tehdy, protože najednou jsme točili pro televizi, pro rozhlas a pro malýho puberťáka je to úplně jako úžasný a on byl skvělý pedagog a je. A po 30 letech se nám to spolu podařilo znovu se setkat, protože mě skútři, tandem skútrů, režisérů v Dlouhé svěřili překvapivě roli Královny noci v Kouzelné flétně Mozartově. A já, když jsem právě přemýšlel, jak to uchopit, tuhle tu jakoby neuvěřitelnost, tak jsem se rozhodl obrátit se zpátky na Vláďu Richtra do Brna a zkusit, abychom ve mně znovu objevili toho puberťáckýho sopránka. A jemu se to podařilo. Ono je to jako strašně zajímavá pěvecká technika, toho by byl jako schopen jako leckdo. Ve Vídni se to studuje, vlastně tam je úplně nejúžasnější škola světová, z toho Orlovský, Meinlicht a tihleti sopranisti prostě vycházejí. Mladí lidi, kteří zpívají právě jakoby tím ženským hlasem, tím kastrátským, takzvaně kontratenorovým. V barokní hudbě je proto obrovská literatura jako hudební, takže je co zpívat. No a nám se tak nějak podařilo nějaký základy tady toho sopranistického zpěvu prostě znovu uchopit, objevit a za 4 měsíce, kdy já jsem k němu dojížděl do Brna, tak se opravdu odehrála premiéra Kouzelný flétny s Královnou noci s Klenářem.
0: Já to to vůbec to nechápu zajímavý. Vlastně, jak tu královnu noci, na které si může vylámat lesklá žena ty hlasivky, tak jak to muž dokáže zaspívat. Je to jako velká námaha pro ty hlasivky.
1: Ona to nesmí být námaha právě. To akorát si člověk musí osvojit opravdu tu techniku, aha, která je jako přenesená jinam, než aha, řekněme na hruď do krku, ale odehrává se to, protože v úspěvu se hodně pracuje s takovou představivostí, řekněme, uh-huh, jak fyzickou, tak jako nějakou, řekněme, já nevím, duševní. A tam se musíte opírat o ten zpěv v myšlenkách někde jako nad temeno a rozeznívat prostě úplně jiný partie toho těla, než při normálním zpěvu, jak jsme zvyklí. A to je teda jako neskutečně zajímavý.

0: Vy těch stylů pěveckých ovládáte spoustu. Čem se cítíte jakoby nejlépe?
1: No, zdá se mně, že tím, že léta se zabývám jako hlavně českým šansonem, to znamená jako repertoárem Petra Habky nebo i Michala Horáčka, tak se mně zdá, že jsem nejvíc doma ne vyloženě v šansonu, ale jako ve takzvaným výrazovém zpěvu. Já jinak se víc cítím jako k rocku, nebo k takovému jako rock popu, řekněme, ale tím, že jsem jako divadelník, tak se mně prostě víc a víc zalíbilo zpívat jako příběhy nebo zprávy o lidech nebo o nějakém jejich stavu, ve kterém se nacházejí, a to právě jako umožňují ty šansony. Takže tam si myslím, že jsem nejvíc doma.
0: My jsme tady už zmínili toho Beatlejuice, ve kterém v Karlínském divadle záříte už vlastně druhým rokem. Ještě pořád si to užíváte tak jako na začátku, když jste mluvil o tom, že je to prostě fakt životní role, na kterou jste se připravoval neuvěřitelně dlouhou dobu.
1: No, já bych řekl, že jo, a myslím si, že víc a víc, protože tím, že se to prostě reprízama sehrává víc a víc, hodně zajímavá je komunikace s publikem, protože ono se to zaplať pámbu a díky za to velmi jako rozkřiklo, takže nám prostě chodí už o něco víc jako i informovaní, řekněme, diváci. Už to není takový to, co to je Beatlejuice, to nevím, no tak dobře, tak si na to zajdu, uvidím. Teď už prostě si myslím, že to publikum je mnohem poučenější, řekněme, a mnohem víc jako fandící. A tím pádem podle mě rostou i naše výkony, tak každý to představení je samozřejmě jiný. S čím na to představení přijdete, jaký máte publikum, jaký tempo dirigent nastaví, protože tam se střídají 4 skvělí dirigenti a každý to prostě cítí přeci jenom maličko po svým. Takže já zatím teda můžu říct, my jsme měli teď asi k 90 reprízám za ten rok a čtvrt. Zaplať pánbu, že jsem to všechno mohl odehrát, tu svoji roli sám. Takže jako je to obrovská cesta, obrovská jízda, velká euforie a strašně mě naplňuje ta role a to hrát to představení.
0: Představení, které určitě není takové konvenční. Není to takový ten hezký, uhlazený muzikál, na který my jsme tady možná tak trošku zvyklí. Je to divoké, je to místy, nechci říct ošklivé, ale jo?
1: Jo, syrové.
0: Tak, syrové, možná to je to správné slovo. Jak tohle to diváci berou?
1: Zajímavé je, že to jako velmi zajímavý koktejl vlastně těch všech věcí, o kterých vy mluvíte. Jednak teda je to americký muzikál se vším všudy. To znamená prostě, jak dramaturgie, jak hudba, jak ta obrovská výpravná scenografie je vlastně, to je všechno strašně jako velkorysý a propracovaný. To je to, co je jako to krásný. Ale je to velmi vlastně syrovej až nadřeň do morku kostí vlastně zajímavý příběh. Je to kontroverzní určitě, co se týče humoru, co se týče tý velký jako rychlosti a bizarnosti toho představení, tak je to samozřejmě o něco náročnější titul na to celý uvnímání toho díla, ale rozhodně nám s Beatlejuicem do Čech přišla jako opravdová Broadway.
0: A jak se vám vlastně pracovalo s tím, abyste pochopil a uchopil tu postavu, která není člověk, je něco prostě nadzemského, jiného, aby byla pochopitelná pro nás, kteří se na to díváme?
1: Tohle to je strašně těžko odpovědět. Já jsem byl sám překvapený, jak moc poloh a stránek té postavy jsem objevil sám v sobě. Vlastně, že já mám trošku pocit, jak kdyby ta role byla jako původně napsaná pro mě, jak kdyby mě někdo tak moc znal a tak moc věděl o těch skrytých a utajovaných věcí mý osobnosti a mýho přemýšlení. Takže tím jsem byl jako až zaskočený. Jak moc jsme spolu souzněli a je pravda, že obrovský podíl toho jakoby porozumění a toho, jak to nakonec vypadá, tak má určitě ten americký režisér Gabriel Berry a jeho spolurežisér a překladatel toho díla Ondřej Brzobohatý. To byla prostě taková velmi silná dvojice, každý se zaměřoval na něco trošku jiného a geniálním způsobem se vlastně doplňovali při té tvorbě. Nechali mi úžasnou svobodu, ale velmi jako břice a racionálně mě dokázali korigovat, aby to prostě nebyl jakýsi blázinec jakýhosi Sklenáře, ale aby to prostě opravdu mělo tu údernost a abych dokázal v těch strašně rychlých střizích a tolika polohách skvěle vystřihnout a oddělit vlastně všechny ty věci, které ta role jako naplňuje. Na tom jsme obrovsky pracovali a za to si myslím patří asi největší dík jim dvěma.

0: Vy jste tady říkal, že jste v tom Beatlesovi objevil pár věcí, které máte sám. Mm-hmm. Je to i třeba tak, že v každé roli se malinko třeba víc poznáte, že každá ta role je takovým krůčkem v tom sebepoznání? Může to tak být?
1: To asi určitě ano. Já teda nejsem zastánce toho, aby bylo divadlo jakousi sebeterapií těch herců. Mm-hmm. Jako to vlastně jako nemám rád, když jsou to úkoly, které třeba jsou nějakým způsobem trýznivý nebo vyloženě jako drsný. Mm-hmm.
0: Že bych tam neměl jako odbolet něco svého.
1: Jo. Já mm-hmm. jako rozumím tomu při té přípravě toho představení, při zkouškách. Mm-hmm. To člověk si opravdu kolikrát sáhne na věci, které jsou velmi osobní, kolikrát vám vlastně režisér nebo tvůrci pojmenovávají na vás vlastnost, se kterou bojujete, nebo nějaký jakože složitý trauma, nebo mindrák. To prostě nejsou, řekněme, příjemné věci. Ale potom, když se to odehrává na jevišti už před divákama, tak já jsem zastánce toho mít už od toho odstup, mít to prostě v sobě zpracovaný a jakoby netrpět, nervat si rodidla a já nevím, vnitřnosti za každou cenu před divákem. Tam už to prostě musí být naprosto kontrolovaná racionální záležitost.
0: Nikdy se vám nestalo, že by vás ta role nějak úplně jako pohltila a semlela, že byste z ní nemohl ven?
1: To se stane, třeba u Beatlesu se mi to děje a to je teda samozřejmě, řekněme, jak je to technicky, technologicky náročná role, tak ale jakoby tím nadtyrelem je to jako lehký a zábavný, řekněme, jo? Tak tam se dostanu do takové euforie a do takového tranzu, že mě opravdu několik hodin trvá, než se utiším. Proto je to taky velmi náročný hrát, jako vlastně v jednom, tím, že já nejsem alternovaný, tak jestli mě dobře jako rozumíte, tak když zahrajete 3hodinové představení, nebo někdy jsou to dvojáky, takže máte 6 hodin vlastně týhletý šílený euforie a tranzu, tak mě pak trvá několik hodin, než se uklidním. Uklidňuji se většinou v baru. A teď hrajete v to představení v sérii několika dnů, třeba 6 dnů, nebo po premiéře jsme měli 20 dnů. A to bylo šílený, že prostě dovádíte tolik hodin na jevišti a pak ještě se tolik hodin uklidňujete, pak si musíte rychle nějak vyspat a řešit nějaký normální každodenní život a to samý prostě mít v tomhletom zápřahu těch, řekněme třeba 20 představení za sebou, 20 dnů. To je na tom vlastně jako velmi zajímavý a složitý. Ale mě to prostě jako naplňuje a baví. Je to trošku jako na hraně nějakých fyzických sil a hlasových jako možností, ale zatím držím.
0: Dobře, ale tak když v takovémhle tempu jedete už, já nevím, 20-25 let, kdy hrajete a furt jedete z role do role a jste do ní takhle zanořený, tak když člověk hodně hoří, tak potom taky snadno vyhoří. Měl jste nějaké období krizové, kdy už jste fakt nemohl?
1: Já jsem zaplať pánbu jakoby vyhoření nezažil, vlastně svým způsobem ani nerozumím. Ve svém kontextu rozumím tomu tak, že někdo přijde na to, že cesta, na jakou se vydal, to znamená, že se věnuje něčemu, co si myslí, že ho bude naplňovat, ho přestane naplňovat. Tomu jako rozumím, ale to se mně nestalo u divadla. Mně se teď spíš stala taková zvláštní věc, jakési zvláštní naplněnosti. Tak jako hezkých příležitostí, co jsem měl teď za sebou, jak v Dlouhé, tak v Karlíně, ale i třeba v Činoherním studiu, nebo třeba právě v rozhlase nebo v hudbě, že já se teďka cítím nějakým způsobem naplněnej a chci malinko zvolnit a chci se přeorientovat na chvíli trošku jako jinam, abych se zase nějak vyprázdnil a aby bylo co naplňovat. Mm-hmm. Já teď vlastně jsem ve stavu, kdy tak jako poodcházím z divadla v Dlouhé, protože tam jsem byl několik let v angažmá, bylo to skvělý angažmá naprosto, ale rád bych se podíval před kameru, protože na to jsem kvůli divadlu a prostě termínovým časovým možnostem neměl moc čas a vlastně je to o dost jiný profesně hrát před kamerou, než jako na divadle, kor nějak extrovertně, takže teď se chci jako přeorientovat maličko na tohleto.

0: Navíc se realizujete taky autorsky.
1: To mám už takovou jako dlouhodobější přání a sen, který si jako plním. Je zajímavý, že ono udělat písničku není až zas tak těžký. Já ale chci udělat jako vyloženě jako koncepční album, nějakou svoji výpověď. A to je mnohem jako složitější a dlouhodobější úkol, ale tím, že já se nechci vydat tou cestou, řekněme, nějakého business popu nebo business roku, ale opravdu jako vydat ze sebe skutečně nějakou prostě řekněme výpověď.
0: A bude to co?
1: Taková rokovo-soulová záležitost, která bude obdařená právě hodně výrazovým zpěvem a zdivadelněním. Myslím si, že to tady ani moc vlastně není nějak, tak si říkám, že by to pro diváky nebo pro posluchače mohlo být jako zajímavý zpestření nebo něco v tom smyslu. A to baroko, který jste zmiňovala, toho já jsem plnej a stejně tak si myslím, že dnešní doba velmi barokní a jakoby velmi jako technologická a výbušná, až skoro doslovně, bohužel. Takže vlastně ten můj natyrel toho jako napětí a velkých jako zvratů, tak si myslím, že vlastně dost doplňuje tuhle tu vlastně velmi zvratovou a až bych řekl zvracející dobu.
0: Jaká témata chcete tou svou hudbou otevřít? Říkáte, že rád ponoukáte? Budete ponoukat i tou hudbou?
1: Určitě budu ponoukat. Jo. Já stejně tak, jak vnímám tuhle dobu a myslím si, že nás sice mám spoustu věcí umožňuje, ale ze spoustu věcí máme strach a ta doba nás jako v hodně věcech děsí a zatahuje do sebe a zbytečně, bych řekl, oblíká do zbytečně moc oděvu a bariér a osamělosti, tak bych chtěl právě bourat tyhle bariéry. Mluvím o jistém typu, řekněme, obnažení a radosti z toho, že si člověk prostě může zablbnout a projevit tak, jak zrovna chce. Jestli si vybavujete pohádku, třeba Pyšná princezna, jak tam ten Švec vyběhne za ty hranice a řádí tam jak magor a potom se zase smutně vrátí do své temné země. Tak přesně tohle to mám na mysli. Když se člověk je schopen na chvíli utrhnout a jak si v uvozovkách opít a vyřádit se, zablbnout si, tak to si myslím, že by ta deska měla mít určitě. Určitě se budu vyjadřovat k tomu, jak moc rychle jsme se začali mít navzájem neradi a jak moc rychle jsme začali na sebe pokřikovat škaredý věci a popisovat si urážky na sítích a všude možně. K tomu rozhodně se budu vyjadřovat. Budu se vyjadřovat k tomu, kolik ale přesto je tady strašně moc šikovných a mladých lidí a jak moc málo jim to dokážeme a jsme schopni dávat najevo. Čili chci jako oslavovat mladou generaci, chci oslavovat talent, schopnosti, odvahu vytvářet nějaký věci a jakoby zahlcovat ten veřejný prostor hezkýma věcma, vzájemnýma. To určitě bude další téma. Samozřejmě z nějakého strachu a prevence, řekněme, války a jejich konfliktů. Hodně mě trápí psychopatie našeho vedení politického, jak na naší úrovni státní, tak celosvětový. Takže těch témat je strašná spousta a je to vlastně až takovej opravdu barokní thriller myšlenek.
0: Jak moc jiné to pro vás je najednou tvořit sám za sebe? Vlastně neomezeně. Proti tomu, co jste zažíval doteď, kdy jste měl scénář, režiséra, který vám říkal, kam si máte stoupnout a jak to máte zaspívat. Jak moc velký rozdíl?
1: Je to obrovský rozdíl, je to strašně těžký. Pro mě je největší nepřítel jistá moje nesamostatnost a když tak v samostatnosti nedisciplinovanost. To je vlastně věc, se kterou se teďka potýkám úplně nejvíc a je to vlastně největší nepřítel. Takže jestli se mi nad tímhletím podaří zvítězit, tak o tom projektu prostě nebudu plkat roky, ale snad už jenom pár měsíců. Ne, je to velký rozdíl. Já teda jsem, to je blbý slovo, týmový hráč. Jako to jsem, jasně, ale je ve mně opravdu přece hodně obsažený solista, řekněme. Ale jsem zvyklý a hrozně rád vytvářím věci v kolektivu. Nejsem takový ten umělec typu, já nevím, malíř nebo self-performer, který by si ty věci vytvářel sám a jenom se svýma myšlenkama v tichosti nějakého ateliéru nebo pokoje. Já jsem opravdu zvyklý jako vlastně spolupracovat na těch věcech dohromady. Takže proto taky se obklopuju lidma, se kterýma na tom svým vysněným projektu spolupracuji.

0: Jak se vám daří ty myšlenky, že jste jich teď vyjmenoval spoustu, dát na ten papír, zhustit je do nějakého hudebního textu, který by byl předatelný tomu publiku tak, aby to pochopilo.
1: Je zajímavý, jak moc to jde v součinnosti s tou hudbou totiž. Protože mě většinou v nějakém takovém soustředění, vytržení napadají jednak témata, ale jednak jakoby vlastně hesla. Takový titulky nebo prostě pár veršů úderných, který vyjadřují ten problém, který mě zrovna jako zajímá, ale je pro mě složitý rozvést to téma do toho dalšího textu. A většinou mě právě hnedka k tomu jako napadá nějaká hudební forma nebo beat nebo prostě ta hudební stránka. A tam se ale jako dostávám vlastně zase k tomu, že mi ta muzika zpátky vrací ty textové nápady. Je to taková zvláštní šroubovice, která vlastně dvě šroubovice, které se proti sobě nebo spolu do sebe jako zaplítají a doplňují se. To je takový zajímavý zjištění pro mě. Jinak já se domlouvám jako s pro mě jako zajímavýma textovýma autorama pro to, aby se mnou tu cestu šli, buď to mě píšou vyloženě prostě nový svoje texty na nějaký, řekněme, zadání nebo na nějaký společný pocit, anebo jsem s nimi právě v kontaktu v těch fázích té tvorby, kdy mě buď to vložně pomáhají nebo připomínkujou.
0: Myslíte se, že z toho alba na nás vykoukne i třeba trochu jiný Jan Sklenář, než kterého teď známe?
1: To si myslím, že určitě jo, protože jak třeba ze Sklenáře vykukuje Beetlejuice, nebo zase úplně jiná role, řekněme Karel v kartonovém Tačkovi, nebo to je prostě úplně jedno, tak posluchači mě znají jako šansonovýho, řekněme, zpěváka, ale jako vlastně tryskavýho rockera, to mě znají jenom vlastně nejbližší kamarádi. Ale široký publikum ne. Na to vlastně jsem nikdy nedostal úplně prostor a proto si teďka chci ten sen splnit a jako představit se tímhletím způsobem.
0: Patří do vašeho slovníku věci jako sláva a popularita?
1: Upřímně nadřeň je. Jsem pošetilec. Není to otázka jako drahých fár nebo autáků a kožichů, to určitě ne, ale je to touha po tom, abych byl pro lidi a pro publikum inspirativní a slavný v tom smyslu, že na mě nezapomenou. No. Je to pošetilost, samozřejmě, uvědomuju si to. Já sám jsem ale vyrostl na tak zvláštně skromných hvězdách, jako třeba byl Vladimír Menšík, Josef Kemmer, Viktor Preiss, Dana Medřická, Sovák, jména tohoto typu. A ta bolševická éra jim jako nedávala možnost vlastně užít si takové té slávy, co si třeba na chviličku užili Hugo Haas, Adina Mandlová, než jim to Hitler a potažmo vlastně Stalin a bolševik jako vlastně zarazil. Ale já jsem vyrostl tady na těchto těch, řekněme, právě jako normalizačních hercích, kteří mě absolutně jako uchvátili, vyzbrojili. Nikdy u nich pro mě nebylo tak důležitý, jak jsou slavní a co mají za majetek, ale právě jakým způsobem hrajou, jakým způsobem prostě vysílají ty věci a to je pro mě vlastně jako sláva. Takže já chci se proslavit jako skvělý inspirativní herec. Určitě.
0: Říká v závěru pořadu Až na dřeň Jan Sklenář. Díky za návštěvu. Mějte se krásně, ať vám to všechno vyjde.
1: Za pozvání, bylo to moc milý s váma.
2: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu, v podcastových aplikacích a nachystaný je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková polazení a dnes si pustíme písničky z nového a žánrovým andělem oceněného alba hudebníka Jana Běťáka. Povíme si, co chystá na nás druhá tráva, pozveme se do Liberce na koncerty jihočeských a východočeských kapel. Začneme ale písní Ivana Hlase, protože 10. května 1954 se tento nejvlasatější muž mezi písničkáři narodil. Tudíž má narozeniny, tudíž mu přejeme všechno nejlepší. A vám hezký poslech.

listy se hrají a límečky třou, lvy jen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky třou.

lučníky do ringu hází. Nebe rozsvítil blesk, ve mně po tobě stesk. Zůstal komety chvost.

0: prsty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková abstraktní scéna.
1: A tohle byla jeho česká skupina Bonsai číslo 3. Než se pozveme na jejich koncert, dovolte mi smeknout pomyslný klobouk a poděkovat sdružení Underfolk a hlavně manželům Paleščákovým, což jsou dva nesmírně sympatičtí manželé, kteří našli pozoruhodnou vášeň v tom, že začali takřka po celé republice pořádat koncerty v kavárnách Cross Café bez kulturních dotací, bez iniciativy místních úřadů, prostě jen tak pro lásku k muzice. Světe div se. Svým přístupem a nadšením nakazali docela dost velkou skupinu lidí a tak koncerty i méně známých kapel obvykle praskají ve švech a lidi prostě chodí. Nádherně vyplazený jazyk všem dramaturgům a kulturním pracovníkům, kteří fňukají a vymlouvají se, že to nejde, že zvát folk nebudou, protože na to nechodí lidi. A právě z jejich iniciativy v rámci seriálu koncertu Písničkáři v kavárně se uskuteční i zajímavé setkání jihočeských kapel Bonsai číslo 3 a Zenotonin. Ve středu 6. května od 19 hodin zahrají v Cross Café Pražská v Liberci. Bonsai číslo 3 našim pravidelným posluchačům asi nemusím představovat. Vaše Koblenc a spol udrží při životě odkaz folkového básníka Františka Stráčinského a v této obnovené sestavě hrají vlastně už od roku 1998. Doposud vydali 3 alba, dělají i nevšední koncerty na zajímavých a magických místech. V Cross Café v Liberci zahrají v komornější sestavě, ale lze očekávat nějaké překvapení a propojení, protože spolu s nimi vystoupí úžasné duo Zenotonin, které je sestavené z bývalých členů Bonsai číslo 3. Jirka a Živana jsou neuvěřitelným příkladem skvělé jihočeské folkové líhně a toho, kolik barevné muziky se dá dělat ve dvou lidech. Bohužel nemám tu žádnou oficiální nahrávku, jakkoliv je k tomu už nějaký čas poňoukám, tak snad jako pozvánka bude stačit záznam z živého vystoupení. Tedy pozvánka na Bonsai číslo 3 a Zenotonin v Cross Café Pražská v Liberci 6. května. Nenechte si ujít.

Do Liberce. Nedávno znovu otevřené a prý úžasně zrekonstruované lidové sady plní svůj program. Co se folku týče, tak opravdu na jedničku. 12. května v experimentálním studiu vystoupí můj oblíbený novoměstský fukanec s Pavlou Tymelovou a Radkem Píďou Bartošem. O dva dny později, 14. května, tam pak ve velkém sále zahrajeme s Marien. Škoda, že jsme se lépe nedomluvili, nevěděli jsme o tom vzájemně, mohl to být jeden společný koncert. Na druhou stranu, takhle mají obě kapely více prostoru a posluchači si mohou déle vychutnat výjimečně melodickou východočeskou folkovou ligu. Tedy srdečně zveme do Lidových sadů v Liberci 12. května na Fukanec a 14. května na Marien. Dvě východočeské kapely, co by výrazní reprezentanti současné generace tradičního českého folku.

Druhá tráva a Robert Křesťan budou slavit 35 let na scéně velkolepým koncertem 7. listopadu v pražské hale O2 Univerzum. Lístky už jsou v prodeji. Je opravdu úžasné, co tahle sestava jedinečných muzikantů, hrajících autorské písně, charismatického pěvce, autora a překladatele Roberta Křesťana umí pro své příznivce nachystat. Po oceňovaných post-covidových nahrávkách díl první a díl druhý, kde zvukově ve studiu hodně experimentovali, se rozhodli natočit vlastně takřka live desku, aby měli tvůrčí klid, vypravili se až na druhý konec světa, tedy do amerického Memphisu, pronajali si tam dům a věhlasné nahrávací studio, uzavřeli se, vypnuli mobily a tvořili a nahrávali. Ukázky, které poskytli na sociální sítě, vzbuzují mimořádný ohlas a těšení se. Bude to jako vždy skvělé a atmosféra Memphisu jako meky amerických muzikantů tomu dává opravdu skvělý šmrnc. Můžete se stát součástí tohoto alba. Na Doniu je spuštěna sbírka, kde si album můžete předplatit a podílet se tak na jeho vydání. Druhá tráva, až 35letá, je v naprosto životní formě. Rychlost, se kterou mizí lístky do O2 Univerzum, to potvrzuje. Nenechte si ujít, prosím.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

zástavě poleknutí, pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří.

ženě prostřít, nanosí na cínové mísy, dost pochutinek pro tři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi viděl,

Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy i slunce, které svítí na klece sly do opy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí. Viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece. Viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rosto divné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech, překousnuté ve

štěstí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky.

0: Se mě pár lidí ptalo, kdo je to prosím tě ten Jan Bieťák, který získal cenu Anděl v žánru folka, kterého snad nikdo nikdy na tradičním folkovém festivalu naživo neviděl. No, ano, trošku se nám to žánrově slilo. Pod kategorií folk tam dnes můžeme nalézt opět alternativní nebo world music a vcelku chápu, proč k tomu pořadatelé a akademici začali takhle znovu přistupovat. A nemyslím si, že by to bylo nějak špatně. Proč? Jen protože na tom opravdovým folkařům vlastně vůbec nezáleží. Ano, trvám stále na tom, že folková je především novodobá lidová, tedy písně, se kterými lidé souzní natolik, že si je začnou sami zpívat, hrát a napodobovat, přijmou je za své, proto je pro většinu z nich typická určitá přímočá rozdělení i interpretace a proto má tolik blízko k lidovkám či pověstnému táborákovému kotlíkaření. Proto v ní nalezneme tolik hudebního neumětelství a muzikantského amatérství a vedle toho naopak pár naprosto geniálních pokladů, velikých myšlenek a mimořádných melodií, které se ujmou, ačkoliv se autor či interpret hudby vlastně vůbec nevěnuje a média to vůbec nezajímá. Převážně se tedy logicky pohybujeme ve světě písniček, které nelze poměřovat s umělecky přínosnou, oduševnělou, originální, propracovanou a promyšlenou hudební tvorbou s dokonalými básnickými obrazy. A zároveň tudíž posluchačsky náročnou hudbou, kterou to tradiční folkové publikum obvykle nepřijímá snadno. No a akademici a hudební odborníci hlasující v žánrové ceně Anděl prostě logicky musí upozorňovat na výjimečné hudební počiny. Jako muzikant a dramaturg festivalu říkám, že oceněním Jana Bieťáka udělali akademici moc dobrou věc. To album Jazykem květin je totiž výjimečné, hudebně skvostné a tradiční folkaři by měli více otevřít hlavu a srdce, naslouchat ušem pro ty barvy a sdělení, i když je předem zřejmé, že z tohoto alba těžko něco zlidoví a těžko se začne kdy zpívat u táborových ohňů. Bylo by však hloupé se domnívat, že o to autor snad někdy usiloval.
1: Jakoby naraz propadl se prošlapaný práh, jakoby vyvalil se z hlubin tisíci letý prach, jakoby kdesi v podzemí vydechly černé plíce, vyfoukli měchem do světnice spolikaný strach. Jakoby už tak bledé světlo najednou potemnělo, jakoby každé jedno slovo vonělo prázdnotou, jakoby zasazené štěstí s jarem nevykvetlo, jakoby všechny ratolesti zasychaly s tmou, jakoby z každé události stal se obyčej, jakoby nezáleželo už vůbec na ničem, jak slepý rybář do tmy nahazuješ vlasce, jakoby všechny odpovědi závisely na otázce. Co děláš se svým životem?

jednu malou slunku z děravého koše. Ať v jejich kalných očích zahlédneš světlo noše. Ať usínáš s vítězoslavným úsměvem. Ať se ti zdá, že je to všechno jenom sen. Ležela mokrou tvář

0: jako když hoří za poledne svíce. Ležela tiše dolů jedním líce. Ležela z polovice přilepená k hlíně. Viditelným sloupem očí k obloze. Ležela jako odložené dítě. S chrastítkem na noze. Jak skutálená mince z prostřeného stolu. Ležela ze všech nejtišeji jedním líčkem dolů. A z jejich svrchních úst zaslech jsem nevěřícně nápěv té nejsmutnější písně toho blues. Co děláš se svým životem? Co děláš se svým životem? Co děláš se svým životem? Co děláš se svým životem?
1: Takhle hraje Jan Běťák, kterého dnes posloucháme ve folkových polazení z nového a žánrovým andělem oceněného alba s názvem Jazykem květin. S hudbou začínal jako houslista, v mládí koketoval s vážnou hudbou. Díky rodinnému zázemí přičichl i k lidovým písním a těm se věnoval mimo jiné jako člen kapely Bezobratři, která hrála v letech 2009 až 2017 a v tomto čase vykonává uměleckou pauzu, řekněme. V současnosti vystupuje také s příležitostním rodinným hudebním sdružením Lilium Liste, které se vrací k pozapomenutým nápěvům i poetickým lidovým textům a s oblibou se věnuje i málo známým koledám, kramářským písním nebo baladám. Autorský Jan Běťák debutoval v roce 2023 albem intimních imaginativních písní na podobování písma, ve kterém se vrací k přelomovému životnímu období spojenému s odchodem na venkovskou samotu a se založením rodiny. V aktuálním a zvukově bohatším albu Jazykem květin, které získalo žánrovou cenu Anděl v kategorii folk, reflektuje především své rozpaky ze současného těkajícího světa.

srdce jak poušť, suší než suché víno, že ani kapku nenalije z láve, že neodpouští, čím je vino, už ani Allah, ani Jahve, jestli je bílý kámen ještě ve hře, tlučeli slavík z keře lísky, ten, který noci nepřivykl, a srdci blíž je, nežli blízký. Uprostřed domu v jedená spíš, pozlátko do ulice, zbytky do dvora, skořápky rozemleté pro slepice, a uklizená síň i komora. Uprostřed domu v jedená spíš, jen na dně hrnce přilepená rýže, pár bílých zrnek ještě sníš, a pak ho prázdný vrátíš do kredence.

se sevře, až bude pomoc na obtíž, že ani vítr neotevře okno či dveře, natož mříž, až ticho poví, jestli bije, až bude na zahradě sníh, zůstane jenom poezie a tvoje ústa k naději. Uprostřed domu vyjedená spíš, pozlátko do ulice, zbytky do dvora, z kořápky rozemleté pro slepice a uklizená síň i komora. Uprostřed domu vyjedená spíš, jen na dně hrnce přilepená rýže, pár bílých zrnek ještě sníš a pak ho prázdný vrátíš do kredence.

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějčka na udici, cikánek slámy volá na lesy, poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový stech, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou u trati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne opratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstko zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

0: Posloucháme písničky z alba Jazykem květin písničkáře Jana Věťáka, oceněného čerstvým žánrovým andělem v kategorii folk. Jak slyšíte, jde o žánrový přesah, hodně barev a krásné texty a dost originální aranžma, především ta souhra trubky, akustické kytary a akordeon. To je hudební lahůdka, to mě bere. No budeť by ne. Doprovodná sestava je plná skvostných muzikantů. Rytmiku nahrál hostující Martin Novák, kterého můžeme vídat například s Druhou trávou. Ze stálých doprovodných členů Běťáka kontrabasista Tomáš Špiřík je jeden z nejcitlivějších kontrabasistů, co jsem kdy slyšel. Ale hlavně fenomenální trumpeta Jana Přibyla se vymyká všem žánru doposud použitým dechům. Spolu s velmi vkusně podbarující akordeonistkou Žanetou Vítovou vzniká opravdu jedinečná paleta zvuků. V několika písních zazní třeba fagot producenta Broňka Šmída nebo smyčce elektronika, ale to vše spíše pro barvy a atmosféru k Běťákové poezii. Osvěžujícím prvkem alba je samozřejmě zpěv Marie Putnerové nebo účast zpívajícího herce Vladimíra Javorského. Ano, celé album Jana Běťáka Jazykem květin se nese v melancholické náladě, někdo by řekl trudomyslnosti. Žádné velké nosné melodie, těžko bychom hledali nějaký vyložený hit do rádia, ale je třeba vyladit si náladu na poslech. Jinak vám ta muzika přijde příliš temná, ale když se tomu podáte, objevíte úžasný tichý svět skvělého muzikanta a básníka. Ten anděl je opravdu zasloužený.
1: Strážník má hůl a nataženou dlaň, a je-li třeba,

0: Poslední písničkou musí zaznít také rozloučení. Mějte se, folková polazení končí a za týden se budeme těšit opět tady od mikrofonu. Loučí se Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Co je jim potom, kde nocuje, kde spává, kde si pezrní na prostřený stůl, ve stráni kotoul, tak veselá a hravá.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárybnická. Patří bez pochyby mezi nejúspěšnější držitele andělů v historii české hudby. Spojuje špičkovou techniku, autenticitu a kvalitu. Umí za to vzít, ale i naslouchat. Respektován je hudebními kritiky, ale třeba i biology. Jedno ze šídel nese jeho jméno. Dan Bárta, autor několika knih a taky televizního cyklu Krajina podle Dana Bárty. Jsem ráda, že jste na vlnách Českého rozhlasu.
0: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Pochází z Karlových Varů, po studiu rentgenologie pracoval v plzeňské nemocnici krátkou dobu, vystudoval aplikovanou ekologii. Mýlím se, když řeknu, Dane, že neumíte žít bez muziky, a to i navzdory tomu, že s věkem jste o trochu tiší ze zdravotních důvodů, než jste býval. Dobrý den.
1: Dobrý den. No, mě by se bez muziky žilo asi špatně, ale to neznamená, že si od ní neumím rád odpočnout.
0: Co anebo koho byste si teď dal pod rentgen?
1: Asi předevčírem jsem se nad tím zasek, kolik bych asi tak potřeboval času, kdyby se situace vyvinula tak, že bych se tím rentgenem musel začít znova živit. To znamená, že bych musel přijít do nějaký nemocnice, prokázat se nějakým papírem, který bych musel někde sehnat, že jsem to kdysi dávno absolvoval, tuhle tu školu. A jak dlouho by mi to trvalo, než bych do toho vplul, přičem jsem přemýšlel o tom, že ty polohy těch kloubů a kostí a orgánů při tom snímkování budou pravděpodobně stejný, tak ty bych si musel vybavit, ale celá ta technologie se změnila, což je vlastně výhoda, protože bych nemusel běhat žádným ustalovačem a vývojkou v tmavý komoře a dělá se to celý na kompu. Takže jsem sám sobě dal takových třeba 14 dní, 3 neděle. Takže co se rentgenu týče, tak jsem někde tady. No, ale jinak, že bych teda vyloženě potřeboval někoho propálit, nevím.
0: Dane, nevím, jestli mám říkat přírodovědec, hudebník, ale každopádně člověk, který si umí poradit ve spletitém světě, a teď myslím pro mě spletitém světě tónů a hmyzu najednou. Hledáte v tom nějakou paralelu, nebo se to vylučuje?
1: To já úplně nevím, ale já bych vám to klidně brdě vrátil, protože vy taky sedíte na dvou židlích. To znamená, že jste na jednu stranu moderátorka a novinářka, a na druhou stranu meteoroložka. A nemáte tu meteorologii jen tak, jakože vyprávíte o mracích, protože vám to řekl pan režisér, ale protože to máte za sebou jako v objemu nějakých znalostí. Tak jestli máte chuť moderovat, když koukáte na Ciri, anebo přemýšlíte, co si Cyrus myslí o vašem moderování, je to vlastně jako ta otázka je obtížně uchopitelná, skoro se to jako nepotkává.
0: Je to soulad, který tam musí nastat.
1: No a nebo jedno vykrývá druhý, že jo, že vlastně skrz to druhý člověk odpočívá od toho prvního a většinou tam těch paralel moc není, protože jinak by to splynulo v jedno a u vás je to mluvení o počasí a u mě zpívání o zvířatech, což není úplně takový zábavný, takže já jsem se té interdisciplinarity nedosáhl jsem ji ještě.
0: Jo, ano, no. Tak ono se na to dá dívat s různými úhly pohledu, zase nedosáhl anebo nepodal v tom pesimističtějším ohledu na svět. Dan Barta, posloucháte Zálety.

0: Mým hostem v Záletech je Dan Bárta. Je Váška hrdinkou nějaké vaší skladby?
1: Myslím, že ne. Myslím, že určitě ne. Myslím, že jsem se o ní asi dvakrát nebo třikrát otřel, ale jako rozhodně to není v tom smyslu, jako, že bych skutečně mapoval její obyčejný život. To vlastně ne. Přírodovědu mám jinudy než tu muziku. Myslím, že ty části mozku, které se tím zabývají, úplně nespolupracují.
0: Vlastně jsem se nikdy nepídila potom, a protože já jsem v přírodovědě tedy hodně špatná, jaký sluch mají vášky?
1: Já se obávám, že skoro žádný, protože to vlastně nepotřebují. Když si vlastně tu vášku vybavíte, když si vybavíte její schopnosti, její způsob vztahování se ke světu a její způsob jako žití a aktivity, tak váška s ohledem na to, že to je živočich, který má rád světlo a který je velmi aktivní, lítá a lítá ve dne v plném slunci, a podíváte se na tu její hlavu, tak tam skoro 60-70, možná 90% hlavy jsou oči. To znamená, že váška především na hmyz jako velmi dobře vidí, používá ty oči na všechno možný. A myslím si, že i vzhledem k tomu, že ta frekvence kmitání jejich křídel při letu není nijak závratná. Ona je prostě velmi obratný letec, ale nedosahuje té rychlosti tím, že by vibrovala strašnou rychlostí. Tak vlastně jako v letu žádný zvuky moc nevydává. Oni sami jsou predátoři a orientují se zrakem, to znamená, že oni vlastně útočí na ty svoje kořisti, podobně jako v ptačí říši sokol nebo tak. A i u toho sokola ta paralela tam je, že ten vidí naprosto skvěle, ale nevím, do jaký míry slyší nebo do jaký míry potřebuje slyšet a nebo poslouchat nějak. Myslím, že ten potřebuje spíš vidět a dokázat vyvinout tu obratnou rychlost tak, aby tu oběť uchvátil. A myslím si, že v tom měřítku jsou vášky vlastně draví ptáci hmyzího světa v tom metaforickým nebo analogickým tvaru.
0: Kolik druhů vážek na světě je? Bez pochyby jsou nějaké ještě nepojmenované.
1: No, to znamená, že se to neví.
0: Se to neví.
1: Já myslím, že v současné době jich popsáno třeba řekněme, teď ani nevím, jestli 5700 anebo 7500, ale ono to vlastně v podstatě fakt jako není moc důležitý. To podstatné číslo je, že vlastně se ani neví, jaký je ten poměr mezi těma popsanýma a nepopsanýma, s tím, že ještě stále pořád existuje spoustu starého naloveného materiálu v depozitářích všech možných muzeí, který ještě není popsaný, to znamená ani revidovaný, ani udělaný pořádně. S ohledem na to, že ty vášky nejsou skupinou živočichů, která by byla nějak jako brutálně pestrá nebo složitě identifikovatelné, jako jsou nějaký pakomáři nebo chvostoskoci nebo nějaký půdní roztoči nebo nevím já co. A je to v rámci toho hmyzu i v poměrně vysokém ranku, jako že o ty vášky se ty přírodovědci i amatérští zajímají, protože jsou pestrý, že jsou atraktivní, tak bych si troufal tvrdit, že většina těch druhů vážek je popsána, ale stále ještě to číslo vlastně známo není. To znamená, myslím, že takhle, popsáno je jich něco pod 6 tisíc a předpokládá se, že jich může být až 7 tisíc, ale je to střelba od boku, protože i další zmatek do toho prostě vznáší molekulární biologie, která dokáže vlastně rozpitvat tu DNA, tam se trošku i stírá už potom ta definice druhu, takže je to takový složitý, ale klidně bych si prostě troufal tvrdit, že 7 tisíc může být

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Danem Bártou jsme mluvili o váškách, mluvili jsme o kmitání, vlastně jsme tak trochu mluvili i o frekvencích, čímž bychom se paralelou mohli dostat k muzice, protože každý tón má svoji frekvenci. Je nějaký, který z duše nesnášíte?
2: Nevím, ale mohl bych si to už konečně spočítat, že jsou takový rezonance, který mi teď vyloženě ničej, ale většinou se to motá kolem A, G a tak. Ale to vlastně v podstatě plácám z cesty. Když vlezete do nějaký vykachlíkovaný místnosti, která je pravouhle vymyšlená, tak jak je našinec zvyklý, tak se tam některé frekvence začnou zdvojovat a točit a to, když člověku se vmačkne do ucha, tak to bolí. Takže tyhle ty frekvence to jsou, ale že bych to měl spočítaný, stačí si dát prostě na záchod koberec anebo tapety, anebo si to vyštukovat nějakou ozdobou a hned se to změní.
1: Když vám hlavou běží nějaká melodie, jako co si ji představíte? Nebo jakým způsobem ji zapíšete tak, abyste si ji znova po nějaké době vybavil?
2: Noty, protože je neumím, tak si to musím zapamatovat, anebo si to nahrát do telefonu. To znamená, že někdy si to zapamatuju a někdy si to nahraju a skoro vždycky to mám tak, že když se opravdu dotknu něčeho zajímavějšího, než řekněme takového jako svého vlastního klišé, tak si to radši nahraju, ale většinou si to i zapamatuju. To znamená, že tu nahrávku mám jenom takovou jistotu, kdybych byl jako opravdu za popletu. Takže si to většinou spočítám a nahraju si to v nějakém timu, abych věděl. Ale je fakt, že když na to zapomenu a ty nahrávky jsou starý, tak fakt nevím, jak jsem to myslel. To znamená, že spousta toho jako odpadne jako nějaký balast, což znamená, že vlastně možná, že by bylo daleko nejlepší si to fakt do těch not zapsat, anebo to prostě jít rovnou do nějakého studia zpracovat, ale takový život, abych prostě jenom chodil po světě a okamžitě zaznamenával a komodifikoval svoje perfektní nápady jeden každý, tak takový bezvadný život nežiju a velmi pravděpodobně ani žít už nebudu.
1: Jak dlouhá je doba od toho prvotního, jakkoliv zaznamenaného nápadu do momentu, že si řeknete, tak tohle je hotovo?
2: Když to dělám, tak jakože si doma nahrávám nějaký demáč. Ještě prostě pod to hledám nějakou harmonii, kterou jsem tam předtím slyšel, nebo která by se tam vešla. Když to ještě potřebuju otextovat, ještě se potřebuju přestat bát, abych to pustil kamarádům a kamarádi se potřebují přestat vytahovat a připustit prostě, že tohle je věc, kterou mají jenom zpracovat jako nástroje a že nějaký spolutvůrčí pnutí od nich nečekám. Pokud něco nenabídnou tak intenzivně, že mi nic jiného zbývá, k tomu může trvat i roky. Ale zase na druhou stranu, když potom hrajem s triem třeba Roberta Balcena nějaký volnější tvar na koncertě a můj úkol v tu danou chvíli je mít open solo, to znamená, že vlastně si můžu dělat, co chci, jenom v rámci těch mantinelů, který dostanu právě tím rytmem a tou harmonií, tak já se tam můžu pustit na špacíra v tu chvíli vlastně vymýšlím jakoby novou písničku na doprovod tý starý a to znamená, že tam je to vlastně v reálném čase, že pracuju s tím nápadem. A leckdy některý muzikanti to fakt dělají, takže si nahrávají ty koncerty, nahrávají si ty improvizace a z toho potom zpětně jako vystřihávají nějaký věci, které jsou pro ně zajímavé a znova z toho sestavujou, jakože to najednou použijou jako kostky nějakého lega a znova z toho sestavujou něco, co pro ně dává potom smysl v nějakém delším oblouku a tak dál. Konec konců, když jsme s Mírou Chyškou dělali On My Head, tak on mi pustil ten základ. Já jsem zpíval několik melodií za sebou, prostě jsem to tak jako volně proimprovizovával a Míra Chyška si potom z těch asi 6 nebo 7 jetí vlastně vybral ty fráze, které se mu nejvíc líbí, naskládali za sebe. A já jsem to potom ještě vyčistil, zaspíval jsem to v nějakém kontinu a tak vznikla ta melodie, což se vlastně ukázalo jako docela dobrý způsob s ohledem na to, kolikrát se ta písnička hrála. Ale jako do téhle míry ta spolupráce funguje. S Filipem Jelínkem v Filustratosféře to děláme hodně podobně, že vlastně on udělá nějaký základ a nechá mě do toho zpívat, zahrát to solo a tím pádem já tu melodii udělám jakoby na jeho písničku. Ale kdy to dělám i tak, že já mám nějakou melodii a dám to Filipovi nebo Robertovi Balcarovi takzvaně zharmonizovat. To znamená, že oni si to přepíšou do not, poslechnou si, jak to je a píšou pod to kila, jako akordy, a je to, vzniká to tímto způsobem. A dost často je tahle ta spolupráce, pokud vlastně tam je to otevřený pole a ta věc je tak jako na stole a lidi k ní můžou jako různě přistupovat, tak je relativně rychlá. No. Myslím, že když to dělá člověk sám, tak to trvá díl.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Dan Bárta, můj dnešní host v Záletech. Vaše spolupráce s Alžbětou, vaší ženou, která je jazykovou teoretičkou i praktičkou. Změnilo se na tom něco od doby, kdy jsem si i s ní asi o tom povídala, jak vznikají vaše texty a vaše písně, že jsou obě dvě varianty, že buď vznikne vaše melodie a pak její text a že existuje i cesta obrácená. Zůstává to pořád stejně?
2: No tak od té doby, co máme prťata, tak ta spolutvorba jako mírně drhne, ale to neznamená, že by nemohla znova se jako resuscitovat, ale pořád to bude to stejný. To znamená, že jakmile Bětka napíše text, tak já ho mile rád zpracuju jako melodii a vice verza. Takže to normálně děláme, protože to patří k věci jako k lesu strom.
1: Když se teď na i vysílání České televize můžeme přehrát kterýkoliv díl krajiny Dana Bárty, doporučujete, Dane, začínat jedničkou, tedy Mívalem a Akáty a končit krajinou s novými cestami, nebo to můžeme vzít na přeskáčku nebo podle tématu, které nás na první pohled přitáhne?
2: No,
1: třeba Bílý tygr?
2: Jak kdo chce?
1: Být autorem námětu a scénáře od takové disciplíny, jako je televizní cyklus, je nejenom, že myšlenkově náročné, ale i časově náročné. Dokáže si představit možná jenom maličko, kolik času jste vlastně s přípravou celého cyklu strávil. Navíc ta autorská muzika, která je tam nesmírně důležitá. Dokážeme to nějak sečíst, popsat pro představu našich posluchačů?
2: No, když to vemu, kolik času jsme se Zdeňkem věnovali tomu, se Zdeňkem Suchým, který byl jako spoluautor vlastně i toho námětu, i scénáře a režisér té věci. A vlastně i jako koproducent, tak to byly jako nekonečný týdny a dny, měsíce, to je strašně práce. To když vlastně legračně řešeno si člověk představí nějakou výplatu za nějaký natáčecí den, tak tam to ještě vypadá jako, že to jsou easy money, jo. Ale když si vlastně vezmete, že jeden každý natáčecí den znamená 10 u stolu, kdy se prostě, no jasně, že jo, tak z toho najednou jako to není taková legrace, ale ten proces, to, že to je někdy fakt jako porod patama napřed a bez medikace, to jako to všechno hraje roli v tom, že to je dost stressful job, jako. Takže vlastně my jsme zjednodušeně řečeno, rok je příprava, rok je nějaká jako realizace na papíře a to natáčení, to už je jenom takový cukrblik jako na závěr. Jo. A pak nastane další teror a to je střih a postprodukce a znova se na sebe dívat a zjišťovat, co všechno jsme udělali jako v cihlu vedlejc, než jsme měli a tak dále. To je další věc. No a pak samozřejmě musí člověk diskutovat s nějakým chytrolínem, který si připravuje schvalovací propisovačku a je mazaný jak kolomas a naši nezbyl nejradši dekapitoval.
1: Který díl byl s nějakým přívlastkem jakože nejoblíbenějšího anebo nejcitovanějšího u veřejnosti? Který díl diváky překvapil?
2: Tady je vždycky jako ta síla toho prvního dílu, to prostě nikdo nikdy nepřekoná. Jo. A ještě navíc, my jsme začali invazí, začali jsme v zahraničí, začali jsme v Hamburku, začali jsme ve velkým přístavu, který vlastně symbolizuje tu bránu. Ten přístav funguje jako nějaká rána, jako otevřená brána infekce, kdy tam tudy prostě proudí ten biologický materiál do toho vnitrozemí tou děrou. Jo. Ten první díl udělal přesně to antré, že to potom jako spělo samo a to, co jsme tam jako doplňovali z té druhé strany, tak to teprve pomocí nějakých jako odkazů drží při sobě. Takže si myslím, že ta jednička asi. No.
1: Dan Bárta, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Danem Bártou dnes moc ráda mluvím v záletech a tak nějak se pořád točíme na různých tématech k hudbě samotné. Jsme se vlastně skoro vůbec nedostali, tak to teď při předposlední možnosti našeho rozhovoru zkusím částečně napravit. O které skladbě víte, že mezi lidmi se málo ví, že je vaše?
2: Kéž by takových bylo co nejvíc, ale nemůžu si teďko vlastně žádnou vybavit, kterou bych jako třeba napsal a nespíval, což je jedna mazaná kamufláž, tak ano. Těch taky bohužel moc není. A nebo že bych jí zpíval a někdo mě u toho nepoznal, tak v tom případě klidně brďo můžu říct, že skladeb, o který lidi nevědí, že jsou moje, tak je drtivá většina, protože se většinou nehrajou v žádným médiu. A musel by někdo jít mi naproti do té míry, že si prostě koupí tu desku a pustí si ji doma sám. Takže bohužel ta smutná a zoufalá a beznadějná odpověď do zpěváka těsně před 60 zní, že většina mých skladeb je veřejnosti neznámá.
1: Dobře, akceptuju.
2: Ne, to byl dobrý pohled.
1: Akceptuju tuhle formu odpovědi, protože vyloudila úsměv na mojí tváři. S tou 60 bych to ještě nepřeháněla, byť už máme nad 55 a blížíme se oba dva k té 60, ale ještě chvilku k ní máme. Ale každopádně už je po stříbrné svatbě. Turné, které běželo v dubnu na mnoha místech v České republice. Předpokládám, že na léto budou festivaly a na podzim se vrátíte zase do konkrétních míst s konkrétním projektem?
2: No, protože nám to hraní s Kristýnou Mihálovou a s Kubou Šedivým jde a baví nás to a můžeme tam tak jako hezky pěkně dost zajímavým, zábavným a sexy způsobem zrecyklovat ty věci, které jsme už napsali. Tak si zahrajem na Smetanově Litomyšli třeba, kam nás pozvali, což je skvělý. Zahrajeme si takovou šňůru, kterou pojedeme v druhý půlce listopadu, na přelomu listopadu prosince, kde ještě dojedeme ty věci, které jsme nehráli na podzim 25 a na jaře 26. Mm-hmm. Takže to bude fajn. A je to vlastně, to spojení je skvělý. Já jsem rád, že to můžu zažít, že si můžu zaspívat s člověkem, který má podobný typ, řekněme, hudebního vztahování se ke světu a ještě se prostě něco naučit. Je to fajn. Myslím si, že ta kapela je taky ráda, že nemusí doprovázet jenom mě.
1: A že tedy na pódiu spolu s vámi je i Kristýna Mihalová. Píše se, že patří k nejvýraznějším talentům současné evropské scény. Čeho si na ní nejvíc vážíte při té vzájemné spolupráci? Na jakém principu to funguje?
2: Já mám rád, že má takový starosvětský přístup k tomu, že ctí řemeslo. To je jako, že to nehoní nějakým výrazem anebo nějakou vizuální šokézností anebo těma blbinama, že vlastně je taková v uvozovkách jako spíš myš, jako když je v normálním tvaru. A když vyleze na pódium, tak je zpěvačkou a zpívá tak, jak si myslí, že to má být. To znamená, že zodpovědně přistupuje k rytmu, k té melodii, ty noty jako vyzobává, žije je nějakým způsobem a snaží se, myslím, že té muzice rozumí. Je fakt jako v tomhle tom je výborná.
1: Dan Barta, posloucháte Zálety.

0: Dan Bárta, můj dnešní host v Záletech. Nesmí na závěr záletu chybět otázka od umělé inteligence. Nestresujeme se z ní, na druhou stranu dáváme jí prostor nakonec i v meteorologii, aby nám pomohla porovnávat. To je tak jediné, s čím nám zatím meteorologii může pomáhat. A Dana Bárty se umělá inteligence ptá takto. Je nějaká písnička, kterou byste nikdy dobrovolně nezaspíval, ale kdyby přišlo na tu nutnost, na věc, tak byste ji přeci jenom dal?
1: No, já se u některých písniček dost kroutím, ať už to je prostě Happy Birthday to You, nebo tak, milá umělá inteligence, děkuju za otázku. Ale do jistý míry by si zpěvák mohl myslet, že třeba takový otázky nejsou, ale nebo takový písničky jako nejsou, ale třeba přijít teďko na sjezd motoristů sobě a zpívat internacionálu nebo ruskou hymnu, to by jsem si radši fakt nechal dát pěstí do obličeje, takže to vždycky to záleží na tom kontextu. A stejně tak některé písničky, protože jsou hloupý, anebo protože jsou sprostý, protože jsou urážlivý a protože prostě už v tom dnešním kontextu jako těžko obstojí jinak, než jako historizující humor, tak tam bych se na tyhle k těmhle tenkým ledům radši ani nepřibližoval, natož na ně vstupoval. Ale samozřejmě, kdyby mi někdo nabídl 280 milionů na ruku, tak bych možná zaváhal.
0: A zase byste řekl, že ne.
1: A zase bych, no, nevím. Aby si někdo nemyslel, že jsem nějaký úplně super zásadový chlápek, ale vždycky záleží na kontextu, ale upřímně řečeno, vlastně jsem radši, když si ten playlist můžu udělat sám, protože to je součástí té práce muzikantský a té svobodné tvorby, že si rozhoduju o tom, co budu zpívat, ale když někdo slušně požádá, tak mu slušně zkusím říct, že příště.
0: Moc si přeju, Dané, abyste si playlisty svého nejenom hudebního života dokázal tvořit vždycky tak, aby vám i vašemu okolí dělali radost.
1: Děkuju pěkně.
0: Krásnou neděli vám všem.
1: Taky, mějte se hezky.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Prezident Pavel by podle předsedy sněmovny Okamury na summit NATO jet neměl. Riziko, že se nebezpečný hantavirus objeví v Česku, je podle ministra zdravotnictví velmi nízké. Bude proměnlivá přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami a teplotami kolem 12 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Prezident Petr Pavel by podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD neměl jet na červencový summit NATO v Ankaře, řekl to po jednání koaliční rady s tím, že za zahraniční politiku je odpovědná jen vláda. Prezident má na ní podle Okamury navíc jiný názor než současný kabinet.
2: Je lídr opozice, který prosazuje úplně opačné zahraničně politické názory a ústava hovoří jasně, že zahraniční politiku má plně v gesci vláda, o nikom jiném v ústavě řečeno není. A já si teda za sebe říkám, že si neumím představit, že by pan prezident Pavel měl zastupovat naší vládu nebo zahraniční politiku prostě na tom summitu NATO.
0: O složení delegace bude vláda jednat na konci června. Prezident Pavel na své účasti na summitu dál trvá. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Šance na výskyt nebezpečného hantaviru v Česku je velmi nízká, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. České úřady podle něj výskyt viru v zahraničí sledují a informace předají hygienikům a lékařům. Virus přenášený hlodavci se objevil na výletní lodi Hondius. Ta vyrazila z Argentiny na začátku dubna a plula pod nizozemskou vlajkou. Tři nakažení lidé během cesty zemřeli, zbytek cestujících a část posádky se evakuovali na Kanárské ostrovech. Na palubě nebyl žádný Čech. I přesto jsou podle Vojtěcha české úřady v kontaktu s mezinárodními partnery a situaci sledují. Moravskosleští záchranáři mají nové výcvikové středisko. Vzniklo v Ostravě a učí se tam i studenti záchranářství. Lektoři mají k dispozici větší prostory. Simulovat tak mohou přímo zásah v uzamčeném bytě, kde někdo volá o pomoc, nebo příjem na urgentní příjem nebo zásah u překotného porodu, říká vedoucí střediska Petra Jašo.
3: Učíme kolem 700 našich zaměstnanců, kteří jsou kmenoví, to znamená mají plný nebo částečný úvazek a zhruba stejné množství zaměstnanců na dohodu. Pracují v nemocnici a k nám chodí na pár služeb měsíčně. A druhá část jsou příslušníci policie České republiky, hasičského záchranného sboru a nebo třeba studenti oboru zdravotnické záchranářství Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
0: Kyjev jen několik hodin po skončení třídenního příměří čelil ruským dronovým útokům. Na Telegramu o tom informoval šéf městské vojenské správy Timur Tkačenko. Podle něj trosky jednoho z bezpilotních letounů dopadly na střechu 20-patrové obytné budovy. Zatím nejsou žádné informace o případných zraněných nebo obětech.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes má být proměnlivá a velká oblačnost s lokálními přehánkami, četnějšími v Čechách a výjimečnými bouřkami nad 800 metrů a na západě ráno i nad 600 metrů budou z přehánky sněhové. Na krajním východě bude slabý déšť nad 1200 metrů i sněžení. Večer budou ubývat srážky a místy i oblačnost. Teploty dnes 7 až 12, na jižní Moravě až 14 stupňů. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 4 a v Krušných horách bude na nule.
1: Doprava.
0: Na dálnici D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy narazilo nákladní auto do značení. Nehoda je za sjezdem k Olympii na 8. kilometru. Podle kamer poblíž nehody je úsek průjezdný. Na D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Měřín stojí nákladní auto. Je to na exitu 134, tam blokuje konec připojovacího pruhu. A v Praze ve Vodstářově ulici narazilo osobní auto do značky. Omezení čekejte u Libeňských doků. Přeji vám šťastnou cestu a teď už je tu vaše ráno na Dvojce a Vláďa Slezák.
5: Krásné dobré ráno vám všem přejeme. Je pankráce, tedy začínají zmrzlí muži. Je úterý 12. května a k tomu všemu Michal Hrůza zaspívá písničku pro Emu. My vám popřejeme hezké dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

Michal Hrůza na dvojce. Alegorické sochy filozofa, hvězdáře, kronikáře, archanděla Michaela včera opustili staroměstský Orloj, což si vyžádalo krátké zastavení hodinového stroje. Důvodem je jejich restaurování. Dřevěné sochy tvořil Vojtěch Sucharda po druhé světové válce. V jejímž závěru byla staroměstská radnice včetně Orloje těžce poškozena a původní sochy zničeny. O tom píše dnešní Právo. Včelstva v České republice přečkala letošní zimu výrazně lépe než loni a jejich úhyny klesly na 11,3%, což odpovídá běžné úrovni. Předchozí zimní období v Česku nepřežila čtvrtina včelstev. Vyplývá to z mezinárodního projektu KOLOS, monitoring úspěšnosti zimování včelstev, do kterého se zapojilo 8610 chovatelů z celé republiky. A píší o tom Hospodářské noviny. Staré pranostiky našich babiček už většinou neplatí. Tentokrát je to však vypadá, že to jednou vyjde a že Česko čeká znatelný příchod tří ledových mužů, Pankráce, Serváce a Bonifáce. O tom píše Mladá fronta dnes a my to probereme za chvilinku v počasí na dvojce. Teď už pro vás taky Shakespeare Sisters. Hezké, dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
1: Hezké dobré ráno. Bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehádněkami, četnějšími v Čechách a výjimečnými bouřkami. Nejvyšší teploty ty budou 7 až 12 stupňů.

Opět a Radeček ve vysílání dvojky. Hezké dobré ráno. Teď historické události dnešního dne. Rok 1544 od úmyslně založeného ohně vyhořelo město Sušice. Také v roce 1743 byla Marie Terezie korunována na českou královnu na Pražském hradě. Na Pražském Žofíně měla premiéru Má vlast Bedřicha Smetany v roce 1882. O rok později v bývalém kavárenském pavilonu v Poříčském parku bylo otevřeno Muzeum hlavního města Prahy. V Brně vznikla firma specializovaná na osvětlování nádraží, vlaků a pouličních drah, tedy v roce 1887. A v roce 1902 byl v Mariánských lázních zahájen provoz elektrické dráhy. Tramvaje tam jezdily do dubna roku 1952. A pokračujeme také rokem 1905, kdy v Praze přestala jezdit koňka. Poslední trasa vedla přes Karlův most. V dobách největšího rozmachu měl vozový park 117 vozů. No a také v Dobříši bylo založeno městské muzeum, to byl rok 1912. No a v roce 1999 bylo rozhodnuto o dostavbě jaderné elektrárny Temelín. Pokračujeme teď s písničkou Europe a pak už tu budou další aktuální zprávy a ještě Petr Rezek. Hezké ráno.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Herečka Petra Špalková bude mým hostem. Kam utíká, když zhasnou světla jeviště? Jaký změnil návrat k učení na Damu? Proč se o filmu Pět švestek šeptá jako o překvapení sezóny? A co překvapilo při natáčení ji? I na to se zeptám herečky Petry Špalkové.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Půl šesté.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Kvůli nedávné kauze s kontaminovanými kojeneckými mléky chtějí ministerstva zdravotnictví a zemědělství zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Někteří rodiče a lékaři totiž české úřady kritizují, že na situaci zareagovali pozdě. V mlécích po celém světě se objevil toxin ceruilid, který způsobuje zvracení nebo průjem. Podle ministerstva zdravotnictví je v Česku podezření na otravu u 23 dětí. Nejsložitější lékařské zákroky by od příštího roku měly v Česku nově dělat jen vybrané nemocnice. Změnu připravuje ministerstvo zdravotnictví. Operace jícnu, jater nebo slinivky se mají přesunout do specializovaných center s většími zkušenostmi. Podle rezortu má reforma pacientům zajistit bezpečnější péči a lepší výsledky léčby. Trutnov nechal do všech mateřských a základních škol nainstalovat SOS tlačítko. To má sloužit k přivolání rychlé pomoci v nouzových situacích. Po stisknutí tlačítka dostane okamžitě upozornění městská policie a na místo vyšle hlídku. Oproti telefonické komunikaci by měl být systém rychlejší a strážníci přesně ví, kam vyjet. Do Uherského Hradiště dnes přijede zhruba 1000 fanoušků fotbalového klubu Baník Ostrava kvůli utkání s FC Slovácko. Na akci i v okolí na stadionu budou na bezpečnost dohlížet desítky policistů ze Zlína i Ostravy. Ulice v okolí stadionu budou během dne uzavřené. Belgii dnes čeká celonárodní stávka. Druhé největší letiště v zemi, Charles Roa, zrušilo všechny lety. Velkou část příletů a odletů zastavilo i hlavní bruselské letiště. Masivní protesty ale zasáhnou také pozemní dopravu a po celé zemi. Odbory stávkují proti plánovaným vládním reformám. Ty mají třeba zpřísnit pravidla pro předčasný odchod do důchodu.
0: Počasí.
4: Dnes bude proměnlivá velká oblačnost s lokálními přehánkami, četnějšími v Čechách a výjimečnými bouřkami. Nad 800 metrů a na západě i nad 600 metrů budou přehánky sněhové. Na krajním východě bude slabý déšť, nad 1200 metrů i sněžení. Večer budou ubývat srážky, místy i oblačnost, teploty 7 až 12, na jižní Moravě až 14 a teploty v 1000 metrech na horách kolem 4, v Krušných horách kolem 0.
0: Doprava.
4: Na dálnici D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy před více než hodinou narazilo nákladní auto do značení. Nehodu šetří za sjezdem k Olympii na 8. kilometru policie. Místo je plynule průjezdné. Na D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Měřín překáží nákladní auto. Pozorně najíždějte. Na exitu 134 auto blokuje konec připojovacího pruhu na dálnici. A v Praze ve Vodstářově ulici narazilo osobní auto do značky. Nehodu a omezený průjezd čekejte u Libeňských doků. Přeji vám šťastnou cestu. Na Dvojce má opět slovo Vláďa Slezák.
5: Hezký dobrý den, krásné dobré ráno všem, co vstáváte s naším vysíláním, tedy s Dvojkou. No a my už to pro vás máme další informace a další zprávy pro ten dnešní den. Mimochodem, místo skalpelu pulzující vodní paprsek. Zkušenosti z průmyslu teď čeští odborníci přinášejí i do zdravotnictví. Nová metoda by v budoucnu mohla zjednodušit regeneraci po onkologických anebo plastických operacích. No a ty podrobnosti k reportáži máme už za chviličku v úterý 12. května. A pankrát slaví svátek. No a tak k ledovým mužům snad jen lze dodat, že dnes to bude opravdu trochu mrazivější. Tak poslouchejte dál dvojku, za chvilku se dozvíte víc. A teď už Sandra, dobré ráno.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: To byla Sandra na dvojce. Kapající voda naruší i kámen. A proč by nemohla odstranit také nepotřebnou kůži? Řekli si odborníci z Ústavu geoniky Akademie věd a teď vytvářejí metodu, která může zkrátit regeneraci například po onkologických operacích. Tady je reportáž na dvojce.
1: Toto, co je na tom robotickém ramenu, je generátor pulzujícího vodního paprsku.
2: Říká Petr Hlaváček z oddělení kapalinového paprsku Ústavu geoniky Akademie věd. My jsme ale vešli do takové místnosti, která se krásně ozývá, jako kdybychom byli koupelně.
1: Pracujeme s vodou, tak máme tu místnost vykachličkovanou, aby nám ta voda nepoškodila ty prostory.
2: Nahoře ten valec, jak vidím, tak má průměr možná 5 cm. Zatímco dole tryska, ze které vychází ten vodní paprsek, tak to je záležitost několika milimetrů.
1: Ještě pustíme ovládací jednotku pro robota.
2: Teď potřeba zahasnout, abychom dobře věděli, a to už teď dělá Libor Sitek.
3: Potřebujeme velmi přesně nastavit parametry, což pro lékařství je naprosto zásadní, abychom nepoškodili lidskou tkáň. My tady máme destičku, na které uděláme dvě drážky, kontinuálním paprskem a paprskem pulzujícím.
1: Pomaličky už se nám zvýšuje tlak, zkusíme nastavit na 200.
2: Zatím to tady vypadá jako jenom obrovský proud vody.
1: Zapínám pulzní generátor, tak když si na to posvítíme stroboskopem, tak uvidíme přerušovaný proud z hluku vody.
2: Ty pulzy byly rychlé, pouhým okem neviditelné. Kolik jich bylo za vteřinu?
3: 40 tisíc.
2: My se teď půjdeme podívat zpátky do té v uvozovkách koupelny.
3: Vidíte tady všude kolem tu mlhu.
2: Libor si tak bere tu destičku.
3: Vidíte markantní rozdíl. Zatímco kontinuální paprsek lehce zmatnil povrch toho vzorku, tak tím pulzujícím jsme se dostali do hloubky 2-3 mm.
2: Čím to je, že se tam díky tomu pulzu udělá takový žlábek?
3: Cyklickou únavou. Ten materiál je zatěžovaný neustále na jednom místě.
2: To je takové to klasické kapající voda i kámen rozdrtí.
3: Ano, je to tak.
2: Stejným způsobem by bylo možné odstranit lidskou kůži?
3: Tu samozřejmě nemůžeme používat tak vysoké tlaky. Zaměřujeme se na oblast plastické chirurgie a onkochirurgie pomocí pulzujících vodních paprsků. Bylo by to pro pacienta mnohem méně zatěžující a rychlejší.
2: Testy na prasatech byly úspěšné a tak teď odborníci z Ústavu geoniky Akademie věd připravují mikrovodní trysky tak, aby splňovaly přísné zdravotnické standardy. Z Ostravy Eva Kézrová, Česk

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přáňkami, četnějšími v Čechách a výjimečnými bouřkami. V polohách nad 800 metrů, na západě ráno i nad 600 metrů budou přehánky sněhové. Na krajním východě bude slabý déšť na 1200 metrů i sněžení. Večer budou ubývat srážky a místy i oblačnost. Nejvyšší teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14, v 1000 metrech na horách kolem 4 a v Krušných horách kolem 0.

0: Tomáš a Tamara Klusovi ve vysílání dvojky a teď také Koláček štěstí.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Dnes je 12. května a od 20 hodin pod širým nebem v Riegerových sadech zazní úvodní koncert Pražského jara. Můžete jej sledovat u televizních a rozhlasových přijímačů a bude se přenášet do kin ve 24 zemích. Inu, jak řekl Jan Vodňanský, sady Riegerovy, tam by se dařilo Tigrovi. No a proč Pražské jaro? Jaro je holt roční doba, v níž se fantazie mužů začíná zabývat tím, na co ženy myslí již celou zimu. Samozřejmě na vážnou hudbu. A Praha? No, jak řekl jeden můj známý, o kterém nebudu prozrazovat, odkud je. Pitomá Praha, co si budeme... Tohle by se v Brně nestalo.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
0: Tak to byl Milan Steindler, za chviličku to už to bude ranní dvojka, taky další aktuální zprávy. Vládě Slezák vám popřeje hezký den, za chvilinku to bude Bananarama nebo třeba taky Václav Neckář a písnička Miluju a maluju a to je hezká pohádková. Tak tedy krásné dobré ráno.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
3: Nenechte si ujít v České televizi. Pusťte si sobotní filmové premiéry.
4: Ukážku nepustíme.
3: Mstitel, který nemá o kolečko míň, ale hned o 4 víc. Ve své rázné komedii Invalida. A hned poté Legenda zločinu proti muži zákona. Johnny Depp a Christian Bale v americkém filmu Veřejní nepřátelé.
4: Chci všecko.
3: Dva filmy, dvě odlišné cesty ke spravedlnosti. V sobotu večer na ČT2.
5: Hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Kvůli silným bouřkám měli hasiči desítky výjezdů, hlavně na jihu Moravy a na Vysočině. Evakuace výletní lodi s Hantavirem na Tenerife skončila, poslední cestující už jsou na cestě domů. Dnes má být proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehaňkami a teplotami kolem 12 stupňů. Dobré ráno, zprávy na dvojce připravila Denisa Žižková. Přes noc ustaly silné bouřky, které včera zasáhly část republiky. Hasiči kvůli nim zasahovali na desítkách míst, hlavně na jihu Moravy a na Vysočině. V noci na dnešek se citelně ochladilo, další silné bouřky už by se objevovat neměly. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Podmínky pro pobyt cizinců v Česku by se mohly zpřísnit po jednání koaliční rady, to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Novelu, která by měla upravit pravidla pro migraci, podle něj koalice předloží v polovině května.
6: Budeme zpřísňovat i takzvané dočasné ochrany pro Ukrajince, budeme zpřísňovat i další podmínky pro pobyt cizinců v České republice. Mimo jiné se to bude týkat i aut s ukrajinskými poznávacími značkami, technických kontrol a podobně.
5: Koaliční rada měla původně řešit také zavedení celostátního referenda v Česku. Návrh zákona ale projednat nestihla, vrátit by se k němu měla na příštím jednání. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat, vyplývá to z vyjádření ministra práce Aleše Juchelky z ANO. Odborových předáků a šéfů organizací podnikatelů a zaměstnavatelů na tiskové konferenci po tripartitním jednání. Na španělském ostrově Tenerife skončila evakuace posledních cestujících z lodi zasažené Hantavirem. Výletní plavidlo MV Hondius už opustilo kanárský přístav a míří do nizozemského Rotterdamu. Na palubě zůstala jen část posádky.
7: Operaci jsme úspěšně dokončili. Za poslední dva dny jsme evakuovali 125 cestujících a členů posádky z 23 států. Ti už jsou buď doma, nebo na cestě do svých zemí.
8: Potvrdila španělská ministryně zdravotnictví Monika García Gomezová. Na palubě zůstalo 26 členů posádky a tělo jedné zemřelé cestující. Hantavirus se na lodi plující pod nizozemskou vlajkou rozšířil v dubnu. Tři cestující, nizozemský pár a německá žena zemřeli. Světová zdravotnická organizace zatím potvrdila nejméně 7 případů nákazy virem. U dalších minimálně 2 má podezření. Lucie Rýdlová, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Dnes má být proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehaňkami. Nad 800 metrů budou přehaňky sněhové. Teploty dnes 7 až 12, na jižní Moravě až 14, v 1000 metrech na horách kolem 4 a v Krušných horách bude na nule.
1: Doprava.
5: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zbystřete hned u nájezdu od Měřína. Na 134. kilometru blokuje konec připojovacího pruhu porouchaný kamion. Označený je zatím pouze výstražnými blinkry. Jedete-li D1 do hlavního města, menší potíže čekejte přímo na magistrále, přesněji v ulici 5. května, těsně za sjezdem do Spořilovské na úrovni Oby zabrali silničáři levý pruh. Pracují na opravách středových svodidel, teď brzy ráno se jede plynule. Během dopravní špičky se ale připravte na zdržení. Omezení se navíc týká i směru z centra. I v tomto případě je uzavřený levý pruh. A v Ostravě sílí provoz v Rudné ulici směrem z Havířova do Opavy. Fronta je na 10 minut po pojíždí v úseku mezi Šenovskou a Vratimovskou. Přeji vám šťastnou cestu. A teď už začíná ranní dvojka s Daliborem, Reginou a Jakubem.
1: Startuje ranní dvojka.
4: Ano, jsme tady, milí posluchači, všichni tři.
9: Dobré ráno.
4: Já jsem se nemohl dočkat.
9: Já jsem se nemohla probudit.
4: Aha. A já jsem nemohl si jít lehnout, protože jsem hrál představení v Činoheráku, ale něco jsem vám, milí posluchači, přines. Ale protože vy to teď nemůžete logicky ode mě dostat, tak si to přeberou jenom tady ty dva. A prostřednictvím těchto dvou spolupracovníků vám, milí posluchači, udělám radost. Můžu?
9: No tak jo.
4: Tady je taková... Já ti to, Jakube, rozbal.
10: Já jsem se vyspal u zubaře. Já nevím, jestli se vám to, přátelé, někdy stalo,
9: to
10: že jste usli v křesle zubařském.
9: To
10: no, dvakrát. Jednou se mě zdálo o velrybě, tak jsem tady dětskám říkal, a po druhé, nevím, protože mě zubařka zbudila, říká, Kubo, vstávej, chrápeš.
9: Jak vytrhnout velrybě stoličku.
10: No. Tomu naštěstí nedošlo, ale dojde.
9: Počkej.
10: A to si... A ty, to
9: jsou chlebíčky, ale jako lopaty.
4: No to je z Činoheráku.
10: To je z Činoheráku.
4: To dělá tam naše Ivanka.
9: Počkej,
10: ale... A ty vypadají...
4: To podle mě nádherný.
9: To je teda...
10: Ty by se měli dát na
4: včera,
10: ten...
4: A včera totiž...
10: IG.
4: Včera při představení se nesnědli všechny. Prostě já jsem šel domů. A protože nemám rád vyhazování. Říkám, co si uděláte? No to už nikdo nekoupí. Tam tak mi je dejte všechny.
9: Hezky.
4: Tak jsem vám je vzal a jsou fakt strašně dobrý. Ona je dělá takovým specifickým způsobem a proto bych to chtěl vlastně posunout i k našim posluchačům. To je na takovým jako nějakým celozrnným chlebu.
9: Ale
4: je
9: tam dole jenom ty zdraví jsou na celozrnným chlebu. Pak no jsou tady klasický čuňárny.
10: Pak jsou nemocný.
9: A ty jsou na bílým pěkně.
10: S vlašáčkem.
9: Vlašáčkem, šunčičkou. Ale je tam i ten ploníček.
10: Ploníček?
9: No, my tomu říkáme doma ploníček, tomu polníčku.
4: Tak jo. No a když už jsme tady u těch dárků, tak teď, milí posluchači, vyloženě pro vás mám krásný hudební dárek.
9: Yeah. Budeme zpívat?
4: Budeme zpívat. V sobotu v Mikulově se uvidíme. Vínečko bílé,

0: bylo pro vás, milí posluchači, Vlasta Redl ten a navíc husličky. Já vím, že je to takový pomalejší začátek, ale co?
1: No, to muselo být.
2: Tohle Alena poslala e-mail, který se týká toho.
3: Špekové ráno na dvojce.
2: Těch chlebíčků, které si přinesl. Přeji krásné ráno a tak trochu vám závidím. Máte dobrou tátu, která na vás myslí, tak dobrou chuť.
0: Ano. Sirotek je naše máma, bohužel nějaký darebák tam připsal. Sirotková je náš táta. Tak jo. Poprosíme o zadání ranního špeku, neboli trápení mozkových závitů. Regina Květoňová.
1: Bude to, dnes si myslím, opravdu jednoduché, ale já jsem se před 5 minutami rozhodla, že 2 z těch nápověd, které byly až uprostřed, dám jako první, aby to bylo složitější. Jo?
0: Dobře.
1: Oproti včerejšku mám o kolečko víc. Špek a pláč, špek je zázrak. A teď jdu od začátku. Jo? Jsem takový vztah. Tvůj vztah. Tvůj vztah k něčemu. Jsem vztah silný a často nenaplněný. A často bývá předmět tohoto vztahu vzdálený a někdy i neurčitý. Přání je oproti mně prkotina. Ale beze mě by nebyly básně, písně, filmy, knihy. Beze mě by nebyly příběhy. A pak už mám jenom takový 2 tutovky.
2: Jdeme dobře jako cestou k nějakému nápadu, k nějakému vývoji, k procesu?
1: Nápad úplně ne, protože nejsme v racionální sféře.
2: Mhm, mhm.
0: Jsme v iracionální sféře.
1: Dalo by se
2: to tam
1: tak.
2: Budeme teďka 20 minut.
0: Myslíš v nějaké emotivní?
1: Mm-hmm.
0: Je to emoce nějaká?
2: Mm-hmm.
0: A ty dvě... Počkej.
2: Proti včerejšku mám o kolečko navíc.
0: Mm-hmm. Asi zázrak.
1: Taky.
0: To znám jednou písničku, ale...
1: No, tak to neříkej.
0: Zázrak.
2: Mm-hmm.
1: A pak taky pláč. Mm-hmm. Se mnou snoubí.
0: Pláč?
1: Mm-hmm.
0: Takže je to emoce nějaká.
1: Jo.
2: Jo, to může i radost, smutek asi, jo.
1: Taky.
0: Takže ty víš, co to je?
2: Nevím, já to jenom plácám.
0: No ale plácáš tak, jako kdyby si to věděl.
1: Jo, plácáš zasvěceně. Mm-hmm. Já myslím, že to máš úplně na krajíčku už, Jakube. To je to takový vztah.
2: Mám, mohu si odskočit.
1: Ale nech
2: když
1: to tady.
2: Když trochu napřed.
0: Tak počkej, pojď ještě jednou pomaličku, ať všichni slyšíme.
1: Takže ještě jednou, oproti včerejšku mám o kolečko víc. Špek a pláč, špek je zázrak, jsem takový vztah, tvůj vztah k něčemu. Jsem vztah silný a často nenaplněný. A často bývá předmět tohoto vztahu vzdálený a někdy i neurčitý. Přání je oproti mně prkotina. Ale beze mě by nebyly básně, písně, filmy, knihy. Beze mě by nebyly příběhy. Co to je? Co mi to kreslí?
2: Srdíčko do vzduchu.
1: Srdíčko by tam mohlo být.
2: Že jo?
0: Já asi tuším, co seš.
1: Já si to myslím. Já myslím, že tušíte všichni.
2: Hmm.
1: Někdy mnou hoříte.
2: Hmm.
1: Můžete mě probudit nebo ukojit.
2: Mm-hmm.
0: Můžu potom dát hudební odpověď?
1: Musíš.
0: Teď ještě ne.
2: Ale teď je brzo, to bychom pokazili. Ale asi víme, tak budeme mlčet.
0: Jenom jsem se chtěl ujistit, včera byla tuha.
2: Ano.
0: Tak jo.
2: Takhle, jíl a grafit v tom, v tom dřívku.
1: V
2: klasiku, jo.
0: Jíl a grafit v klacíku, ne, v dřevěné trubičce, nebo co jsi to řekla? V klacíku.
1: V dřevěném klacíku.
0: Bydlím. Tak jo, tak teď si dáme Madonu. Dvojka zavináč rozhlas.cz, pojď

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Je 6 hodin 18 minut, máme ještě 2 minutky na to, abychom mohli přemýšlet, jestli to slovo, které nám schovala do ranního Špeku Regina Květoňová, je to správné.
2: To chodí různé typy, tak já zkusím jenom ty, které můžete vyloučit, protože ty to nejsou. Vladimír zkoušel inspiraci a Honza typoval fantazii. No, jste jako blízko v té sféře, ale se mnou je to ještě trošku jinak. Ještě přišla od Josefa vášeň.
1: Teda vášeň.
2: Josef píše bez diakritiky, takže přišla vasen.
1: Vasen.
3: K vášní došla i Lída z Iglu. Uh-huh. Dobré ráno. Dibro ránci. Po včerejším mozkovém výpadku se vracím na vlnu. A od doufání a zoufání jsem se přes naději dobehala k vášni.
2: Lído, jestli si pamatujete včerejšek, tak nápověda oproti včerejšku mám o kolečko víc, bude možná pro vás zásadní.
1: Jo, už to chápu. Včera byla tuha a teď jde o to, že tam je o jedno kolečko.
3: Ano.
2: No.
3: Aha. To je jako to mě, skvělý.
1: To mě vůbec nenapadlo.
3: To je fakt skvělý.
1: To je dobrý. Jo. Jasně. A ještě, počkej, ještě máš nějakou, ještě s tím pláčem, tomu nerozumím.
2: No tak to je pro hudební znalce. Aha. Špek a pláč se taky o mě zpívá a jiná taková, a obě docela dost často hrajeme. Špek je zázrak.
3: Mhm.
4: 3, 2, 1.
3: Já mám takovou citovou potřebu, aby jsme to prozradili.
1: Jsi touha.
2: Ano, někdy mnou hoříte, můžete mě probudit nebo ukojit. Jak pak se to řekne anglicky, to jsme tady procvičovali. Jakub našel spoustu výrazů.
3: No.
1: Desire.
2: Mm-hmm.
3: Ano, desire, arch.
2: A ty jsi měl takovou...
1: Já jsem si totiž
2: vzpomněl... Košelatější.
1: Já jsem si vzpomněl na písničku skupiny Depeche Mode, kde se zpívá něco, že to je otázka question of last. Jo.

0: písnička z roku 1986, jestli si to dobře pamatuju, album Black Celebration, a tam je Question of Time, taková ta se furt hraje, a pak je tam ještě právě Question of Lust, a já jsem si to jako kluk překládal, a, ale lust není touha, ale to je chtíč vyloženě. Tak to jsem se spletl.
1: Doložnice písnička.
0: To, to, no. Tak to ne, to ne.
2: Doložnice písnička.
0: Písnička doložnice. Ale, no. Ale jsem prostě touha.
1: Jsem touha.
2: Ano, ano, jsem touha. Ano. Touha nebyla to láska, ale touha.
1: No to je ono.
2: Teď Richard.
1: A taky do mé stanice vede v Činoheráku tramvaj. Lenka, jo, z Moravského Berouna.
0: Tramvaj pravda. Do stanice touha. Touha je. To by mě Lucka Žáčková teda dala.
2: Asi že jo. Spí.
1: Možná ne.
0: No.
1: Dnešním špekem je touha. Dobré ránko. Tak, nestíhám. Je to touha. Hezké ráno. Betty z Liberce.
2: Nejsem náhodou touha. Hezký den, Eva.
1: Tomáš napsal touha. Splanutí. Krásné slovo. Alča, ročník 74.
2: Večer Brnem proletěla vášnivá bouřka. Takový rachot do střešních oken jsem tu dlouho neměl, tak typuji vášeň. V jakém čase vás zastihneme v Mikulově? Libor, ročník 75, Chrlice.
0: V čase, to se říká velmi jednoduše, od rána do večera. Zdravím, dnes jsem touha Jana, 1976. Vy toužíte potom být v vysílání.
1: Co takhle hořet touhou? To je slovo. Nejhorší je, že mě nic vtipného nenapadá. Maruška z Berouna, ročník 56.
0: Ale třeba Hedvika 78 se posnažila. Hola, hola, dnes jsem touha.
2: Láska srdce moří, organismus hoří, láska ničí tělo, jež by cvičit mělo. Ale láska to asi nebude. Kdo je zamilovaný, má o několik koleček víc. Podle toho, do čeho, do koho. Konstatuje Pavel.
0: Kolečko, to je to O.
2: Ano,
1: tuha.
2: Touha. Tady vypadlo ještě kolečko.
1: Přeji vám dobré ráno. Prvotní nápad byl, že je to inspirace, ale po dalších nápovědách jsem to změnila na touhu. Děkuji vám za to, že mi každé ráno přinášíte radost a úsměv. Anka, dobrý ročník 61. My děkujeme za vás.
0: A Honza z auta rychle napsal touha? Touha?
2: Dnes opravdu toužím potom, abych to měla správně. A je to silná touha. Aspoň tak silná, jak je toho můj mozek schopný 10 minut po budíku. Zdraví Zuzka z Kořené, ospalý ročník 87.
0: A ještě nám napsal, ospalý. Léňa a Marťa, úči z Bulovky. Ouha, že by touha.
1: Hezký úči, jste šikovné, jste na svém místě.
0: Ano.
1: Dobré jitro, je to jasné, špek je touha. Ta má okolečko víc, hezký den, Bianka.
0: Bianka.
1: Bianka.
2: To je hezký.
0: To je krásný jméno.
1: Je.
0: Já žádnou neznám. Bianku.
2: Já znám Bianku Belovou.
0: Belová, teď jsem taky, ano, ano, děkuji. Já myslím, že jsi touha, Markéta.
1: Hele, touha je zázrak. Od Landy, no. Pavel 66.
2: Je to tak?
0: Já ji najdu, tu písničku, nebojte. Si ji zahrajem. Hned po zprávách. No, protože máme už jako zase utek čas a po zprávách Denisy Žižkové si zahrajeme touhu. Já umírám touhou být umění slouhou. To je, napsala teď Martina Linhart, to je Grossman. Já umírám, počkat, to jdu najít. To je skvělá písnička. Já umírám touhou být umění slouhou. Grossman to je. No, já to najdu. To je skvělý. A teď si dáme ale Duran. To je jiná touha.
1: Já se můžu zeptat u klízečky.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
1: Potkejte se již 16. května s oblíbenými moderátory a autory pořadů Českého rozhlasu Dvojka a Českého rozhlasu Pohoda. Nahlédněte do zákulisí rádia nebo buďte součástí živého vysílání. V 11 hodin si do studia S1 pozval Aleš Cibulka, Veroniku Kek-Kubařovou, Jana Nedbala nebo bratry Bachelory Martina a Miroslava Dubovické. Nebudou chybět ani autogramiády tváří našeho vysílání. Těší se na vás Šárka Volemanová, Jiří Holoubek, Robert Tamchina, Marie Redková, František Novotný, Iva Bendová, Jan Rosák, Jitka Novotná a mnozí další.
0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
1: V sobotu 16. května na Vinohradské 12 v Praze.
0: Více informací na rozhlas.cz/DOD.
2: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Lístky do divadla nebo na koncerty v Česku zdražily za posledních 7 let zhruba o třetinu, ukazují to data pořadatelů, které oslovil Český rozhlas. Organizátorům kulturních akcí v poslední době kromě nákladů na produkci narostla také částka, kterou z každé prodané vstupenky dostanou ticketingové platformy. V některých případech už jejich provize tvoří dohromady víc než desetinu celkové ceny za vstupenku. Hudebníci, kolegové i veřejnost se dnes naposledy rozloučí se skladatelem a textařem Oskarem Petrem. Obřad začne ve 13 hodin ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze. Autor hitů kapely Lucie Chci zas v tobě spát nebo Medvídek zemřel 29. dubna ve věku 73 let. Veřejnost může do obřadní síně přijít bez omezení. Petr patřil k výrazným osobnostem české hudební scény. Působil například ve skupinách Marcias, Pražský výběr a jako autor spolupracoval také třeba s Anetou Langerovou, Danem Bártou nebo skupinou BSP. V nové budově Národního muzea mohou lidé ode dneška vidět výběr snímků z posledního ročníku soutěže Czech Press Photo 2025. V 31. ročníku soutěžil rekordní počet, téměř 300 fotografek a fotografů. Porota hodnotila celkem 5250 snímků. Výstava představuje výběr asi 800 z nich. Fotografií roku se stal snímek ze série práce horníků na dole ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku před ukončením těžby autora Lukáše Kaboně z Deníku. Výstavu, která potrvá do 30. listopadu, pořadatelé zahájili včera večer. Ski areál v Bedřichově v Jizerských horách bude možná od zimy po roční pauze znovu v provozu. Jeho chod by měla zajistit nová firma, kterou vytvoří nejvýznamnější vlastníci pozemků v areálu. Svůj záměr jejich zástupci v pondělí představili na veřejné debatě v Bedřichově. Brankář fotbalové Sparty Jakub Surovčík se po napadení od fanouška Slavie v sobotním ligovém derby v Edenu zhroutil a musel na vyšetření do nemocnice. V televizi One Play Sport to řekl místopředseda představenstva letenského klubu František Čupr.
0: Počasí.
2: Dnes má být proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách a výjimečnými bouřkami v polohách nad 800 metrů, na západě ráno i nad 600 metrů. Budou srážky sněhové. Na krajním východě bude slabý déšť na 1200 metrů i sněžení. Večer budou ubývat srážky a místy i oblačnost. Teploty dnes 7 až 12, na jižní Moravě až 14 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 4 a v Krušných horách bude na nule.
0: Doprava.
2: Na D1 z Vyškova do Prahy u sjezdu na Slavkov na 210. kilometru už se výrazně zpomaluje v obou pruzích za Rohlenkou. Na 207. kilometru se pak fronta rozjíždí, brzdí se zase až přímo v Brně za Slatinou na 200. kilometru a pomaleji se pokračuje k omezení u exitu 196 Bratislava. I na D2 před Brnem od Břeclavy už houstne provoz, kolona se sune od Modřic ze 3. kilometru. Na 43. ze Svitav do Brna trvá zdržení na výjezdu z Lažan k odbočce na Kuřim pojedete 20 minut a v Praze na jižní spojce za Barandovským mostem právě odtahují z levého pruhu nepojízdné osobní auto. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Daliborovi.
3: Děkujeme Deniso, ale nejenom mě, ale i Regině a Jakubovi a hlavně vám, milí posluchači, a já vám hned omluvu. Já umírám touhou, prosím, není samozřejmě Jiří Grossman, to se teda trošku, jsem se mimořádně teda splet, ale protože tu písničku znám dobře, jsou to Greenhorni, rok 1971, a oni tenkrát měli dvě písně, Michalův song, to byl Michal Tučný, a pak byl Honzův song, což byl...
4: A jméno mý je Honza vyčítal, já umírám touhou, touhou mojí dlouhou je být umění slouhou, malovat jak mistři, které mám tak rád. Máne Srada, Rubens, Vojnský, Rembrandt, Klada, Aleš, Šváb, Nuzký, Vankok, Hoták, Dalí, Salvátor, Abbas, Barta, Guggen, Reska, Vojar, Čermák, Ruzo, Rafal, Mucha, Greco, El. Já umírám touhou, touhou mojí dlouhou je být umění slouhou. Malovat mě nudí, já chtěl bych zpívat pop.
5: To je dobrý, ne?
6: To já naspívám Zlatý stránky.
5: Ty jsi tam vybral všechny ty jména s tím.
6: Je dobrý.
5: Být umění slouhou. No dokonalý, děkujeme.
2: Zdravím vás po probdělé noci ve škole v přírodě. Zdá se mi, že jsem touha. Toužím po lepším počasí, nebo na Šumavě prší, leje a dle slov klasika ještě víc. Zdraví vás Úča Mirka, skvělý ročník 1959.
3: Po probdělé noci, asi byla kanadská noc, viď?
6: Nebo to pohlídat vše, viď? Tam jako...
3: A nebo lilo.
2: Děti možná, pořádek. Ano, umírají touhou být vzhůru.
3: No tak na škole v přírodě
2: no,
3: zásadně.
2: Právě. Hele,
6: ještě nám Vladimír ze Žadce připomněl od Synkop 61. Touhy. Když ji pustíte, máte 13 minut volno.
3: Tak já dám 3 minuty, protože tohle jste nám připomněli několikrát. Mm-hmm. A ty taky v nápovědách.
2: To se nabízelo.
3: Touha je zázrak, legendární muzikál, ve kterém jsem taky hrál a nikdo to neví.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním,

0: Ano, Touha je zázrak, písnička, která vychází původně, jestli si to teda dobře pamatuji, z filmu Kvaska, který byl takový zvláštní, ale na základě toho Miriam Landa a Dani Landa vytvořili muzikál Touha, který byl ve své době opravdu mimořádně populární.
1: Aha. Vidíš, a já jsem si myslela, že to bylo Kvaška.
0: Ne, Kvaska, to je jako zkvašený alkohol ve vězení.
1: Jo, takhle.
0: Takový hnusný. No, nic, to není Kvaška. To...
2: Jako rychlo Kvaška, myslím.
1: Něco takový, jo, tohle byla taková pomalo
0: Kvaška. Že by Touha, když mám to okolečko víc, Ladan, napsal Láďa, nebo Láďan, trak, asi řídí kamion.
1: Aha, no tak. Jo, to šťastnou cestu.
0: No.
1: Po včerejší tužce to dnes toužím znovu uhodnout. Touha, andělka z Krkonoš. To je hezky.
0: Díky za Vlastu Redla, Jirka 1969, dobré ráno, tradičně z vlaku do Týniště. Dnes je to Touha. Je to Týniště?
2: Evi Krošník 69, vášeň, přátelé.
0: Vášeň.
2: Psala Eva ještě něco takového, co já cítím k vám.
1: Děkujeme,
2: Viku.
1: Každé ráno toužím přijít na kloub vašemu rannímu špičku a dneska bude tedy touha naplněná tuplovaně. David, ročník Jardy Jágra.
0: To nevím, 70.
1: Není to 68?
0: Ne.
1: A on to má na zádech, ne?
0: No šoši, to je pravda. Fantazie, napsala Taťána slovo fantazie.
2: 72.
0: 72, no. Hmm. To je krásný slovo. Fantazie.
1: Fantazie.
0: To je fantastický.
1: To máte chlebíčky obložené nebo odložené? Jako špek si představuji úsměv, pokud máte na mysli palečku v úsměv a pláč, pak ještě láska, ale to bylo moc jednoduché, zkoušel Petr.
0: Chlebíčky jsou samozřejmě obložené, ale teď momentálně jsou odložené.
2: Málem byly odložené.
0: Málem byly odložené. Jsou zachráněné. A že je to touha, hezký, krásný začátek dne, moc děkuji a přeji krásný den, Růžena, no je to touha.
2: Ouha, touha, krásně zadané, Regi, píše Milan.
1: Děkuji, v polospánku ležíc se mimo, že narovnou vypálila touha, ta má oproti tuze o něco více, čili touha, Jiří a Áda, 73 z Ostravy.
0: A také Věra Toní Karlovy Vary, 60. ročníky. Špek je touha z krásné přírody, kterou tu máme, vás zdraví. Takhle. Hezký, no v přírodě, nádhera úplně, touha. No, jestli to nebude láska, jak říkal Menšík, láska začíná tam tím, že člověk se cítí sám a končí tím, že by chtěl zůstat nejradši zase úplně sám. David Grigov 1976, to je hezká formulace, to je krásný.
2: Včera mi našel internet, tak jsem pauzíroval, ale dnes to bude špek o snění. Nebo že zážitcí. Mm. Mm.
0: Je, ale děkujem prostě.
1: Tam jich dneska strašně, zase je. Dobrala jsem se k řešení slovem touha, to znám. Dneska jsem v tom chladném ránu toužila zůstat v postýlce, ale bohužel už tam nejsem, Markéta.

0: Krásné dobré ráno, milí posluchači. Dnes je úterý 12. května a i v úterý 12. května nám přišel jeden dotaz na našeho hosta, kterého tady ve studiu vítám. On sice mám pocit, že se vám něco zdálo, pane profesore. Dobrý den.
1: Dobré ráno, ale velmi jsem toužil vás navštívit i dnes.
0: Že jste tak jako zvláštně škubal končetinami a sítnice se vám protáčely, taky se vám není...
1: To se mi stává.
0: On totiž nám jeden posluchač poslal takový dotaz, že kdysi dávno vyšel článek o tom, že pavouci při spánku podobně jako vy, škubají končetinami a pohybují očními sítnicemi. A podle vědců je proto možné, že se jim zdají sny, podobně jako lidem. A našeho posluchače by to zajímalo. Podepsal se jako Látek Utkal. Tak nevím, jestli je ta správná odpověď, ale i tak děkujeme.
1: Já Látka znám právě, teď jsem ho potkal v galanterii, ale po letech výzkumu jsem dospěl, přátelé...
0: Chodíte do galanterie.
1: A chodím ještě, ano, ano.
0: Tam knoflíky.
1: Obdivovat barevné špulky.
0: Jo.
1: A půlky někdy. Po letech výzkumu jsem totiž dospěl k převratnému závěru, přátelé, že pavouci pravděpodobně nespí jen tak obyčejně. No, když se ohne pro látku. No, když jim během spánku cukají nohy a pohybují se jim sítnice, tak opravdu sny prožívají, alespoň to jsem zjistil já, a podle mých pozorování ne ledajaké. Protože pavouk nesní o hloupostech jako my, občas my lidé.
0: On toho totiž moc nesní, pavouk.
1: Ano, a možná proto sní. Pavoukům se zdají velmi reálné až praktické sny.
0: Mám vyschlo trošku, pane profesore.
1: Já se například domnívám, že se jim zdá o cyklistice. Protože když máte 8 nohou, byla by škoda jezdit i na jednom kole, že? Takže podle mých propočtů může zkušený pavouk ve snu jet současně na 4 bicyklech, ale bez držení tedy. A to se opravdu dělo. Někteří pavouci ve snech vyhrávají třeba slavný závod Tour de Pavučina, co jsem zjistil já, a není opravdu vyloučeno ani to, že se pavoukům zdá o lásce. Oni si představují sami sebe navoněné kapkou fermentovaného komára a tu situaci, kdy darují pavoučici vlastnoručně utkanou síť s vyšitým srdcem a 3 mouchy deluxe. Já si pamatuju pavouka, který opravdu těmi nožičkami kreslil do vzduchu tvar srdíčka během spaní.
2: To je rozkošné.
1: Takže pravděpodobně se mu opravdu zdálo o lásce. Tak, ta romantika mezi pavouky opravdu bývá velmi jemná, tedy až do toho okamžiku, než samička dostane hlad. Ale také jsem se přesvědčil o tom, že pracovitým pavoukům se zdá o podnikání, že ve snech třeba zakládají textilní továrny, vyrábějí stanovinu, obvazy, luxusní punčošky. A je to opravdu ojedinělý druh, který se nazývá tartantule. A ten pavouk tak ve snu utká nadčasový modní vzor, používaný na sukně, košile, to asi paní Regi bude znát, i bytové doplňky. A jednou z pavouků se během snění dokonce podařilo splést bezpečnostní lano pro veverku, která trpěla úzkostí z výšek, a jsem ho pak používal pro bojácné veverky. Ale na druhou stranu ti pavouci, ale opět to svědčí o tom, že ty sny mívají, mohou mít i noční můry. Nemyslím chytat do svých sítí, ale nejčastěji se jim zdá, že běží po stropě, uklouznou a spadnou do vany. To se jim zdává často, tam bezmocně kloužou po té hladké smaltované vrstvě, dokud se neprobudí v odpadu chudáci. Ale někteří pavouci se opravdu budí hrůzou, když jsem je sledoval během jejich spánku, že mají třeba jenom 4 nohy. Jo, a budou si muset vzít na pavučinu hypotéku. To se pak cukají hodně a jsou prostě nervózní, protáčí se jim těch 800 tisíc očí, nebo kolik mají. No a nebo že se jim zdá, že se proměnili v komára a rázem se z nich stává vlastní oběť. A to je asi nejhorší sen. Takže pokud někdy uvidíte spícího pavouka, který sebou třeba cuká, vrtí očima, tak rozhodně nebuďte krutí, žádná pantofle do ruky ani plácačka, možná právě ve snu třeba dojídá opřího komára nebo vyhrává olympiádu v lezení po okapech, nebo, nevím, nebo staví největší pavučinu světa mezi 2 paneláky. Prostě mají sny a berme je jako tvory, o které bychom se spíš měli starat, a oni nám v té domácnosti spíš prospívají, než že by kousali třeba, jak se říká.
0: Pane profesor, vy jste šel nějakým bahnem sem, že tady jsou všude samé stopy vaše.
1: Ne, no, ale šel jsem pískem, já jdu ze Sahary.
0: Jo, takhle, aha, a tam jste zanechal stopy v písku.
1: Ano, ano, nemám tady pavouka mezi zuby.
0: Já myslím, že tam máte spíš ten kousek masíčka.
1: Aha. Tak já ho asi vypláchnu.

0: Tak stopy v písku tady zanechal pan profesor, už je pryč, ale jsme tady v klasické sestavě Regina, Jakub a ten třetí, Jakube, ale měl bych dotaz, protože my jsme se shodli s Reginou, když jsme to připravovali před vysíláním, že jsme to nevěděli. Víš, co je brtnictví?
1: To je nějaký lov medvědů.
2: No, jsi blízko.
0: Vlastně jsi blízko. Ano, souvisí to s medvědem, protože medvěd ví, kde je...
1: Med.
0: Tak správně. Medvěd brtník.
1: Ano, ano.
0: Tak. A brtnice včelařskou akcí oslaví právě brtnictví, což je...
2: Včelařství.
1: Vidíte to. A to je nějaký archaický název pro včelařství.
2: Je to tak?
1: To by věděla asi Julie Kalodová, ne?
0: Ano.
1: Naše kolegyně.
2: Brtnice.
0: Z Brna.
1: Naše brtnice.
0: Brtnice z Brna. První ročník slavnost brtnictví se rozhodli uspořádat v Brtnici. Akce se bude konat ve dnech 12. až 14. června. Přesně za měsíc.
2: Píše dnešní Mladá fronta dnes. Slavnosti mají podtitul Návrat ke kořenům, protože název města Brtnice odvozují odborníci od starodávného řemesla brtnictví, včelařství.
1: To je škoda, 14. to my jsme v písku. Zrovna.
0: Slavnosti rosa.
2: Budeme nechávat stopy v písku?
0: Slavnosti rosa.
2: V Sedlčanech teda.
0: Ne, v písku. Písku. A, jo, my jsme vlastně v písku, to je pravda, takže tam je Dotkni se písku akce. Chceme zpropagovat včelařství a poukázat na původ názvu našeho města, řekla jedna z iniciátorek konání akce, brtnická místostarostka Vlasta Kolmanová. Byl to kolektivní nápad skupiny zastupitelek, mezi kterými jsou i včelařky, právě dodal místostarostka.
2: Akce má zviditelnit i brtnický spolek včelařů. V neděli 14. června budou mít včelaři v rámci slavnostní stánek, kde budou předvádět úkoly. Včelařství, dej toho, například stáčení medu.
0: Úvodní ročník festivalu začne v brtnické radniční restauraci 12. června od 18 hodin hospodským kvízem na téma včelařství. Bude to takový večerní špek. Přihlásit se lze v městském infocentru.
2: V sobotu 13. června se pak v kulturním domě uskuteční včelařský seminář, kde bude přednášet například včelařský mistr Petr Běhunek. Jeho součástí bude ochutnávka a soutěž o nejlepší med.
0: Bude to ale laická soutěž, protože parametry na odborné měření hodnoty medu jsou docela obsáhlé, upozornila paní Kolmanová.
2: Představí se též Jihlavská škola ekonomiky a cestovního ruchu, kde funguje učební obor včelař. Od 18 hodin večer v klášterní zahradě program zakončí koncert Honzy Nedvěda mladšího a skupiny Příbuzní.
0: No a v neděli bude následovat medový jarmark, v klášterní zahradě vystoupí folklorní skupiny Bajdyš, Okřešánek, Dřeváček a bude i program pro děti. Bude tam dětská merenda.
1: Asi tam budou i rukodělné dílničky.
2: Když taky tam pojedeme udělat.
1: Mistrovství třeba v pletení.
0: My jsme v sobotu v písku a tohle v neděli, to už je i v neděli.
1: Nebudeme unavení.
0: 6 hodin 55 minut, posloucháte Ranní dvojku.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Herečka Petra Špalková bude mým hostem. Kam utíká, když zhasnou světla jeviště? Jaký změnil návrat k učení na DAMU? Proč se o filmu Pět švestek šeptá jako o překvapení sezóny? A co překvapilo při natáčení ji? I na to se zeptám herečky Petry Špalkové.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Koalice zpřísní pravidla pro migraci. Novelu předloží v polovině května. Starostové obcí jednali se zástupci ŘSD a stavebních firem o dopadech stavby dálnice D35. Dnes má být proměnlivá přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami a teplotami maximálně 12 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. V polovině května předloží koalice novelu zpřísňující pravidla pro migraci. Sněmovna by ji mohla začít projednávat v červnu. Po pondělním jednání koaliční rady, to řekl předseda SPD Tomio Okamura, jde podle něj o komplexní novelu, na které se podílí více ministerstev. Zpřísnit má podle Okamury udělování dočasných ochran uprchlíkům z Ukrajiny i podmínky pro pobyt dalších cizinců v České republice. Koaliční rada se měla také zabývat návrhem zákona o všeobecném referendu. Projednávání však nestihla a vrátí se k němu na příštím jednání. Po kauze s kontaminovanými kojeneckými mléky chtějí ministerstva zdravotnictví a zemědělství zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Podle některých rodin i lékařů totiž české úřady zareagovaly na situaci pozdě. V mlécích po celém světě se objevil toxin cereulit, který způsobuje zvracení nebo průjem. Hygiena má podezření na otravu u 23 dětí. U žádného ji ale testy doteď nepotvrdily. Obce u rozestavěného úseku D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi mají obavy z dopadů stavby dálnice. Vadí jim hlavně komplikace spojené s objízdnými trasami a zvýšenou dopravou. Starostové proto večer jednali se zástupci ředitelství silnic a dálnic i stavebních firem a představili jim své připomínky.
4: Sedá si ta silnice, je to rozpraskané, poklopy od kanalizací, ty má vystouplé. Druhá věc, to jsou nemovitosti podél komunikace, kde může docházet i ke škodám na majetku občanů.
5: Dobrá voda u Hořic už má zkušenosti s nedávnými objížďkami v souvislosti s navazujícím úsekem a nezávislá starostka Jana Němečková podotýká, že totéž čeká obec v dalších téměř 3 letech znovu. Podle mluvčí stavební firmy Štrabak Edity Novotné pomáhají podobné schůzky řadě problémů předejít.
6: Slyšíme napřímo obavy zástupců regionu a můžeme díky tomu připravit kvalitní návrh opatření.
5: Jednání starostů s investorem a stavebními firmami budou pokračovat. Stavba dálnice z Hořic do Úlibic už ale začala a hotovo má být za necelé 3 roky. Z Hořic Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
3: Spojené státy zvyšují tlak na Irán. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vypsala odměnu v přepočtu 300 milionů korun za informace o financování iránských revolučních gard. Zároveň uvalila nové sankce na firmy a lidi, které podle ministerstva financí pomáhají vyvážet iránskou ropu do Číny. Stalo se to jen 2 dny před plánovanou schůzkou amerického a čínského prezidenta.
7: Životnost měsíc starého příměří mezi Spojenými státy a Íránem se podle prezidenta Donalda Trumpa blíží ke konci. Íránský návrh na ukončení války označil za odpad a řekl, že ho ani nedočetl, protože by jen ztrácel čas. Rozhodl se proto pro finanční útoky na Írán. Ty mají za cíl vysušit jeho ekonomické tepny, a to den před odjezdem na návštěvu Číny. Situace v Íránu bude v Pekingu jedním z hlavních témat. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Podle předsedy představenstva klubu Jaroslava Tvrdíka sáhne fotbalová Slavia po skandálních událostech v sobotním ligovém derby se Spartou k přísným opatřením. Na tribunách stadionu v Edenu bude zcela zakázaná pyrotechnika a zakrývání obličeje. Možná je i kontrola občanských průkazů u turniketů. Klub navíc navzdory možným pokutám spustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů, který zatím nemá oporu v legislativě. Tvrdík to řekl v pořadu Tiki Taka televize One Play Sport.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dnes má být proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami. Nad 800 metrů budou přehánky sněhové, večer pak budou srážky ubývat. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě až 14, na horách kolem 4 a v Krušných horách kolem 0.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna z Bystřete kousek před sjezdem na Divišov na 39,5 km za levotočivou zatáčkou překáží ve stoupacím pruhu porouchaná dodávka. D1 je plná na příjezdu do Prahy od Brna, nesouvislá fronta popojíždí od Průhonic 6. kilometru. Příčinou je i omezení za sjezdem do Spořilovské, v levém pruhu pracují silničáři. Na silnici 16 na příjezdu do Mělníka od Slaného těsně za kruhovým objezdem u Brozánek bouralo nákladní auto s osobním. Krátce se tam zdrží. Žijte v obou směrech. A 16 ještě jednou, trasa z Mělníka do Slaného před nájezdem na D8 u Nové Vsi se sune 20-minutová fronta z odbočky na Vraňany. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu, teď už pokračuje ranní dvojka.
8: Ano, pokračujeme, přesně jak řekla Denisa Žižková, a máme tady další téma, se kterým přijde specialista na sociální sítě Josef Kluge. To jsem vůbec nevěděl, že se tím tak zabývá, s takovou velkou radostí, protože Instagram zažil nějakou čistku. Ty o tom něco víš?
9: No, já o tom taky nic nevím, protože to se týká světově známých celebrit, takže já o tom nic nevím.
10: Ty taky ne.
8: Taky ne.
9: To bys měl vědět ty.
8: Já?
9: Ty jsi tady hvězda naše. No, tak co tvůj Instagram? Já myslím, že na to pořád stejně. Co, se podíváme. Čekej. Jak se jmenuješ?
8: Jo, dobrý.
10: Tak to je hezký.
8: Mě dobrý.
9: Ne, tam je to všechno jako bylo.
8: Jak se jmenuješ? Martin Dejda.
9: A jo?
8: No.
9: No, tak tam už by možná se něco našlo.

0: Sociální sítí Instagram v posledních dnech otřásla masivní vlna mazání falešných a neaktivních účtů. Při této doslova čistce přišly i ty největší světové celebrity během pár hodin o miliony sledujících. Expertem na sítě je dnes Josef Kluge. Josefe, dobré ráno.
1: Dobré ráno, přeji.
0: Všichni to začali označovat jako velkou čistku roku 2026. Co se vlastně odehrálo? Co se stalo?
1: Společnost Meta, která provozuje Instagram, spustila akci proti falešným a neaktivním profilům a šlo o jednu z největších čistek na této platformě v posledních letech vůbec. Tohle rozsáhlé mazání způsobilo velké ztráty sledujících u celebrit, u influencerů, u firemních značek, ale i u běžných uživatelů. Lidé na Instagramu zpočátku věřili, že ty poklesy byly způsobeny technickou závadou, než se objevily zprávy, že Instagram odstranil miliony podezřelých botů v rámci úsilí o větší autentičnost. Největší pokles údajně zaznamenala americká influencerka a podnikatelka Kylie Jenner, která během několika hodin přišla o téměř 15 milionů sledujících. Tahle informace si myslím, že mluví skoro za všechno.
0: Jenom promiň, ty jsi říkal botů. Bot je, co to je bot?
1: Bot je zkráceně robot. To je zařízení, které se tváří jako běžný uživatel, ale vlastně jo. Je to stroj nebo počítač.
0: Řekl si jedno jméno, určitě máš v záloze ještě nějaké další celebrity, které to zasáhlo.
1: Ano, jak už jsem říkal, největší ztrátu údajně utrpěla Kylie Jenner, která patří do rodiny Kardashianových. To je zmizelo nějakých 15 milionů lidí, kteří ji sledují. A fotbalová celebrita Cristiano Ronaldo, ten přišel o téměř 8 milionů sledujících. Zpěvačka Ariana Grande a Selena Gomez, přibližně 5,5 milionů, každá z nich. Beyoncé, Taylor Swift, čistka připravila o miliony sledujících. Oficiální účet platformy na Instagramu, ten taky přišel o více než 10 milionů sledujících, jak se akce šířila napříč ekosystémem. Říká se tomu ekosystém, jsem se dozvěděl. No, ta čistka se dotkla i profilu českých osobností. Z těch, co víme, tak mezi nimi pravděpodobně byl například poslanec za SPD pan Reichl. Ten v posledních letech bývá obviňován právě z údajného nákupu falešných sledujících. Na sociálních sítích dosahuje velmi vysokých čísel. Takže to jsou ti, o kterých víme, o té většině samozřejmě nevíme, no, ale tohle byli ti nejznámější.
0: Jakub Kaloč, myslím, přišel o 8 sledujících, ne?
2: Teď to chci říct, mě se to netýká.
1: Zkontroloval bych schválně sociální účet nebo účet na Instagramu, jestli tam nemáte drobné ztráty.
0: Tak to se podíváme.
2: Mezi drobné ztráty asi jsou výrazné.
0: A teď, Josefe, proč to Instagram vlastně dělá a jak to celé funguje, si řekneš Taylor Swift? Proč jít vymaže?
1: Já jsem se to pokusil naznačit v těch předchozích odpovědích. Asi teď budu popisovat něco, co většina lidí zná, ale tak pro pořádek. Čím víc sledujících člověk na Instagramu má, tím je úspěšnější, tím se právě měří úspěšnost. Týká se to celebrit, značek i influencerů a právě od počtu sledujících se odvíjí příjmy těchto lidí. Konkrétně Instagram už dlouho provádí pravidelné čistky zaměřené na zlepšení autenticity a snížení umělé aktivity. Účty botů, jak už jsme si vysvětlili, se často používají k nafouknutí počtu sledujících, ke zvýšení lajků, komentářů a statistik aktivity na té sociální síti vůbec. Mnoho influencerů a značek se v rámci systému sociálních médií v minulosti spoléhalo právě na tyhle automatizované nebo neaktivní profily, aby zvýšili svou viditelnost, svůj dosah, svou popularitu. Největší akce společnosti Meta se jeví jako výrazně rozsáhlejší než ty předchozí čistky, protože oni to dělají pravidelně, ale tohle prostě bylo zatím vůbec nejvíc. Společnost zkrátka musí reagovat na rostoucí tlak, aby zlepšila transparentnost, aby zlepšila důvěru v měření digitální aktivity.
0: Takže opět je to tak, že peníze až na prvním místě.
1: Je to zhruba tak, nebo spíš přesně tak. Když to zjednodušíme, zásah, o kterém tu mluvíme, by měl zajistit férové prostředí v sociálních médiích nebo minimálně na Instagramu. A vzhledem k tomu, že inzerenti a uživatelé stále víc zkoumají online vliv, tak čelí tyto platformy, jako je Meta, tlaku, aby zajistili, že počty sledujících a statistiky interakcí, tedy toho, co se děje na Instagramu,

0: kousek.
1: Je 7 hodin 20 minut a my dnes tady máme opravdu retro kousek. Včera já jsem hrál v Činoherním klubu a v rekvizitárně tam je Honzík a tam nacházíme společně opravdové poklady a on nám zapůjčil jeho poklad. Jeho otec mu ho dokonce upravil i z pohledu nějaké konektivity. Je to, tak nejdřív Regino, zkus popsat, co to je na první pohled.
2: No mě to připomíná herní konzoli, s jakou si hrají naši chlapci na PlayStationu, ale je to nějaký velký.
1: No ona je totiž z 19. století, ta herní konzole.
3: Ona má tvar vlastně trojúhelníku, takové představte si neviditelná letadla. Ten stealth,
1: ano,
3: taková,
1: ano,
3: že jo?
1: Přesně.
3: Takový, jako vlastně.
2: A tady no, je takový předsvakávač, vypínač a tady volíš ty hry, jo? Protože tady je tenis, fuzbal, skvoš, pelota,
3: počkej,
2: to nevím,
3: jo,
2: co
3: takhle.
2: Je.
1: A fuzbal
3: je, řeknu.
1: Fuzbal, takže to je německý výtvor.
3: Ano, jinak, počkej, volíš, to je i k volbám teda, jo? Tak se dá volit politická strana.
1: Nemůžeš, fuzbal.
3: No,
1: pokud,
3: no to tak občas vypadá.
2: No, no pokud se o tvůj zájem tady bude ucházet tenis, nebo skvoš, tak...
1: A jsou jo, tam vlevo a vpravo takové posuvné, taková posuvná táhla, by se dalo...
3: Ano, analogové páčky, joysticky umístěné na těle, ale...
1: A teď co to je?
3: Je to typ zařízení, je to vlastně herní konzole. Tato konkrétně ze 70. let se nazývala Pong, ale často byla označována asi mezi těmi hráči jako Apollo 2001 nebo Digitech 2001. Má charakteristický design, má ten nezaměnitelný trojúhelníkový tvar a je vyrobena z béžového plastu. Ta funkce zařízení obsahuje vestavěné hry, které se volí posuvným přepínačem na levé straně, konkrétně D, jak už Regi jmenovala, tenis, fotbal, vlastně squash a pelota.
2: Co to je pelota?
3: Hele, pelota je taková hra, hraje se na hřišti.
1: A to je to, co vymyslel ten Pelta? To je
3: no, on mi volal, ten tam vymyslel ty fígle, ale, ale 30, myslím, že 30 na 50 zhruba, nebo 33 na 54. A buď to hrajou dva hráči proti sobě, nebo dvojice proti sobě a každý z těch hráčů drží, představte si, sproutí upletenou kšiltovku.
2: Yeah.
3: Takový ten vak, do kterého se chytá ten míček. Mimochodem to je, myslím si, že nejrychlejší míčová hra vůbec na světě, protože ten míček může letět až 300 km v hodině.
1: A to je pelota?
3: Pelota. A ono chytne do toho košíku, hodí ho proti tomu protihráči a ten míček se může jednou dotknout země a ten dotyčný hráč, ten protihráč ho musí chytit a odpálit zpátky.
1: No tady je ein aus, to znamená, že to je zapnuto, vypnuto, ne? Potom no, tady jsou různé ještě takové jako přepínače,
2: to
1: manu,
2: na
1: auto.
2: Silnici, tady takový
1: pak
2: šipky.
1: Je tady je to ein v?
2: Je to ein v.
1: Dvojité v a 0-0, to je asi nulování, ale vpravo a vlevo jsou taková táhla.
3: No 0-0 tam je, když prohráváš už hodně, tak to zmáčkneš 0-0 a začínáš se znovu.
1: A to se teda připojilo k televizi nebo k nějakému
3: pravděpodobně, ano, přesně jo, tak, televizi ještě ano, přes takovou krabičku, která měla ten tu konektivitu zajistit s tou televizí.
1: Totiž to je Fernsehspiel, to je televizní hra.
3: No, no. A samozřejmě zdroj je k tomu potřeba.
1: A prodávalo to Kvele.
2: Jo, jo, jo.
3: Jo.
1: No jasně.
3: Já jsem měl z Burdy zase, ten byl pletenej. Ten, ale,
1: Burdy, jo.
3: No, no ale tak je to vlastně...
1: Tady
3: je to vlastně...
1: Tady je Fernsehschluss napsaný.
3: Já myslím, že když bys tu hru přinesla ukázat dětskám, tvým chlapcům, tak si myslím, že by docela koukali. Ti mají ten PlayStation doma, mám pocit, ne?
2: Je to tak, no. Myslím si, že...
1: Je to fakt zvláštní,
2: já jsem tu fotografii, protože Dalibor mi poslal včera večer, hele, co mám, ale už mi neodpověděl, co to je, tak jsem to dávala doma k nahlédnutí a můj muž si vzpomněl, že ještě existovala taková, ale to je možná k tomu, člověče, v televizi, že to odráží od těch stran. Víš,
3: no, to
2: byl
3: jako takový
2: hru?
3: Ten tenis.
2: Ano, ano, ten tenis.
3: Byly jenom dvě čárky, ano, a míček, ano, že jo? No. Tak a musela jsi, ano.
2: A to bylo taky na to? Tohle to myslíš?
3: No tak, to asi jo.
1: Jsou
3: to
1: tam jako nějaká, ne,
3: já bych tam nehledal složitou
1: a
3: grafiku.
1: A jsou to teda 70. let?
3: 70. let, alespoň co jsem se dočetl já. Třeba jí má někdo doma. Já si myslím, že ty náhradní díly k tomu a další součástí má Pavel Chour u sebe ještě. Takovou tu krabičku, která přenášela ten signál do té telky a nějak s ní komunikovala.
2: Já bych, chtěla, líbí. Já bych to chtěla vidět, zapnutý.
3: Já bych to chtěl taky vidět, no, zahrát si na něm.
2: Tady
1: možná
2: je taková
1: bychom divná... tady techniky v rozhlase mohli poprosit, jestli by nám to...
2: Co se strčí sem?
3: Zvlášť půl osmí ráno.
1: To mi říkal Honzík, že ta táta tam přimontoval jeden nějaký konektor.
2: To, že to není původní.
3: Nebylo to na reprák?
1: To je dobový konektor na reproduktor, ale on ho jenom využil. Na
3: jo,
1: něco.
3: Přenosu nějaké.
1: No, no,
3: jo,
1: no.
2: to pravda.
1: Je to, ale je to krásný.
3: Je, hezká věc.
1: Tak to zkusíme rozchodit. Nebo třeba nám napište, kdybyste si vzpomněli, jak to fungovalo.
3: Mm-hmm. Nebo pošlete ještě zbytek, prosím.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/dod.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat, vyplývá to z vyjádření ministra práce Aleše Juchelky z ANO. Odborových předáků a šéfů organizací podnikatelů a zaměstnavatelů na tiskové konferenci po tripartitním jednání. Nejsložitější lékařské zákroky by od příštího roku měly v Česku nově dělat jen vybrané nemocnice. Změnu připravuje ministerstvo zdravotnictví. Operace jícnu, jater nebo slinivky se mají přesunout do specializovaných center s největšími zkušenostmi. Podle rezortu má reforma pacientům zajistit bezpečnější péči a lepší výsledky léčby. Společnost vodárny Kladno-Mělník staví v Hostíně u Mělníka nový vodojem, který zajistí stabilitu dodávek vody v regionu. Zabezpečení dostatečnou akumulací i v následujících letech, kdy v některých středočeských městech stoupne počet obyvatel a tím i odběratelů vody o tisíce. Vodojem by měl být hotový do konce letošního roku. Náklady budou 110 milionů korun. V karanténě skončilo 12 zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi MB Hondius. V noci na dnešek o tom informovala agentura AFP s tím, že nemocnice preventivní opatření nařídila kvůli nesprávnému postupu při odběru krve a při likvidaci moči. Lodě, ze které úřady na španělském ostrově Tenerife cestující a část posádky evakuovali, nyní míří do nizozemského Rotterdamu. Ve vídeňské městské hale se dnes odehraje první semifinále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Zúčastní se ho 15 soutěžící, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále. Do něho postoupí 10 z nich. Český reprezentant, zpěvák a herec Daniel Žižka vystoupí až ve druhém semifinále ve čtvrtek.
2: Počasí.
1: Dnes má být proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami. Večer budou srážky ubývat, teploty 7 až 12, na jižní Moravě až 14, v tisíci metrech na horách kolem 4 a v Krušných horách bude na nule.
2: Doprava.
1: Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna se zpomaluje u Čestlic na 8. kilometru, za Orlenem na 5. kilometru stojí u středového pásu porouchané osobní auto, lehce zasahuje i do levého pruhu. Kolona pak pokračuje dál až za sjezd do Spořilovské k omezení, neprůjezdný tam zůstává levý pruh. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za Větrným Jeníkovem na kilometru 107,5 stojí v odstavném pruhu havarované nákladní auto, s ním i hasiči. Jedná se o méně přehledné místo v pravotočivé zatáčce. Buďte velmi opatrní. Na D1 z Vyškova do Prahy trvá zdržení v okolí Holubic. V obou pruzích se jede pomalu z kilometru 211 a v Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti začaly regulovat provoz v Lochkovském tunelu. Kolona začíná za Radotínským mostem. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Daliborovi.
3: Vám přejeme krásný dobrý den. Dnes je úterý 12. května, probudili jste se do dalšího hezkého dne, no a my se pokoušíme od rána vám to ještě vylepšit ten pocit.
4: No a možná jste na tom někteří podobně jako Jan Šmíd, který má 4 minuty mladou fotografii na svém Instagramu a je tam v tričku a pod tím je popisek, že už jako má odběháno. 7:30, ranní běh.
3: Ranní běh?
4: Jo. Aha. A Honza takhle běhá po takovém velkém festivalovém městě jednom.
3: A teď to vlastně nesmíme říct.
4: No, já nic neříkám.
3: Protože to bude součástí soutěže. On vymyslel nějakou soutěž.
4: Fakt?
3: No, vymyslel soutěž.
4: A já neprozradila jsem teda něco?
3: Myslím, že ne.
4: No tak...
3: Že to bude dobrý.
4: Uvidíme.
3: Za chviličku. Spojíme se s Janem Šmídem a teď si dáme Eda Sheerana Shape of You, asi jeho největší hit. Mhm.

0: Je 7 hodin 38 minut a v našem francouzském okénku teď míříme do...
1: Francie.
0: To je tedy velké překvapení.
1: Že jo?
0: Nemůžeme víc prozradit, protože budeme soutěžit o krásnou cenu. A teď, milí posluchači, pojďte se soustředit. Vy totiž musíte uhodnout, kde je v tuto chvíli Honza Šmíd. Pokud to trošku tušíte, což nevím na základě čeho, ale já nevím. Zkrátka od Honzy prý někdo dostane cenu. Honzo, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak uděláme tady takovou hru. Já řeknu rovnou číslo 22 155 25 25. Ty prozradíš jakou cenu, anebo řekneš nějaké nápovědy, nebo jak to bude?
2: No, já si myslím, že by to mohl být nějaký hezký hrníček s logem něčeho, anebo možná i třeba nějaký hezký plakát, to se uvidí. To se uvidí. Ta prodejna oficiální kousek ode mě, tak tam něco vyberu a úspěšného posluchače nebo posluchačku obdaruji s radostí.
0: No, bezvadný. Tak nějak dej nějaké indicie, zkus popsat, co vidíš kolem sebe třeba.
2: Tak zábradlí. Přímo přede mnou je zábradlí. Já jsem v takovém modrém tričku, protože jsem běžel tady, abych ze sebe setřásl tu únavu z cesty. Přímo před sebou vidím takovou docela nevzhlednou budovu, ale jak je v tom krásném raním světle nasvícená, tak ona vypadá docela dobře. A je tam obrovský plakát, jsou na něm dvě krásné dámy. Možná můžu prozradit, že to je Thelma a Louisa. Mnozí si jistě vzpomenou na úspěšný film. Jsou tady kolem mě také palmy. Jsou tady takové schody, ale něco na nich chybí. Ano, opravdu něco na nich v tuto chvíli chybí. Otáčím se takhle doleva a vidím moře a vidím obrovskou výletní loď. Ne, tady není místo, gestikuluji, tady není místo. Pokračujte dál, nic k vidění. Doufám, že sem do přístavu nedorazí. A kolem mě běhají také běžci, takže to je to místo, kde já v tuto chvíli jsem. Zjevně se tady něco chystá, palmy se celé klepou, protože tady fouká docela silně, ale to světlo je naprosto úžasné a vlastně řekl bych, že není nikde ve Francii tak, jako tady na úplném jihu, a tím si myslím, že jsem prozradil úplně všechno.
0: Na úplném jihu, no, víš co, takhle, volají úplně všichni, Honzo, tak to riskneme a uvidíme. Dobré ráno, tady ranní dvojka.
3: Dobré ráno.
0: Kdo tam?
3: Tady Vlastička.
0: Vlastička? Tak Vlastičko, kde myslíte, že je Honza?
3: Já jsem chtěla teda jenom začátek, ale myslím si, že bude ve francouzském městě Cannes na filmovém festivalu, pan Honzík.
0: Honzo?
2: No, výborně. Vlastičce, pošlu cenu.
1: Hezký.
2: Vlastičko, nechte prosím adresu v redakci, ano, ano. Oni mi ji pošlou a já vám něco hezkého pošlu také. Tak jste to krásně uhodla. No.
0: Perfektní. A vlastně...
2: Ani jste se nemusela jste se asi dívat na ten Instagram, kde tedy to vypadá přesně tak, jak jsem popsal. Myslím si, že teď v tuto chvíli už je to ještě trošku hezčí. Ne, že by to bylo hezké, nebylo hezké předtím, ale teď je to hezčí, protože to slunce opravdu úplně olizuje tu budovu. A vypadá to nádherně. Myslím si, že si to budu se za chvilku ještě jednou vyfotit, protože to sluníčko je tady naprosto mimořádné. Ale co je zajímavé, je, že tady není ani noha kromě mě. Ani noha.
0: Ano, a teď Honzo,
2: jedna noha prošla, protože mě musela vyfotit.
0: A jenom Honzo, promiň, ještě abychom se zeptali Vlastičky. Vlastičko, nejste náhodou taky v Cannes?
3: Bohužel ne, bohužel jsem doma v koupelně, maluju se do práce a závidím tíšek.
0: A trefila jste to krásně, tak gratulujeme. Mějte se hezky.
3: Děkuju, mám velkou radost.
0: Krásně to sedlo. Honzo, dobrý.
2: No, Vlastička byla velmi pohotová.
0: No. Dobře, tak nám asi ještě popiš, jaký bude letošní festival, kdo přijede, to je asi to nejdůležitější.
2: Vzpomněl jsem si při tom ranním běhu na tebe, protože vím, že velmi rád běháš a bys mi vzal roha, brzo bys mi utek, ale teď ta atmosféra je tady jako mimořádná, protože opravdu není tady moc lidí, moře je naprosto fantasticky modré, dokonce jsem viděl pár opovážlivců nebo odvážlivců, kteří teď do něj vstoupili, a ono tady není úplně teplo, teď jsem se díval, je pocitově asi 10 stupňů, jinak 15, ono fouká docela studený vítr. No a ten letošní festival je zajímavý tím, že není tady žádný velký film americké produkce. Mezi hosty budou slavná jména. Myslím si, že sem dorazí i George Clooney, protože George Clooney se usadil tady kousek, byl v neděli v Saint-Tropez, a takže si myslím, že tady prostě největší hvězdu asi bude John Travolta, mám pocit, ale budou tady další, bude tady Barbara Streisandová a podobně. Ten festival každoročně vlastně je úplně stejný a přesto úplně jiný. Je to těmi filmy a letos si myslím, že bude hodně zaměřen, že tam budou věci, které rezonují ve společnosti, jako třeba umělá inteligence, budou tady snímky, které budou věnovány válečným konfliktům, ale samozřejmě není to jenom o těch filmech, je to hodně o celé té atmosféře, která tady prostě je nezaměnitelná.
0: No a dá se tam třeba sehnat, kdyby se Vlastička rozhodla, že pojede za tebou, dá se tam sehnat nějaký průměrný hotel?
2: No tak Vlastička říká, že se líčí, samozřejmě my nevíme, do jaké práce se líčí. Na tom hodně záleží, protože pokud má Vlastička dobré místo, tak si myslím, že by jsem mohla se podívat do některé z těch slavných hotelů, jako je třeba Carlton, Majestic, ale teď v době festivalu ty ceny jsou, myslím si, naprosto nepřekonatelné. Ale já sem jezdím už řadu let. Často jsem řešil otázku, jestli třeba se ubytovat někde v Antip a dojíždět sem denně, anebo zkusit najít na poslední chvíli něco zajímavého. Myslím si, že hodně se mluvilo o Airbnb, o tomto systému, který samozřejmě tu situaci s hotely trošku prolomil tím, že tady řada obyvatel města pronajímá své pokoje nebo své byty. A to je, myslím, částečné řešení, protože ty ceny jsou sice hodně vysoké, pořád ještě během toho festivalu nejsou úplně astronomické, tak jako byly v minulosti.
0: No tak dobře. A ty bydlíš teda přesně kde?
2: Já jsem teď přímo v Cannes, jsem nedaleko takové hezké čtvrti, která se jmenuje Suky, a našel jsem ten byt podobně, že jsem prostě šmejdil na tom internetu a našel jsem vlastně byty, které cenově myslím, že jsou docela dobré. Je to hezké, můžu si vyběhnout jinak v tričku a vrátit se zpátky, pokud možno nedotčem tím silným větrem.
0: Tak to byl ranní běh s Janem Šmídem. Máme pro tebe francouzskou písničku samozřejmě. Tak moc děkujem.
2: Přeji hezký den.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Já vám řeknu, jak je třeba na Ostravsku, Zlínsku ještě docela s výraznými srážkami, ale ty pomalinku odchází nebo se stěhují směrem k Polsku, částečně ke Slovensku. A teďka třeba tady ve středních Čechách počasí mate šatem, protože ono bude převážně zataženo, ale teď tady je i sluníčko, je polojasná nebo dokonce jasná obloha. Teploty docela nízko, mezi 5 až 9 stupni Celsia, ale byly mnohem níže. Byly níž.
3: Já tady koukám na fotku Českého hydrometeorologického ústavu na jejich Facebooku. Ale je tam fotka, na Churáňově ráno sněžilo.
2: Ano. No ono ještě bude sněžit. Kolem 600, pak kolem 1200 metrů, dokonce předpokládají, že by mohlo nasněžit až do 8 centimetrů, převážně v Čechách, samozřejmě na horách, jak jsem říkal, v těch zhruba 1000 metrech, ale spíš očekávejte, že bude promědlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách, výjimečnými bouřkami a na krajním východě bude slabý déšť. A jak jsem říkal, kolem 1200 metrů i večer, pak se sněžením. A ty teploty dnes, neříkám noční teďka, ale denní, 7 až 12 stupňů, jih Moravy kolem 14, na horách pak kolem 4 stupňů nejčastěji, ale v Krušných horách kolem 0. Ten zítřek bude malinko teplejší, ale stále se bude jednat o to, že bude foukat vítr, bude sněžit, bude pršet a bude se střídat oblačná obloha. S polojasnou, ale to je polojasné, spíš bude zřídka, 10 až 15 stupňů. Musím vám říct, jak bude ve čtvrtek, to bude až ke 20 stupňům Celsia, v pátek se ochladí, to bude mezi 10 a 15 stupni nebo 11 až 16, to jsou maxima, a pak 12 až 17 stupňů během víkendu.
3: Je.
2: Ale vyprší se, mělo přestat sněžit, ten Pankrát surfovat můžete taky, on ten vítr je docela hodný, ale bude vám zima, vemte si asi na surfování nějaký nepromokavý kožich. Ale pak už se bude od příštího týdne oteplovat. No, tak už směřujeme. Blížíme se pomalu k červnu, tak jako bylo by divné, kdyby mrzlo, že? Ale
3: kdo ještě nepřezul, tak toho možná ještě dneska využije, ne?
2: No, já jsem si vzal sandálky a udělal jsem chybu.
4: Jsem se přezul, teda.
2: No, ty máš mokasíny, ale.
3: Ty jsi sezul? Ne.

0: byla filmová píseň Čas sluhů, skupina Zoo, Jan Kalousek, a my se u filmu ještě na chviličku zastavíme u toho festivalu v Cannes, o kterém hovořil Jan Šmíd.
1: No tak pár známých jmen, která nás mohou nalákat a zabývat se tím víc. Hlavní porota letos složená například z Demi Moore, nebo Chloe Zhao, nebo a tak dále, Paul Laverty.
0: To je dobrý, to je složené.
2: Chloe Zhao, nebo a tak dále.
1: Stellan Skarsgård, toho zná
2: to
1: jako.
2: Milujeme, no jo. Boj sněžného pluhu s mafí, ano, mě Jakub zachránil
1: už,
2: Stellan.
1: Jakub už nám dal přednášku.
0: Složená třeba z Demi Moore, tak jo, děkujeme. To byly hodnotné informace.
1: Ne, pak ještě dostane Peter Jackson cenu.
0: No paráda.
1: A to by měl. On měl.
2: Pobavil takových dětí už.
1: Ty už jsou i starý, ty děti.
2: Právě.
1: Co byly pobaveny.
0: Porota složená zde.

0: Úžasné životy na dvojce.
1: Jmenuji se Karel Och, jsem uměleckým ředitelem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a budu vyprávět o paní Evě Zaoralové, bývalé umělecké ředitelce, mé předchůdkyni a osobě, která pro mě jak v osobním, tak v profesním životě znamenala strašně moc.
0: Úžasné životy. V úterý po 18. hodině na dvojce.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Osm hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Včelstva přečkala zimu výrazně lépe než o rok dříve. Kliniku infekčních nemocí brněnské dětské nemocnice čeká kompletní rekonstrukce. Dnes bude proměnlivá převážně velká oblačnost s lokálními přehaňkami a teplotami maximálně 12 stupňů. Dobré ráno, zprávy na dvojce připravila Denisa Žižková. Riziko výskytu hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO velmi nízké. Situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici nebo lékaři k tomu obdrží informace a doporučení. Vojtěch to v pondělí večer uvedl na síti X. Loď MV Hondius, která pluje pod nizozemskou vlajkou a na níž se lidé virem nakazili, je aktuálně u španělských Kanárských ostrovů. Po rekordních úhynech z předchozí zimy přečkala tu uplynulou tuzemská včelstva lépe. Zimní úhyny klesly na 11%, což je návrat k obvyklým číslům. Vyplývá to z dat mezinárodního projektu, na kterém se podílejí přírodovědci Olomoucké univerzity Palackého. Objevily se ale i lokální extrémní úhyny, říká biochemik Jiří Danihilík.
4: V letošním roce jsme zaznamenali extrémní úhyny hlavně na Jesenicku, kde ty úhyny se přiblížily i 50%. Podobnou situaci vidíme třeba i na Karlovarsku, v některých částech jižní Moravy. V tom loňském roce, tam šlo hlavně o varoázu, tady si tím zatím nejsme úplně jistí, takže ponoříme se trošku hlouběji do dat a provedeme i detailnější analýzu.
3: Fakultní nemocnice Brno chystá rekonstrukci pavilonu s dětskou v dětské nemocnici. Sídlí v něm jednotka intenzivní péče a klinika infekčních nemocí. Opravy by měly začít v červnu. Dělníci budovu zateplí, vymění okna, dveře i výtahy. Součástí bude i nová vzduchotechnika s klimatizací, kterou budova zatím nemá. Část lůžek se musí kvůli pracím přesunout na pediatrickou kliniku, vysvětluje mluvčí nemocnice Pavel Žára.
5: To omezení toho komfortu se bude týkat také rodičů, kteří již nebudou moci být v mnoha případech se svými dětmi na pokojích a fakultní nemocnice Brno jim nabídne ubytování v rámci své vlastní ubytovny v dětské nemocnici.
3: Rekonstrukce by měla být hotová příští rok v létě. Ministři nové maďarské vlády Petera Maďara dnes složí sliby. Už včera své plány představovali poslancům v jednotlivých parlamentních výborech. Nového premiéra parlament potvrdil v sobotu. Maďar slíbil změnu stylu vládnutí, nápravu vztahu s Bruselem nebo obnovu nezávislosti veřejnoprávních médií. Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík považuje za správné, aby disciplinární komise zkontumovala nedohrané derby proti Spartě ve prospěch Letenského celku. V pořadu Tiki-Taka televize One Play Sport zároveň uvedl, že v případě úspěšné obhajoby titulu nebude klub pořádat žádnou velkou oslavu s fanoušky.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
3: Dnes má být proměnlivá přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami četnějšími v Čechách a výjimečnými bouřkami. Nad 800 metrů budou přehánky sněhové, večer pak by měly srážky ubývat. Teploty dnes 7 až 12, na jižní Moravě až 14 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 4 stupňů a v Krušných horách bude 0.
0: Doprava.
3: Na silnici 7 z Chomutova do Prahy hlásíte velký problém před Slaným. Silnice je teď na Prahu neprůjezdná. Osobní auta jedou přes město. Dálnice D1 před Brnem a zdržení v obou směrech, hlavně pro kamiony v pravém pruhu. Od Prahy zpomalují u Kývalky na 182. kilometru, pak i za sjezdem na Výstaviště. Směrem od Vyškova je v obou pruzích ucpané okolí sjezdu na Slavkov. Výrazně se brzdí na 211. kilometru. Za Rohlenkou se pak pokračuje v celku plynule. A D1 na příjezdu do Prahy od Brna, tam čekejte zdržení hned ve dvou úsecích. Poprvé se brzdí před Šmejkalkou na 27. kilometru, pak za okruhem na 9. kilometru. Odtud ke sjezdu do Spořilovské pojedete asi 20 minut. Přeji vám šťastnou cestu, pokračuje ranní dvojka.
6: Už za chviličku nás tady bude víc, konkrétně Jaroslav Špulák představí nový počin vlastně dvou velikých veličin.
7: Bude tady půl brouka, ne?
6: Bude tady půl brouk. A ještě nám napsala Jana Karafiátová ze Zlivy, že Olbram Zoubek poslal 4000 dopisů a pohlednic. Ale předpokládám,
7: to není pro nás.
6: Že to byla soutěž po Česku, tak jenom jsem chtěl uklidnit, ani my to přepošleme
7: Václavovi
6: Žmolíkovi. Pak si dáme Zuzanu Michnovou.
7: Jo.
6: A je dobrá, dobře zpívá. Na za chviličku Ringo Starr a Paul McCartney. Půl brouk.

0: Tak Zuzana Michnová, ještě Marcias, písnička s Luisem, myslím si, že krásně otevřela hudební atmosféru, kterou tady prožíváme vždy v úterý s Jaroslavem Špulákem. Jaroslave, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vy jste už tady s Petrem Králem, hudebním dramaturgem Radiožurnálu, diskutoval patrně o vaší budoucnosti na Radiožurnálu, ale než se tedy rozejdeme, tak jestli nám tady ještě popovídáte něco, budeme moc rádi.
1: My jsme paradoxně nehovořili o tom, co jste řekl vy, ale mluvili jsme o tom, že staří harcovníci se aktivizují, protože Rolling Stones před několika dny vyhlásili termín vydání svého nového alba a zároveň je ve výhledu nová deska Paula McCartneyho ze skupiny Beatles a před několika dny vyšlo nové album Ringa Stara, dalšího člena Beatles. A to je téma našeho dnešního povídání. Na začátek bych chtěl upozornit na to, že Ringu Starovi je 85 roků, což je neuvěřitelný věk, na to, že je nesmírně aktivní, neustále vystupuje, nahrává desky, protože v krátké době vydal druhou desku. Loni na začátku roku jsme si představili album Look Up a také jsme si řekli v tomto pořadu, že je to jeho velký návrat ke countryové hudbě. Po 55 letech vydal desku, která se takhle tváří a která je takhle zaměřená. Předesílám, že ta deska není ryze countryová. To country je základem toho alba. Ringo Starr měl ke country vztah ještě předtím, než vstoupil do Beatles. Na konci 50. let měl kapelu, která se jmenovala The Texans, s tou působil velmi krátce a hrál s ní právě countryovou hudbu. Producent jeho nového alba, které se jmenuje Long Long Road, a ten producent se jmenuje T-Bone Barnett, nazval kapelu, která doprovázela ve studiích při nahrávání těch posledních dvou desek, tedy i té aktuální, právě The Texans, aby připomněl, že Ringo Starr měl už v minulosti co dočinění s countryovou muzikou. Nahrávali v Nashvilleu, nahrávali v Los Angeles a vznikla deska, na kterou pozvali i spoustu zajímavých hostů. Zpívá tam Sheryl Crow, zpívá tam Sun Vincent, jako hosté i T-Bone Barnett, vynikající muzikant, přidal ruku k dílu, nejenom jako autor, ale také jako hudebník, jako zpěvák. No a vznikla deska, která je příjemná, roztomilá, milá a hlavně countryová.

0: strašný.
1: To je velká klasika, ta písnička je z roku 1949, ale verze, která se líbila Ringu Starovi, je mladší, ze 60. let, naspívali Carl Perkins, velmi důležitá persona v countryové muzice, který už bohužel tady není mezi námi. Ringo Starr řekl svému producentovi, že by chtěl na desce mít alespoň jednu písničku od Perkince a vybrali tuhle. Mimochodem, první dvě písničky, které Ringo Starr natočil se skupinou Beatles, byly cover verze od Carla Perkince.

0: tam výrazně slyšet styl kytara. My jsme už tady o styl kytaře měli celé jedno ráno. Je to oblíbený nástroj Reginy Květoňové. Tak tady krásně zněla Returning Without Tears.
1: To byla písnička, kterou ovlivnil i ženský hlas. Ten patří Molly Tautlové, což je známá countryová americká zpěvačka. A jestliže jsme hovořili o tom, že ta deska není ryze i pouze countryová, tak tady je to patrné. To, co jsme slyšeli, byly spíše, řekl bych, keltské názvuky. Folklor se tam objevoval. A to je právě poznávacím znamením téhle desky. Country je základ, jak jsem řekl, ale je tam spousta jiných vlivů. Slyšíme další.

0: je to country, no.
1: Ano, ta písnička se jmenuje Why. Zajímavé je, že před tuším 3 lety se potkali Ringo Starr a T-Bone Burnett, producent desky, o kterém jsem hovořil, na jednom literárním večírku. A T-Bone Burnett vždycky obdivoval hlas Ringa Starra. Já osobně, když poslouchám Ringa Starra, tak mám pocit, že slyším optimistický a velmi příjemný vokál. To je bezstarostnost přímo stvořená.
0: No něco jako vy.
1: Ano, ano, v podstatě je to podobné. A na tom večírku si ti dva řekli, pojďme spolupracovat. Co kdybys napsal nějakou písničku? To řekl Ringo Starr svému novému kamarádu. A on řekl, OK, napíšu ti písničku. A z tohohle setkání na literárním večírku v tuto chvíli jsou 2 alba.

0: Tak tohle už je dobrý.
1: To je dobrý. A jsou to Beatles.
0: No jasně.
1: Jsou tam jednoznačně slyšet ano, Beatles. Ano.
0: Předpokládám, že Ringo Starr si všechno hraje na bicí.
1: Hraje se na bicí, ostatní muzikanti jsou najatí a on už s countryovou muzikou otravoval v úvozovkách, když byl členem Beatles, nosíval písničky v tomto duchu, ale ne všechny byly přijaté. On později řekl, Paul McCartney napsal skvělý písničky, ale já jsem nosil country.

0: No nejenom, že není slyšet, že mu je 85, ten hlas je v dokonalé kondici, ale ten jeho vzhled, protože se máme možnost podívat na web, tak jak vypadá, nevím, tomu je 60 tomu chlapovi, nebo 55, že jo?
1: Dlouhou dobu vypadá stejně dobře.
0: Že jo? I Regina teď kouká.
1: Tahle písnička se jmenuje She's Gone a to, co jsme tam slyšeli, byla bluesová muzika, bluesový náznak. Jo? Další věc, která ovlivňuje přemýšlení momentální Ringa Starra.

0: podstatě náhodou, protože tahle písnička byla napsána, nebo je napsána pro již avizovanou desku Paula McCartneyho, a on se rozhodl, že si pozve do studia Ringa Starra, aby mu tam nabubnoval bicí linku. To se stalo, ale producent té desky řekl, že je to vynikající práce a že by možná stálo za to tu písničku dokončit jako duet. Paul McCartney souhlasil, duet dodělal, poslal ho Ringu Starrovi a on řekl ano, naspíváme to společně. No a tak vznikla tahle písnička.
1: A my si ji pustíme na závěr povídání se Jaroslavem Špulhákem. Děkujem.
0: Děkuju.

0: Krásná spolupráce Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us. Opravdu to znělo, mám pocit chvilkama, jako starý, dobrý Beatles, oblíbená kapela Jakuba Kalče.
1: Jo, já jsem si říkal, že do této doby jsem nesložil nic, ale až mi bude 85, začnu skládat country.
0: Dobře.
1: To už zvládne každý.
0: No, a máme tady jednu aktualizaci. Ivča, ročník 68, napsala, já si pamatuju jenom věci, které nepotřebuji k ničemu. Taková perlička k festivalu v Cannes, kde třeba porota je složená, nevím, z Demi Moore a z podobných veličin. Palmy, co zdobí v Cannes festivalové prostory, posléze putují na festival v Karlových Varech. To bylo řečeno ve festivalových vteřinách.
2: To je dobrý, to jsem nevěděl.
0: To je moc hezký. Mm-hmm. Právě Ivča, tak tohle si pamatuju, ale je to k ničemu.
2: To si už teď taky budu pamatovat. No.
1: Myslíte ty palmy olejové, na kterých pak smažíme? Z nich se získává olej, že jo?
0: Tuk.
1: Tuk?
0: Tuk.
1: Jo. Oni mají podkožní tuk, palmy?
2: A já tady tuknu ještě do jedné zprávy.
1: Radši, jo.
2: Váže se to vlastně k našemu hudebnímu povídání, i když vlastně ani moc ne.
0: Můžeš říct tuhle tu větu ještě jednou, ne, moc tě prosím.
2: Já už si to nepamatuju. Dočetla jsem se, že při koncertu Metallica se zachvěla země. Vědci je popsali jako Metallica
0: Quake.
2: Tak já tě ještě poprosím možná o spolupráci. Skupina Metallica o víkendu přilákala na olympijský stadion v Aténách 80 tisíc fanoušků a jejich synchronizované pohyby způsobily vibrace půdy měřitelné seismografem. Vědci z Národní observatoře v Aténách zaznamenali vibrace, které jsou známé jako koncertní zemětřesení a byly takto měřitelné na několika velkých koncertech po světě. No a teď to bylo právě v Aténách.
1: A to je přitom kapela, která si myslím, že nepotřebuje takovouhle reklamu, že i když by to byl výmysl, na který by se navázaly nějaké pak jako instagramové nitě, sítě a vlákna, takže to asi tak funguje. Byli jste někdy na Sepultuře?
2: Mm-mm.
0: Na čem?
1: Sepultura.
0: To je nějaká...
1: To je taková kapela, no dechovka, taková rychlejší dechovka.
0: No počkej, na dechovce, to jsou zemětřesení.
1: No právě, tak tohle je velmi podobné. No. Když zahráli s Alba Roots, tak to už jsme jinde. Tak jo, tak si pustíme asi.
2: Ale je pravda, že když Metallica hrála v Brně kdysi dávno, tak my jsme s mojí sestrou kouřili u nás na půdě. A bylo to slyšet normálně z Lužánek až k nám do Černovic.
1: No otevřela se vám okna, aby vám i větrala Metallica, si myslím, že jste kouřili na půdě, zvláště plné sena.
0: A teď já jsem si vzpomněl, když byli v Praze Rolling Stones, tak my jsme hráli shakespearovské slavnosti, to tenkrát ještě, to vymyslel tenkrát Tomáš Töpfer, nemenovalo se to takhle. Hráli jsme to na Hradě, myslím, že to bylo to Zkrocení zlé ženy, to byl Tomáš Töpfer, Jana Paulová, Filip Blažek a poměrně dost dalších skvělých herců. No a museli jsme to přerušit, protože někdo šel jim říct Stounům, ať to trochu stáhnou. To byl takovej bengál. To bylo, no to se nedalo.
1: Prosím vás, tady hraje Dalibor Gondík, mohli byste to stěšit?
0: Trošku stěšit.
1: Jste normálně přistěžuje.
0: Já jsem si nestěžoval. Já jsem jenom nemohl mluvit.
1: Víte, kdo tady vystupuje? No my?
0: To mě nezajímá.
1: Ne vy.
0: Dobrý den, já jsem Míša, to mě nezajímá.
1: No. Tak jo.
0: Tak jo, mateřská škola se teda loučí. Děkujeme mockrát, po nás celá seriózní pořad Zita Senková a jak to vidí. Když si to vyslechněte. Moc děkuji Regině Kvetoňové za dnešní seismogramické vysílání, které bylo plné informací, bez kterých se opravdu neobejdete.
2: To rozhodně.
0: Ano, a Jakube...
1: Já už tady nejsem.
0: Aha, ty už si odešel.
1: Já už tady nejsem.
0: A to je možná dobře.
1: Já už vidím jenom, to je země... Bohouš, Saša a Pavel. Tady nějaká
0: země zkratka. Vzdálená, u této písně si myslím, k žádnému zemětřesení nedojde. To je taková klidná...
1: To je země vzdálená.
0: No. To je země vzdálená.
1: Zemětřesení.
0: Ne, ale fakt vám moc děkujeme, milí posluchači, že jste takhle s námi. A moc se na vás zase těšíme. Zítra už ráno.
2: To bude hned.
0: No to je hned.
2: Když půjdeme teď spát.
1: To je podle mě zítra. To je hned.
2: Tak to je hned.
0: Správná úvaha. A nezapomeňte, že dnes je surfác.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína, co za nás bude dělat umělá inteligence a jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den, je tady prostor vyhrazený rozhovoru na aktuální témata. Podíváme se na ně optikou Denise Hejlové, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vás zdravím a vítám zpět v Česku z vaší cesty po Japonsku. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Zaměříme se především na roli a vliv influencerů v cestovním ruchu, vztahy politiků a novinářů a pochopitelně také mediální scénu Japonska. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
2: Jak už jsem avizovala, paní Hejlová, vrátila jste se z delší pracovní cesty po Japonsku, přednášela jste na tamních univerzitách, navštívila jste Tokio, Kyoto, Kanazavu, diskutovala jste s novináři z největších japonských médií, tak která mají ten největší vliv, význam? Uveďte nás do té mediální krajiny.
3: Je to zajímavé, protože Japonsko je od nás hodně vzdálené a lze říci, že i v tom mediálním světě tam platí trochu jiná pravidla než u nás. V něčem jsou Japonci vždycky hodně napřed, třeba v té adopci digitálních technologií. Oni byli jedni z prvních, kde masově už před 25 lety jste viděli na ulicích mobilní telefony, technologie, připojení k internetu a tak dále. A na druhou stranu jsou zase v něčem více tradiční. Takže pořád je to země, kde se vlastně nejvíce tisknou noviny a kde lidé stále třeba noviny čtou v té papírové verzi. Takže i společensky je to takové docela zajímavé, že jdete do kavárny a tam vidíte lidi, jak pořád sedí a čtou si ty papírové výtisky, což už v Evropě zase příliš tolik k vidění není.
2: A souvisí to s tím nastavením tamní společnosti, tamní mentalitou, zvyklostmi, nebo co je za tím rozdílem, když to porovnáme třeba s Evropou, kde víme i v České republice klesá ta čtenost a co se týče i vyhledávání informací, tak čím dál více se mnoho lidí orientuje na sociální sítě.
3: Ony ty trendy jsou v Japonsku velmi podobné, takže i tam ta čtenost klesá a ten mediální trh se velmi proměňuje. Ale zároveň lze říct, že ti Japonci vlastně k některým těm proměnám dospívají až nyní. Takže oni vlastně za ty poslední 2-3 roky teprve spatřili opravdu masivní nárůst využívání sociálních médií v té politické komunikaci. Zatímco u nás už ten trend je více než dekádu. A lze říci, že vlastně i ti Japonci používají trošku jiná ta sociální média. Tam třeba po roce 2011, kdy došlo k tragické vlastně zemětřesení a následné tsunami v severní části Japonska, tak Japonci si vymysleli nebo vytvořili takovou vlastní síť, která se jmenuje Line. Je to něco jako WhatsApp, ale můžete vlastně to využívat k celé řadě věcí, které děláte online, komunikovat, dívat se na něco, platit a tak dále. A tato síť je vlastně velmi rozšířená v Japonsku. Zároveň ale docela hodně používají síť dříve Twitter, dneska X, což je vlastně Japonsko je po Americe druhý největší trh, kde je tady ta síť takhle hodně používaná. Takže i ta mediální spotřeba je tam trošku jiná než u nás.
2: Jaké jsou podmínky pro novináře v Japonsku?
3: Ti novináři to v Japonsku mají vlastně tradičně trošku jiné než zase kdekoliv jinde na světě. Protože tam ta, řekněme, nezávislá žurnalistika se začala odvíjet až po druhé světové válce, kdy tam vznikaly takzvané novinářské kluby. Ono to je takový vlastně pozůstatek těch dříve, úplně původně to byly vlastně kluby zahraničních novinářů, kde se vlastně ti novináři združovali a sami si tam sdíleli informace, kontakty a tak dále.
2: Kisha Clubs?
3: Ano, říká se tomu v Japonsku Kisha Clubs, což je spojení toho japonského jména Kisha pro novinář a club jako z angličtiny pro klub. A to jsou vlastně instituce, které jsou přiřazené přímo třeba k ministerstvu anebo i k velkým firmám nebo k nějakým důležitým institucím. A ti novináři tam vlastně sedí skoro na stejném patře jako ti profesionální komunikátoři, PR-isté. Takže to sepětí mezi nimi je velmi těsné. A i třeba tam panuje celá řada takových jako nepsaných nebo neformálních pravidel o tom, co se sdílí a co už ne, což je vlastně velmi specifické.
2: Lze říct, že je to vlastně tyto kluby takové exkluzivní pro určitou část novinářů, jak se na to dívají ti ostatní?
3: No, po více než půl století to bylo jako velmi exkluzivní, ale tím, jak se ten svět těch digitálních médií proměňuje, tak čím dál tím větší sílu nabírají i lidé, kteří vlastně si založí třeba vlastní účet na sociálních médiích, ať už je to právě ta síť X nebo třeba YouTube. A v Japonsku jsou specifické takzvané media clips, kdy tito lidé, a to můžou být skutečně jako naprostí amatéři, to nemusí být novináři, tak oni si vyberou něco z nějakého klipu, který vidí někde, ať už v televizi nebo na sociálních médiích, a ten vystříhnou a přesdílí s vlastním komentářem. A tento druh vlastně začíná nahrazovat tu tradiční žurnalistiku a teď ta společnost jako neví úplně, jak to má přijímat, a ještě více problémů s tím mají ti žurnalisté, kteří vlastně se dívají na to něco, co tak nějak trochu supluje tu jejich práci, ale přitom to není úplně jejich práce. No a samozřejmě do toho nám vstupují vlivy umělé inteligence a šíření nějakého vlastního obsahu se záměrem, který třeba nemusí být vždycky úplně bohulibý.
2: Jak jsou na tom veřejnoprávní média v Japonsku?
3: Já bych řekla, že velmi podobně jako u nás v České republice. Ta debata se tam odehrává opět o způsob financování, o to, jak vysoké má být to financování, co mají ta veřejnoprávní média vlastně přinášet společnosti. Řada těch jejich kritiků je obvinuje z toho, že jsou ideologicky zaměřená, především takovým tím spíše středo- nebo levicovým směrem. A objevují se tam opravdu úplně stejné debaty. Stejně tak jako v Čechách, já si myslím, že tam vlastně chybí od těch veřejnoprávních médií nějaká jasná deklarace toho, co je ta jejich role. Že by tam vznikaly nějaké třeba diskusní skupiny anebo nějaké odborné články, papery a tak dále, kdyby ta veřejnoprávní média řekla, tak my jsme se nad tím zamysleli a tohle to je ten hlavní důvod, proč jsme tady, toto chceme přinášet společnosti, a vlastně tak jako znovu nastavili ten svůj význam.
2: Jenom abychom si rozuměli, teď mluvíte spíše o Japonsku nebo o České republice?
3: Mluvím teďkonc o Japonsku, ale myslím si, že tohle to vlastně chybí i u nás v České republice. Ta doba se neuvěřitelně mění a myslím si, že ta veřejnoprávní média musí reflektovat i ten svůj vlastní záměr, cíl a nějakým způsobem znovu přinášet tu hodnotu veřejnosti.
2: V České republice jsou na vzestupu čím dál větším podcasty. Jak je tento formát oblíbený nebo osvědčený v Japonsku?
3: V Japonsku je také hodně osvědčený, protože Japonci velmi dlouho dojíždějí veřejnou dopravou. Zejména v té oblasti Tokio, Yokohama, Chiba, tam žije v tom vlastně v té souvislé aglomeraci více než 30 milionů lidí. Takže pro Japonce dojíždět do práce hodinu, ale třeba i hodinu a půl různými dopravními prostředky, to není žádná výjimka. Hodně také chodí pěšky nebo jezdí na kole, a to je pro ně právě příležitost, kdy si mohou nasadit sluchátka, poslouchat, potom když si sednou, tak si něco čtou, a nebo někteří jsou tak unavení, že i častokrát spí v tom metru.
2: Denisa Hejlová, expertka na strategickou komunikaci a její pohled na japonskou mediální scénu.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Muž obviněný z dubnového pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa se cítí nevinen, jak řekl včera jeho obhájce u federálního soudu ve Washingtonu. Jenom připomenu, že koncem dubna střílel na gala večeři amerického prezidenta a dalších vládních představitelů s korespondenty pro Bílý dům. Teď bych se ráda zaměřila spíše na tu společenskou událost, než na ten incident. Ta gala večeře s novináři se koná už od roku 1924. Pro Bílý dům bývá tradičně jedním ze společenských vrcholů roku. Je to večeře sdružení zpravodajů Bílého domu, tak co si o tom myslíte, paní Hejlová? Mimochodem Donald Trump během svého prvního mandátu toto společenské a významné setkání ignoroval, letos měl připravený projev.
3: Je to zajímavé, že toto nám vlastně navazuje i na tu tradiční formu té žurnalistiky, kdy i ti novináři, a někdy se to právě odehrávalo i v těch třeba klubech zahraničních novinářů, v Japonsku je toto například Foreign Correspondents Club of Japan, tak tam se pořádají tyto vlastně společenská setkání politiků a někdy i na té nejvyšší úrovni a novinářů, protože oni sice na těch obrazovkách nebo v těch novinách stojí proti sobě, ale přitom jsou spolu v častém kontaktu a někdy tam je také důležité prostě nějaká důvěra, nějaké osobní vztahy a tak dál. A samozřejmě novináři se snaží získat exkluzivní přístup k těm informacím. Dříve v těch tradičních médiích býval takový boj o to, kdo získá tu informaci první, od koho se potom bude ta informace předávat dál, jaké médium se bude citovat a tak dále.
2: Solo kapr.
3: Ano, přesně tak.
2: Solový pořád.
3: Ale jak jsem říkala, tak ta doba se neuvěřitelně změnila a dneska ty vztahy jsou jiné, takže politici častokrát upřednostňují sdílení těch informací přes vlastní sociální média. Novináři pro ně přestávají být tak trošku důležití, někdy si na ně i hodně dovolují. Někdy je i častují nepěknými přízviskami a někdy je prostě nepozvou, prostě je úplně
2: odstraní,
3: nepustí. Takže ta doba se mění a někdy tu jejich roli začínají zastupovat influenceři, kteří jsou třeba i pozvaní na nějaké výjezdní, na nějakou cestu nebo na nějaké setkání s politiky. Mm.
2: Mimochodem podobný formát, jako je ta americká večeře s korespondenty Bílého domu a zástupci tamního establishmentu, existuje i v Německu, pokud se nepletu, letos se konal už 73. takzvaný Bundespresseball, také pamatuji ještě z bonských a berlínských let, je to obdobná tradice. Potřebují vůbec politici, paní Hejlová, klasická média? Když sama jste také řekla, že velká část, možná značná, ta větší, se přesunula, co se týče komunikace na sociální sítě, politici mají nejenom své účty, ale třeba i ty podcasty, o kterých jsme mluvili.
3: To je skutečně otázka za milion. Já si myslím, že žijeme v takové přechodové době a stejně tak jako knihy se tisknou už stovky let a pořád ještě nezmizely z toho trhu, tak stejně tak já si myslím, že v té podobné formě budou existovat i zpravodajská média s profesionálními žurnalisty, kteří jsou specialisté na vyhledávání informací, ale myslím si, že ta doba se skutečně jako velmi promění. A my to vidíme i v tom, že klesá počet lidí, kteří mají zájem o politické informace. A myslím si, že je v zájmu jak těch seriózních novinářů, ale tak ve finále i té občanské společnosti, aby motivovali lidi k tomu, aby o tu správu věcí veřejných zájem měli, protože to je něco, co my všichni konec konců platíme z našich daní a měli bychom mít zájem na tom, aby to fungovalo co nejlépe.
2: Jak už jste také řekla, paní Hejlová, ty vztahy mezi médií a politiky bývají napjaté nejenom v České republice. Myslíte, že podobná setkání, společenská setkání, jako zmíněná gala večeře nebo takový ten velký ples pro novináře, zástupce médií, ať už domácích nebo zahraničních, v Německu a v jiných zemích, bylo by to, není mi známo, že něco takového existuje teda v České republice, že by to mohla být platforma, kde by se možná obrousily nějaké ty hrany.
3: Česko je plesová země, takže já si myslím, že nějaká taková akce by možná měla úspěch. Těch plesů máme opravdu jako spoustu u nás. A oni ti novináři a politici se častokrát setkávají za zavřenými dveřmi tam, kde ta veřejnost to nevidí. Oni spolu tráví spoustu času, pokud tedy ti novináři vyjdou ze své redakce a sbírají informace v terénu, což už se také tak často jako neděje. Ale tak spolu tráví spoustu času třeba, když je doprovází při volební kampani, na různých mítinzích, anebo právě na těch zahraničních cestách, kdy i někdy cestují jako společně stejným letadlem, ať už je to vládním speciálem. Takže tohle to jsou vlastně ty momenty, ve kterých dochází k nějakým neformálním mezilidským kontaktům spíše, než když jde politik na rozhovor do nějakého média. Tak spíše než toto je toto zákulisí.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: V dnešním vydání máte možnost naslouchat postřehům expertky na strategickou komunikaci z Univerzity Karlovy Denisy Hejlové. Při výběru dovolené se mnozí nechají rádi inspirovat nejenom nabídkou cestovních kanceláří, doporučením známých, přátel, kolegů, ale také influencery. Dosah jejich videí nebo fotografií na sociálních sítích může přilákat další návštěvníky. Nese to plody i rizika případná, jak vy to vidíte, paní Hejlová. Jinak s těmito, řekněme, cestovatelskými influencery pracuje mimo jiné i česká státní agentura Czech Tourism, která pořádá právě cesty pro zahraniční média, mimo jiné.
3: Ta oblast reklamy na sociálních médiích, my tomu říkáme influencer marketing, tak je dneska velmi rozšířená a spočívá v tom, že zadavatel, firma nebo cestovní agentura zaplatí většinou zprostředkovateli anebo přímo tomu influencerovi za to, aby propagoval nějaký jejich produkt. A je potom o zodpovědnosti obou dvou těch stran, aby tato spolupráce byla dobře označena, aby každý uživatel věděl, že toto je skutečně placený příspěvek a že zaplatili nejen za to, že se to zobrazuje na těch sítích jako sponzorovaný příspěvek, ale i za to třeba, že ten influencer byl pozvaný do toho hotelu na víkend a neplatil tam útratu. Takže to je hrozně důležité, protože to samozřejmě ovlivní ten jeho názor a způsob, jakým to ten influencer nebo influencerka prezentují.
2: A prezentují to právě i s tímto, řekněme, dodatkem nebo vysvětlením. My jsme opakovaně mluvili v pořadu o jaksi etických standardech influencerů obecně.
3: Bohužel musím říci, že přestože tady více než 8 let prosazujeme samoregulaci a ono je to vlastně napsané i v zákoně, ono je to v zákoně o ochraně spotřebitele, tak stále se hodně často setkáváme s tím, že ta reklama na sociálních médiích je neoznačená ze strany těch influencerů a hodně často se to právě týká tady toho destinačního marketingu. Takže tam je to potom vždycky na rozvaze nebo i nějaké gramotnosti toho uživatele sociálních médií, aby se vždycky ptal, a tento příspěvek skutečně si to ten influencer platil sám? Není tam někde dole v hashtagích schováno, že to je sponzorovaná cesta, že to je vlastně reklama? Chce se mi tomu věřit, nebo je to skutečně tak dobrá destinace, chci tam skutečně jet, nepodívám se jenom na místo, které bude obsazené tisícovkami dalších lidí, kteří jedou na ten stejný výhled jako já.
2: Vy byste se nechala inspirovat třeba takovým videem influencera, nebo ani nedoporučením, ale prostě, když se podíváte na fotografie, záběry?
3: Já jsem taky běžný uživatel, takže já hodně sleduji cestovatelská videa a dokonce i ta z Prahy, například kluků z Prahy, protože i častokrát já se ráda dozvím o tom svém městě, ale většinou ve svém osobním zážitku jdu tou opačnou cestou, že se snažím záměrně vyhýbat těm místům, která oni propagují, protože ta bojují s overturismem, s přelidněním.
2: Co se týče propagace například země v tomto případě a jaksi dopadů v dobrém slova smyslu těch influencerů, tak je to efektivní způsob, jak propagovat třeba krásy Česka v našem případě?
3: Ten influencer marketing dneska my používáme vlastně jako běžnou a úplně standardní součást marketingového mixu. Takže v podstatě, když vy zadáváte tu kampaň, tak si rozdělíte ten rozpočet na podle toho, jaké máte cílové skupiny. A většinou si to rozdělíte na reklamu v televizi, v rozhlase, v novinách nebo magazínech a součást toho je dneska už i ten influencer marketing. Někdy se ty kampaně dělají pouze prostřednictvím influencerů, ale to je pořád stále málo. Většinou vy potřebujete zasáhnout jako pestřejší složku té vaší cílové skupiny, takže používáte vlastně kombinaci těch jednotlivých mediatypů.
2: Jinak, když mluvíme o cestování, tak kdo měl zájem, mohl o víkendu v přímém přenosu sledovat evakuaci výletní lodě, kde se rozšířil hantavirus. Existuje vůbec ještě, paní Hejlová, nějaké tabu, co online neuvidíme, alespoň zatím?
3: No, je to těžké, protože častokrát, i když člověk jde po ulici, tak se setkává s mobilními telefony, které jsou namířeny proti němu a člověk nikdy neví, jestli ta osoba naproti němu telefonuje, nebo zda si ho natáčí a zda se potom někde neobjeví na sociálních médiích a tak dále. Takže myslím si, že ten tlak na to zachovávat nějaké soukromí je určitě větší v Evropské unii než asi jinde na světě, ale je to pořád otázka, se kterou se musíme nějakým způsobem vyrovnávat.
2: Jinak podle nejnovější zprávy agentury Reuters, Texas včera zažaloval streamovací platformu Netflix, firmu viní z údajného špehování uživatelů, shromažďování jejich data z toho, že platformu utváří tak, aby vyvolávala závislost.
3: Já si myslím, že je skvělé, že to můžeme udělat, že jako skutečně můžeme nějakým způsobem se obrátit proti těmto firmám, protože když se podíváte třeba na příklad Číny, která je technologicky opravdu velmi rozvinutá, tak tam v podstatě něco takového je nemyslitelné. A když jsme se tady bavili o tom třeba snímání obličejů, když jde člověk po ulici, tak to je v Číně naprosto běžně rozšířené úplně všude. Takže tam ta osobní data vlastně jsou všude. Vás tam snímají kamery na ulici, v obchodech, dokáží rozpoznat i vaší vlastně jako čočku v oku. Takže takovéhle detaily oni tam vlastně jsou schopni snímat a potom vyhodnocovat třeba způsob, jakým chodíte. Podle toho dokáží vás identifikovat, i když máte na obličeji masku a tak podobně. Takže ta jako diskuze mezi tím, kde je hranice bezpečnosti a kde je hranice ochrany osobní svobody, určitě probíhá všude na světě, ale pouze v těch demokraciích o tom můžeme vyjednávat.
2: Jinak možná se vracím trošku zpět, ale mezi pozvanými influencery, co se týče toho, jak si propagace země, se kterými pracuje mimo jiné, také Czech Tourism, byli loni třeba také čínští influenceři, což byla docela velká debata v loňském roce a někteří sinologové i bezpečnostní informační služba to označili za možné bezpečnostní ohrožení státu. Czech Tourism na to reagoval zprávou, že vždy postupuje v souladu s platnou legislativou a s respektem k bezpečnostnímu rámci, který je nastavený státními institucemi.
3: Já jsem moc ráda, že se tato debata vede, ale myslím si, že z mého pohledu, já jsem ráda, že kolegové sinologové už k tomu řekli svoje a naprosto se s tím ztotožňuji. Ta bezpečnostní otázka je tam jako velmi důležitá a neměla být opomíjená. Ale já to vidím z pohledu opět té strategie a strategické komunikace. Skutečně chceme příliv dalších tisíců turistů, zejména do Prahy, která je prostě zavalená turisty, nezvládá to. Centrum Prahy je špinavé, zanedbané, prostě neprůjezdné častokrát. My nemáme dostatečnou infrastrukturu, jak jste zmiňovala, já jsem se právě vrátila z Japonska a vždycky, když se vrátím, zažívám takový ten reverzní kulturní šok. A věci, které tady hodně postrádám, jsou veřejné toalety a veřejná pítka. Toto jsou věci, které jsou v Japonsku na každém rohu a zejména ty veřejné toalety jsou zdarma a jsou opravdu jako perfektně čisté a udržované. A u nás v centru Prahy to není. Já vždycky, když se vrátím, tak když jdu na fakultu do práce v centru Prahy, tak já cítím ty pachy, které prostě jinde nejsou. A mě to vadí. a domnívám se, že to město pouze opravdu jako čerpá nějaké finanční prostředky, které ani nejsou moc velké, z přílivu turistů a nestará se o ty klenoty, které my tady máme. Já věřím, že se s tím potýkají i jiná města v České republice, ale v té Praze je to skutečně fyzicky cítit. Takže já si myslím, že ta strategie Czech Tourismu je velmi špatně nastavená. My nepotřebujeme více turistů, my potřebujeme bohatší turisty, kteří tady utratí více peněz a budou se více chovat s respektem. A mimo jiné tyto kampaně třeba zavádějí i jiné státy. Například Amsterdam uvedl kampaň, která varuje britské mladé turisty před tím, aby jezdili do Amsterdamu a chovali se tam tak, jak nemají. Což je úplně stejné v Praze, protože Praha je z pohledu tady toho turismu ještě levnější než ten Amsterdam.
2: Tak a to byla hozená rukavice přímo od Denisy Hejlové, expertky na strategickou komunikaci z Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za vaše postřehy a přeji vše dobré.
3: Naslyšenou.
2: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Devět hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Vstupenky na kulturní akce zdražují, jejich prodejce tvrdí, že za to nemůžou vyšší poplatky. Ruské noční údery na Ukrajinu mají nejméně jednu oběť a 4 zraněné. Bude převážně proměnlivá velká oblačnost s lokálními přeháňkami a teploty maximálně 12 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Kvůli nedávné kauze s kontaminovanými kojeneckými mléky chtějí ministerstva zdravotnictví a zemědělství zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Někteří rodiče a lékaři totiž české úřady kritizují, že na situaci zareagovali pozdě. V mlécích po celém světě se objevil toxin cereulit, který způsobuje zvracení nebo průjem. Podle ministerstva zdravotnictví je v Česku podezření na otravu u 23 dětí. Za zdražení lístků na kulturní akce může podle některých prodejců spojení 3 firem, které je prodávají. Po sloučení si společnosti Go Out, Ticket Portal a Ticket Stream za každou vstupenku účtují poplatek 3,5% z jeho ceny. Společnosti PLG Czech Republic, pod kterou všechny 3 spadají, se hájí, že jen sjednotila podmínky. Říká to její generální ředitel Lukáš Jandač.
6: Jediné, co jsme udělali, je to, že jsme zprůměrovali ty hodnoty a vlastně jsme vypustili nový model, který je spravedlivější. Navíc si teda myslím, že to ozdravuje ten trh, protože konkurence, která tady jako mezi sebou byla, tak jsme rozdávali super nízký provize. Ten systém jako nebyl udržitelný dlouhodobě.
5: Při ruských útocích na ukrajinskou Dnipropetrovskou oblast zemřel jeden člověk, zranění jsou další 4. Úderům bezpilotních letounů čelilo také hlavní město Kyjev, kde trosky jednoho z dronů dopadly na střechu 20-patrové obytné budovy. Informoval o tom šéf městské vojenské správy Timur Tkačenko. Mezi Ruskem a Ukrajinou o půlnoci na dnešek skončilo třídenní příměří, které vyhlásil americký prezident Donald Trump. Z porušování klidu zbraní se obvinují obě strany. Hudebníci, kolegové i veřejnost se dnes naposledy rozloučí se skladatelem a textařem Oskarem Petrem. Obřad začne ve 13 hodin ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze. Autor hitů kapely Lucie, Chci zas v tobě spát nebo Medvídek, zemřel 29. dubna ve věku 73 let. Veřejnost může do obřadní síně přijít bez omezení. Petr patřil k výrazným osobnostem české hudební scény. Působil ve skupinách Marcia, Pražský výběr nebo Českvé a jako autor spolupracoval také s Anetou Langerovou, Danem Bártou nebo skupinou BSP. V Uherském Hradišti dnes fotbalisté první FC Slovácko přivítají Baník Ostrava. Policie utkání označila jako rizikové. Očekává příjezd až tisícovky fanoušků z Ostravy. Dohlížet na pořádek a bezpečnost budou v okolí stadionu i ve městě desítky policistů. Podrobnosti přidává policejní mluvčí Radomír Šiška.
7: Do bezpečnostního opatření budou nasazeni policisté z řad pořádkové a dopravní policie, souvodí, jízdní policie, kriminalisté nebo členové antikonfliktního týmu. Spolupodílet se budou také družstva speciální pořádkové jednotky z Ostravy.
5: Policisté upozorňují fanoušky na zákaz pronášení jakékoliv pyrotechniky na stadion. V jeho okolí bude během dne uzavřeno několik ulic.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Dnes bude proměnlivá přechodně velká oblačnost s lokálními přehaňkami. Večer budou ubývat srážky a místy i oblačnost. Teploty 7 až 12 na jižní Moravě až 14 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 4 stupňů a v Krušných horách kolem 0.
0: Doprava.
5: D1 z Brna do Prahy zůstává plnější nejprve před Šmejkalkou. Kratší fronta se sune z 26. kilometru. Další zdržení čekejte v okolí sjezdu na Popovice z 15. kilometru. Bezmála půl hodiny se budete sunout za průhonice na 4,5 kilometr. Tam z levého pruhu odtahují nepojízdné osobní auto, projíždí se tak pouze prostředním a pravým pruhem. Na D1 z Vyškova do Prahy trvá silnější provoz za Rousínovem. Kamiony zpomalují už na 216. kilometru. Osobní auta před Holubicemi na 212. Ve směru z Prahy se po pojíždí na průtahu Brnem přibrzdíte za sjezdem na výstaviště na 190. kilometru a v metropoli na východní části okruhu ve směru z D10 do Štěrbohol po pojíždí dlouhá kolona, zpomaluje se už v nájezdu z Novopatské k Průmyslové se jede až 50 minut a na hlavní části okruhu z D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů a fronta je od sjezdu na Vestec. Přeji vám šťastnou cestu. Teď už Šárka Volemanová a Jirka Holoubek začínají Dva na dvojce.
8: Tady se Žižkové díky za aktuální zprávy a 9:05. Ano, začínají Dva na dvojce, kteří dnes budou mimo jiné zkoumat to, jestli už také náhodou nepatří mezi neviditelné.
9: Skoro to tak vypadá, protože nás zaujal titulek, že firmy nechtějí přijímat už ani čtyřicátníky. No, tak je to konec. Všechno už bylo, Jirko.
8: Vycházíme z dat projektu Neviditelní, proto jsme se zmínili o tom věku a o tom, jestli už nepatříme do této kategorie. Může to znít do jisté míry úsměvně, ale samozřejmě je to také věc k zamyšlení. Budeme si o tom povídat s vámi, ale abychom nezůstali jenom u toho negativního pohledu, že nám snad v některých oblastech ujíždí vlak, budeme se o věku bavit i v jiném světle.
9: A možná, že takovou zkušenost vůbec nemáte. Každopádně dnes budeme otevření jakýmkoliv vašim postřehům, názorům a také zkušenostem. Nevím, Jirko, jestli daleko větší v uvozovkách, a teď to myslím hezky, pohroma by nebyla, kdyby se vám narodila čtyřčata a všechno to byly holčičky.
8: Nevím, co z toho si vybrat.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: A já tady zrovna Jirkovi říkám, že vanastovi věci a anděle. To je vzpomínka na moji pubertu.
3: No rozhodně v té době si nemusela mít starosti, jako mohou mít někteří, kteří třeba aktuálně hledají práci nebo vědí, že ji hledat budou a vědí, že už dávno nejsou v pubertě a že by to teda mohl být problém, ačkoliv by je to třeba předtím vůbec nenapadlo.
2: My jsme tady zmínili takovou informaci, kterou jsme v uvozovkách potkali v médiích, že firmy nechtějí přijímat už ani čtyřicátníky. Pojďme možná podrobněji k tomuto tématu. Česko trpí nedostatkem pracovníků a přesto si firmy údajně vybírají. Téměř 5% z nich přiznává, že má problém přijmout člověka staršího 40 let a pro dalších 11% jsou překážkou padesátníci a skoro pětina nechce šedesátníky.
3: On to je samozřejmě problém i pro stát, protože takový dlouhodobě nezaměstnaný padesátník právě stát stojí zhruba 551 tisíc korun ročně. Ovšem otázkou je, proč se vlastně firmy vyhýbají lidem nad 40, 50, 60 let.
2: Jsou to některé z argumentů, věkové limity ovlivňuje obor i konkrétní pozice, například ve výrobě průmyslu nebo gastronomii, rozhodující fyzická kondice anebo zdravotní způsobilost.
3: A je zajímavé, že pravděpodobně, ale to bych se pouštěl do spekulací, ale pokud mám takové jako tušení a je správné, tak to samozřejmě překračuje jakási diskriminační pravidla, která by v našem případě u nás ve střední Evropě a v celé Evropě neměla být kvůli pohlaví, kvůli věku, kvůli vyznání a podobným věcem. No a to očividně v tomto smyslu nefunguje, ale přitom to funguje.
2: Tak ta data uvádí projekt Neviditelní, z jehož průzkumu právě ta zmíněná data, která jsme právě teď citovali, pocházejí. No a my si s vámi chceme popovídat nejenom na toto téma.
3: Mně ještě k tomu napadá, že ona samozřejmě ta potíž je v tom, že my se explicitně nedozvíme od té firmy, že si nás nevybrali právě kvůli věku, najde se tam nějaký jiný důvod. Ale my se dnes vás chceme ptát, kolik vám bylo, když jste naposledy měnili práci a šlo to snadno?
2: A kdy jste se cítili profesně na vrcholu, to je možná druhá otázka a prostor pro vaše odpovědi. No a třetí, jaký věk pro sebe považujete za ideální?
3: Musím dodat, že tuhle otázku si tam vymyslela Šárka, ano. Říkala, tak to celé dáme do nějakého pozitiva, protože ten ideální věk samozřejmě naopak může být okolo 50, okolo 60. Třeba ano. Je to to nejlepší.
2: A také jsem to tam napsala proto, abych se tě dneska měla na co zeptat.
3: Jaký věk považuji za ideální? Já o tom budu přemýšlet.
2: 702 222 220, číslo pro SMS-kové zprávy i dnes a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

0: Dnes dopoledne to společně s vámi bude o věku. Firmy nechtějí přijímat už ani čtyřicátníky, samozřejmě jde o nějaké procento firem, zdaleka ne všechny firmy. Mluvili jsme o tom průzkumu, který říká, že zhruba 5% firem přiznává, že má problém přijmout člověka staršího 40 let, tak když bychom, no teď já jsem jako pesimista, tak to byly ty, které byly schopny se k tomu přiznat, takže já myslím, že v reálu to bude takových 10 až 15%.
1: Čekala jsem takový pohled. Samozřejmě v souvislosti s tebou, ty mě vždycky postavíš těma nohama zpátky na zem. Už nám docela s nadhledem napsal někdo z našich posluchačů, který se nepodepsal, ale to vůbec nevadí. Ahoj, je mi 65 roků, omladil jsem si na PC foto na životopis na 30-letého kluka a vzali mě do práce. Do 2 roku jsem opravdu omládnul na 35-letého krasavce.
0: Omládli jsme o Adonai. 35, upsa, hejsa, dobrandejsa. Ty si říkala, že se mě budeš ptát na to, jaký věk považuji já za ideální, když odhlédneme možná i od toho zaměstnání. Ty máš takový věk?
1: Já si myslím, že teď jsem tak nějak jako v ideálním věku, protože mám takový větší klid, nemám měla už se než

0: je takový jako klidnější, má ten rozhled a tak. A mně to taky přijde jako fajn. Už jenom proto, že jako zatím mě nic nebolí, ani jeden prášek nejím pravidelně.
1: Tak to já, jo.
0: Ty už máš, na co máš prášek?
1: Prosím tě, já jsem po operaci srdce, takže ano, doživotně ano. Budu brát léky
0: tak
1: na,
0: ještě nemám prášek.
1: Na ředění krve. Svojí tabletku no, oni ti jenom blbě prohlédli to srdce, myslím je, si do této to, doby.
0: Tak. Samozřejmě cílem je nejít k lékaři, aby člověk zůstal zdravý.
1: Prosím vás, neberte tohle od Jiřího Holoubka jako návod, ano, na to, no. jak být dlouho zdravý. Ale máš pravdu v souvislosti s tím, že to lidé říkají, že kolem té 50 je to ideální věk. Já mám takový pocit, že když mi bylo 47 na červeném koberci, Aleš Cibulka pro mě připravil taková ta přání od kamarádů a tehdy aha. paní doktorka Jitka Vidrová mi říkala, počkej Šárko, 47, to ještě nic není, ale až ti bude 50, to teprve přijdeš na to, jak je to na světě vlastně fajn a měla pravdu.
0: Upřímně řečeno, ale práci bych v tomhle věku hledat nechtěl, nebo nebudu chtít, až budu muset. Nebude to asi snadné a spíš se kloním k tomu, že si tu práci budu muset vymyslet sám, ale to určitě snadné není.
1: To je otázka, nebo třeba právě ty zkušenosti a nějaké dovednosti pro některou z firem se hrajou svoji úlohu. Já si myslím, že bych neházala zase všechny do jednoho pytle. Kdy jsi naposledy měnil práci? Ty jsi vrozila se mnohem déle než já, tak to už bude pár let.
0: Já jsem sem nastoupil v roce 2011, tedy tehdy jsem naposledy měnil práci v tom smyslu, že jsem šel do nějaké jiné jako společnosti pod jinou hlavičku, protože už předtím jsem pracoval v rádích, ale vzhledem k tomu, že my oba dva, jak ty a já, pracujeme na sebe, tak prostě tu práci tak nějak řešíme, jak to přijde, abych tak řekl.
1: Ty jsi říkal, že jednou, až nebude práce, tak budeš učit děti hrát na kytaru.
0: Ano.
1: Ano.
0: Až budu ve velké nouzi.
1: Jiří.
0: Budu učit děti hrát na kytaru, na sobcovou flétnu a na příčnou flétnu a ne, to všechno doma po bývánku nebo někde v Lidušce a bude to bezva.
1: Moc se mě líbí ten pozitivní přístup Jiřího Holoubka, zvlášť dnes tady v úterý 12. května. Prosím vás pěkně, pište nám i vy, kolik vám bylo, kdy jste naposledy měnili práci, kdy jste se cítili profesně na vrcholu. Ještě na to mi odpověz, kdy se cítil profesně na vrcholu.
0: To ještě asi nebylo.
1: Dobře, tak a třetí otázka, jaký věk pro sebe považujete za ideální? Těšíme se.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: My si dnes společně s vámi povídáme o pracovních příležitostech v souvislosti s věkem. Napsal náš posluchač Martin, do závorky připsal toho času váš skoro kolega z ČT. Tak zdravíme do České televize. Ahoj do dvojky, píše. Mně je 41 a cítím se fit a zdrav. A firma, která by mě nechtěla, by toho litovala do konce své existence.
1: A Katka napsala, že práci změnila naposledy před 4 lety v 45, a to po roce působení na jiné firmě, pracuje ve stavebnictví jako rozpočtářka a přípravářka a píše, že jí ke změně přivedl bývalý kolega, je spokojená, ale má znovu další nabídku, už rok, stále se pravidelně ozývají. A ideální věk? Upřímně nevím, možná ta 50, ale zatím to teda tak nevnímám. Mám dvě děti, 13 a 10 let, a vystihuje mne heslo stále v poklusu a věčně ve skluzu, napsala Katka.
0: No a my se podíváme samozřejmě i na tu druhou věc, která nás zaujala a kterou s vámi chceme právě dneska spolu sdílet, a to jsou ta jednovaječná čtyřčata, která se narodila. Umíš si představit takové bohatství, které bys mohl získat?
1: Jednovaječná čtyřčata, no neumím a nechci.
0: To by bylo, viď, kdyby si se těšil na potomky, které by se narodily a by řekli, tak pane Holubku, máte velké štěstí, jsou tam čtyři a po pár měsících a jsou to všechno holčičky.
1: No na tom je zajímavé to, že já jsem zažil něco podobného, ne tedy na vlastní kůži, ale jak si jedna naše příbuzná má trojčata, má tři kluky, kteří se jí narodili najednou a už tehdy jako mi to přišlo jako dost velká rána, ale čtyřčata si představit neumím. A my jsme taky řešili, jestli když jsou jednovaječná, jestli opravdu všechna ta čtyři děvčátka budou stejná.
0: No měla by být. Jsou jednovaječná, tak to znamená, že by si mohla být i podobná. To potom ten výběr bude těžký pro chlapce, když budou všechny stejně krásné. A nebo možná chlapci to přivítají právě proto, že jich bude víc na ten výběr. Každopádně na svět přišli v polovině února ve 30. týdnu těhotenství. Tento měsíc se maminka 24letá studentka ošetřovatelství pochlubila s nečekaně bohatým přírůstkem. No a holčičky byly počaty přirozeně, bez lékařských zásahů a dostaly jména, všechna začínají písmenem A.
1: A když se to poprvé po ultrazvuku dozvěděl, tatínek říkal, myslel jsem si, že žertuje, do doby, než dostal ten snímek z ultrazvuku. Tak od té doby ten muž už nikdy nežertoval.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Jednou z otázek, které jsme vám dneska, naši milí posluchači, položili, byla, kolik let vám bylo, když jste naposledy měnili práci, a na to nám odepsala Lucie. Dobrý den, 50 let, pro mě nebyl žádný věk, do 58 let jsem pracovala jako OSVČ a v 58 letech mě bez problému zaměstnali tam, kam jsem chtěla. Myslím, že v té době jsem vypadala atraktivní a byla to velká výhoda, napsala Lucie.
1: A proto mě se případně další práce bude schánět obtížně, že tenhle benefit tam chybí. Stručně ještě od Bronislava. Je mi 60, naposledy jsem měnil zaměstnání ve 24. Od té doby se zaměstnávám sám jako OSVČ keramik a splnil jsem si svůj sen. Každý den se těším do práce, co nového vytvořím.
0: Tak děkujeme za to, že jste s námi a že nám píšete. Za chvíli splníme přání jednoho z vás a pokud byste si chtěli něco přát, vy můžete nám svoje přání, ať už jakékoliv, to vždycky říkáme, napsat na RNP, tedy Radio na přání, @rozhlas.cz.
2: Dvojka pomáhá.
3: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
2: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
3: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
2: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
3: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
2: Dvojka pomáhá.
3: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
2: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
3: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
2: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz. Radioservis představuje
4: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
5: Čeká nás Arras.
4: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
5: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
4: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Vaše přání na naši hlavu.
2: A přichází pomalu čas na to splnit další vaše přání, ovšem ještě předtím si ho musíme představit. Tentokrát je od pana Jaroslava a vztahuje se k této sobotě, tedy ke dni otevřených dveří v Českém rozhlase.
3: A on píše: Dobrý den, jistě budete ve vysílání zmiňovat den otevřených dveří v Českém rozhlase na Vinohradech. Chtěl bych však, aby se také nezapomnělo, že současně probíhá i v budově Českého rozhlasu v Karlíně. Přitom tato budova má bohatou historii. A proto bych byl rád, aby se do živého vysílání připojil i pan Karel Zajíc z Karlína a pozval nás v sobotu na prohlídku. Takové přání má Jaroslav.
2: My v rámci toho plnění jsme se samozřejmě nejdřív zkusili spojit s panem Karlem Zajícem, aby to přání bylo splněno dokonale, ale to se nevydařilo. Pan Zajíc byl potěšen, ale v tuto chvíli dnes dopoledne nemůže, protože má pracovní povinnosti, kdesi cosi natáčí, ale to neznamená, že se tomu nebudeme věnovat.
3: Je to tak. Spojíme se s naší kolegyní Soňou Jindrovou a to už za chvíli. Tak si poslechněte, jakož to splněné přání, co se bude dít v rámci dne otevřených dveří v Karlíně.

0: Samozřejmě všichni víme, že Český rozhlas pořádá už tuto sobotu 16. května Den otevřených dveří a můžete se tak přijít podívat nejenom do hlavní budovy v Praze na Vinohradech, ale taky do všech regionálních stanic po celé republice, například do Českého rozhlasu Radio Praha, Českého rozhlasu Střední Čechy. A my už teď máme na telefonu editorku vysílání této stanice, Soňu Jindrovou. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne, Soňo, i ode mě. Připomeňme, že pan Jaroslav Korci na náš posluchač si přál, abychom si o tom popovídali víc, tak začněme tím, co všechno uvidí posluchači a návštěvníci u vás v Karlíně. Kam je vezmete?
1: Všechny návštěvníky provedeme celou naší karlínskou budovou, která je sama o sobě nádherná. Je z roku 1911, takže je jen vlastně o 12 let starší než samotné rozhlasové vysílání, které, jak známo, začalo 18. května 1923 ve 2015 v pražských Kbelích. No, je to secesně klasicistní budova, která až do roku 1938 sloužila společenským účelům. Byl tam například hostinec s tanečním sálem a od roku 38 už slouží pouze rozhlasovým účelům. My posluchače vezmeme do legendárního studia A, do studia B, na naši krásnou zahradu s altánkem a samozřejmě do obou rozhlasových stanic. Budou si moci prohlédnout vysílací studia, takže uvidí, jak probíhá živé vysílání, pozdraví se s moderátory, zprávaři, publicisty, redaktory, techniky. Kdo se bude chtít seznámit třeba s naší rozhlasovou terminologií, bude mít možnost, prozradíme třeba, co je to čuchák, bublák, kašlák, šable a tak podobně. A samozřejmě budeme připraveni odpovědět na otázky, které budou návštěvníci mít, třeba jak nás v roce 2002 zasáhly povodně a co vlastně obnáší rozhlasová práce.
0: Velká nabídka. Soňo, vy jste zmínila mimo jiné i legendární studio A. Můžete ještě připomenout, proč je tak legendární?
1: Ano, studio A je vlastně ten bývalý taneční sál, o kterém jsem mluvila, a je to jedno z největších hudebních studií v Evropě. Je to studio, ve kterém se doslova psala hudební historie, natáčeli v něm například taneční orchestr Československého rozhlasu, orchestr Karla Vlacha, Ferdinanda Havlíka a mnohé další a samozřejmě spousta kapel a zpěváků, jako třeba Helena Vondráčková, ta tady naspívala svou vůbec první píseň Červená řeka, taky Spirit Ritual Quintet, dále Karel Gott, Valdemar Matuška a třeba pro Ivana Mládka je to prý nejoblíbenější studio vůbec. Ve studiu A se točí taky playbacky pro různé televizní show, působí tady Symfonický orchestr Českého rozhlasu a spousta dalších hudebních těles. A jenom pro zajímavost, aby posluchači měli představu, jak velké studio A je, běžně v něm hraje zhruba 60 až 65 muzikantů. No a protože jsem zmínila i slovesné studio B, tak dodám, že v něm se natáčejí například pohádky, rozhlasové hry a zvukové efekty.
2: Soňa Jindrová, která nás láká na sobotní Den otevřených dveří do Karlína, dělá to výborně. Vy jste toho, Soňo, vyjmenovala hodně, ale my jsme ještě slyšeli, že pro posluchače chystáte i nějaké malé překvapení. Jaké bude a bude malé nebo velké?
1: Bude velké, přesně tak. My jsme se totiž letos spojili s autobusovým dnem Pražské integrované dopravy v Praze na Letné, protože ten se koná taky v sobotu 16. května. No a z letenské pláně sem bude jezdit každou čtvrt hodinu speciální autobusová linka PIT 2, takže si návštěvníci budou moci užít obě akce současně. No a na závěr ještě dodám, že a Den otevřených dveří bude tedy probíhat právě v sobotu 16. května od 10 dopoledne do 4 odpoledne. A kdo by to náhodou v sobotu nestihl, tak ten následující víkend, tedy 23. a 24. května, se Karlínská rozhlasová budova, tedy Národní kulturní památka, otevře znovu, protože se stejně jako každý rok opět připojí k festivalu Open House Praha.
0: Na Den otevřených dveří v Českém rozhlase Střední Čechy a Českém rozhlase Rádio Praha nás pozvala právě teď editorka středočeského vysílání Soňa Jindrová. Děkujeme a brzy naslyšenou.
1: Rádo se stalo, hezký den a v sobotu naviděnou.
2: Děkujeme moc, zdravíme do Karlína, no a samozřejmě nesmíme opominout, že i tady u nás na Vinohradech bude v sobotu Den otevřených dveří. Dole ve foaje, když tam přijdete z Vinohradské ulice na Vinohradské 12, tak bude připravena také autogramiáda ve 12.30. Tam můžete mimo jiné narazit například na Šárku Volemanovou.
0: A nebo na Jiřího Holoubka. Předpokládáme, že budeme opět i letos sedět vedle sebe.

0: A ještě jedna zpráva o pracovních příležitostech k tématu, které jsme otevřeli po 9. od Michala. Zdravíme oblíbence. Zaměstnání se měnil před 2 lety ve 47 letech. Tak, nebylo to zrovna jednoduché, mnoho odpovědí znělo, nebyl jste vybrán, ale já na to hledím z té druhé strany. Oni schání a já se nabízím, já je nepotřebuji, oni potřebují mě a oni nevědí, o co přichází. Všude chleba o 2 kůrkách, tak jsem zakotvil v pekárně a jsem nadmíru spokojen. No a vrchol kariéry doufám, že ještě zažiju. Držíme pěsti, Michale, a děkujeme.
1: S tou poslední větou se stotožníme, Michale. Taky doufám, že vrchol kariéry ještě zažiju a když ne, ono se taky nic nestane. V každém případě děkujeme, že jste psali o věku, o tom ideálním i o hledání zaměstnání v pozdějším věku. Teď už rychlá pozvánka k poradně.
0: A ta bude o kompromisech ve vztahu s terapeutem Lucianem Kantorem.
1: Tak zůstaňte s námi a už za chvíli čerstvé zprávy.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Herečka Petra Špalková bude mým hostem. Kam utíká, když zhasnou světla jeviště? Jaký změnil návrat k učení na Damu? Proč se o filmu Pět švestek šeptá jako o překvapení sezóny? A co překvapilo při natáčení ji? I na to se zeptám herečky Petry Špalkové.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Deset hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Prezidenti Česka, Slovenska a Rakouska budou v Bratislavě jednat o využívání umělé inteligence ve školství. Rozhlasoví symfonikové dnes otevřou Mezinárodní festival Pražské jaro. Bude proměnlivá přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami a teploty maximálně 12 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. V Bratislavě se scházejí prezidenti Česka, Slovenska i Rakouska na druhé vrcholné schůzce takzvaného slavkovského formátu. Petr Pavel, Peter Pellegrini a Alexander van der Bellen budou diskutovat o zahraničně politických a bezpečnostních otázkách. Součástí summitu budou i prezentace inovačních projektů studentů ze všech tří zemí. Podle prezidenta Pavla bude jedním z témat umělá inteligence.
4: Speciálním tématem bude jednání o tom, jak umělá inteligence a nové technologie přispívají vzdělávání, jakým způsobem ovlivňují ať už pozitivním nebo negativním mladou generaci. A tak jako loni budeme mít i prezentace studentů ze všech tří zemí se svými inovativními projekty.
3: Za Česko studenti uvedou tři projekty. Jedním z nich jsou například brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu. Prezident Pavel poté společně se svým slovenským protějškem Pellegrinim zamíří do rumunské Bukurešti na summit států východního křídla NATO. Zástupci vlády odborů a zaměstnavatelů se v pondělí neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají. Zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat, vyplývá to z vyjádření ministra práce Aleše Juchelky z ANO, odborových předáků a šéfů organizací podnikatelů a zaměstnavatelů na tiskové konferenci po tripartitním jednání. V Ostravě vzniklo nové výcvikové centrum pro moravskoslezské záchranáře. Ti si tam můžou natrénovat různé krizové situace, třeba zásah v zamčeném bytě nebo pomoc při překotném porodu. Nové zázemí budou využívat také hasiči, policisti nebo studenti záchranářství. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro dnes odstartuje koncertem rozhlasových symfoniků. Pod taktovkou Petra Popelky zazní šestidílný cyklus Bedřicha Smetany Má vlast.
5: Samozřejmě, že to je tlak, že to, když je televize přímo do 24 zemí jdeme, každý to slyšel tisíckrát, prostě to očekávání, vím, že tam je jako veliký.
6: Přiznává šéf dirigent Petr Popelka a dodává, že to bude premiéra i pro něj samotného.
5: Zažívám to poprvé zahajuju Pražský jaro a se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který taky vlastně po letech zahajoval asi 22krát v historii, opravdu hodně, ale teďka po 19 letech ne, takže máme v orchestru hodně kolegů, kteří taky to zažívají poprvé.
6: Živý přenos Mé vlasti v podání rozhlasových symfoniků od 8 večer uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Vltava anebo také na speciální projekci v pražských Riegrových sadech. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dnes bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, četnějšími v Čechách a výjimečnými bouřkami. Večer pak budou srážky ubývat. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě až 14 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 4 a v Krušných horách kolem 0.
0: Doprava.
3: Na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem před Novou Vsí po pojíždí fronta kamionů z 16. kilometru. Pomaleji jedou pravým pruhem až ke sjezdu na silnici 16. Na D1 směrem z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 214 trvá zdržení jak pro kamiony, tak pro osobní auta. K Rohlence se po pojíždí okolo 20 minut. Příliš si nepomůžete, pokud zvolíte objízdnou trasu po souběžné silnici 430, zůstává hodně zaplněná v úseku mezi odbočkou na Pozořice a Rohlence. D2 před Brnem směrem z Bratislavy zůstává plnější od Modřic ze 3. kilometru na silnici 152, tedy na spojnici D2 a D52, popojíždí dlouhá kolona v celé délce. Přeji vám šťastnou cestu. Teď už pokračují Dva na dvojce.
7: Tedy Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, kteří vám nabídnou poradnu, a to za pár minut. Kompromis je v partnerských vztazích často vzýván jako svatý grál spokojeného soužití, ale co když tomu tak úplně nemusí být? Může být kompromis ve skutečnosti tak trochu i past?
8: Podle našeho hosta to může být tak, že snaha se nějak dohodnout často maskuje neschopnost partnerů sdílet skutečnou podstatu svých problémů. No a právě s tím hostem to rozebereme, i tento jeho pohled na věc. Stane se jim už za chvíli terapeut Lucián Kantor.
7: A nabízíme ve druhé a třetí části poradny také prostor pro vaše otázky. Teď je 5:30 po 10:00 a my si držíme pěsti, aby nám to i dnes poradně všechno dobře dopadlo. Hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Téma naší dnešní poradny, jak už jsme prozradili, kompromis ve vztahu, a s námi už ve studiu po čase opět terapeut Lucián Kantor. Luciane, hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne všem.
3: Člověk by mohl říct, že je-li dvojice ve vztahu schopna dělat kompromisy, že má vyhráno. Ale ono to tedy, podle toho, že se nad tímto tématem scházíme, vypadá, že to tak nemusí být vždycky.
2: No tak kompromis vlastně zní velmi kultivovaně. Že?
3: Taky
2: vlastně
3: si to
2: je
3: myslím.
2: To je takový krásný, protože vlastně každý nějak ustoupí a vyjdeme si vstříc. Ale kompromis je dobré řešení. A velmi často kompromis je špatný začátek. A co je vlastně ve vztahu lepší než kompromis, je konsenzus. Protože kompromis je něco, že jeden z párů přichází s nějakým návrhem řešení. A my potom vlastně toho řešení nějak ořezáváme, upravujeme. A mnohdy jako vlastně nepostihnem, co za tím naším návrhem je, jo? Co vlastně někdo mi sděluje. Někdo řekne, hele, ty nechceš jezdit na chatu, já na tu chatu chci jezdit, jo? Tak kompromisně budem jezdit ob týden. Jo? A je to vlastně technická záležitost. Ale zatím se může skrývat to, že vlastně to je kompromisní řešení. My budeme jezdit každý druhý týden, uděláme doma klid, ale vlastně my tam můžeme ztrácet tu blízkost. To, že jsme se na tom nějak společně rozhodli, protože tam vlastně nejsou zodpovězené otázky z jedné strany, proč ty vlastně chceš jezdit na tu chatu?
1: A proč ty nechceš?
3: No a ono to nesplní jako ten cíl, že no tak jezdíme ob týden nebo jednou za měsíc nebo něco, tak jsou všichni spokojen. A nejsou?
2: Nejsou, protože můžou být, nebo víte co, tam jde o to, že tam to nejde říct, jako, že je to buď nebo tak. Jo? V některých párech je to řešení a oni se na tom dohodnou, protože v tom nejsou příliš emočně zainteresováni. A nebo pro někoho ta chata může představovat něco emotivního, emočního a vlastně tam blok. A ve chvíli, kdy se ten blok neodstraní, tak je úplně jedno, jestli se tam jezdí jednou týdně, jednou měsíčně, jednou za rok. Tam vlastně u té chaty může být nějaký problém. Takže vlastně ta otázka je, jo, proč se ti nechce jezdit na chatu? Jo?
3: No tak on ten kompromis může být taky, tak ty jedna chatu a já tam nepojedu.
1: Mhm.
2: No jasně, ale to je, tam jde o to, že ano, to je vlastně už vždycky to řešení, že to řešení má vznikat z toho, že já vlastně pochopím. Konsenzus je, že pochopím toho druhého. Vlastně vytvářím tu blízkost. Jo? Je úplně jedno, jaké je řešení. Tam jenom je důležité, aby vlastně ten konsenzus je spoluřešení. Pojďme se bavit o tom, jaké jsou ty motivy. Jo?
1: Dobře, čili nejedu z donucení, jednou za 14 dní, protože prostě jsme se takhle domluvili, ale jsem schopný vykomunikovat i to, že třeba budeme ty víkendy odděleně a nevadí to. Čili jako ta komunikace toho, co kdo potřebuje a jak by to chtěl. Jo. To je ten cíl.
2: To je ten cíl, že ano, můžeme tam jezdit spolu, nebo tam můžeme jezdit odděleně, můžeme si vlastně ten čas strávit, jak chcem. Jo. A někdy to řešení třeba není chata, někdy to řešení je, co se na té chatě děje. Ve chvíli, kdy se na té chatě budou dít jiné věci, tak já tam jezdit budu. Pokud pro mě třeba ta chata je to, že my tam přijedeme a nedělám nic jiného, než pořád fyzicky pracuju, no tak se mi tam jezdit nechce. Pokud ta chata je, jednou tam jdem tu chatu opečovávat a jednou si jdem užít, no tak tam můžeme jezdit skoro každý víkend.
3: Určitě najdeme ještě další příklady takových kompromisů, o kterých si dnes povídáme s Luciánem Kantorem. Otevřeli jsme, věříme, zajímavé téma a vy se do něj můžete zapojit.
1: Je to tak a můžete se zeptat na cokoliv, co vás zajímá. Připomínám, kontakty k nám do studia 702 222 220. Číslo pro ty SMS-kové, dvojka@rozhlas.cz, e-mailová adresa a ještě telefonní číslo pro vaše dotazy i dnes. 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: herečkou Petrou Špalkovou si povídáme o filmu Pět švestek, který míří do kin. Ty jsi ho ještě neviděla.
1: Já ještě ne.
0: Je moc hezký a točila z ho. Tak nechám na tobě, kam nás vemeš v tom natáčení. Jako těch dnů možná nebylo tolik, vy jste menší postavy.
1: Ano, my jsme menší postavy, my jsme ty děti. Děti těch hlavních protagonistů, těch pěti švestek. A já jsem teda dcera té hlavní postavy, řekněme, té Lenky Termerové, jako jejíž příběh je tam vyprávěn. Takže já jsem měla první takový dva natáčecí dny v Praze, takový divoký, protože se potřebovalo stihnout poměrně během těch dvou dní spousta prostředí. Takže jsme si hráli na banku v Belgii, kdy jsem zpívala ze studenty francouzského lycea nějakou francouzskou píseň. Pak jsem se někde v lodičkách a v kostýmku Hugo Boss jsem někde běhala prostě po nuslích, jako různý, to bylo jako takový divoký, ale netušila jsem, že mě čeká ještě to Řecko. Respektive jsem věděla, že pojedu do Řecka točit prostě jistou část toho filmu, kdy přijedeme za našimi rodiči s Petrem Lněničkou. No, to, že jsem vezla tvýmu tátovi léky na srdce, mě mělo jako vlastně tak nějak připomenout, že většina mých kolegů již je ve věku.
0: Ano, kdy jsou sklerotičtí, pojďme to říct.
1: Kdy prostě, jako, no, kdy jsou sklerotičtí, ale prostě, že už třeba ty léky patří k jejich běžný rutině. To, že mi cestou si zrakví kotník Petr Lněnička natolik, že já budu běhat po řecký kavárně a schánět mu led, otvírat si svůj kufr a mazat ho mastí, kterou jsem si naštěstí vzala, kterou jsem si koupila na nějakých thajských masážích, tak jsem mu ošetřovala kotník. Petr téměř nemohl chodit, takže jsem ty kufry víceméně tahala já, přestože je Petr gentleman, tak ale na mě byla tahle ta práce. Takže jsem tam vezla už Lněničku s vyrakveným kotníkem, vezla jsem tvýmu tátovi léky na srdce.
0: Ano, které zjistil až po týdnu, že si zapomněl k radosti mé maminky, zjistil, že ten prášiček, co má brát
1: každý jedinej, den. A pozor, v Řecku nebyl k sehnání. Samozřejmě, že produkce udělala všechno pro to, aby po všech řeckých ostrovech sehnala Petrovi ten lék. Nebyl k sehnání, takže jsem to vezla Petrovi, takovou krásnou od tvý maminky vypravenou taštičku. Petr léky, vypadalo to v podstatě jak milostný dopis.
0: Tak vypadají milostné dopisy po 80. ano.
1: No a tam jsem zjistila, že Dana Syslová už měla antibiotika, Lenka Termerová tam chodí k místnímu zubaři, prostě, prostě se ukázalo, že...
0: Rozpad starců.
1: Ale v podstatě jsem pochopila, proč, protože na tom katamaránu byli tak jako, já jsem si myslela, že mořská nemoc se mě netýká, protože já jsem jako vodák, měli jsme houseboat, jo, tak je člověku občas lehce nevolno od žaludku, ale i já jsem čtvrtý den, když to házelo, tu mořskou nemoc v podpalubí, když jsem se převlíkala, protože to zázemí, ta kostymérna, bylo v podpalubí. A tam vás to chytne jako nejspíš, jo, protože když se trošku vám dělá blbě a stoupnete si jako ke kormidlu a díváš se jako dopředu na tu hladinu, tak tě po pár minutách vlastně ta mořská nemoc přejde.
0: Tahle rada i v tom filmu je dokonce.
1: Jo, to ani nevím.
0: No, to až neviděla. Uvidíš, tam je tahle rada, držte se kormidla, ano, koukejte ano, na horizont.
1: Ano, třeba jako když v autobuse se ti udělá špatně, tak máš jít za řidiče, dívat se dopředu, zpívat si, protože tím samozřejmě zpravidelní dech a dívat se před sebe, tak se ti udělá líp, když se třeba v autobuse.
0: No, kromě s tím zpěvem, teda, to jsem ještě nedělala, zkusím příště zpívat.
1: No, to mě učila maminka jako dítě, protože mě se dělávalo špatně a ona mi vždycky říká, zpívej, a zpívali jsme spolu dvojhlas. Jednak na to zapomeneš trošičku, protože se soustředíš na to, aby trefila ten dvojhlas a na ten text té písničky, ale hlavně podle mě začneš pravidelně dechat.
0: To je dobrý.
1: A tu bránici si usadíš, takže přestaneš mít takový to psí dýchání. A dobře se ti dejchá.
0: Co jsi zpívala ve spodku katamaránu? Zpívala jsi teda?
1: Neměla jsem vůbec odvahu si cokoliv zpívat. Držela jsem se tam prostě někde kalhoty navlečený do půl kolen. Bála jsem se, že někdo přijde a uvidí mě v těchhletý naprosto
0: šílený.
1: Ale potom jsem pochopila, protože jsem si říkala, již ten Petr Kostka, to je takový pankáč. On takhle jako nosí, už má asi plínu, chudák. A takhle jí nosí, že mu kouká jako z kalhot a nevadí mu to. To je opravdu takový odvážný, otevřený. Pak jsem pochopila, že to je v rámci jeho postavy. No prostě...
0: Děkuju za vysvětlení.
1: Dostala jsem se tak blízko k těm všem jako kolegům. Ale bylo to úžasný, protože... Oni jednak, protože my jsme tam přijeli s tím Petrem Lněničkou ke konci toho natáčení, tak bylo na všech vidět, že to je pro ně obrovský občerstvení, že přijel někdo mladý. Dokonce ta vlastně o nás se staral ještě ten doprovodný katamarán s takovou dvojící úžasnou, takových starých mořských vlků, teda vlka a vlčice. Oni říkali, Olda Kaiser si dal druhý kafe a povídá, to je nebývalý, takže jsme evidentně s tím Petrem jako probudili takovou jakoby novou jako krev, se dá říct. No a prostě vlastně jsme seděli u stolu a celou dobu nejvíc teda tvůj táta sypal jednu historku za druhou, takže v podstatě já jsem si jako vlastně ani nestihla všimnout toho, že pracujeme, jo, protože vlastně to byl taková dovolená se staršími kolegy, kdy jako v podstatě to vypadalo jako takový bezalkoholický mejdánek, během kterého se natáčelo. Bylo to úžasné.
0: Je vlastně hrozně vzácný v týhle, jako ve světě vůbec v době a i v naší profesi možná s někým být takhle v klidu, protože ten katamarán a to moře tě v zásadě odstřihne od možnosti dělat něco jiného, nikdo se ti moc nedovolá.
1: No vlastně mobilní telefon tam neměl nikdo, že jo, protože co ty jako chytneš v prostřed moře, že jo?
0: Já bych to vyprávěl, že mám to vlastně krásně s láskou závidím.
1: Jako, bylo to boží, fakt, to bylo boží. To a ještě navíc se třeba řeklo, budem moc točit až od 4 odpoledne. Doufám, že jste si vzali plavky. Já říkám, ano, Lněnička. Ne, to mě nenapadlo, říkám. Petr říkal, no jasně, jak budu v trenkách, že jo. A Honza Svěrák říkal, takže máte do 4 odpoledne volno. A já, to je bezvadný, svlíkla jsem si to, co jsem měla, skočila jsem šipku do moře, že jo. A odplavala jsem a tam jsem ležela na mořské hladině. A pak jsem si říkala, už je mi to dlouhý, asi půjdu zase za nima. Takže jsem si vzala ručník. Žena Honzy Svěráka, která zároveň se starala o catering, byla skriptka a zároveň kostymérka, tak měla ve zvyku, protože je velmi pořádná, neustále všechno uklízet, ale obrovskou rychlostí, takže vlastně můj ručník nebyl k nalezení, protože já jsem se vždycky pověsila na to lanko, aby mi uschnul a ona ho během chvíle sklidila. Bylo takový boží, vlastně jeho synové dělali zvuk a kameru, Franta a Ondřej, Honzovi a Evy, tak vlastně to bylo takový rodinně krásný vlastně dobrodružství na moře, bylo to boží. No.
0: Biologicky i nebiologicky rodina, prostě ano, se to tam spojilo. Ano. Já myslím, že to se nemůže nepropsat do tohoto filmu, tak to je 5 švestek s herečkou Petrou Špalkovou a za chviličku přeplujeme tímto katamaránem zase třeba k divadlu.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Povídáme si s herečkou Petrou Špalkovou a na chvilku opustíme moře a dostaneme se do světa divadla, což je podobně pestra, tak se v tom dá potápět někdy i utopit a zase vynořit. A tak různě. Já jsem si to řekla takhle, že položím tu otázku, jestli a jak a kudy se dá srovnat. Dají srovnat dvě hry, jedna v divadle Verze, jedna v Kalichu, v divadle Kalich. Malé chytré lži a lež, že se ti jako týká vlastně tohle téma ze dvou stran, jak moc se propojuje, potkává, rozlišuje.
3: Tak já jsem první naskoušela v divadle Verze komedii Floriana Cellera Lež, kde bych řekla, že ta lež se zkoumá tou hrou jako fenomén. Je to prostě hlavním tématem té hry. Jestli je dobré lhát a v jakým případě, jestli se tím ochraňuje tvůj blízký tou lží, tím, že mu neřekneš pravdu, buď tím, že tu pravdu zkreslíš, anebo tím, že ji zatajíš, že zvolíš mlčení, že se tomu říká ohleduplnost, že zvolíš mlčení, tak se zkoumá ten fenomén té lži. Kdežto v malých chytrých lžích, které uvádíme v divadle Kalich, tak tam je ta lež jakoby záminkou k tomu, aby se strhl takovej gejzír nějaké situační komedie a není to zkoumáno jako fenomén. Řekla bych, že v tomhle je ten rozdíl v tom textu.
2: Že tam fenomén je použit a tam se ten fenomén zkoumá.
3: A tam se ten fenomén zkoumá. Tak to je hlavní, řekla bych, jako rozdíl mezi těmi dvěma hrami.
2: Máš pocit, že když existuje takový fenomén u Homo sapiens, takže teda nějaký význam má? Jak to vnímáš ty sama jako Petra? Protože to je asi skutečně individuální, taky podle života, nastavení vlastního.
3: Já jsme teďka právě v té Ženevě měli takovou moderovanou debatu, kde slečna, která ji moderovala, vlastně říkala, že podle výzkumu člověk zalže průměrně žena dvakrát a muž šestkrát denně. Že to je průměrný jako výzkum, ať už si o sobě myslíme, že žijeme v pravdě, ano, či ne. Takže to je takový průměrný, ať už je to konverzace, třeba je tobě to sluší, jenom abychom třeba zahájili konverzaci a úplně to třeba nesluší, nebo ani si to nemyslíme, jenom to použijeme jako takovej konverzační plevel nebo start do nějakého jiného tématu. Ale že ty lži jsou dvakrát denně u ženy a šestkrát denně u muže.
2: To je evidentně ten fenomén prostě, jakým způsobem je. A asi jsou dva různé druhy, nevím do jaké míry, jestli i v těch hrách se to takhle objevuje, lhát jako v tom vůči někomu druhému, v tom, co jako je slyšet, ať už je to nebo vidět, gesto nebo mluva, a nebo vůči sobě. To znamená jako schopnost sobě jí říct a neříct. Myslím, že jsou taky dva různé fenomény v tomto fenoménu.
3: Ano, myslím, že si nalháváme, to by asi ta studie nikdy neprokázala, jak hluboko vězíme v sebeklamu.
2: Už bychom hali o výsledcích vnitřního výzkumu lži vůči sobě.
3: Ano.
2: Ale evidentně to existuje. A ty sama jako člověk, jako tam, kde se z toho mohla dotknout, dokud to nezažijem, tak to vlastně nevíme, tu situaci. Ale když si jako, ty spíš potřebuješ jako věci vědět, vys třeba film Pět čvestek, kdy Lenka Termerová se dozví nějakou diagnózu, tím nic neprozrazuju, to je úplný úvod.
3: Ano,
2: filmu.
3: Ano, ano.
2: Ty bys byla ten, kdo by to třeba chtěl vědět, abys mohla třeba jít naposled k moři, anebo
3: chtěl,
2: naopak
3: chtěl.
2: Jo, chtěl.
3: Jakoby máš. Mně přijde, že ty informace spíš člověka posouvají k tomu lepšímu, že takový to zatajování a chození i vlastně v těch vztazích, že máš vědět, kdo tě má rád a kdo ne, aby že se to tak rychleji vyselektuje přirozeně, že myslím, že ten sebeklam moc k ničemu jako nepomáhá.
2: Jsi v tomhle tom jako pevnější nebo odvážnější vůči tomu.
3: No. A myslím, že to k ničemu vlastně dobrýmu nevede, protože člověk stejně to podvědomě cítí, když je v nějakém vztahu nějaký druh jako lži nebo témat, který se záměrně neříkají, takže se to stejně potom jako provalí nebo že se to stejně nějak vyjeví.
2: Nebo provalit chce, takže radši, ať se
3: ať se to radši komunikuje.
2: Vlastně k tomuto fenoménu, jak si moc hezky řekla, líbí se mi to slovo, tak ho používám, patří ještě jedna věc a zase ptám se samozřejmě tebe, ty jsi můj host, je pro tebe snažší, lepší, komfortnější jí teda slyšet, anebo jí říkat? Protože to jsou jako dvě různé věci, že jo? Máme tu pravdu někomu říct, nebo jí vyslechnout?
3: Asi je jednodušší slyšet a pak se k tomu nějak zachovat. Myslím, že na to nějakou nepříjemnou pravdu říct, člověk potřebuje velkou dávku odvahy, zvláště když je to třeba nějaký letitý vztah, na tom člověku ti záleží, tak není příjemný mu říct třeba nepříjemnou pravdu. prostě to chce odvahu a chce to vlastně velkou lásku k tomu druhému, protože ne každá pravda musí sloužit k tomu, aby z toho člověka ponížil, zničil, naopak třeba mu chceš pomoct něčím a bývá to někdy komplikovaný. A zažila jsem to, že i já sama jsem tu pravdu musela říct a i já sama jsem ji musela vyslechnout a viděla jsem na tom druhém člověku, jak je to pro něj bolestný a náročný a jak je to vlastně, jak je to známka toho, že mě ten člověk má opravdu rád, ale odvážil se mi říct, že už prostě v něčem třeba...
1: Nemůže nebo něco.
3: No, anebo ano. Že se mu nelíbí, jak se chovám. Ano, ano. No, prostě bylo to... A vnímala jsem to jako důkaz nějaký otevřenosti a síly toho přátelství.
1: To vlastně hezký, že člověk pozná, když poslouchá, jak je to hezky pravdivý, to, co říkáš. Jak je to prostě takhle. Ne, to je hezký, jak ta pravda je vlastně cítit. Povídáme se s herečkou Petrou Špalkovou na Dvojce.
0: Úžasné životy na Dvojce.
4: Jmenuji se Karel Och, jsem uměleckým ředitelem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a budu vyprávět o paní Evě Zaoralové, bývalé umělecké ředitelce, mé předchůdkyni a osobě, která pro mě jak v osobním, tak v profesním životě znamenala strašně moc.
0: Úžasné životy.
5: V úterý po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
0: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
6: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Povídáme si s herečkou Petrou Špalkovou a byla by samozřejmě velká škoda nenarazit ještě na jednu její oblast. Pokud jsem se teda dobře dívala, už dneska nevěřím na tom počítači ničemu, já už si fakt ověřuju. Úplně vidíš, pravda, lež. Jo?
1: Ano, ano.
0: Takže já si to chci ověřit od tebe. A my jsme o tom kdysi mluvili v blízkém setkání, ale protože vím, že jsi letitá pedagoška, ale píšou, že ses vrátila k učení. To znáte, jsi udělala pauzu. Já mám za to, že jako Petra Špalková furt učí.
1: Ne. Udělala jsem si pauzu po té, co jsem vyvedla ročník, tak jsem si udělala několikaletou pauzu. Začala jsem učit a teď jsem si opět dala pauzu. Aha. Takže teď mě zase vidíš v období pauzy, protože jak jsme se bavili soukromně, než začalo naše vysílání, o tom, že obě dvě pociťujeme potřebu zvolnit trošku pracovní tempo a věnovat se více sobě a svým blízkým, tak já jsem vlastně zjistila, že budu muset takzvaně něco pustit. Hmm. A první nabílední byla ta škola, která je samozřejmě v poměru jako cena výkon taková první bohužel v pořadí. Takže jsem musela se vzdát těch dvou odpolední, protože samozřejmě pedagogická činnost, ale nejsou jen ta dvě odpoledne v týdnu. Hmm. Ono taky znamená spoustu přípravy a spoustu tý, dejme tomu, vnitřní práce a přemýšlení o tom, protože někoho vést v tomhletom efemérním oboru není vůbec jednoduché. Hmm. Není na to žádný recept, jak se stát hercem rychle, kvalitně a...
0: a na věky.
1: A na věky věků, amen.
0: A být jednou z těch švestek potom těch skvělých bardů. Ano,
1: ano, ano, ano. To opravdu dotáhnu. Na to recepis neexistuje. Existuje. Metodika je velmi řídká, řekla bych. Málo kdo z herců sepsal nějakou metodickou linii, po které by se dalo následovat. Respektive tyto metodické linie taky mají tendenci velmi rychle stárnout, protože se ten obor velmi prudce proměňuje. A vlastně nevíš, jestli učíš někoho, kdo má potom stanout na prknech Národního divadla, nebo někoho, kdo má v x desítce dělat jednorázové projekty, nebo někoho, kdo bude dělat soap operové seriály, takže jak ho máš vychovávat. Takže ho samozřejmě formátuješ, aby na tom Národním divadle obstál, nicméně ho připravuješ i na to, že třeba bude jednou stát před kamerou, kde je ta technika absolutně jiná než na Velkém divadle. Takže vlastně jak tohoto člověka vést a do toho samozřejmě ho připravuješ na obrovskou dynamiku toho oboru, připravuješ ho na to, kolik vnitřní práce a tiché práce bude muset ten člověk sám udělat při přípravě.
0: A pořád vlastně.
1: A pořád soustavně. Ano. Jak se bude muset umět chovat v té společnosti, na toho taky musíš připravit, protože součástí té práce je i komunikace samozřejmě.
0: A třeba taky s médií, ano.
1: Ano, a třeba taky s médií, ale taky schopnost soužití s těmi ostatními, protože bez nich nic neuděláš. Jako když vychováš někoho, kdo umí bezvadně běhat za míčem, ale není schopen nahrát, tak vlastně ten člověk se neuplatní ve fotbale, že jo? Takže ho vlastně zároveň učíš běžet na branku a vsítit, ale zároveň, že občas musíš nahrávat a když seš v téhle pozici, tak děláš tuhle práci, když seš v pozici toho, kdo má střílet, ale i brankář může střelit gól, že jo? Ale tak je to takový prostě komplikovaný, takže mi z toho logicky vyplynulo, že teď jsem se na jeden semestr stáhla a věnovala jsem se, protože jsem natočila nejen pět švestek, ale teď jsem točila pro Českou televizi třídílnej televizní film v režii Bohdana Slámy podle románu Jiřího Hájíčka Dešťová hůl, tak tam jsem hrála jednu ze tří hlavních postav, takže jsem vlastně měla 20 filmovacích dní během března a dubna, což je opravdu, a ještě navíc to bylo jakoby v Českých Budějovicích, takže jsem byla i mimo dům, mimo Prahu. A do toho jsem měla i večerní představení, takže to bylo takový poměrně divoký, no znáš to, když jako...
0: To jsou náročný dva měsíce.
1: Ne? Tak, no, takže prostě je to takový trošku, jak říká moje kamarádka, zadek v zatáčce, protože pořád někam jezdíš a do toho děláš docela jako vlastně vyčerpávající práci, ale mě to natáčení vlastně jako nabíjí, mám to ráda, ale vlastně v tom Řecku jsem si uvědomila, když jsme točili pět švestek, jak je ideální opravdu i kvůli té práci bejt mimo ten domov.
0: A třeba dělat jenom tu věc.
1: Dělat jenom tu věc.
0: Ideální a nejde to vždycky, ale je
1: přesně
0: to tak.
1: Přesně tak, ale jakmile prostě máš do toho provoz jako ten divadelní, než kvůli třeba mateřský, že musíš jako nějak hlídat ty děti, no, zaopatřovat je, fungovat i jako ta máma a do toho vlastně ještě učit a starat se o rozvoj teda dětí, tak jakoby dětí, pardon, studentů, nebo adeptů herectví, tak samozřejmě ta škola byla první jako
0: na
1: Forhontě, který musel jít prostě stranou.
0: Takže abych tak řekla titulem hry divadla verze, Úča nemusela pryč, ale šla na chvíli pryč. Ale
1: Úča se stáhla, do ústraní, no. Je to taková činnost, kterou mám velice ráda. Baví mě to setkávání s tou mladou generací. Myslím si, že jsem i schopná to nějak jakoby systematizovat, verbalizovat.
0: No, podle toho, co jsi tady říkala, tak docela určitě. Už já jsem tak ohltala vlastně, že mě to baví poslouchat a něco si o tom myslet. Takže že Úča je na svém místě takhle a zase se to třeba otevře.
1: A třeba se to znovu vrátí.
0: No, právě. Ale je dost možné, že se do té nového projektu s Bogdanem Slámou herečka Petra Špalková také musela něco naučit. To si řeknu za chviličku na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Dnes s herečkou Petrou Špalkovou. No tak je to tak nebo není, že se ty sama, paní profesorko, musela něco učit do připravovaného projektu s Bogdanem Slámou, nebo zase mi tam lžou na tom internetu?
3: Ne. Byla tam taková idea, že bych ovládla akordeon na píseň. Ježišmarja, teďka mi vypadla ta jeho česká, kterou jsme tam nakonec s tou Jenovéfou zpívali. No prostě na jeho českou
2: to přijde,
3: píseň.
2: To přijde.
3: Chci říct, už se ten Tálinský rybník nahání. A možná to byla ona. A ještě na Vivaldiho čtveroročních období na takovou, že se jakože ovládu akordeon za 3 měsíce. No, tak byla jsem na první lekci a pochopila jsem, že neovládnu akordeon za 3 měsíce, takže jsem zavolala Bohdanovi, říkám, já se to nenaučím, musíš mě z toho vystříhat. Tak Bohdan teda se rozčílil, že to snad není pravda, že ty herci, já jsem říkala, on ten akordeon ale váží 15 kilogramů a já musím jako na tu lekci jako jet někam do Jinonic, jako ono to je hrozná i časovka, jako a já hlavně nemám jako 4 hodiny, že bych si doma sedla a mačkala čudlíky. Teď každou tou rukou se mačká něco jiného. Já jsem nikdy neovládla klavír kvůli tomu, že jsem nebyla schopná. Já jsem ještě navíc pravo-levá, jo, takže já nevím, co to v těch hemisférách mám, ale prostě to mi nešlo.
2: Talent, Petro.
3: Nevím, možná, ale já prostě jsem, já píšu levou rukou a všechny činnosti dělám pravou. Jednou jsme se sešli na natáčení takovýhle 4 lidi a hráli jsme rodinu. To jsem v životě nezažila. Byla to Eva Holubová, Petr Vršek a prostě naše 2 děti, které nám hrály děti. Všichni jsme byli pravoleváci, ale moc takových lidí neznám. Jo. A já si myslím, že to má svoje specifika a myslím, že jednou z nich je, že prostě nedokážu, já bych těma rukama mohla dělat každou jinou činnost, kdybych se na ně mohla dívat, ale u toho klavíru prostě, když se ti ty ruce rozběhnou, tak ztratíš o nich ten přehled. A u toho akordeonu se samozřejmě nesmíš na ty klávesy koukat a to je pro mě jako konec.
2: A ještě hýbat vlastně to, jako by do toho
3: hýbat,
2: dělat
3: no, ten, je to prostě strašně moc pohybu. No. Je to strašně moc pohybu, takže to jsem vzdala a říkala jsem si, že by bylo 20, neměla bych jiné povinnosti, tak se to jistě ráda naučím, no ale v tomto věku.
2: Vždycky přirovnáváme k Americe, že tam si můžou rok studovat Dustin Hoffman Rainmana, studovat si rok a půl autismus a pak ho natočit.
3: Ano, já jsem taky říkala Bohdanovi, já nejsem hollywoodská herečka. A on mi říkal, já taky nejsem hollywoodský režisér.
2: Takže to hraje někdo jiný, nebo se to změnilo?
3: Změnilo se to, prostě se to nějak řešilo střihem a postavením ke kameře a tak. No. A hrál to za mě profi akordeonista a já jsem mu odkoukávala pohyb hlavně těch měchů, že jo, protože nebyl detail jako na moje prsty, tak hlavně jsem to trefila jako 1, 2, 3, 2, 2, 3, no, jsem vidíš, jako hýbala měchem, jak to mělo být.
2: No, co jste se naučila hýbat měchem? No tak ježišmarja, to je naprosto fantastický. Mě ještě napadla věc, už pomaličku se blížíme ke konci v našem povídání, ale neodpustím si to, protože mě to zaujalo v tom, jak jsi právě říkala, že ta dynamika herecká, jak se to pořád všecko vyvíjí, teď nejen zvenku, právě i zevnitř, nároky možná i diváka, nárok doby, prostě jedna věc je řemeslo, technika, cit, prostě to, co k tomu potřebujeme. A pak nějaká proměnlivost. Ty sama máš pocit, že se někde měníš jako herečka? Jako co má člověk změnit a co ne? Jestli jako to cítíš tu dynamiku i na sobě? Tý doby třeba.
3: Já jsem dlouho váhala, jestli mám naskočit na sebepropagaci na sociálních sítích. A velmi rychle jsem pochopila, že nenaskočím. Že to je prostě věc jiný generace, jiného myšlení a že mě to netěší, nebaví, nezajímá, nebudu to dělat prostě. Není to prostě vůbec moje oblast, naštěstí na tom nejsem pracovně závislá, řekla bych. Možná ano, možná kdybych na tom velmi pracovala, tak bych byla součástí více projektů, protože bych byla obchodovatelnější, řekněme, pro určité typy projektů, ale já vlastně ani nevím, jestli k těm projektům chci patřit, takže tam jsem se nezměnila a pochopila jsem, že se ani měnit jako nehodlám. A jinak myslím, že v té herecké práci k žádný změně nedošlo. Prostě myslím, že poctivost a příprava stejně vždycky zvítězí.
2: A ta pravda, když už jsme tu v kontrastu těm inscenacím o lžích, tak
3: prostě a to je v mém případě prostě připravenost, totální znalost textu a vyladění se na to, že večer hraju. No, prostě to má.
2: A hraješ dneska večer?
3: Dneska večer hraju, ano. No, jdu hrát Malé chytré lži.
2: No tak ale, to je nádhera, tak já doufám, že si spolu s námi hezky vyladíš. přeladěná. Pokud ano. byste si naladili rádio, tak jsme tomu rádi a přejeme vám i Petře Špalkové hezký den.
3: Hezký den všem, nashledanou.
2: Děkuji moc za návštěvu.
3: Ahoj.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem. Průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport Plus.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: NCOZ zasahuje v pražské ústřední vojenské nemocnici kvůli podezření z falšování zdravých posudků nebo přijímání úplatků. Evropská unie musí podle šéfky unijní diplomacie Kalasové zvýšit společné obranné zakázky a investice. Počasí bude proměnlivá oblačnost od západu postupně s deštěm nebo přeháňkami, na horách i sněžení, teploty do 14 stupňů. Hlavní zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré poledne. Kriminalisté zasahují v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle státního zastupitelství pro Prahu 6 policisté zadrželi 11 lidí. Proč policie ve vojenské nemocnici zasahuje, říká mluvčí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek.
2: Podezření ze spáchání trestného činu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku, přečinu podplácení, přečinu přijetí úplatku, zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti a zločinu podvodu.
0: Ústřední vojenská nemocnice se k zásahu zatím nevyjádřila. Její stanovisko zjišťujeme. Narazí upozornil server Odkryto. Podle něj policie zatkla i jednoho z primářů. Státní zastupitelství s ohledem na pokračující trestní řízení nebude další informace poskytovat. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO dohodl na 4 změnách v nominacích velvyslanců. Komentovat je ale teď nebude, řekl to před odletem na samity slavkovského formátu a bukurešťské devítky. Usnesení o vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil, pokračuje Petr Pavel.
3: Respektuji jeho snahu mít v některých zemích lidi, ke kterým má možná větší důvěru, a domluvili jsme se na 4 změnách.
0: Jména velvyslanců musí prezident podepsat.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Spojené státy zvyšují tlak na Írán. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vypsala odměnu v přepočtu 300 milionů korun za informace o financování íránských revolučních gard. Zároveň uvalila nové sankce na firmy a lidi, které podle ministerstva financí pomáhají vyvážet íránskou ropu do Číny. Stalo se to jen 2 dny před plánovanou schůzkou amerického a čínského prezidenta.
4: Životnost měsíc starého příměří mezi Spojenými státy a Íránem se podle prezidenta Donalda Trumpa blíží ke konci. Íránský návrh na ukončení války označil za odpad a řekl, že ho ani nedočetl, protože by jen ztrácel čas. Rozhodl se proto pro finanční útoky na Írán. Ty mají za cíl vysušit jeho ekonomické tepny, a to den před odjezdem na návštěvu Číny. Situace v Íránu bude v Pekingu jedním z hlavních témat. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Státy Evropské unie by podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové měly zadávat mnohem víc společných obranných zakázek. Kalasová to prohlásila před jednáním unijních ministrů obrany v Bruselu. V současnosti podle ní jednotlivé země mají často rozdílné vybavení, což komplikuje vzájemnou spolupráci v obraně.
5: Evropská unie se podle Kalasové může učit od Ukrajiny, zejména v inovacích v obranném průmyslu. Uvedla, že některé země mají na stole spoustu finančních prostředků, ale obranný průmysl přesto nezvyšuje výrobu. K urychlení investic do obrany vyzval před jednáním také litevský ministr obrany Roberta Skaunas. A uvedl, že Rusko dnes vyrábí zbraně 4x či 5x rychleji než celá Evropská unie. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Mezinárodní hudební festival Pražské jaro dnes odstartuje koncertem rozhlasových symfoniků. Pod taktovkou Petra Popelky zazní šestidílný cyklus Bedřicha Smetany Má vlast.
6: Samozřejmě, že to je tlak, že to, když je televize přímo, do 24 zemí jdeme, každý to slyšel tisíckrát, prostě to očekávání, vím, že tam je jako veliký.
7: Přiznává šéf dirigent Petr Popelka a dodává, že to bude premiéra i pro něj samotného.
6: Zažívám to poprvé zahajuju Pražský jaro a se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který taky vlastně po letech zahajoval asi 22krát v historii, opravdu hodně, ale teďka po 19 letech ne, takže máme v orchestru hodně kolegů, kteří taky to zažívají poprvé.
7: Živý přenos Mé vlasti v podání rozhlasových symfoniků od 8 večer uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Vltava anebo také na speciální projekci v pražských Riegrových sadech. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Před pár minutami začalo mimořádné zasedání disciplinární komise Ligové fotbalové asociace kvůli jednomu z největších incidentů v historii soutěže. V závěru sobotního ligového zápasu Slávie se Spartou vtrhlo několik stovek domácích fanoušků na hřiště a zaútočilo na spartianské diváky i hráče. Disciplinární komise může potrestat Slávii až 10milionovou pokutou, uzavřením stadionu nebo jeho částí a kontumací výsledku derby. Předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík oznámil, že klub výtržníky potrestá doživotním zákazem vstupu na stadion a bude po nich požadovat náhradu celé škody, včetně případné pokuty.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Čeká nás proměnlivá, přechodně i velká oblačnost od západu v Čechách postupně s deštěm nebo přeháňkami. V polohách nad 800 metry může i sněžit, teploty 10 až 14 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, ráno a večer místy polojasno, v severní polovině území přeháňky, hlavně na horách. Zítřejší teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 6.
1: Doprava.
0: V Brněnské na příjezdu po dálnici D1 je od průhonic fronta kamionů v pravém pruhu, táhne se do Spořilovské. Vekbelské směrem na D8 před sjezdem na Prosek stojí porouchaná dodávka, blokuje pravý pruh. Kolona z Loubětína je asi na 10 minut, kvůli tomu se plní i Novopatská před Kbelskou. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly hlavní zprávy. Teď už byl jednou jeden rok a Jitka Asterová.
8: Ano, je to tak. Přeje vám krásné úterní poledne, zopakujeme si pravidla naší hry, to tady dlouho nebylo. Já jsem ta chytrá, teda jako chytrá, která napovídá tím, že uvádí různé zajímavé události, které se udály v jednom konkrétním roce, a na vás je, abyste typovali pouze dle mých nápověd, kolikátý rok, že to je, bez pomocí Googlu. Ještě jednou opakuji a zdůrazňuji. No a samozřejmě pouštím muziku z téhož roku. A jako vždy začínám osobní vzpomínkou. V našem roce si se mnou nikdo nechtěl hrát. Nikdo. Ani brácha. No fakt. A naši vždycky tak hraj si s tou Jitkou. No tak dlouho naléhali, až teda brácha nakonec teda, jakože jo, dal mi do ruky provázek a říkal drž, Bobku drž ho. No takový klubíčko. No a odešel kamsi a čekej, až zatahám. No tak já čekala hodiny, no on si hrál vedle v pokojíčku s vláčkem jako a nezatahal, že jo. Chtělo se mi fakt křičet help, no help, pomoc, no to si teďko zahrajeme od Beatles. Beatles byli na rozdíl ode mě v našem roce vele úspěšní, získali dokonce řád britského impéria. No, takže já budu čekat na vaše tipy. Pište SMSky, posílejte na 702 222 220 nebo e-maily na adresu dvojka@rozhlas.cz.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
9: na dvojce.

0: Byla strašně krásná, ale krátká písnička od Beatles, takže píšete, ale normálně vás je víc. Kdyby měla 5 minut, tak tady je vás. No ale už to jede tady. Takže nejrychlejší samozřejmě Jana Výstřel, rok 1964. V zápětí Michal. Dětské škádlení, tak zkusíme rok 1968 na první dobrou, v zápětí Tom. A pravěk, to mohu potvrdit. Můj věk se počítala v záporných číslech, takže zkusím rok 1963. Ještě se podívám na vaše SMSky, no ty taky jedou. Takže Václav z Ostravy píše, teď je to hodně jasné, je to určitě rok 1963. Pět. Beatles to utvrdili. To jsem byl v základní škole, to byly krásné roky. No a tady další typ, rok 1964. Takže pravěk, ano, ještě jednou potvrzuji, tento rozhodně je. Za chvíli se na vás vrhnu na další. No a teď dám velkou nápověru. V našem roce, který si dnes připomínáme v naší hře, byl jednou jeden rok, se uskutečnila třetí celostátní spartakiáda na Strahově. Zrovna jsem si vzpomněla, že já jsem cvičila ne na té třetí, ale na té čtvrté a myslím na to vlastně každý týden. Já totiž teď chodím cvičit na strahovský stadion. Si říkám, je, tam jsem před lety v roce tolik a tolik cvičila na spartakiádě. Tak na té třetí to nebylo, ta se teda také odehrála na Strahově a byla to jako vždy opravdu velká událost, které tehdejší média věnovala samozřejmě velkou pozornost. Také Československý rozhlas podrobně dokumentoval a do archívu uložil hodiny záznamu. Vybíráme z něj ten ze čtvrtého závěrečného dne spartakiády.
1: Nemusíme se stydět za chvíle dojetí ani za slzy. Jenom takové slzy, ať se třpití na maminčiných tvářích při pohledu na jejich krásné děti. Při pohledu na zdravé, opálené syny vojáky Československé armády.
0: Tak to samozřejmě nebylo vůbec patetické. No, jinak v těch skladbách se v našem roce představilo a vystoupilo 1 721 000 cvičenců. Spartakiádních, sportovních a turistických akcí se zúčastnilo přes 2 miliony lidí. No takže pokud jste v našem roce cvičili na Strahově na třetí celostátní spartakiádě, tak určitě byl pro vás nezapomenutelný zážitek a budete na tuty vědět, v kterém to bylo roce. No a teď si dáme Pepíčka zimu, toho moc nehrajeme a já mám velkou radost. V našem roce byl dokonce šestý na šestém místě v anketě Zlatý slavík. No a naspíval také velmi úspěšnou píseň Gina, kterou si teď pustíme a která získala velikou popularitu v muzikálu Rebelové, ale to bylo o 36 let později, než je náš rok. No tak počítejte.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Tak děkuji moc, že tak hojně píšete. Zdravím Ocianu, která typuje rok 1960, nedává vzpomínku, buď žádnou nemá, nebo je ve spěchu. Jinak zdravím Janu z Mutějovic, která mi napsala: Jitunko, já cvičila na Spartakiádě v roce 1980, když mi bylo 10 let. Tak si dovolím hádat rok 1965. A jsou tady další a další SMSky. Byla bych moc ráda, kdyby mi někdo, a e-maily samozřejmě, napsal, kdo opravdu na té třetí Spartakiádě cvičil a má nějakou veselou historku ze Spartakiády. Takže v pořadí druhá nápověda před námi. Já si vzpomínám, že v našem roce se máslo prodávalo jenom ve čtvrtce. A když jste chtěli osminku, tak jí ta prodavačka

víte, o jaký typ papíru se jedná. No také samotná hliníková folie v té době slavila velké úspěchy. Národní podnik Kovohutě Břidličná totiž začala vyrábět a prodávat právě v našem roce dodnes tak oblíbený Alobal. A já si vzpomínám, že když jsme s našima jezdili někam na víkend, my jsme doma měli takovou tu lednici, tomu říkám lednice z Prvohor, jo, taková na páčku, hrozná a malinká, nic se tam nevešlo. No a když jsme jezdili někam na víkend, tak i když bylo vedro, tak maminka si sebou brala máslo a to právě bylo v takovém už tom hliníkovém teda obalu a dávala ho za okno do vody. No a nic se mu nestalo. Kdo ví, jak by vypadalo teď. Takže teď si rozhodně ale pustíme jeden z mých nejoblíbenějších hitů, píseň v podání Simona s Garfunkelem. No a vy můžete vzpomínat a krom čísla budu moc ráda, když mi opravdu napíšete, co jste v tom vámi typovaném roce dělali, anebo mi to můžete sdělit hned po telefonu. Stačí, když ho zvednete a vytočíte 22 155 25 25.

0: Já miluju, tato píseň byla použitá ve filmu Absolvent. Nádherně to bylo sestříhaný. Takže, ale já mám teď na telefonu pana Vladimíra, kterého moc zdravím, na kterého se těším. Dobrý den.
1: Dobrý den, Jitko, zdravím vás i posluchače.
0: Odkud nás posloucháte?
1: Na Vsetíně poslouchám.
0: Na Vsetíně, takže já tam zdravím v okolí.
1: No děkuju.
0: Tak jaký máte tip?
1: No tak na základě té Spartakiády mám tip 1965 a jsem rád, že jsem se dovolal, protože myslím si, že mám docela veselou takovou jazykovou vzpomínku.
0: No tak krásný jsem s ní.
1: Snad nevadí, že jsem necvičil na Strahově, ale jenom na oblastním kole, které se pro mě odehrávalo tehdy v Ostravě Porubě.
0: No to trošku vadí, ale povídejte.

0: No a jako desetiletí žáci jsme tehdy cvičili na písničku dětskou, ve které se zpívalo, a pro tu Ostravu právě to bylo takové zajímavé, mak, mak, makulenka, cip, cip, cibulenka.
1: Pamatuj
0: no
1: si.
0: A tak si prostě každý domyslí, co to asi v té Ostravě dělalo.
1: Tak počkejte, no. To je geniální, Vladimíre. Takže to jste mě opravdu velice potěšil, takže váš typ pro 1965 a ano, když budete tak. Mít zase tak vtipnou historku, tak zavolejte určitě, i když bude méně vtipná. Želaťka je vysoko, mějte se moc hezky.
0: Díky moc, nashledanou.
1: Má vám do Vsetína. A další, koho mám na telefonu, je paní Jana, kterou moc také zdravím. Dobrý den, Jani.
2: Dobrý den. Já volám, protože jsem byla účastníkem Spartakiády přímo na Strahově.
1: Ve třetí?
2: Na třetí, ano. Bylo to, já se domnívám, že to byl rok 64, teda.
1: Ano.
2: Protože já jsem byla v druhé třídě, přesně si pamatuju, co jsme měli na sobě. Měli jsme modré úborky, jako tričko a trenýrky, světle modré. A kluci měli bílý krabice, takový veliký, s červenýma širokýma plochama. A ty krabice my jsme ještě dlouho měli v tělocvičně. A můj největší zážitek je ten, že na té Spartakiádě se prodávala limonáda v igelitových pytlíčkách. A tam se strčilo brčko a vypila se ta limonáda z toho igelitového pytlíčku. A to pro mě bylo prostě úplně něco... něco extra.
1: To si takže... pamatuju taky, ale byl no, docela průšvih, ono se to občas jako protrhlo.
2: Ano.
1: Občas to nadělalo paseku, ale já jsem si připadala jako, že mám nějaký západní pití, jo, že to bylo takový...
2: Přesně. A ještě já jako děvče z malinkého městečka, no. Tak mě to připadalo jako Praha v druhý třídě a ještě prostě tohleto. A taky si pamatuju, že kluci potom ten pytlíček nafoukli a rychle na něj šlápli a byla to děsná rána. Já díky ze Spartakiády, ale na jakou hudbu jsme cvičili a to vůbec nevím, že bylo všude strašně lidí, ale typuju rok 1964.
1: Ale vzpomínáte si to, předala jste nám to tak, že já to vidím úplně živě před sebou. Já jsem cvičila až na té čtvrté a nepamatuju si zdaleka toho tolik, co vy z té třetí. Mějte se moc hezky, Ani.
2: Vy taky, nashledanou.
1: Nashledanou, no a teď si dáme Karla Gotta.

píšete jako o život a já jsem strašně šťastná, tak teď je to jeden e-mail, který se také týká Spartakiády. Zdravím Lídu. To je jednoznačné určení, ta Spartakiáda. První se konala v roce 1955, na níž v místním kole jsem cvičila s krychlemi. Vždy po 5 letech se konaly další, takže 60 jsem jako středoškolačka cvičila na Strahově pod pláštíkem svazarmu. No a další, to je rok 1965. Takže pojďme si to shrnout. My si připomínáme rok, kdy se odehrála třetí celostátní Spartakiáda, kdy máslo se u nás postupně přestává balit do pergamenu, papíru, myslím tím, ale do alobalu. No, takže teď budou následovat dvě písničky, takže pokud si vzpomenete na nějaký zážitek z roku, který typujete, tak budu moc ráda, když mě to pošlete, a teď Ridehouse Brothers. Wow.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína, co za nás bude dělat umělá inteligence a jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce.
3: Jak

0: Václav Neckář a jeho píseň Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, kterou ještě znovu proslavil film Pelíšky, který je ovšem úplně z jiného roku. Tak já moc teď zdravím Blanku z Kolína, která typuje rok 1965. Nacvičovala jsem Spartakiádu, píše, bylo mi 13, máslo bylo super, u nás byla na rohu mlékárna a mléko nalévala paní prodavačka do takové bandasky. Ano, to si taky pamatuju. A pak, když se nahoře udělal ten škraloup, to bylo vynikající. Cvičit však na Spartakiádě jsem nesměla. Tatínek nebyl pro stranu a vládu, takže já mávám do Kolína a dávám v pořadí třetí nápovědu. Budeme se teď chvíli věnovat skvělé dámě, zpěvačce Ivone Přenosilové. Já jsem jí měla strašně ráda, když byla mladunka, jak zpívala třeba ty její Roň slzy, to bylo úžasný. A pak jsem jí měla možnost poznat nějak po roce 2000, byli jsme spolu, jeli jsme do Brna na nějakou akci a vzpomínám si, že byla neuvěřitelně šarmantní, zábavná a vtipná. A v našem roce byla na vrcholu své kariéry, začínala působit v Novém divadle a také měla velké úspěchy v zahraničí, které se jí potom později, jak víte, stalo druhým domovem. V únoru v roce 22 ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda zavzpomíná na to, v čem spočívala její práce v rádiu Svobodná Evropa, kde také pracovala.
1: Tak já jsem se věnovala výlučně hudbě, nikoli v politice. A hrála jsem muziku, která zde nebyla dostupná, takže my jsme měli archiv úžasný a když něco vyšlo v Americe, tak jsme v tu ránu druhý den už to měli. A myslím, že jsem udělala docela záslužnou práci, protože když jsem se vrátila, tak jsem mluvila se Zdenkem Rytířem a Edou Krečmarem, textaři, a ti mi řekli, že tím, že jsem překládala taky ty texty anglicky, že jsem jim nesmírně pomohla.
0: Tak to Ivone Přenosilová vzpomínala na svoji práci v emigraci, ale my se v té dnešní nápovědě přesouváme ještě do doby před její emigrací, do doby, kdy byla opravdu na vrcholu slávy. Všichni, jak už jsem zmínila, znali její Roň slzy z roku předešlého. Byla členkou nově vzniklého divadla Apollo, kde byl Karel Gott, Pavlína Filipovská, Karel Hála a mnozí další, a také zaznamenávala opravdu ale veliké úspěchy ve Velké Británii. Mimochodem, je to rok, kdy vydává svůj hit Mně se líbí Bob. Do její emigrace v roce, který dnes typujete, zbývají 3 roky. No tak si to zkuste spočítat. Teď Sony a Cher vám zaspívají, v našem roce byli manželé. No a pokud budete chtít, tak budu moc ráda, když mi zavoláte na číslo 22 155 25 25.

0: Tak dnes jste ve svém typování téměř jednotní, jen jestli typujete správně, toť otázka a o kolikátý rok, že se to dnes jedná, na to se zeptám paní Libušky, kterou mám na telefonu a kterou moc zdravím. Libuše, dobrý den.
1: Dobrý den, moc vás taky zdravím. Já typuji rok 65, no já jsem 100% teda.
0: Víte to 100%, ale prosím vás, no. Povídejte.
1: Je, to jsem neměla asi. No, já jsem se šla na první Spartakiádě v 55. jako v první třídě a cvičili jsme potom na Strahově a na druhou Spartakiádu jsme taky nacvičovali, ale to jsme se dostali jenom do celopražského kola.
0: Ano.
1: Na třetí Spartakiádě už jsem teda necvičila. Ale dělal jsem takovou jako trochu pomoc pro ty cvičence.
0: Takže takovou asistentku pomáhala jste s organizací a i s nacvičováním?
1: Ne. Prosím?
0: Pomáhala jste i s nácvikem? Nebo...
1: Ne, já jsem už nenacvičovala na tu třetí Spartakiádu, jsem nenacvičovala. Ale já jsem byla tenkrát na škole, poštějacké škole a v rámci praxe jsme doručovali těm cvičencům poštu, telegramy a tak.
0: A takhle, takže jste byla takto napomocná, jako po té administrativní stránce jste pomáhala. Dobře, Libuška, já vám moc děkuji, píšu si rok 1965 a mějte se moc krásně.
1: Taky, děkuju.
0: Já také děkuji, naslyšenou. No a teď už Marta Kubišová.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: závěrečné nápovědě naší hry Byl jednou jeden rok se podíváme do archívu Českého rozhlasu. A já mám pro vás konkrétně ukázku z pořadu, který se jmenoval Lidé, život a doba z října, roku, který dnes hledáme. A tématem tohoto dílu byly, představte si, punčochy, což bylo v našem roce něco, na co například mladé studentky neměly dostatek prostředků.
1: Lidé, život, doba.
2: Já jsem studentka, měsíční příjem od maminky je 100 korun a když teda ve škole zatrhnu tu punčochu...
3: To je studentka Jana Vaňatová.
2: Když ji dám spravit, tak spotřebuju třetinu kapesního a na nový punčochy nikdy nemám. Takže...
4: Kolik spotřebujete párů punčoch ročně?
2: Jo, na to se mě neptejte, protože já po Vánocích každý den jedny punčochy a potom musím chodit v kalhotech celý rok, až zase do dalších Vánoc.
0: Na to si pamatuju, i když v našem roce jsem takové starosti neměla, ale vím, že maminka si na to stěžovala a vždycky nosila ty punčochy do opravny, do takzvané správkárny a oni to opravili tak, že to bylo ještě horší, než kdyby to neopravili, tam prostě udělali tam takovou jakoby záplatu. Bylo to opravdu hodně, hodně vidět a stálo to jako skoro jako nový punčochy. No tak teď už mama s papas.
5: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
6: Na dvojce.

je tady finále a v něm moje jmenovkyně Jitunka z Brna, kterou moc zdravím, píše: cvičila jsem na Strahově ve skladbě Má země je rozkvetlá louka. Patřil nám celý svět, jezdili jsme po Praze zadarmo a dnes už zase můžu jezdit zadarmo, co by senior. No tak to jsme dvě, Jitunko. No, nebudu to protahovat, typu je rok 1965 a dnes to byl opravdu rok 1965 a představte si, až na pět z vás jste všichni typovali správně, takže blahopřeji. Teď se na vás moc těší a mává mi tady můj milý kolega Mirek Vaňura a já se na vás budu těšit samozřejmě zase zítra a teď se na vás těší Judita Čeřovská. Mějte se krásně.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál se budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminálkaspecial.cz.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla, přibylo i volných pracovních míst. Dětský ombudsman vytváří poradní tým složený z mladistvých. Počasí bude proměnlivá oblačnost od západu postupně s deštěm nebo přeháňkami, na horách i snížení teploty do 14 stupňů. Zprávy Anaďa Procházková, dobré odpoledne. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9%. Oproti březnu se snížila o 0,1% bodu. Údaje zveřejnil Úřad práce. Lidí bez práce ubylo zhruba o 8 tisíc. Úřady teď evidují přes 364 tisíc uchazečů. Zároveň mírně přibylo i volných pracovních míst. Nejvyšší nezaměstnanost je dál v Ústeckém kraji, naopak nejnižší zůstává v Praze. Loni v dubnu byla míra nezaměstnanosti 4,3%. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Mladí ve věku od 12 do 18 let se můžou na webových stránkách úřadu přihlásit do 18. května. Funkce dětského veřejného ochránce práv vznikla loni v červenci a zákon počítá právě i s vytvořením poradní skupiny mladých. Martin Beneš chce své nové poradce brát jako zástupce všech dětí v republice.
2: Poradní tým by měl mít asi 30 členů, měl by se setkávat 4x ročně. S dětmi budeme probírat otázky, které buď oni přinesou a které je zajímají a nějakým způsobem se jich dotýkají, eventuálně které my jim předložíme k diskuzi a budeme potom z toho společně dělat nějaké výstupy.
0: Operace slinivky, jater a jícnu se mají od příštího roku soustředit pouze do specializovaných center. Změnu připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Slibuje si od ní zvýšení kvality a bezpečnosti péče o pacienty.
3: Ministerstvo zdravotnictví se při reformě rozhoduje mimo jiné i podle počtu operací v jednotlivých nemocnicích, pokračuje Hana Plačková z tiskového oddělení rezortu.
4: Obecně však platí, že pracoviště s vyšším počtem výkonů dosahují lepších klinických výsledků a nižšího rizika komplikací.
3: Výkony by se měly soustředit mimo jiné i do fakultní nemocnice Olomouc. Přednosta tamní chirurgické kliniky Dušan Klost centralizaci vítá.
5: Nepředpokládáme nějaký dramatický nárůst počtu pacientů. Pokud tomu nárůstu dojde, tak to bude v řádu jednotek, které naše nemocnice bez potíží absorbuje.
3: Ministerstvo změny podrobněji představí na odborné konferenci koncem května z Olomouce. Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Městský soud v Praze potvrdil trest bývalému řidiči tramvaje za napadení ukrajinského páru s dítětem. Nevyhověl tak odvolání státního zástupce ani obhajoby. Rozhodnutí je pravomocné. Obvodní soud pro Prahu 10 řidiči Danielu Bejblovi nařídil 200 hodin obecně prospěšných prací, absolvování programu na zvládání stresu a zaplatit finanční odškodnění napadené rodině 55 tisíc korun. Bejbl v minulosti vinu popřel, dnešní rozhodnutí nekomentoval. Původně byl obžalovaný z hanobení národa a výtržnictví. Soudy ho uznali vinným pouze u druhého z trestných činů. Incident se stal loni v únoru ve Vršovicích. Řidič vulgárně nadával ukrajinskému páru seniorů s vnukem a staršího muže udeřil.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost, od západu postupně s deštěm nebo přeháňkami, na horách nad 800 metry může sněžit, teploty 10 až 14 stupňů. V západní polovině Čech 7 až 10 a na horách kolem 5.
1: Doprava.
0: Na D8 se z Ústí nad Labem směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 5. kilometru se zastavíte, fronta se táhne na druhý. Tam pracují silničáři v levém pruhu. Navíc na 3. kilometru teď vyšetřují nehodu dvou nákladních aut v pravém pruhu. Musí se na objížďku. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz hlavně nákladních aut z okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Pomaleji se jede až k Europarku. Přejeme vám šťastnou cestu. Tolik zprávy, slovo má Mirek Vaňura.
7: A zprávy nejen ze silnic připravuje dnes odpoledne na Dvojce Naďa Procházková. Máme 12. květen, pankrác. Co se budeme povídat, že stačí se podívat ven, asi tam necháme vše bez komentáře a budeme si přát, abychom se alespoň zítra zahřáli, ale v každém případě už dnes máme pro vás připravené zajímavé celé odpoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Je 13 hodin 8 minut 40 sekund přesně. Sami si řekněte, jestli je to málo, anebo jestli je to moc. A teď, umíte oněmět úžasem? Nám, moderátorům u mikrofonu, by se to nemělo stávat, ale pokud to umíte, tak je to ve chvíli, kdy jste ztratili schopnost řeči nebo schopnost vydávat zvuky v důsledku buď velkého překvapení, šoku, no někdy strachu, ale, a to chci teď podtrhnout, obdivu, velkého obdivu. Psychologové proto předpokládají, že vědomé vyhledávání podobných momentů by mohlo dlouhodobě přispívat k naší, řekněme, vyšší životní spokojenosti a psychické pohodě. Důležité je, že úžas nemusí být tedy výjimečný nebo vzácný zážitek dostupný jen dobrodruhům nebo třeba astronautům, teď je to moderní. Pro každého totiž může ta situace a ten úžas vypadat jinak. Někdo ho najde při horské túře, jiný při poslechu dobré muziky, návštěvě galerie nebo během meditace třeba. Silným zdrojem úžasu bývají také kolektivní zážitky. A to už se blížím k tomu, proč vám to vlastně teď povídám. V sobotu, už tuto sobotu, Český rozhlas pořádá Den otevřených dveří. A to nejen u nás na Královských Vinohradech, jak by řekl Miloš Skalka, ale po celé naší republice, prostě v každém krajském městě, kde je studio Českého rozhlasu. Nevídete z úžasu, když přijdete. Ano, možná tedy i oněmíte. Bude to ten úžas kolektivní a bude to stát za to. Tak v sobotu se na vás těšíme. A teď za chvilku teda, jestli ať vám to sluší, představte si, že může přílišná kontrola jídla vést k ještě většímu přejídání. Bude to tvrdit Tereza Bebarová a její host, což bude žena.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den, milí posluchači. Včera jsme si Vězte, ať vám to sluší, povídali o tom, že jídlo někdy používáme i jinak, než jen jako zdroj energie. Možná jste se v tom taky našli, že občas jíte spíš z únavy, stresu nebo jenom tak ze zvyku. Jenže, jak se zdá, ono to, co nám v tu chvíli přinese úlevu, nemusí být z dlouhodobého hlediska úplně ideální. Dnes se proto podíváme, jaké chyby v tomhle děláme nejčastěji. Ve studiu vítám nutriční terapeutku Andreu Pospíšil-Jirkešovou. Krásný den i vám, Andreu.
3: Dobrý den.
2: My hodně často slýcháme takovou univerzální radu, a to prostě to nejes. Proč tohle v praxi většinou vůbec nefunguje, Andreu?
3: Já si myslím, že většina lidí, kteří mají problém s nějakým emočním jezením, tak moc dobře ví, že to není dobře, čili ten problém není o nějakém nedostatku informací. Naopak vlastně emoční jezení často obsahuje takový ten pocit viny potom, kdy se najím, takže rada prostě to nejes může akorát prohlubovat tento náš pocit viny, že jsme teda tak blbí a selháváme, i když je to podle někoho tak jednoduché. Často je emoční jezení něco, co se děje v nějakém napětí. Takový ten přísný zákaz prostě si to nesmím dát, většinou ještě vytváří další napětí, čili my musíme to napětí naopak spíš povolovat, ne ho ještě utužovat. Takže proto takový ten prostý zákaz dobře nefunguje.
2: No, já mám někdy pocit, že čím víc se snažím jídlo kontrolovat, tím víc na něj myslím. Může přílišná kontrola vést k ještě většímu přejídání?
3: Určitě. Přehnaná kontrola, velmi restriktivní jídelníček, rigidní pravidla v jídelníčku, ten mentální tlak kolem jídla spíše posilují, čili často vedou právě naopak k tomu jezení s emocí, jezení většího množství jídla. Čím více si většinou zakazujeme, tím více máme tendenci potom povolovat v určitých situacích.

0: za takovou známku toho zdravého vztahu k jídlu. To vlastně značí to, že kolem toho jídla není nějaký extrémní stres, jsme uvolnění a dokážeme se takhle vědomě rozhodnout. Ale současně bychom naopak měli být schopni se rozhodnout si ten dortík třeba nedat v moment, kdy víme, že teď už toho bylo ale dost a teď jsem sladkého měla hodně, dneska třeba ten jídelníček nemám tak zdravý, tak si dám raději ovoce například. Čili je velmi důležité, jak je to často a čím to vyvažujeme.
1: Zdá se, že tlak na dokonalost nám v jídle často spíš škodí, než pomáhá. Proto se zítra podíváme na to, co s tím můžeme prakticky dělat. Poslouchejte nás, milí posluchači, opět po 13. hodině na stejné stanici a tou je Dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Jeste, ať vám to sluší. Na Dvojce.

0: Posloucháte Dvojku, máme tady zajímavé hosty, jsou připravené i na dnešní odpoledne, bude tady operní pěvec a ředitelka muzea, zkrátka žádní obejdové. I když teď vlastně uděláme tak trochu výjimku. Říká si obejda, a to proto, že v příštím měsíci a půl obejde české a moravské chráněné krajinné oblasti. Je to důchodce, Zdeněk Rajnošek se jmenuje, je ze Žďárska a tam si nakreslil trasu na 1700 kilometrů. Teď si to představte, projde tyto kilometry, projde 15 chráněných krajinných oblastí a záchytnými body pro něj vždycky budou domy přírody. Ty bych chtěl taky svým putováním propagovat, možná i proto to vlastně dělá. Vyrazil od domu přírody Žďárských vrchů ve vesnici Krátká a manželka mu říkala, zdrav starší, tak to asi nebude za stolik problém, ale jak to je, že před nikým se nepovyšuj, před nikým se neponižuj, dostal na cestu ranec buchet a pár dalších dobře míněných doporučení.
1: Co kdyby zvlčil cestou, si mu dáte rady.
2: A jaké rady dostal?
1: Tam, že se nemá řídit tou písničkou, za každým rohem je někdo, kdo tě zahřeje, tak to teda ne.
2: Marie Rajnošková, manželka, vyprovází tedy chotě. Měsíc a půl bude na cestě.
1: No a samozřejmě slušně pozdravit, poděkovat, poprosit. Tady ti to takhle navleču a tady máš na cestu.
2: Zdeněk Rajnošek vybavený buchtami v ranečku. Sleduje nás dron. Buchty v rámci na posilnění asi zatím nejsou ani potřeba, protože jak koukám, doprovod nám nestíhá.
3: Nestíhají. Úsek mezi Slavkovským lesem a Jizerskými horama. Ten bude tak asi na 8 dní přes Krušné hory. Tam už by se ty buchty hodila, to už nebudou, že jo? Pak budu muset pořídit jiné, no. Už to nebudu jako od mámy.
2: Já myslím, že manželka se docela obávala toho, že si pořídíte nějaké buchty cestou.
3: No jo, tak byla tam nějaká taková obava, no, ale já jsem poslušný, takže by tam mělo všechno jít bez nějakých rodinných rozvratů.
4: Ale můžete jít jako.
3: Pojďte, jdeme. No, samotní na dohled, jo. To nám to pěkně jde, ne docela.
2: Zdeněk Rajnošek, neboli obejda, to je většinou takové hanlivé označení, ale vy se k němu hrdě hlásíte.
3: Jo, mě to nevadí. Já vycházím z toho, že to je jako takový přechodník, jakože obejda Českou republiku. Vyrážím teďka na tuto cestu. Takže takhle nějak to beru, jakože obejda od slova jako obejít něco. No ale máme krásně.
5: Pokud, jak vypadá to?
6: Ahoj, jdeme. Ahoj.
2: Zdeněk Rajnošek, neboli obejda, chce taky, aby jeho cesta byla šetrná k přírodě, chráněných krajinných oblastí, které projde.
3: Kde mě zastihne noc, tak tam přespím. Snažím se, jako nerozdělávám oheň, nekempuju tam, takže vlastně jenom tam přespím, ale vlastně po mně tam nic nezůstane.
2: Pár nocí pod střechou mu zajistí domy přírody jednotlivých HKO. Ze Žďárských vrchů Daniel Zech, Český rozhlas.

0: Toulky první republikou na dvojce.
1: Jsme svobodní, ať vzkvétá naše nová republika.
2: A vaše politika fotbal, to je triumf národního snažení.
3: Ale pánové, nejdůležitější je, že my ženy můžeme konečně volit.
4: Milí posluchači,
2: posuňte se mi.
3: Poslouchejte Toulky první republikou.
0: Toulky první republikou.
5: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
6: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
8: Pistole. Loka.

U nás tedy v České republice trpí srdečním selháním stovky tisíc lidí a mnozí to ani nevědí. Měli by jsme spozornit třeba už při prvním zadýchávání se, když třeba jdeme do schodů nebo dobíháme autobus. Jaké možnosti má dnešní medicína a co pro zdravé srdce můžeme udělat my sami bez lékařů? Prostě každý den. Proč je srdeční selhání jedna z největších výzev současné medicíny? Ano, zvu vás na kávu od 4. po 16. hodině. Bude hostem kardiolog, špičkový kardiolog, profesor dr. Aleš Linhart. On je to také místopředseda České kardiologické společnosti, zvyklý odpovídat i na vaše dotazy. Ptát se ho bude Patrice Strouhalová, ale věřím, že i vy, ať už telefonicky, no a nebo už teď ve 13 hodin 39 minut, když vyťukáte na dvojka@rozhlas.cz svůj dotaz. Patrika ho určitě panu profesoru přečte. Tak něco na uklidnění, abychom se nemuseli chytat za srdce. Vítr, když dnes bude ještě studený, tedy severní.

0: Rok 2029. Ano, právě to je aktuální plán Česka pro začátek výstavby vysokorychlostních železničních tratí. Během dalších 4 let by se mělo rozestavět hned několik úseků. Počítá s tím alespoň ministerstvo dopravy a jeho aktualizovaný harmonogram příprav vysokorychlostních tratí. Víc si teď o tom řekneme s Věrou Pfeifferovou. Věrko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne. Odkud kam, prosím tě, začne stát ty vysokorychlostní tratě stavět, budovat?
1: Tím prvním stavěným úsekem tratě s rychlostí až 320 km za hodinu bude Moravská brána, to znamená úsek Přerov-Ostrava. Úsek je dlouhodobě v přípravách nejdál. Dělníci práce vykopnou v roce 2029, krátce na to by měla začít také stavba trati z Brna směrem na Rakousko a Slovensko a taky z Prahy do Brna, nejdřív úsek z Prahy do Světlé nad Sázavou. To by mělo přinést mimo jiné úlevu konvenčnímu prvnímu koridoru, který už teď kapacitně nestačí. Zároveň by měl stát začít stavět vysokorychlostní trať z Prahy na Ústí nad Labem a do Německa. Naopak od přípravy dalších tratí zatím stát ustupuje. Současná koalice to v minulých měsících naznačovala. Jde o úseky z Prahy směrem na Hradec Králové a na most. Jednoduše na to nebudou peníze.
0: No, to jsem si mohl myslet. Dobře, kolik to tedy, Věrko, bude stát? A hlavně, to všechny posluchači dvojky teď napadlo, kde na to vezmeme, kde na to Česko vezme?
1: No, to je jedna z věcí, kterou minulý týden kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad, totiž že stát neurčil zdroje financování. Úřad kontroloval Ministerstvo dopravy a správu železnic od roku 2020 do loňského října. Podle Ministerstva dopravy jsou ale závěry NKÚ dnes už překonané. Právě ten aktuální dokument se zmiňuje o možnostech financování ze zdrojů Evropské unie. Záleží na tom, kolik peněz a jak se bude rozdělovat v Evropě podle nového víceletého finančního rámce Evropské unie. A Česko tak čeká, kolik dostane a jasněji by o to mělo být letos v létě nebo na podzim. A protože ty evropské peníze půjdou použít na úseky evropsky významné, čili hlavně mezistátní napojení, tak se Česko potřebuje domluvit na spojení s okolními zeměmi, vysvětluje ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
2: Game changer v kofinancování je vlastně v tom, že se bude soutěžit mezi všemi členskými státy a tam, kde bude zájem vícero účastníků, tak se získávají lepší body.
1: Část těch vnitrostátních úseků by měl financovat také soukromý sektor v takzvaných PPP projektech. Předpokládané náklady na páteřní síť vysokorychlostních tratí v Česku jsou zhruba 600 miliard korun.
0: Věrko, a financování a stavba vysokorychlostních tratí, to je to jediné, čím se zmiňovaný dokument zabývá?
1: Ne, ten jde ještě dál, dokonce do druhé poloviny 30. let, kdyby první úseky měly být hotové a předpovídá, kolik by mohly stát jízdenky. Záleží tedy na tom, jestli by takovou dopravu objednával a dotoval stát, nebo by dopravci jezdili na komerční riziko, říká ministr dopravy Ivan Bednárek.
2: Materiál říká, že pokud bychom nedotovali a neměli dopad do veřejných rozpočtů toho dotací, tak to od začátku jde na riziko dopravce. V takovém případě ta jízdenka je kolem 1000 korun na Brno-Praha.
1: To by měla být průměrná cena v dnešní cenové hladině. Podle Bednárika se ale předpokládá model prodeje, jako je třeba v letecké dopravě. Takže bude možná možné ulovit i levnější jízdenky v akcích nebo s předstihem.
0: No a Věrko, jaký přínos tedy, když slyšíme takové částky, tak jaký přínos by měly vysokorychlostní tratě v Česku vlastně mít?
1: Stát se o to slibuje kromě zkrácení dojezdových časů také zvýšení kapacity dopravy mezi regiony a jejich lepší dostupnost, dopady aktualizovaného plánu a třeba i přerušení příprav těch zmíněných tratí teď analyzuje Asociace krajů. Pokračuje její mluvčí Soňa Ličková.
3: Tématem se bude podrobně zabývat naše odborná komise pro dopravu na příštím jednání v polovině června, kdy budou mít prostor vyjádřit se také jednotlivé kraje. Potom budeme moci téma komentovat konkrétněji.
1: Vysokorychlostní tratě podle vyhlídek státu také napojí Česko na navazující evropskou vysokorychlostní síť. Výstavba i provoz by měly mít pozitivní dopady pro ekonomiku.
0: Tak už za zhruba 3 roky by mělo Česko začít stavět vysokorychlostní tratě. V poměrně krátké době by měli dělníci rozestavět hned několik úseků. Počítá s tím aktualizovaný plán ministerstva dopravy. Nám o tom pověděla dneska teda na dálku Věra Pfeifrová, protože jí ujel vlak. Takže zdravíme do kuchyně, děkujeme a zítra se těšíme na slyšenou.
1: Na slyšenou.
4: Odpolední dvojka.
5: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Třeba jste taky sami doma, tak máte nás, máte dvojku. Teď je 13 hodin 52 minuty, ale hlavně je 12. května. Narodili se dva skvělí muzikanti, tak hudebník a hudební skladatel Ivo Pavlík, Věra Špinarová, Hajde Janku, znal jsem ho osobně, vynikající chlap a vynikající muzikant. Hudebník a hudební producent Ivan Král, toho jsem neznal, ale stejně vynikající muzikant, a také zemřel Bedřich Smetana v roce 1884. Mimochodem, díky tomu se právě tento den, ale v roce 36 v Praze otevřelo slavnostně Muzeum Bedřicha Smetany. No a teď si pojďte poslechnout, kam se od toho, tedy od Bedřicha Smetany a vlastně od pražského jara, až je schopná ve svých myšlenkových pochodech dostat naše skvělá spolupracovnice a skvělá moderátorka a spisovatelka, no, Halina Pavlovská.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
1: 12. května 1884 zemřel Bedřich Smetana. A právě 12. květen patří k nejčastějším dnům zahájení pražského jara. Bydleli jsme kdysi ve Voršilské ulici v Praze 1, tak 3 minuty od Národního divadla. V patře nad námi měla byt operní pěvkyně Marie Podvalová. Měla nádherný, silný, podmanivý hlas. A slabost pro mého otce. Říkala mu Vasilku a dávala mu lístky na operu do divadla. Chodila jsem tam s maminkou, protože tatínek při opeře usínal a taky chtěl, aby hlavně já měla hudební vzdělání. Marie Podvalová byla jednou z nejlepších libuší v historii této české opery. Když skončilo její představení, lidé vstali a bouřlivě tleskali. Maminka na Podvalku žárlila. A když se na nás usmála divačka ve vedlejší loži a řekla: Mařinka byla skvělá, viďte. Tak se máma neudržela a řekla: ale po jejím štrůdlu můj muž 3 dny zvracel. No jo, určitě něco pravdy na citátu, že žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče.
2: Koláček štěstí. Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Brutální vražda v Polích, kousek od českých Budějovic. Jeho českou mordpartu překvapil psychotronik, který věděl příliš mnoho. Poslední ryto.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
0: Úžasné životy na dvojce.
3: Jmenuji se Karel Och, jsem uměleckým ředitelem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a budu vyprávět o paní Evě Zaoralové, bývalé umělecké ředitelce, mé předchůdkyni a osobě, která pro mě jak v osobním, tak v profesním životě znamenala strašně moc.
0: Úžasné životy.
2: V úterý po 18. hodině na dvojce.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Jarní mrazy podle pěstitelů nejspíš zničily úrodu ovoce za stovky milionů korun. Turistické cesty v okolí nedávného požáru v Českém Švýcarsku jsou otevřené. Lidé by ale kvůli bezpečnosti neměli chodit po lesních cestách. Počasí odpoledne bude proměnlivá, oblačnost od západu postupně s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 14 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Dubnové mrazy podle předběžných odhadů českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, informoval o tom předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Jejich rozsah ovocnáři stále sčítají. Přesnější údaje by měly mít příštím týdnu. Úrodu navíc můžou ohrozit tedy i přetrvávající sucho. Sněmovní mandátový a imunitní výbor dostal podnět kvůli výrokům Filipa Turka z Motoristů o deratizaci parazitů na ministerstvech. Zabývat se tím ale nemůže, neumožňuje to jednací řád. Po jednání výboru to řekla předsedkyně Helena Válková z hnutí ANO. Turkův výrok nezazněl v poslanecké sněmovně, ale na akci soukromé internetové televize. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO koaličního poslance kritizoval. Předseda Motoristů Petr Macinka ale říká, že titulky médií k těmto výrokům byly zkreslené. Sám Turek odmítl, že by za parazity označil všechny úředníky. O využití umělé inteligence ve vzdělávání jednají v Bratislavě prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska. V rámci slavkovského formátu je to teprve druhý summit těchto zemí. První se odehrál loni ve Slavkově.
2: Přímo na hraniční řece Dunaji prezidenti Pellegrini, Pavel a van der Bellen při setkání na lodi mluvili o propojení infrastruktury tří zemí, o posilování odolnosti vůči krizovým situacím, například přerušení dodávek energetických surovin. Předtím položili pod hradem Děvín věnce k památníku více než 400 lidí, kteří zahynuli při pokusu překonat železnou oponu přeplaváním soutoku Dunaje a Moravy. Prezidenti také uvidí prezentaci 9 studentských projektů, které využívají umělou inteligenci. Například český projekt Mabelor vyvíjí průzkumný dron s autopilotem, který bude očima hasičů v zamořených a nebezpečných prostorech. Ze Slovenska prezident Pavel zamíří do Bukurešti na summit 9 východoevropských členů NATO. Z Bratislavy Pavel Novák, Český rozhlas.
0: 6 jednotek dobrovolných hasičů a pracovníci Národního parku s drony stále hlídají oblast nedávného požáru mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na Děčínsku. Značené turistické cesty jsou otevřené. Lidé by ale neměli chodit po lesních cestách přímo v místech, kde hořelo. Může to být nebezpečné, vysvětlil mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.
3: Ať už tady od ohřelých stromů, anebo od skal, protože i v tom místě, kde hořelo, jsou ty svahy velmi prudké. Odhořela biomasa, která ve svazích držela někdy i docela velké kameny a ty se mohou dát kdykoliv do pohybu.
0: Požár v sobotu 2. května zasáhl zhruba 100 hektarů lesa. Hasiči ho uhasili po 5 dnech, pomáhali taky vrtulníky. Policie vyšetřuje požár pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Prověřuje, jestli šlo o úmysl nebo o nedbalost.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude proměnlivá velká oblačnost od západu v Čechách postupně s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně bouřkami. Na horách může i sněžit. Teploty 10 až 14 stupňů. V západní polovině Čech místy 7 až 10 a na horách kolem 5.
1: Doprava.
0: Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy za sjezdem na Kralupy. Na 5. kilometru se zastavuje kolona, která se táhne na 0,5 kilometr. Tam v levém pruhu pracují silničáři. Na D1 se z Prahy směrem do Brna zpomalte za sjezdem na Popůvky. Na kilometru 182 se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Fronta se táhne až do Brna, nakonec omezení ke sjezdu na Bratislavu. A na Štěrboholské spojce se popojíždí před Europarkem od konce východní části okruhu. V opačném směruje silnější provoz na jižní spojce od Lanového mostu. Dobře dojeďte. To byly zprávy. Slovo má zpět Mirek Vaňura.
5: To byla Naďa Procházková a za 56 minut zase bude. Tak, dnes je 12. května a máme několik mezinárodních dní. Tak je Mezinárodní den profesionálních řidičů. Moc vás zdravím. Pak je Mezinárodní den ošetřovatelek. Třikrát moc vás zdravíme. Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem a pak je tady ještě jeden takový krásný mezinárodní den. A víte co, ten já si nechám zase za hodinu. Teď je 14:05, na dvojce budeme hostit řadu zajímavých lidí. Vy už víte, že i Vašek Žmolík mezi nimi bude. Tak poslouchejte a zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

12. květen rok 1743, to byl zajímavý den, protože Marie Terezie byla v Praze korunována českou královnou. Ona to byla takzvaná korunovace na usmířenou, ale to si možná ještě pamatujeme ze školy. V Praze byl zajímavý den, rok 1905. V Praze totiž ukončila provoz koněspřežná tramvaj, a to na posledním existujícím úseku z Křížovnického na Malostranské náměstí. Škoda, dneska bychom řekli biotramvaj. No, česká vláda definitivně odsouhlasila dokončení výstavby jaderné elektrárny Temelín, také 12. května. Teď si tipněte, v jakém to bylo roce, až v roce 1999. No a jedno výročí mě ještě odpustíte. Gangsterská komedie Pulp Fiction měla premiéru v roce 1994. Máte rádi romantiku, romantiku starých zřícenin, které kdysi bývaly pyšnými hrady? Jestli ano, tak vám Vašek Žmolík se svými toulkami po Česku bude po celý tento týden dělat radost. Protože nás třeba dnes zve na hrady a hradní zříceniny středních Čech. Říkám třeba dnes, bude to i zítra, ale dnes to bude konkrétně na hrad Žebrák. Tak si na to počkejte. No a teď si budete myslet, že zpívá Jan Kladecký, ale není to tak. Pamatujete si na tu kapelu? Měli ještě dlouhé vlasy a říkali si, no, vzpomněli jste si, Žentour a jejich jeden z velkých hitů Proklínám.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Vašku, zdravíme tě, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak Vašku, zatímco včera jsem nevěděl, kde leží hrad Zbořený Kostelec, jak si jistě pamatuješ, ale dnes už to vím. Vím také dnes, kde hledat hrad Žebrák. Ví to asi každý, kdo alespoň jednou někdy jel po D5 do Plzně, že je to tak?
2: Ano, ano, máš pravdu, je ano. Tam směrovka.
1: Ano, ano.
2: I když z dálnice hrad není vidět, ano. Jeho zřícenina je jaksi schovaná v městečku Žebrák. Dominantou kraje je tam hrad Točník, s nímž Žebrák tvoří takzvané souhradí. To podle vzoru souměstí, anebo soutok, chceš-li, prostě dva hrady, které k sobě patří. A musím říct, že já k ním vlastně mám tak trošku osobní vztah.
1: No prosím tě, to nás zajímá. Tak proč má Vašek Žmolík vztah k těmto dvěma hradům?
2: Ne, že bych byl z Berounska, ale proto, že babička, když jsem byl malý kluk, tak měla v kuchyni obrázek s oběma hrady a já jsem se na něj každý den díval a vždycky jsem si tam přál podívat se tam.
1: No a pak Vašek Žmolík vyrostl, koupil si mikrofon a předpokládám, že se mu to povedlo. Je to tak?
2: Ano, ano, mikrofon jsem si kupovat naštěstí nemusel a povedlo se mi to i tak. Dokonce už několikrát a mým průvodcem byl vždycky tamnější kastelán Petr Zemánek, který ví o obou hradech doslova první i poslední a stál za mnoha úpravami a akcemi, které se tam v posledních letech a desítkách let odehrály.
1: Milí posluchači, Vašek Žmolík má velikánskou výhodu. On zná všechny kastelány v republice. Včera jsem si to tady hned vyzkoušel, ale pojďme na Žebrák.
2: I kastelánky.
1: Oni jsou i kastelánky. No, tak to jsme včera neříkali.
2: No jasně.
1: Ale... Dobře,
2: jasně.
1: Pojďme k Petrovi Zemánkovi. Petr Zemánek, kastelán, teď konkrétně Žebrák. Co ti prozradil? Čím je tedy hrad Žebrák zajímavý?
2: Tak on je zajímavý hlavně tím, jak vypadá. Je to totiž typický hrad takzvaného Bergfriedového typu. Uprostřed stála velká okrouhlá věž, abych to vysvětlil, a tu obkroužili, když hrad ve 13. století stavěli hradbou, kudy se chodilo do paláce, který byl na konci hradního areálu. No a potom je zajímavý svojí historií.
1: No a logicky tedy, jaká pak je ta historie?
2: Tak ona je vlastně dlouhá, ale ta historie období, kdy hrad sloužil jako hrad, zase tak dlouhá není, ale je slavná s několika významnými událostmi. Byl to totiž hrad královský, roku 1336. Tenhle hrad koupil Jan Lucemburský, zajížděl tam potom i Karel IV., ovšem jenom do doby, než mu právě na Žebráku zemřel prvorozený syn Václav. No a potom tam nejednou pobýval jeho další syn, pojmenovaný také Václav, jeho nástupce Václav IV., to když lovil v křivokládských hvozdech. No a do historie hradu Žebráku ovšem zasáhlo několik požárů, potom v roce 1395 se právě Václav IV. Rozhodl vystavět si točník nahoře nad městečkem a po požáru v roce 1532, při kterém ze Žebráku jenom obtížně vynášeli Ferdinanda Habsburského a utíkal jeho doprovod, se hrad postupně měnil na ruiny.
1: No teď tě doplním, které je dnes možné navštívit a vlastně snít o těch dávných časech králů, rytířů a doufám, že i královen, jak si teď říkal, že?
2: No, je to tak, ale já tě taky musím opravit, nejsou tam jenom ruiny. V 80. letech došlo k zajištění hradeb a starého paláce a zejména byla tenkrát před sesutím zachráněna hlavní věž, která dostala nové využití jako regulérní rozhledna, i když některé stavební zásahy a využití betonu asi dneska nebudeme úplně schvalovat.
1: Ale věž tam je a to je moc dobře. Vašku, co z ní je všechno teda vidět?
2: Je z ní moc hezký rozhled, křivokládské lesy, Zbirošský hvozd, město Hořovice, městečko Žebrák, Český kras, no a nad sebou máš hrad Točník.
1: Dobře, Točník nechme teď, to je samý Žebrák, Žebrák. Kde se vzal ten název Žebrák? Je to od toho, že stojí, třeba teď mě napadá, jako Žebráček právě pod tím Točníkem, který se tyčí nahoře na kopci?
2: No, nabízí se tohle vysvětlení, ale prý to tak není.
1: Aha.
2: Pověst vypráví, že když pan Zajíc z Valdeka hrad vystavěl, tak se tenkrát postavil na věž, na tu rozhlednu. No a čekal, kdo vstoupí jako první do jeho hrad.

0: Národní památkový ústav. Můžeš tam pobýt tak dlouho, dokud tam nezavírají.
1: Což je sympatické. Já jsem byl teď na Knósu a tam máš na celou prohlídku jenom hodinu. A když to nestihneš, platíš dvojí vstupné, ale to nechme stranou.
0: Platíš znovu.
1: Ano, žebrák neplatíš. Tam neplatíš. Tak a asi tedy neprohádám, když budu, Vašku, předpokládat, že zítra nás v rámci souhradí, jak jsi říkal, o kterém jsi mluvil, zavedeš na druhý z hradů, že prostě vlezeš na kopec a půjdeme na točník?
0: Je to tak. Hmm. Je to jenom pár set metrů a pozítří ještě si udělám pozvánku, vás pozvu na hrad Jenštejn, na kterém jsem natočil reportáž do sobotního Počesku.
1: Takže se těšíme na zítra, na pozítří i na sobotu. A Vašek určitě taky zítra na dvojce ve stejném čase. Děkujeme.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Dvojka. We were good.

0: Do zahájení Karlovarského filmového festivalu sice ještě pár týdnů zbývá, to je pravda. My se ale do Varů vydáme už teď. A to díky dnešní premiéře pořadu Úžasné životy. Totiž na legendární uměleckou ředitelku festivalu a také filmovou kritičku, tedy paní Evu Zaoralovou, bude dnes v podvečer vzpomínat její kolega a vlastně nástupce, Karel Oh. Mimo jiné nám prozradí, čím ho Eva Zaoralová zaujala.
1: Mně se na paní doktorce, tedy ženě, kterou jsem potkal v okamžiku, kdy jí bylo nějakých 65-60 let, tedy dalo by se čekat člověk s velmi uzavřenými a konzervativní názory, tak mně se na ní líbilo, že byla otevřena diskuzi o tématech, které možná mířily na jinou, mnohem mladší generaci, provokativnějších jak obsahem, tak stylem, protože když byly smysluplné a vzhledem k tomu, co se autenticky a upřímně tvůrce snaží říct, tak to byla otevřena. A to se mi právě líbilo, že samozřejmě netíhla jenom k těm, řekněme, konvenčnějším, konzervativnějším filmům, které třeba nabízely silný příběh a byly velmi kultivně vyprávěny, ale ocenila třeba i divočejšího, mladějšího tvůrce. Takže to, že neměla nějaký konkrétní, dopředu definovaný a definovatelný vkus, tak to se mi líbilo asi nejvíc.
0: Premiérový díl cyklu Úžasné životy, ve kterém na Evu Zaoralovou vzpomíná stávající umělecký ředitel Karlovarského filmového festivalu Karel Oh, vysíláme na Dvojce právě dnes, samozřejmě po zprávách, po 18. hodině, to je pravidelný čas. No a pak i tento pořad najdete na našem webu Dvojky, anebo v naší oblíbené podcastové aplikaci, což je Můj rozhlas.
2: Odpolední Dvojka
3: dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude herečka a výtvarnice Iva Hitnerová. Má ještě trému před pořádáním výstavy? Přišla na nějaké rodinné tajemství? A co jí baví na mladé generaci? Už teď se těším na společné povídání s herečkou a výtvarnicí Ivou Hitnerovou.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Zítra po 11. hodině
0: na Dvojce.
2: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Je 14 hodin 34 minuty a my se na dvojice vrhneme, doslova řeknu, úplně na jiný žánr, než který jste teď slyšeli. Tak jak uvést mého dnešního hosta? Patří k nejvýraznějším českým operním pěvcům současnosti. A já to rovnou řeknu. Jan Martiník, vítejte, Honzo.
1: Moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: No, tak a já budu pokračovat. Jo. Zpíváte na prestižních scénách v Berlíně nebo ve Vídni, spolupracujete s nejlepšími orchestry světa a před lety jste na sebe výrazně upozornil vítězstvím v soutěži, snad to řeknu dobře, BBC, Cardiff Singer of the World. Přesto se rád vracíte i k projektům, které podporují mladé talenty a umělecké vzdělávání a už zítra vystoupíte, a proto tady jste, na benefičním koncertu Rytíři talentu na Pražském hradě, kterým vlastně začíná jubilejní ročník festivalu ZUŠ Open. No, tak, chodil jste na ZUŠku?
1: Ano, chodil jsem na ZUŠku a ne na jednu, rovnou na několik, protože jedna byla málo, ne, to si samozřejmě dělám legraci.
0: Ne, a tak to vysvětlete, jak to, že ne na jednu? No, jako navíc oboru?
1: Ono je to trošku komplikovanější. Ano, navíc oboru. Vlastně ty původní, já nevím, dvě nebo tři ZUŠky byly z donucení, to já jsem prostě jako musel. To tak prostě bývá, že někdy to dítě jako moc se mu do toho nechce. Já jsem byl přesně ten případ, a to z toho důvodu, protože jsem odmítal cvičit. No a samozřejmě bez toho cvičení to jaksi to prostě nejde. No.
0: Jarda Uhlíř zpívá, když jsem já šel do Lidušky na piano. Nehudební děti měly vystaráno. Zvedněme ruce, kdo rád chodil do hudebky takzvaně, no. Že zvedáme
1: oba. Já ne, opravdu. To, jako já jsem byl opravdu jako žák, na kterého tam určitě jako velmi neradi vzpomínají. Ale až do té doby, no, když mě jako opravdu tak jako takový ten poslední pokus někdy v těch 15 nebo 14 letech těch mojich rodičů, tak mě dali na zpěv, protože říkali, já tak, ty jsi měl vždycky dobrý hlas, tak zkus to zpívání, to se nemusí cvičit, jo, tak tam prostě budeš jednou za týden chodit, no a nějak to dopadne, no, tak.
0: A to je ale zajímavé, dopadlo, že v 15 letech, to znamená, už byla mutace za vámi, jo?
1: No, to je dobrá otázka. Já jsem vlastně nikdy neměl takovou tu klasickou mutaci, kdy mi ten hlas, jako, kdyby mi jako takhle jako prostě skákal a přepínal se z toho dětského do toho už jako mužského hlasu. A vlastně mi ten hlas tak nějak jako kontinuálně sešel prostě dolů. V těch 15 letech pořád ještě to nebylo úplně jako je to dneska samozřejmě, ale prostě začal jsem chodit na ty hodiny zpěvu, no a tak nějak mě to chytlo a najednou jsem se odstnul na konzervatoři a už to jelo. No.
0: Co to bylo předtím? To bylo piano nebo kytara nebo nějaký dechový nástroj?
1: Klavír. A dokonce i klarinet, ale jako já to fakt jako strašně nerad zmiňuju, protože já se vlastně stydím za to, jo, že no, tak neumím vůbec nic.
0: No. No a další věci, protože teď zesilují maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, kteří mají doma něco podobného. Ono se to tam nechce. Teď já jsem vždycky hledal klarinet až hodinu předtím, než jsem tam měl jít, a ne, že jsem týden jako měl cvičit, a najednou, že se to zlomilo. Takže oni teď zesilují a říkají, no, a on se pak stal takovouhle jako ikonou. Tak dobře, řekli vám, že se tam nemusí cvičit, což nebyla pravda. A ještě bylo vám 15, tak nechtěl jste být Beatlesák třeba. Rozumíte, jo? Ta puberta tam ještě určitě hrála nějakou roli?
1: No, je pravda, že moje tehdejší paní učitelka základní umělecké škole udělala jednu velice moudrou věc a nenutila mě hned jako zpívat nějaké árie a prostě ten jako klasický repertoár, ale nechala mě si zpívat to, co mě bavilo. Zpíval jsem i lidovky, to už jako bylo takový, no ty lidovky, to mě moc jako
0: nebralo.
1: I když já jsem k ním našel cestu, a to díky cymbálové, respektive hudecké muzice, kterou jsme tam měli, do které jsem nechtěl ani náhodou, že mě tam ani párem volů nedostanou, no a když jsem to tam jako jednou navštívil, tak už jsem zase od tam jako nechtěl, protože se mě to strašně zalíbilo. A ale nechala mě prostě tehda i zpívat právě třeba, já jsem měl velký vztah, to málo kdo ví, třeba jako k té hudbě Glenna Millera, Duke Ellington,
0: swingový,
1: jako tohle jsem si, pouštěl jsem si ty CDčka tehda, jo, a zpíval jsem si do toho tyhle, já, mnohé jsou standardy, se tomu říká,
0: ano,
1: že
0: ano,
1: jako,
0: ano.
1: Jo,
0: a to vás
1: a
0: prostě
1: to mě bavilo a tohle jsem jako vlastně chtěl ze začátku dělat, jo, až potom se to všechno jako vyvrbilo.
0: Takže vlastně za to v dobrém slova smyslu, ale to si myslím, že také není ojedinělé a posluchači vědí, o čem je řeč. Může paní učitelka, že na to šla od lesa.
1: Samozřejmě.
0: A vlastně vás dokázala natchnout pro tu muziku.
1: Ano.
0: A proto doufám teda rád, protože my si budeme v druhé části povídat o ZUŠ Open, proto vlastně rád, já nevím, jestli to není moc nadnesené, ale vzdáváte hold ZUŠkám?
1: Ano, i z tohohle důvodu, mm-hmm, samozřejmě.
0: Protože ZUŠka, to je vlastně něco, jako jinde fotbal, hokej, to jsou prostě děti, které baví bavit, ale ne sportem, ale tím, co umějí.
1: Je to hlavně jako je to místo, kde fakt já nevím, jestli znám nějakého kolegu profesionálního, ať už zpěváka nebo prostě muzikanta, hráče na nějaký nástroj, který by jako neprošel tou ZUŠkou, mm-hmm, jo, nějakou. Jo, možná asi jsou nějací, jako kteří třeba rovnou byli tak talentovaní, že šli rovnou na konzervatoř a tak, ale prostě tam se pokládají ty základy, jo, a to, je to prostě strašně důležité pro celý náš národ a myslím si, že si to mnozí lidé vůbec neuvědomují.
0: Říká Jan Martiník, mimochodem vy opravdu koncertujete na evropských scénách a teď zítra se potkáte vlastně s těmi dětmi ze ZUŠky. Jaký to je pocit?
1: Ano, no tak je to...
0: Na jednom pódiu?
1: Jaký je to pocit? Je to, jako pro mě je to hlavně pocit takové odpovědnosti, jo, protože člověk tam má nějakou funkci, dejme tomu, jako nějaké podpory,
0: ano,
1: nějakého jako doprovodu a možná v symbolické rovině nějaké jako záštity, jo, a nechce vlastně... chce jim dodat jako sebedůvěru
0: chce je inspirovat prostě.
1: Nějakým způsobem, jo. No takže to je asi ten prvotní, jako. No a já bych samozřejmě byl rád, kdyby prostě si to co nejvíce užili a je to hlavně o nich, jako, jo.
0: Vrátíme se k tomu. Festival, tedy jubilejní roční festivalu ZUŠ Open začíná. Zítra to bude velký koncert. Bude to přenášet Česká televize Art. Budeme to stáčet i my jako Český rozhlas. Více si o tom povíme s Janem Martiníkem, jen co si poslechne jednu ze skladeb, kterou v životě nespíval. Ta písnička se jmenuje Náš příběh.

0: Na dvojice máme dneska vzácného hosta. Povídáme si s operním pěvcem Janem Martiníkem. Už zítra večer totiž vystoupí na benefičním koncertu Rytíři talentu, který vlastně zahájí jubilejní 10. ročník festivalu ZUŠ Open. Mimochodem přímý přenos nabídne ČT Art a my se také přidáme i Český rozhlas na stanici D-dur, tam to bude stočené. Ale my si právě povídáme o tom, že Honza začal na ZUŠce. Jenom to zrekapituluji, pokud jste se nás zapnuli až teď, tak vy jste říkal, že vlastně mezi profesionály, kolegy, kolegyněmi neznáte nikoho, kdo by neprošel ZUŠkou. A myslím si, že ZUŠka, nebo tehdy my jsme ještě chodili do Lidové školy umění, je to základní umělecká škola, že máme jako velkou síť v republice. Vy opravdu koncertujete ve Vídni, v Německu, kde je to tam podobné? Máte nějaké zprávy o tom?
1: No, je pravda, že ty naše základní umělecké školy, že jsou takové trošku unikátní. Není to tak, že by to nikde jinde na světě takhle nebylo. Třeba v tom Rakousku, kde momentálně žijeme s manželkou a se synem, tak jsou taky, je taky velice hustá síť hudebních škol. A v Německu také, ale v rámci jako celého světa nebo možná i zbytku Evropy je to fakt vlastně spíše něco ojedinělého. Jo.
0: Aha.
1: A já už jsem to zmiňoval v jiných rozhovorech, ale prostě pro mě osobně je strašně důležitá ta dostupnost. Jo. Pro široké masy, pro opravdu, pro téměř z každého v té společnosti, kdo o to projeví zájem, tak jako si myslím, že se vždycky, i když je na tom třeba hodně jako špatně, jsou opravdu rodiny, které jako to nemají jednoduché, ale vždycky se dá najít nějaká cesta, jako jak se k té hudbě a potažmo k tomu umění dostat.
0: No. No a je dobře, že se v tomhle můžeme tak trochu pochválit. Češi nemají takovou tu schopnost, že se chválí. Já bych k tomu přidal, že koncert Rytíři talentu, na který vlastně zítra zveme, má i charitativní rozměr. Tam se zapojují děti i se zdravotním handicapem nebo právě složitým životním příběhem, což je moc dobře. Vy zpíváte opravdu na těch světových scénách schválně. Pamatujete si? Já teda ano, já jsem hrál na flétničku, ale vy jste hvězda na své úplně první vystoupení, veřejné vystoupení.
1: No,
0: no vy jste začínal jako po 15?
1: Pěvecké,
0: říkejme pěvecké.
1: Nevím, no, jako asi to bylo někdy během jako ještě těch časů, kdy jsem chodil na základní uměleckou školu, no, jako.
0: Ale tak vidět, když si to nepamatujete, asi jste neměl velkou trému už tenkrát, ne?
1: Já mám, ne, to není pravda, já jako mám trému vlastně celoživotní nebo až jako do posud. A naopak, když nemám trému, tak začínám být nervózní, protože ta tréma je jako většinou dobrá, pokud vás nesvazuje, pokud netrpíte takovou trémou, že prostě nejste schopný vydat slova, což samozřejmě je potom problém, tak naopak vás ta tréma jakoby tak hlídá, pomáhá vám, abyste se soustředil, koncentroval, aby ten fokus byl jako tak, jak má být. A když není, tak se většinou dějou nějaké nepříjemnosti.
0: Mně se líbí, že ten náš dnešní rozhovor jsme vlastně, aniž bychom se nějak domluvili, pojali jako takové školení, ale ne pro děti. Ty jsou třeba ještě teď ve škole nebo šli někam do hudebky, ale právě pro ty babičky a maminky. To znamená, jak motivovat naše děti, aby to jednou dotáhli, a nemusí to být jenom světová pódia, ale prostě někde, kde si rádi zamuzicírují, zaspívají a kde budou rádi poslouchat.
1: Ježiš, no já opravdu nevím, jestli já zrovna bych měl být ten motivátor. A jako nějaký příklad, jo. To, ale dobře, no. Víte co, každý má tu cestu svoji nějakou. To, že já jsem ji měl takovou, jakou jsem měl, neznamená, že to je recept pro ostatní lidi. Nakonec, když prostě ten osud vás zavane tam, kam tak každý prostě se nakonec dostane tam asi kam jako má být a já si myslím, že by to člověk měl nechat tak jako volně.
0: A jít si za svým.
1: A jít si za svým, co chce dělat. No.
0: Říká Jan Martiník, festival ZUŠ Open, on startuje již zítra, benefiční koncert Rytíři talentu bude ve španělském sále Pražského hradu. Od 20.15 v přímém přenosu ho vysílá Česká televize na ČT Art a záznam koncertu pak nabídneme i my, tedy svým posluchačům i Český rozhlas na stanici D-dur. Honzo, ať se vám daří. Já nevím, říká se to hercům, činu hercům, já to řeknu i vám. Snad si nic nezlomíte u toho, zlomte vás.
1: Neděkuji.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

Za chvíli tedy bude Naďa Procházková. Ta chvíle bude trvat přesně 5,5 minuty. To totiž bude 15 hodin, jak tam, kde nás posloucháte, všude tam, tak u nás ve studiu Dvojky. A mimo jiné, to bude takové deja vu. Před 2 lety ta zpráva zněla zřejmě podobně. Jarní mrazy podle pěstitelů nejspíš zničily úrodu ovoce za stovky milionů korun. Počkejte si, zprávy opravdu za chvilku. Hana Zagorová, Petr Kotwald, Stanislav Hložek. Jinak to nejde.

0: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 16. května v Mikulově.
3: Konají se tam městské slavnosti a my budeme u toho.
4: Setkáme se pod zámkem, budeme rádi.
2: A taky se můžeme slyšet ve vysílání od 14.00.
1: Protože Ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
5: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Jarní mrazy podle pěstitelů nejspíš zničily úrodu ovoce za stovky milionů korun. Keir Starmer zůstane i po špatných výsledcích místních voleb britským premiérem. Počasí zítra bude převážně oblačno, až zataženo místy přehánky. Teploty do 17 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Škody na úrodě ovoce po dubnových mrazech nejspíš dosáhnou vyšší stovky milionů korun. Podle Ovocnářské unie je nejvíc zasažená úroda jablek. Poničené jsou ale i další druhy. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho, říká předseda Unie ovocnářů Martin Ludvík.
2: Ovocnářská unie aktuálně sčítá škody po dvou vlnách mrazů. Ta první tu byla kolem 10. dubna a ta druhá, to byl vpád arktického vzduchu, který postihl celou střední a východní Evropu. Definitivní výsledky ještě k dispozici nemáme, ale předběžně to vypadá tak, že ta letošní úroda může být zhruba jenom poloviční.
0: Data o celkových škodách by měly mít pěstitelé v příštím týdnu. Ceny ovoce v obchodech by to ale podle Ludvíka ovlivnit nemělo. Česko je totiž závislé na dovozu z dalších zemí. Opoziční poslanci se nezúčastní čtvrteční mimořádné schůze k usnesení o chystaném sjezdu sudetských Němců v Brně. Oznámili to zástupci vedení ODS, Hnutí STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Koalice chce ve čtvrtek prosadit usnesení, kterým by sněmovna vyjádřila nesouhlas s uspořádáním sjezdu na území Česka. Zdůvodňuje to tím, že na takovou akci na území Brna ještě nepřišla vhodná doba. Podle opozice se koaliční politici pokoušejí rozdmíchávat nenávist. Britský premiér Keir Starmer zůstane ve funkci. Oznámil to členům svého kabinetu na dnešním zasedání. Informoval o tom úřad britského premiéra. Labouristická strana podle něj nespustila proces na jeho odvolání. Podle listu do Telegraph se 6 ministrů na zasedání vlády chystalo premiéra vyzvat, aby po neúspěchu v místních volbách odstoupil z funkce. Starmer jim to ale neumožnil. Premiér rozhodnutí zdůvodnil například tím, že by jeho demise údajně uvrhla Británii do chaosu. Ceny pohonných hmot ve středu oproti dnešku opět klesnou. Informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Nafta zítra zlevní o 73 haléřů na 42 korun a 11 haléřů za litr. Sníží se i cena benzínu. Litr řidiči natankují maximálně za 43 korun a 87 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes. Policisté žádají o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka je asi 170 cm vysoká a štíhlé postavy. Má světle hnědé vlasy po ramena. Na sobě měla fialovo-růžovou mikinu, světle modré rifle a šedočerný batoh. Obuté měla černo-červené tenisky, říká mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cenková.
3: S rodinou byla naposledy v kontaktu minulý týden ve středu, kdy telefonicky sdělila, že ji ujel autobus a přijede pozdějším spojem, domů však už nedorazila. Dle dosavadních informací se měla pohybovat ještě poté v Brně. Policisté prověřili všechna místa, kde by se dívka mohla zdržovat, ovšem s negativním výsledkem.
0: Fotografie dívky je na serveru iRozhlas.cz. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až zataženo, ráno a večer místy polojasno až jasno. V severní polovině území přehánky hlavně na horách. Teploty 13 až 17 stupňů, na západě a místy na severu Čech 10 až 13, na horách kolem 6.
1: Doprava.
0: Nebezpečná situace je na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů do Chebu za Sokolovem na kilometru 141. Zastavil kamion v pravém jízdním pruhu. Stojí přímo uprostřed pruhu a vybočuje se tam náhle. Na D8 čekejte kolony na příjezdu do Prahy z Ústí. Za sjezdem na Zdiby jsou silničáři v levém pruhu. Nesouvislá kolona popojíždí od sjezdu na Kralupy nad Vltavou z 8. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Mirek Vaňura.
5: A Naďa Procházková vám popřála šťastnou cestu. Tak už jsem říkal, že máme Mezinárodní den ošetřovatelek, to proto, že je 12. květen a máme také Mezinárodní den zdraví rostlin. Tak třeba běžte někoho pohladit na vaši zahrádku nebo k vašemu květináči. 4 minuty, ne, vlastně už 5 minut po 15. pokračuje Odpoledne s Dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Možná i vy jste oslavili tento víkend svoje narozeniny, nebo jste gratulovali příbuzným či známým, a pokud ne, tak jste mohli alespoň o jednom oslavenci slyšet v nedělních příbězích z kalendáře u nás na dvojce. 10. května se totiž narodil slavný americký tanečník s rakouskými kořeny Fred Astaire. Tereza Stýblová a Honza Kovařík nám o něm mimo jiné prozradili, že na cestu ke slávě ho přivedla jeho maminka, i když původně se zaměřila na jeho sestru. Fred Astaire nechodil na žádnou zušku, přesto se stal uznávaným umělcem. Tady je krátká ukázka a vy samozřejmě poslouchejte pozorně.
2: Začala výchovou taneční, protože sotva se Adele přestala batolit, bylo jasné, že má velký pohybový talent, takže jí maminka přihlásila do kurzu tance a baletu. No a totéž pak udělala i Fredovi.
3: Ten se sice učil hrát na klavír, klarinet a tahací harmoniku, ale když Adele doma předváděla výsledky návštěvy kurzů, bratr většinou zvládl ony krokové variace na stejné úrovni.
2: Nic nebránilo tomu, aby také bral hodiny tance a obrážel se sestrou školní akademie a místní estrády.
3: Ve Spojených státech byly tehdy ve značné oblibě music hally a varieté a po dobrých tanečnících byla poptávka.
2: Pomohlo také přestěhování rodiny do New Yorku. Děti tam měly víc příležitostí k účinkování a kromě toho chodili na step a herectví.
1: Tak a já se vás teď ptám, na kolik hudebních nástrojů se v dětství učil hrát Fred Astaire? Na kolik hudebních nástrojů to bylo? Když je vyjmenujete, jenom dobře. Pište na 702 222 220, nezapomeňte se podepsat, a také dnes hrajeme o set opalovacích produktů značky Skin Expert by Dr. Max Solar.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: Tak, na dvojice jsme se vás ptali před Michaelem Jacksonem, na kolik hudebních nástrojů se v dětství učil hrát Fred Astaire. No a tady je správná odpověď.
1: Ten se sice učil hrát na klavír, klarinet a tahací harmoniku, ale když Adele doma předváděla výsledky návštěvy kurzů, bratr většinou zvládl ony krokové variace na stejné úrovni.
0: Takže stačilo napsat na 3, ale když jste vyjmenovali klavír, klarinet a tahací harmoniku, dostali jste výhodu, která ale vůbec nic neznamená. V každém případě jako pátá správně odpověděla paní Iva Štěpánková. Paní Ivo, moc blahopřejeme a od nás dostáváte set opalovacích produktů značky Skin Expert by Dr. Max Solar. Doufám, že teď už se bude hodit, že už bude svítit sluníčko. Příběhy z kalendáře, odkud jsme čerpali, ve kterých si s vámi připomínáme výročí slavných osobností, objevů a událostí, vysíláme u nás na dvojce každý den po 17. hodině. Odvysílané díly najdete i na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. No a díl o Fredu Astaireovi je tam už připravený. Ale to vy všechno víte, tak už dost mluvení, budeme si hrát.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Dokola. Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Když se řekne Jablonec nad Nisou, určitě se nám vybaví i bižuterie a sklářské umění. No a právě sever Čech je symbolem české tradice, precizního řemesla i moderního designu. A tento týden v Jablonci začíná už 10. ročník mezinárodního trienále skla a bižuterie, což je vlastně největší přehlídka současné české tvorby právě v tomto oboru. Co všechno nabídne a proč stojí za výlet, to už nám teď řekne ta, která zvedla telefon, tedy ředitelka Státního muzea skla a bižuterie Milada Valečková. Paní ředitelko, dobrý den.
3: Hezké odpoledne.
2: Tak, trienále se koná jen jednou za 3 roky. Tak ano. Čím je letošní jubilejní 10. ročník tak výjimečný?
3: Ten 10. ročník je z mého pohledu výjimečný v tom, že my máme strašně ostrý start a zahajujeme zrovna 4 části trienále na jednou. Mm-hmm. Jinak to trienále má části 5. Ta poslední nás čeká až v říjnu, ano. Ale teď budeme ve čtvrtek otvírat 2 velké výstavy a 2 menší prezentace k tomu.
2: Hlavní výstava se jmenuje Trendy design produkce. Tak co všechno na ní uvidíme? Jsou to věci, které běžně používáme doma, nebo spíš takové ty designové unikáty?
3: Už z podstaty tohoto projektu Trendy design produkce vyplývá, že jsou to hlavně ty věci, které bychom měli používat doma. Nicméně samozřejmě do kategorie trendy a design mohli vystavovatelé přihlásit ano. nebo poslat ano. také některé designové unikáty. Takže všechno dohromady.
2: Všechno dohromady, přesně. Sklo dnes často vnímáme hlavně jako krásný, tak krásný materiál, ale vy připomínáte i jeho udržitelnost a také jeho recyklovatelnost. Je právě i tohle důvod, proč si sklo drží tak silné místo v současném designu?
3: Určitě sklo je samozřejmě materiál, který lze téměř do nekonečna recyklovat a má skvělé vlastnosti, které si udržuje. Takže proto s ním pořád designéři pracují a pracují s ním rádi. Navíc má samozřejmě skvělé optické vlastnosti. Ano. Ale zrovna v letošním ročníku se té recyklaci tolik nevěnujeme, to jsme se věnovali spíš v tom předchozím.
2: No mimochodem, stačí vyjet do Anglie a přivést české sklo a stále nám utrhají ruce. Kdybyste měla posluchače dvojky nalákat na jeden konkrétní zážitek nebo třeba jeden konkrétní exponát, kvůli kterému opravdu letos do Jablonce určitě musíme přijet, dokázala byste říct?
3: Tak to je opravdu těžký, protože ta škála vystavených věcí je naprosto široká. Možná bych zmínila zcela mimořádný projekt sklářského designéra, velmi známého dnes Františka Jungwirta, který se nám postaral o scenografii hlavní výstavy. Aha. A ta je velmi nekonvenčně pojatá. Tak třeba to někoho zaujme velké množství uranového skla, které tady máme, anebo neuvěřitelně výtvarně zpracované vázy ve výstavě Cesty ke hvězdám.
2: Výstava začíná už tento pátek, nebo výstavy začínají tento pátek a budou otevřené minimálně do září. Máme dost času si je prohlédnout. Milada Valečková, ředitelka Státního muzea skla a bižuterie, nás pozvala. Takže moc děkujeme, zdravíme do Jablonce, ať se 10. ročník povede. Naslyšenou.
3: Děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
1: Potkejte se již 16. května s oblíbenými moderátory a autory pořadů Českého rozhlasu Dvojka a Českého rozhlasu Pohoda. Nahlédněte do zákulisí rádia nebo buďte součástí živého vysílání. V 11 hodin si do studia S1 pozval Aleš Cibulka, Veroniku Kek-Kubařovou, Jana Nedbala nebo bratry Bachelory Martina a Miroslava Dubovické. Nebudou chybět ani autogramiády tváří našeho vysílání. Těší se na vás Šárka Volemanová, Jiří Holoubek, Robert Tamchina, Marie Redková, František Novotný, Iva Bendová, Jan Rosák, Jitka Novotná a mnozí další.
0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
1: V sobotu 16. května na Vinohradské 12 v Praze.
0: Více informací na rozhlas.cz/DOD.
2: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/DOD.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Jsou věci, které si ani neuvědomujeme, protože je bereme jako samozřejmost. Třeba, že když vyrazíme jedním směrem dostatečně daleko přes nějakou sousední zemi, dojdeme k moři. Opět Petr Horký u mikrofonu Dvojky. Petře, opět vítej.
3: Krásný den tobě, posluchačkám i posluchačům.
2: O, ano. No, existují státy, Petře, které nemají moře. To známe sami velmi dobře. Ale ty jsi říkal, že některé to mají ještě složitější než třeba my.
3: Jo.
2: Tak prosím tě.
3: Mně to přijde, že to je krásné téma pro takové to české sebemrskačské a my nemáme moře a to je nespravedlivý. Tak teď to trošku pofoukám, tady tohleto naše bebí. Na světě je celkem 44 vnitrozemských států, tedy těch, které nemají přístup k moři. Tak nejsme v tom úplně sami. Hmm. Ale bacha, jsou ještě dva, které jsou úplně výjimečné.
2: No a to nás právě zajímá, tak čím?
3: Jsou dvojitě vnitrozemské. To znamená, že nejenom, že sami nemají moře, ale jsou obklopené výhradně dalšími suchozemskými státy, které také moře nemají.
2: Takže to mě tady nenapadlo, ale je to logické. Jejich sousedí prostě také mohou nadávat, že nemají moře.
3: Přesně tak to je.
2: Ano.
3: Znamená to, že kdybych z těchto zemí chtěl dojet k oceánu, tak musíš projet minimálně vlastně do dvou zemí.
2: Teď si úplně nevybavím, které státy to jsou.
3: Je to Lichtensteinsko v Evropě a je to Uzbekistán v Asii.
2: To je ale zajímavé. Když tam žijete, asi to tak dramatické, ale nevypadá. Ne?
3: Jasně. Zemské hranice jsou vlastně lidský výmysl. Ono to na to konkrétní prožívání přímý vliv nemá. Až to, jak tam žijeme, jaká je tam politika a podobně.
2: No vždyť my, když jsme byli Rakousko-Uhersko, tak jsme hrdě říkali, že máme moře.
3: Jistě,
2: že?
3: Ano, jistě. Ano, ano. A přitom furt jsme na stejném místě, zeměpisně.
2: Ano.
3: Jenom ta mentální jako poloha toho našeho uvažování se posunula. Je tam ale důležitý právě ten lidský vstup, ten geopolitický a ekonomický, protože všechno zboží, které jede po moři, se k ním dostává přes další státy. A tím je všechno složitější, protože trhy, cla, to se tam najednou začne propisovat.
2: No, možná nastávají časy, kdy si to budeme víc uvědomovat než jindy, takže taková druhá vrstva izolace.
3: Ano, to je dobré pojmenování. Není to jen absence moře, je to absence přístupu k němu, jako třeba i k dopravní tepně, přes kohokoliv jiného.
2: A na druhou stranu si u nás nemusíme tolik stěžovat, že to k moři máme daleko, protože někdo to má vlastně ještě dál.
3: A ta nejkrásnější zpráva je, je to vlastně furt stejně daleko. I kdybychom pořád byli to Rakousko-Uhersko, tak k tomu moři to bude pořád stejná vzdálenost.
2: A zaplať pánbu za to, i když nejsme jedna země, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, tak v podstatě, když máme štěstí, tak nemusíme ukazovat ani jednou pas a projedeme to k moři. Jako v roce 1800, teď nevím, 80 třeba. Akorát nebyly auta. Petře, děkujeme.
3: Krásný den.

0: No tak to byla pohádková melodie od Karla Gotta. Teď uvidíme, jestli bude pohádková předpověď počasí od Filipa Smoly, Český hydrometeorologický ústav. Filipe, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: No tak máme prvního ledového muže dnes, že? Tak Pankrác
1: tak
0: naplnil tu svoji pranostiku. Byla zima?
1: No tak bylo trošku chladněji než třeba včera a nebo v neděli. Ty dnešní nejvyšší teploty se dostaly až ke 14 stupňům, teď už je chladněji, nejčastěji mezi 8 a 12. Na západě jsou i trošku chladnější, nižší teploty. Karlovy Vary, Cheb 4 až 5 stupňů, dokonce až je necelé 3. Vyskytují se přehánky, a to hlavně v Čechách. Některé jsou dešťové, některé krupkové nad 800 metry, pak i sněhové. Tak. A na obloze je velká oblačnost.
0: Neříkejte, že bude v noci mrznout, že ne?
1: No, můžou být taková místa, aha, čekáme teploty od 0 do 4 stupňů Celsia, ale při uklidnění větru můžou klesnout až k minus 2 stupňům, ale ten vítr v noci přece jenom bude trošičku pofukovat, takže těch míst by snad nemělo být tolik. Vzhledem k tomu, že tedy čekáme teploty i pod nulou slabě nebo lehce nad nulou, tak se můžou vyskytnout přízemní mrazíky, které můžou poškodit zejména to, co už v tuhle chvíli ano, začíná při zemi růst.
0: Tak zítra bude středa. Tuším, že se tedy probudíme do takového chladnějšího rána, že?
1: Ano, je to tak.
0: No a jak to bude vypadat?
1: A odpolední teploty, ty odpolední teploty čekáme mezi 13 a 17 stupni na západě a místy i severu Čech budou teploty trošku nižší, 10 až 13 stupňů. Počítáme, že po ránu může být někde i zmenšená oblačnost, ale jinak bude oblačno až zataženo. Lokálně se vyskytnou přehánky, hlavně v severní polovině území, a to ještě s vyšší pravděpodobností na horách. Jinde bude pršet jen ojediněle až k večeru, pak znovu počítáme s tím, že se v severozápadní polovině Čech budou srážky vyskytovat častěji a povane mírný západní až jihozápadní vítr.
0: Tak a jak to bude vypadat s počasím, tak jako by výhledově do konce týdne? Půjde to mírně nahoru, myslím teď ty teploty?
1: No, vypadá to, že se to bude spíš držet podobně jako zítra, takže ten průměr v odpoledních hodinách někde kolem 15 stupňů, ty ranní teploty přece jenom už budou trošku vyšší. Nevypadá to, že by se měly v těch 2 metrech dostávat pod nulu. Ojedinělý přízemní mráz samozřejmě se může vyskytnout v těch chladnějších lokalitách, ale bude to spíš výjimečná záležitost. A čekejme v druhé polovině týdne spíš deštivější počasí s velkou oblačností.
0: No sláva, řekli zahrádkáři. Tak Filip Smola, děkujeme za tu předpověď a my se z dvojky zase zítra ozveme. Mějte hezké odpoledne, díky.
1: Vám taky hezké odpoledne.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Tak to byl opět Radeček a je tady opět Patrika Strouhalová.
1: Velmi ráda, dobrý den.
0: Bude to dneska zalité sluncem po 16.
1: Uvidíme. Ano. To téma, ono, ten titulek je vážný. Srdečné selhání. My s panem profesorem Alešem Linhartem, který je přednostou druhé interní kliniky kardiologie a angiologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, mimo jiné také místopředseda České kardiologické společnosti, se budeme bavit spíš o tom, kdo tímto onemocněním je ohrožen a co může udělat pro to, aby k tomu srdečnímu selhání nedošlo. Takže myslím, že zalité sluncem to může být, pokud ovšem budeme poslouchat sebe, svoje srdce a hlavně svého lékaře.
0: Tak Mirek Vaňura se stává posluchačem, takže poslouchat bude. Patrika Strouhalová, Káva o čtvrté, příjemný poslech.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Melanie miluje slávu a uznání a neváhá k tomu použít své děti.
2: Tak, drahoušci, dorazili jsme do Run Shopu koupit Kimi nové tenisky. Víš, koťátko, že potřebuješ nové tenisky, protože tě tam ty už trochu tlačí?
1: Když se ale jedno z nich ztratí, musí se do případu vložit Melaniin protiklad, policistka Klara.
2: Klara se zastavila a chvilku sklidňovala dech. Pohlédla veliteli do očí. Pátrala v jeho tváři po svolení, že smí pokračovat.
1: Děti nade vše. Premiéra detektivního románu Delfin de Vigan.
0: Četba na pokračování každý den po 22. hodině na dvojce.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě. Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Bylo 16 hodin.
7: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc podvodů na internetu. Fotbalová Slavia přijde kvůli disciplinárním trestům za řádění fanoušků v derby celkem asi o 50 milionů korun. Počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Za první čtyři měsíce letošního roku stoupl počet podvodů v kybernetickém prostoru skoro o třetinu, informovala o tom policie. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci třeba donutí lidi zaplatit za balík, který si neobjednali. Časté jsou taky podvodné investice a falešní bankéři nebo policisté. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je u těchto podvodů nejdůležitější, aby si lidé uvědomili, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby nebo citlivé údaje.
8: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
6: To znamená co nejdřív kontaktovat policii nebo banku. Na ně by se podle Kapra měli lidé taky obrátit, pokud si chtějí ověřit, že volající je skutečně policista nebo zaměstnanec banky. Stavební jeřáb s nalomeným ramenem v Brně Horních Hršpicích se podařilo částečně zajistit. Policie po 4 hodinách obnovila dopravu ve Vodařské ulici a jejím okolí, potvrzuje policejní mluvčí Petr Vala.
9: Došlo z větší části zajištění jeřábu. V současné době již silnice, to znamená ulice Vodařská, zprůjezdněna jak pro vozidla, tak i pro pěší. Stále platí omezení podle řeky Svratka na cyklostezce, kde se nachází pěší hlídka. Stále probíhají práce na tom jeřábu.
6: Dopoledne policisté z okolních firem a mateřské školy evakuovali zhruba 100 lidí. Policie prosí o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu. Volala rodině, že jí ujel autobus a vrátí se domů až před půlnocí dalším spojem. Podle policie se pak měla pohybovat v Brně. Dívka je hubená, měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Na sobě měla růžovo-fialovou mikinu, světle modré džíny a černo-červené tenisky. U sebe by měla mít černošedý batoh. Fotografii pohřešované dívky naleznete na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. Fotbalová Slavia musí zachování svých fanoušků v nedohraném derby proti Spartě zaplatit nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun. Sobotní zápas byl navíc kontumovaný ve prospěch Sparty, která tak 3 kola před koncem nadstavby šance ligy ztrácí na vedoucí Slavii 5 bodů. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Vršovický klub taky potrestala uzavřením stadionu v Edenu na příští 4 utkání nejvyšší domácí soutěže. Sparta dostala kvůli fanouškům pokutu 600 000 korun. Zoologická zahrada v Ústí nad Labem získala z Itálie levharta ceylonského. Tříletý samec má vytvořit chovný pár se samicí, která je v zoo od loňského roku. Podle mluvčí zahrady Veroniky Šrankové je samec zatím bázlivý a ukrývá se v porostu bambusu. Levhart ceylonský je jedním z nejvzácnějších poddruhů levharta a ve volné přírodě žije jen na Srí Lance.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
6: Zítra bude oblačno až zataženo, ráno a večer místy polojasno až jasno. V severní polovině území přehánky, hlavně na horách. Teploty 13 až 17 stupňů, na západě a místy na severu Čech jen 10 až 13, na horách kolem 6.
1: Doprava.
6: Na D1 z Prahy směrem do Brna se táhne fronta kamionů od sjezdu na Rosice z kilometru 178. Nesouvisle pokračuje až do omezení v Brně na kilometr 196. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se popojíždí od sjezdu na Běchovice k Europarku. V opačném směru čekejte silný provoz na jižní spojce od Spořilova. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Na řadě je Káva o čtvrté s Patricí Strouhalovou.
7: Je to tak a vítáme vás a jsme moc rádi, že i dnes posloucháte Kávu o čtvrté. My si budeme dnes povídat o srdečním selhání, což je jedno z nejčastějších a také nejzávažnějších onemocnění a problémů, zejména u seniorů. Tak jaké jsou jeho typické projevy, jak by měla vypadat prevence a co dokáže už dnešní medicína, o tom s naším dnešním hostem. A ruku na srdce, kdo by se o své srdce nebál? A to už je i první otázka na pana profesora Aleše Linharta. Dobrý den.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Tak co, ti pacienti, kteří přicházejí k vám do ordinace, bojí se hodně o svoje srdce?
10: Obecně je potřeba říct, že my se spíš bojíme rakoviny, ale většina z nás nakonec umře na nějaké srdeční a cévní onemocnění, kterých je pořád víc než té rakoviny a některé ty choroby nemají zrovna dobrou prognózu. Když mluvíme třeba o těžkém srdečním selhání, tak to je právě takový příklad. A naši pacienti to někdy podceňují a to je škoda, protože dneska máme k dispozici celou řadu léků, celou řadu léčebných postupů a ono to funguje bohužel jenom, když ty léky užíváme, když jsme disciplinovaní a trochu se o sebe staráme.
7: A o tom právě bude dnešní Káva o čtvrté. I dnes pochopitelně máte možnost posílat svoje dotazy @rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Káva o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Patricií Strouhalovou.
2: A věřím, že dnes budeme inspirovat s panem profesorem Alešem Linhartem k tomu, abychom více dbali na svoje zdraví. Když se budeme bavit o srdci a o srdečním selhání, je pravda, že pro kardiaky je horším ročním obdobím léto než zima?
3: Je a není, protože když se podíváme na ty chronické kardiaky a třeba právě na ty se srdečním selháním, tak opravdu to léto je problém, protože potřebujeme uchladit ten organismus a to zvyšuje nároky na srdeční oběh. Potřebujeme se prokrvit, abychom opravdu odevzdali to teplo přebytečné do prostoru a tohle to opravdu kardiaci snáší špatně. Ale zima taky není bez rizika, protože zase v zimě se objevuje víc těch náhlých příhod, například infarktu myokardu. Takže ono, každé období má svoje.
2: Mm-hmm. No a jak vlastně důmyslným zařízením naše srdce je, aby to zvládlo?
3: Mě to nepřestává fascinovat po těch desítkách let, co se kardiologii věnuji, protože ten orgán je strašně důmyslně postavený a vyrobený. Na to potřebujete jednak ty buňky, které jsou schopny se stáhnout, ale také se roztáhnout, zrelaxovat se. To vlastně srdce umí skoro jediné v těle, takhle dokonale. Potřebujete něco, co ty buňky drží pohromadě, ony musí pracovat dohromady. Pak potřebujete elektrický systém, který to celé spouští. Potřebujete chlopně, které vám nepustí tu krev směrem zpátky. No a to celé prostě musí pracovat neustále, pořád, bez přestávky a za život máme tak průměrně 2,5 až 3,5 miliardy srdečních stahů. To je neuvěřitelný výkon.
2: To je opravdu neuvěřitelný počet. No a čím vším vlastně nám srdce dává najevo, že se něco děje, že už něco není úplně v pořádku. Ale třeba si řekneme, to zmizí, to je drobnost, s tím ještě k lékaři nepůjdu.
3: Těch příznaků je strašně moc a kdybychom si mohli říct takové ty základní, tak samozřejmě únava a nevýkonnost, to je taková ta první věc, která se objevuje, ale dost často to mohou být například různé pocity nepravidelnosti srdečního tepu, ty je potřeba brát hodně vážně. Mohou se objevit otoky, třeba otoky končetin, které také se vyskytují při některých typech srdečního selhání. A takovým tím hlavním příznakem toho nejčastějšího srdečního selhávání je nedostatek dechu. My nejsme schopni udýchat chůzi do schodu a někdy se objevuje dechová tíseň i v klidu. Lidé se třeba musí posadit v noci, dávají se hodně pod hlavu, aby to udýchali. Tak to jsou takové ty základní příznaky. No a ten populární infarkt, to víme, nebo doufejme, všichni víme, ten se většinou projevuje bolestí na hrudi, nejčastěji ve střední čáře, ale bolestí se mohou projevovat i jiné choroby, které nás trápí.
2: A liší se ty příznaky toho srdečního selhání nějak u mužů a u žen, protože i u toho infarktu se říká, že u žen se projevuje a manifestuje jinak než u mužů. Tak jak to je?
3: U mužů a u žen je to opravdu trochu jinak, když mluvíme o infarktu, tam ty příznaky u žen nebývají tak typické, ale u toho srdečního selhání to tak není. Tam je to hodně podobné, tam to většinou začíná tím nedostatkem dechu, pocitem únavy, nevýkonnosti, neschopnosti vyjít do patra, objevují se otoky kolem otníku, pak to postupuje směrem nahoru. To je stejné u mužů i u žen.
2: Jakou roli hraje věk?
3: Bohužel věk je neúprosný a většina pacientů se srdečním selháním je skutečně v tom seniorním věku, ale to neznamená, že by tady nebyli mladší pacienti. Asi třetina, možná lehce přes třetinu našich pacientů je v tom produktivním věku a to je strašná ztráta, protože jednak kvalita života se srdečním selháním nebývá nejlepší. Je potřeba k tomu přičíst poměrně velké nároky na léčbu, no a hlavně ztráta pracovního výkonu. My víme, že na těch nákladech na sociální příspěvky nás stojí tahle diagnóza víc než 14 miliard korun ročně.
2: Co to všechno pro lékaře je srdeční selhání? Co do toho všechno patří?
3: To je syndrom, který vlastně zahrnuje, jak já říkám, s oblibou všechny typy hříchu, protože tím srdečním selháním může skončit například infarkt a stavy po infarktu, onemocnění chlopní, může v to vyústit nekontrolovaná hypertenze, vysoký krevní tlak, poškození cukrovkou, záněty srdečního svalu. Všechno nakonec může skončit tím, že to srdce buď není schopno přečerpat dostatek krve, aby zásobilo náš organismus, anebo to udělá, ale za cenu toho, že to pracuje všechno pod vyšším tlakem a to se projevuje právě tím nedostatkem dechu nebo těmi otoky.
2: Já jsem se dívala, že je akutní a chronické srdeční selhání, tak jaký je mezi tím rozdíl?
3: Čeština je hezká, ale my moc nevyužíváme. Já bych řekl, že akutní srdeční selhání, můžeme mluvit o selhání a o tom chronickém jako o selhávání. To akutní bývá opravdu často dramatický stav, kdy se objeví třeba opravdu masivní otoky, které mohou být až třeba na břicho. Anebo ten stav dušnosti, dechové tísně, kdy opravdu nemůžete popadnout dech a musíte si zavolat rychlou záchrannou službu. To chronické, to jsou vleklé příznaky, které nepřicházejí tak rychle. Máme jeden ze dne, mohou se zhoršovat, zlepšovat v závislosti na tom, jak dobře to léčíme, to srdeční selhání, a trvá to leta.
2: Otázky, tak ty přivítáme na adrese dvojka@rozhlas.cz.

0: pan profesorem Alešem Linhartem, přednostou druhé interní kliniky kardiologie a angiologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, si povídáme o srdečním selhání. Děkuju za dotazy, které už posíláte na adresu dvojka@rozhlas.cz. Ještě by mě zajímalo ty příčiny toho srdečního selhání. Kdy jsou vrozené a ke kterým vlastně se propracováváme v průběhu života? Co můžeme vlastně ovlivnit a co ne?
1: Část toho srdečního selhání je opravdu dána geneticky podmíněnými vadami anebo třeba srdečním zánětem. To moc nemůžeme ovlivnit, protože ty genetické příčiny, které vedou k onemocněním, které nazýváme kardiomyopatie, tak zkrátka dobře, to je něco, co dostáváme do vínku a oni se postupně u části těch nosičů daného genu manifestují a s tím se nedá mnoho dělat, ale dají se léčit samozřejmě. Máme ale spoustu získaných a většina toho srdečního selhání je takzvaně preventabilní, dá se jí předejít, protože těmi hlavními příčinami je obezita, diabetes, hlavně vysoký krevní tlak a samozřejmě koronární příhody, to znamená onemocnění věnčitých tepen, ke kterému se propracováváme vysokým cholesterolem, kouřením a nedostatkem fyzické aktivity. Takže podtrženo sečteno, tyhle ty choroby patří mezi to, co označujeme jako C

0: existuje vyšetření marker NT pro BNP. Je to základní diagnostická metoda. O co vlastně jde?
1: V okamžiku, kdy srdce začíná selhávat, tak začíná produkovat do krve zvýšené hladiny tohohle toho markeru a my jsme schopni ho stanovit. Dneska jsme schopni ho stanovit jak ve velkých laboratořích, tak testy, které jsou prováděny přímo v ordinacích. A dokonce od ledna tohoto roku v rámci preventivních prohlídek u všeobecných praktických lékařů, pokud vám je více jak 50 a máte dva ty rizikové faktory, které jsem zmiňoval, a nad 60 s jedním rizikovým faktorem, tak vám lékař odebere to NT pro BNP. A pokud je zvýšené, tak vás pošle ke kardiologovi, který doplní ultrazvukové vyšetření srdce a potom podle výsledku je možné začít adekvátně léčit, pokud je to srdeční selhání opravdu diagnostikováno.
0: Posluchačka z Jižních Čech vás zdraví, pane profesore, a píše právě, že při pravidelné kontrole na kardiologii nám s manželem udělali test na srdeční selhání, odebrali krev z prstu. Prosím, mohu se zeptat, o jaké vyšetření jde, jaké hodnoty se zkoumají a jak směrodatný tento test je?
1: Ten test, pokud ukáže vysoké hodnoty toho NT pro BNP, tak je poměrně směrodatný pro to srdeční selhání. Pak je ale spousta hodnot, které jsou hraniční a je potřeba ověřit právě ultrazvukovým vyšetřením, jestli pacient má nebo nemá to srdeční selhání. A samozřejmě, jako u každého biochemického testu, jsou výsledky falešně pozitivní a negativní a s tím se bohužel musíme srovnat. Není to úplně vždycky stoprocentní, ale tenhle test máme rádi, protože on velmi často to funguje docela spolehlivě.
0: Musí praktik každého pacienta, u kterého tohle vyšetření nedopadne dobře tedy, nebo je to hraniční, poslat ke kardiologovi?
1: Záleží na hodnotách. My jsme vydali takové doporučující tabulky, které by měly být návodné k tomu, kdy právě pacienta a jak rychle toho pacienta poslat ke kardiologovi a jestli vůbec. A ty hodnoty se dají korigovat, protože třeba víme, že právě pacienti, kteří mají nadváhu nebo obezitu, mohou mít ty markery paradoxně nižší než ti, kteří jsou štíhlí. Takže podle toho se řídíme a ta doporučení každý praktický lékař dneska má k dispozici a je důležité, abychom zajistili tu průchodnost toho systému. Zatím je pravda, že to může někde narážet, protože ne všude je dost kardiologů, kteří jsou schopni pacienta takhle rychle převzít do péče.
0: Další dotaz od Dany, která právě se ptá na to, jak je spolehlivý tenhle ten test na srdeční selhávání. Tak když mluvil jste o tom před chvilkou, ale procentuálně, kdyby se to dalo.
1: V 80% případů ten test toho srdeční selhání diagnostikuje spolehlivě. Pak je ale část pacientů, kteří to srdeční selhání mohou mít a ten test bude třeba hraniční. A tady vždycky záleží na tom, jestli máme nebo nemáme příznaky. Protože v okamžiku, kdy ty příznaky toho onemocnění jsou, tak to vyšetření je potřeba každopádně, bez ohledu na výsledek toho testu. To, o čem jsem mluvil a to, co probíhá teď u praktických lékařů, je cíleno na pacienty, kteří mají rizikové faktory, ale nemají ještě ty příznaky. Protože ty příznaky automaticky indikují, proveďme ten test, podívejme se na pacienta a eventuálně doplňme kardiologické vyšetření.
0: To vyšetření u specialisty se vlastně doporučuje do 6 nebo 12 týdnů. Kapacita kardiologických ordinací je dostatečná?
1: My se domníváme, že je to spíše v logistice a je potřeba říct, že nám v tom teďka pomáhá i pojišťovna, která trošku bonifikuje včasné provedení toho ultrazvukového vyšetření a včasné odeslání pacientů. Tak my věříme, že si to časem sedne a že se navážou ty vztahy tak, aby pacienti se dostali k vyšetření včas. Že to někde drhnout může, to může. Bohužel my máme regiony, kde opravdu kardiologů není dost a špatně se s tím bojuje.
0: Pan profesor Aleš Linhart připraven odpovídat na vaše další otázky. Díky za to, že je posíláte na dvojka@rozhlas.cz.

0: Čtvrtě.
1: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
0: Na dvojce.
2: Povídáme si s panem profesorem Alešem Linhartem o srdečním selhání. Jak velkou motivací je právě ta bonifikace zdravotní pojišťovny za dodržení termínu těch všech vyšetření?
3: My doufáme, že to bude dostatečné k tomu, aby to ten systém zprůchodnilo, ale pochopitelně kapacity jsou dané a oni jsou do značné míry naplněny už stávajícími pacienty, takže je to nějaká práce navíc. Uvidíme, do jaké míry to bude vůbec logisticky možné zvládnout. My doufáme, že ano, máme propočteno, že v letošním roce ten nárůst potřeby těch ultrazvukových vyšetření bude znamenat v ambulantním sektoru asi plus 10%. To není určitě zanedbatelné, ale doufáme, že zvládnutelné. A chceme samozřejmě se podívat na to, jak moc ten systém bude efektivní, protože bychom chtěli vidět časný záchyt pacientů, kteří budou profitovat z léčby, která, když se nasadí včas, brzo a v dobré formě, tak skutečně je schopná oddálit tu progresi, to zhoršování onemocnění o roky, někdy třeba i o desítky let u mladších pacientů a udržet pacienty v kondici a doma a bez nutnosti hospitalizace.
2: Selhání srdce dá se úplně vyléčit?
3: Není to úplně stoprocentně vyloučeno, ale většina pacientů trpí vleklým srdečním selháváním, jak jsme řekli, že ta čeština nám to umožňuje takhle pojmenovat. A zpravidla je to tak, že v okamžiku, kdy nasadíme léky a ty léky fungují, tak se snažíme pacienta na nich udržet dlouhodobě. Byly provedeny dokonce i studie, kde se snažili lékaři vysazovat ty léky a moc to nefungovalo. Takže jednou léčený pacient je skoro navždy léčený pacient.
2: Posluchač vás zdraví, Michal, který píše, prosím, jak dlouho po infarktu je třeba užívat léky na ředění krve.
3: Záleží na tom, jaké léky na ředění krve a většinou je to tak, že infarkt je u nás léčen intervenčně a pacienti dostanou do věnčitých tepen stent, takovou výstuž a ta vyžaduje nějakou dobu užívat nejméně dva léky. Ty dva léky není potřeba užívat trvale, ale jeden z nich zůstává zachován prakticky navždy. My sice nemáme proto úplně stoprocentní evidenci, ale víme, že ti pacienti, kteří to vysadí, tak se nám dost často vrátí a nemusí se vracet úplně s banálními příhodami. Takže doporučujeme vlastně užívat ty léky, které působí proti krevním destičkám trvale.
2: Posluchač píše, je mi 67 let, lékař mi diagnostikoval na EKG arytmii, nasadil mi léky na ředění krve a na zlepšení rytmu, teď se chystá kardioverze, elektrický výboj v anestezii. Mně se nechce ten výkon podstoupit. Dá se s arytmií žít?
3: S arytmií se dá žít a řada pacientů s ní žije, ale není to úplně stoprocentně doporučeno, protože my víme, že když se nám podaří ten rytmus srovnat, když se podaří tu fibrilaci síní zrušit, tak to má svůj význam a ten význam je mnohý, ale je potřeba říct, že u některých pacientů se ta arytmie vrací, my máme dneska možnosti intervenčního řešení té arytmie, ale ani to není stoprocentní, takže ano, jsou tady lidé, kteří dlouhodobě žijí s arytmií, ale já bych to vřele nedoporučoval.
2: Píše posluchačka Jana, jaké jsou možnosti léčby chronického srdečního selhání u pacienta, kterému je 89 let s genetickou kardiopatií, kterému medikamentózní kardiologická léčba neúčinkuje, právě také trpí arytmií, dušností a kolísavým krevním tlakem, kdy jsou časté kolapsy. Moc vám děkuji za odpověď.
3: To je samozřejmě vždycky problém, protože ta chronická léčba nefunguje nikdy stoprocentně, ale je schopná vylepšit pacienta. Pacienti mají někdy pocit, že se musí uzdravit a že jediný dobrý výsledek je opravdu úzdrava a zase návrat k té plné kondici. My jsme často rádi, když se nám pacient nevrací k opakovaným hospitalizacím v dekompenzovaném stavu, takzvaném zhoršeném. Takže je otázka, jak moc ty léky opravdu nefungují. To, že to nemusí být v tomto věku jednoduché, to tak je, ale ta optimalizovaná léčba prodlužuje život, to víme. Ten život ovšem nemusí být vždycky kvalitní.
2: Posluchač Pavel se ptá, jestli může být permanentní tachyfibrilace síní hlavní příčinou srdečního selhání. Pokud ano, může tento pacient být přednostně pozván na ablaci plicních žil? Moje přítelkyně na ablaci čeká 7 měsíců.
3: Fibrilace síní skutečně může být příčinou srdečního selhání a ona taky, zejména pokud běží rychle, tak mívá příznaky, které jsou hodně podobné, to je ta nevýkonnost, dušnost. 7 měsíců čekání je poměrně hodně. My víme, že čekací doby nebývají krátké, ale pokud pacient má sklon k té rychlé tepové frekvenci, nedaří se držet ji v nějakých normálních mezích, tak určitě lze požádat o to, aby ten termín byl přehodnocen.
2: Uh-huh. Otázky děkujeme za ně, že je posíláte na naši adresu dvojka@rozhlas.cz. Můžete je i telefonovat na 22 155 25 25. Ještě jeden dotaz před další písničkou. Dotaz na to, jak nebezpečný je diastolický tlak, když ho při domácím měření mívám okolo 50, píše posluchačka Hanka, které je 60 let. Jinak píše, že ten tlak si měří pažním tlakoměrem a 40 let se léčí s cukrovkou prvního typu a s tlakem tak obdobně. Jinak kromě inzulínu bere 4 léky na tlak.
3: Léky, které působí na tlak, skutečně mohou snižovat ten krevní tlak poměrně výrazně. My se většinou snažíme ho moc nesnižovat pod 70, ale je to velmi individuální. Pokud pacient snáší i tyhle nižší hodnoty krevního tlaku, tak to zpravidla moc nevadí. Důležitý je také ten horní, ten systolický krevní tlak a ten se nám jeví jako důležitější v tomhle případě. Zejména u pacientů, kteří mají rizikové faktory. A pak je důležité, jaký je poměr mezi tím horním a dolním. Jaký je rozdíl mezi těmi dvěma. Někdy je potřeba volit nějaký kompromis, ale jak říkám, většinou koukáme na ten systolický a ten chceme držet pod kontrolou.
2: Otázky přivítáme, jak jsem říkala, buď telefonicky, anebo písemně. Zdravíme vás z dnešní kávy o čtvrté.
1: Dvojka pomáhá.
0: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
0: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
1: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
4: Nepotřebuješ pomoc?
5: Ne, vymyslet propagandu, která ošálí 47 milionů lidí, AI nedokáže.
4: Máme přístup ke všem informacím lidstva?
5: Chce to skutečné mozky, přines mi radši pivo.
4: Přesáhl si denní limit konzumace alkoholu.
5: A ty jsi AI asistentka nebo fízl?
4: Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce od 14. května v La Fabrice. www.národnidivadlo.cz.
5: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: A telefonický dotaz už v kávě o čtvrté. Pan profesor Aleš Linhart poslouchá. Dobrý den, zdravíme vás.
1: Dobrý den, tady je pacientka, je mi 79 let a byla jsem na rozboru krve ohledně srdečního selhání a mám hodnotu 526,7 a užívám lék Jardiance, jestli je to důvod mě ho ponechat nebo ne.
0: Děkujeme za dotaz.
2: Děkuji taky za dotaz. Určitě ano. Ten lék patří mezi léky, které opravdu dobře fungují a zlepšují prognózu pacientů se srdečním selháním.
0: Další telefonický, dobrý den.
3: Dobrý den, já bych měla dotaz na pana profesora. Stává se mi, že prostě se nemohu nadechnout, ale trpím na pálení žáhy a na reflux. Je to možné, že to je příčina, že se nemůžu nadechnout?
2: Ty pocity nemožnosti nadechnout nebo dodechnout úplně nejsou typické pro srdeční selhání. Pro ty je opravdu typické to, že tím dechem prostě nestačíte vyjít po schodech nebo do patra, nebo po rovině se začnete zadýchávat. Takže takový ten pocit nemožnosti dodechnout a jakési tísně, nedá se to úplně vyloučit, ale není to úplně typické.
0: Posluchačka Zuzana vás zazdraví a popisuje příběh jejího syna, kterému je 38 let, že ho bolelo na hrudi, bolest levé ruky v podpaží až do zubů a když mu nebylo v sobotu dobře, jel do lékárny změřit si tlak a měl 230/100 a paní řekla, ať jede na urgent. Lékař na pohotovosti mu neudělal žádné vyšetření, řekl, že to má ze stresu. Posluchačka také píše, že ona měla infarkt 2 týdny předtím a že synovi byl podán Lexaurin a byl poslán domů. Co si o tom myslíte?
2: No to je hodně divný příběh, protože my víme, že infarkt může být i u poměrně mladých lidí a samozřejmě bolest na hrudi by se neměla nikdy podcenit ani ze strany pacienta, ani ze strany lékaře, tak já doufám, že ten scénář není takhle černý, ale každopádně pokud ten mladý muž má tyhle ty potíže, tak by se měl obrátit na svého praktického lékaře, případně kardiologa, protože není vyloučené, že opravdu nějaké kardiální potíže má a takhle vysoký tlak ze stresu může být a může být projevím třeba panické ataky, ale není to normální určitě.
0: Jak fungují ty moderní léky na léčbu srdečního selhání, ať toho akutního nebo toho chronického?
2: Já když se vrátím zpátky trošku do historie, tak my jsme pro to srdeční selhání měli k dispozici digitalis a měli jsme diuretika a od té doby jsme ušli velký kus cesty a jsme schopni zablokovat některé systémy v tom těle, které bohužel to srdeční selhání trošku pohánějí dopředu. Ony jsou postaveny tak, aby nás uchovaly při životě, ale trochu to vždycky přeženou, takže my je blokujeme a máme k dispozici dneska celou řadu velmi moderních léků. Některé ty léky fungují na třeba 5-6 různých úrovních a vylepšují to srdeční selhání poměrně značně. A ty léky jsou v Česku k dispozici, ne všechny jsou úplně jednoduše dosažitelné, pro některé potřebujeme třeba právě hodnoty toho NT pro BNP na určité úrovni, aby je pojišťovny hradily, ale jsou k dispozici, takže musím říct, že v tomhletom směru žijeme ve velmi komfortní zemi.
0: Dotaz od posluchačky Martiny je na zvětšené srdce, pane profesore, a píše, kdysi při pravidelném vyšetření jako letušce mi opakovaně bylo řečeno, že mám zvětšené srdce s dotazem, zda hodně sportuji. Já děkuji za odpověď.
2: Atletické srdce existuje a my jsme kdysi dokonce měli postavenou ultrazvukovou mašinu, echokardiograf na startu Tour de France a zjistili jsme, že ti atleti opravdu mívají srdce až dvojnásobné. To byla ovšem doba, kdy se používal takzvaný chemický trénink, to je dneska trošku pase. To byla 90. leta, ale atletické srdce skutečně může být spojeno se zvětšením objemu levé i pravé komory. Každopádně dilatace nebo zvětšení srdce také bývá projevem choroby, takže se to nedá úplně jednoduše říct, je to projev sportu, ale pokud je někdo zcela zdráv a sportuje a má trochu větší srdce, tak to neznamená nic špatného.
0: Mm-hmm. Je arytmie jako arytmie, ptá se Václav. Fibrilace srdečních síní lze považovat také za arytmie? Moc děkuji za odpověď.
2: Fibrilace síní je dokonce ta nejčastější arytmie, kterou máme v populaci, a je to fibrilace síní, kdy česky je to takzvané míhání síní, kdy ty síně se místo toho, aby se stahovaly rovnoměrně, tak se začnou stahovat chaoticky, a my tuhle tu arytmii umíme dneska docela dobře léčit, bránit komplikacím, ke kterým vede, a je to, jak říkám, nejčastější arytmie. Zase Česko je v tomhletom směru premiant, protože my léčíme těmi moderními intervenční metodami pravděpodobně nejvíc lidí na světě, když to přepočteme na 100 000 obyvatel.
0: Pokud chcete, ptejte se dál a volejte na 22 155 25 25. Kdy už lékař doporučí operaci?
2: My zvažujeme intervenční řešení té arytmie v okamžiku, kdy se ta arytmie vrací, kdy není dobře zvladatelná, a zejména pokud nedošlo ještě k tomu, že ty síně jsou příliš objemné a velké, kde máme velkou šanci uspět. Léčí se to intervenčně s katetrizačním přístupu. Dá se skutečně omezit u značného procenta lidí vznik a přetrvávání té fibrilace. Ne vždycky to funguje, ale ta úspěšnost je veliká.
0: Telefonický dotaz máme. Dobrý den, zdravíme vás. Povídejte.
4: Dobrý den, tady je posluchačka z Prahy. Já jsem celku bez problému. Je mi 77 let, žádné prášky neberu, měla bych brát na štítnou žlázu.
0: A na co se chcete zeptat?
4: A chtěla bych se zeptat, jestliže jsem slyšela, že před nějakým infarktem vždycky bolí na hrudi, a mě posledního půl roku bolí pravidelně na pravé straně hrudníku do ramene, a je to taková svíravá bolest, neustálá. A jakoby mravenčení. Nevím, co s tím mám dělat. Mm-hmm. Čekám pořád, že to přestane. Má to nějakou souvislost se srdíčkem?
0: Děkuji za dotaz, naslyšenou.
2: Bolesti, které vznikají od srdce, jsou většinou ve střední čáře, ale říkám většinou, protože vždycky se najdou výjimky. Stejně tak takovéto mravenčení a brnění, to bývá projev spíš akutního infarktu myokardu, a není to ani zdaleka u všech pacientů, nelze na to spoléhat. Tyhle potíže, které léčíte, mi přijdou, že spíš nebudou od toho srdce, ale každopádně bych to zkonzultoval se svým praktickým lékařem, protože takhle na dálku se to nedá úplně odlišit.
0: Tak děkuju i za tenhle dotaz. Můžete dál ještě využívat adresu dvojka@rozhlas.cz, případně to telefonní číslo, které velmi dobře znáte, sem k nám do studia 22 155 25 25. My si povídáme a dál budeme ještě o srdečním selhání. Naším hostem je dnes pan profesor dr. Aleš Linhart, a pokud chcete, tak ještě tu poslední pasáž Kávy o čtvrté využijte.

0: Káva o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Patricií Strouhalovou.
2: Pan profesor Aleš Linhart na začátku mluvil o té prevenci a zdravém životním stylu. Já vím, že vy jako propagátor pohybu zdůrazňujete význam chůze, minimálně těch 6000 kroků denně pro udržení kondice. Právě i u kardiologických pacientů, tak berou si tuhle radu opravdu k srdci. Jeden určitě, protože ten právě teď napsal, pan profesor mi hodně pomohl, hlavně jeho 6000 kroků, ještě o nich nemluvil.
3: My jsme rádi, když se mluví o chůzi, protože chůze je něco, co je dostupné pro nás, pro všechny a opravdu to má velký preventivní význam, ale i léčebný význam. My víme, že samozřejmě pacient, který rozvine srdeční selhání, není schopen ujít třeba 6000 kroků, ale každý krok se počítá a to srdce samozřejmě nemáme v úmyslu moc přetěžovat v okamžiku, kdy máme srdeční selhání, ale je dobré se přeci jenom udržovat alespoň v nějaké kondici. A těch 6000 jsme zvolili jako takový kompromis vlastně proto, abychom nedávali královské rady, protože populárních je 10 000 samozřejmě, ale 10 000 kroků je 7 kilometrů, 7 kilometrů denně, to už je pěkná porce času, velká energie, ani zdaleka toho není schopen každý.
2: Mm-hmm. Telefonický dotaz, vítejte, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Brno, Naďa, já mám 88 roku a strašně mám i ischemii, beru na ředění krve do lbí. A ne v klidu, ale při pohybu se strašlivě potím, nejvíce z hlavy, ale úplně strašně. Ale mimo to, já mám ještě neuropatii v nohách a Parkinsona, takže to je ještě k tomu, ale to potění je tak, doktoři jenom krčí rameny, neví, co by mě poradili, neví, čím to je, už jsem prošla.
2: Tak se zkusíme zeptat pana profesora, jestli by to mohlo souviset i se srdečním selháním. Děkujeme a zdravíme vás do Brna z Kávy o čtvrté.
3: Tak nadměrné pocení určitě může být příznakem, ale není to typické. My naopak víme, že třeba takovéto nekontrolované pocení a vůbec pocit nevůle bývá doprovází ty akutní stavy, akutní infarkty, ale to určitě není případ naší posluchačky. A takovéhle případy, kdy pacient má opravdu velké potíže s tímhletím příznakem, ty se řeší velmi svízelně a je potřeba udělat spoustu laboratorních vyšetření a ne vždycky se přijde na příčinu.
2: Když nám volala posluchačka z Brna, za což děkuju, tak vy právě jste teď k nám, jsem tady do vysílání Českého rozhlasu přijel z Brna, kde byl od 9. května kongres 34. výroční sjezd České kardiologické společnosti a to srdeční selhání bylo právě jedním z jeho témat. Co takové setkání dávají lékařům? Jaký význam pro nás, pro pacienty mají? Já vím, že se vás tam s kolegy sešlo na 3000.
3: Je to tak, je to největší edukační akce pro nás, pro všechny. My se vzděláváme navzájem, předáváme si zkušenosti, jsou tam publikovány některé nové poznatky a samozřejmě se snažíme i vědecky pracovat a česká kardiologická věda je docela na vysoké úrovni, takže tyhle ty poznatky se tam sdílí. No a pochopitelně i diskutujeme o tom, kam dál, jak to posunovat. My máme už 3. rokem národní kardiologický plán, kardiovaskulární plán a tam jsme prezentovali některé výsledky, které máme k dispozici. Máme k dispozici nová data, nová čísla a směřujeme to naše úsilí tam, kde je toho opravdu potřeba. A to srdeční selhání je právě kapitola, která nás docela trápí.
2: Je něco, co vás na lidském srdci stále překvapuje?
3: Překvapuje mě neustále, jak moc jsme schopni to srdce udržet v chodu, i když má za sebou třeba různé rány, prodělalo různé infarkty, má nějaké nedostatky a pořád to srdce je schopné ještě do značné míry to někde nahradit, nějakým způsobem se s tím srovnat. To mě nepřestává překvapovat a je to strašně individuální, ale to, co mě překvapuje nejvíc, je pokrok v té kardiologii, protože za těch 30 nebo 40 let jsme se posunuli někam úplně jinam.
2: Další telefonický dotaz, vítejte, dobrý den.
5: Dobrý den, Křížová, já mám na vás prosbu, praktický lékař mi poslal na kardiologii, protože mi natýkaly nohy a měla jsem vyšetření pro BNP 660, jestli je to hodně, protože internistka doktorka mi řekla, že se nemám zrušovat.
2: Děkujeme za dotaz.
5: Nemůžu dýchat, špatně se mi dýchá i při oblíkání, ale mám chopin.
3: Já myslím, že váš praktický lékař to udělal velmi dobře, protože jak ta hodnota, tak ty potíže, které líčíte, jsou opravdu důvodem, aby vás kouknul kardiolog.
2: Píše posluchač Martin, běh po infarktu, 68 let, 130 na 140. Co byste na to řekl?
3: 130 na 140 úplně nevím, co je, ale běh po infarktu není zas tak... To bude asi tlak, a to je tak, jako bych řekl, tak hraničně kompenzovaný tlak, ale dobře. Běh po infarktu není určitě vyloučený, pokud se pacient dostane zpátky do kondice a je schopen a zvládá, tak každopádně běh je fajn, ale rozhodně bych neběhal maratony.
2: A Jiří, jako diagnostikovaný pacient srdečního selhání, mě zajímá, jestli potápění je vhodné či nikoli. Názory lékařů se různí, tak děkuji za informaci.
3: No, my se potápění trochu bojíme, protože je to nekontrolovatelná aktivita a samozřejmě pokud má někdo srdeční selhání, tak se ta zhoršení někdy dostavují neočekávaně. Věděl bych o lepších sportech.
2: Tak já děkuju, snad jsme Jirku nesklamali, děkuju moc za vaše dotazy, omlouvám se těm, na které jsme nedosáhli z časových důvodů, ale věřím, že se s panem profesorem Alešem Linhartem nevidíme v kávě o čtvrté naposledy. Děkuju moc a naslyšenou.
3: Díky za pozvání.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Barbory Čujekos bude optička a lektorka improvizace Pavla Vedralová. Proč se zaměřuje i na péči o dětský zrak? Jak zareagoval její manžel, když mu dala jako dárek poukaz na kurz improvizace? A k čemu nám je v dospělosti prospěšná hravost?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: V Česku loni přibylo případů vykázání z domova kvůli domácímu násilí. Ve Francii zadrželi muže, který údajně plánoval útok na Louvre a židovskou komunitu v Paříži. Počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty do 17 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Policie v Česku loni vykázala z domovů kvůli domácímu násilí 1640 lidí. Je to nejvíc od zavedení opatření v roce 2007. Oznámila to Asociace pracovníků intervenčních center. Zhruba třetinu dětí z rodin, kde policisté zasahovali, už předtím evidovali odbory ochrany dětí. Vykázání násilníků má chránit ohrožené osoby před dalšími útoky. Základní doba opatření se loni prodloužila z 10 na 14 dnů. Sněmovní mandátový a imunitní výbor dostal podnět kvůli výrokům Filipa Turka z motoristů o deratizaci parazitů na ministerstvech. Zabývat se tím ale nemůže, neumožňuje to jednací řád. Po jednání výboru to řekla předsedkyně Helena Válková z hnutí ANO. Turkův výrok nezazněl v poslanecké sněmovně, ale na akci soukromé internetové televize. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO koaličního poslance kritizoval. Předseda motoristů Petr Macinka ale říká, že titulky médií k těmto výrokům byly zkreslené. Sám Turek odmítl, že by za parazity označil všechny úředníky. Francouzská policie vyšetřuje 27-letého muže původem z Tuniska, který údajně plánoval útok na pařížský Louvre a tamní židovskou komunitu. Informoval o tom deník Le Monde. Podle něj se muž na internetu zajímal o takzvaný Islámský stát i o sestavení výbušniny. Zadržený obvinění odmítá.
4: Zadržený muž se narodil v roce 1999 v tuniské Džerbě. V roce 2022 přicestoval do Francie, kde si chtěl najít práci. Policisté ho zadrželi koncem dubna, kdy jel s falešným řidičským průkazem. Při prohledávání jeho telefonu objevili džihadistická videa i fotografie střelných zbraní a nožů. Muž si psal s několika kontakty v zahraničí, které podle deníku Le Monde mohly být napojené na různé džihadistické skupiny. Popisoval, že zná přístupové cesty do Louvru a zmiňoval výrobu výbušniny, kterou by mohl přinést před muzeum. Umělé inteligence se přitom ptaly, jak se bomba vyrábí a jaké škody by napáchalo 100 gramů TNT. Na to prý umělá inteligence odmítla odpovědět. Zadržený muž se taky snažil zjistit podrobnosti o působení džihadistických skupin v Sýrii, Mozambiku a Nigeru. Popřel, že by plánoval teroristický útok a vyhledávání na internetu zdůvodnil svou zvědavostí. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Po rekordních úhynech z předchozí zimy přečkala tu uplynulou tuzemská včelstva lépe. Zimní úhyny klesly na 11%, což je návrat k obvyklým číslům. Vyplývá to z dat mezinárodního projektu, na kterém se podílejí přírodovědci Olomoucké univerzity Palackého. Objevily se ale i lokální extrémní úhyny, říká biochemik Jiří Danihilík.
5: V letošním roce jsme zaznamenali extrémní úhyny hlavně na Jesenicku, kde ty úhyny se přiblížily i 50%. Podobnou situaci vidíme třeba i na Karlovarsku, v některých částech jižní Moravy. V tom loňském roce, tam šlo hlavně o varoázu, tady si tím zatím nejsme úplně jistí, takže ponoříme se trošku hlouběji do dat a provedeme i detailnější analýzu.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude oblačno až zataženo, ráno a večer místy polojasno. V severní polovině území přehánky, hlavně na horách. Teploty 13 až 17 stupňů. Na západě a místy na severu Čech 10 až 13 a na horách naměří kolem 6.
0: Doprava.
3: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy opatrně za sjezdem na Horní Počernice. Na 9. kilometru vyšetřují v pravém pruhu nehodu dvou osobních aut. Je to v omezení. Na D1 z Prahy směrem do Brna pozorněte za sjezdem na Domašov na kilometru 177. Se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Pokračuje se až do Brna ke sjezdu na Bratislavu. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most za Europarkem vyšetřují nehodu osobního auta s nákladním. Kolona je od křížení s magistrálou na půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Vy už si poslechněte příběhy z kalendáře.
6: Hezké odpoledne, posloucháte Dvojku. Začínají příběhy z kalendáře. Ty dnešní vám odvyprávějí Tereza Stýblová
7: a Jan Kovařík. Dobrý den. Kolegyně, souhlasíš s rčením, že všechno má svůj čas?
6: No tak jestli narážíš na dnešní téma, tak máš sice pravdu, ale já hned dodám, že to čekání se někdy může pěkně protáhnout.
7: No to tedy bez pochyby. Máme tu dnes pro vás příběh jedné stavby, který je rozkročen přes více než 1000 let. A to je rovnou naše první indicie.
6: Na jeho počátku stál svatý Václav, další významnou kapitolu pak napsala doba Karla IV. A poté v něm svůj otisk zanechal bezpočet králů, císařů a slavných umělců. To všechno je druhá nápověda.
7: No a svým způsobem v tom příběhu vlastně pokračujeme i my v současnosti.
6: Přesto se zaměříme na jedno konkrétní datum, a to na den, kdy Češi zažili nevídaný pocit národní hrdosti.
7: Stalo se tak v době, kdy měl samostatný československý stát za sebou první krůčky a něco podobného bylo velmi zapotřebí.
6: Vůbec nevadilo, že se z dnešního pohledu sláva konala ve špatný rok a zdaleka ne vše bylo perfektní.
7: Důležité je, že stát získal nový symbol a Praha zase dominantu, která navždy změnila její panorama. A to byla indicie číslo 3.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Před chvílí jsme v příbězích z kalendáře na dvojce mluvili o tom, že Praha získala v minulosti novou dominantu.
1: No a protože teď už nemusíme jen naznačovat, můžeme rovnou prozradit, že šlo o dominantu největší a nejznámější, tedy o chrám svatého Víta.
0: 12. května 1929 byla dostavěná katedrála vysvěcena a začala sloužit svému účelu.
1: To byl okamžik vpravdě historický. Po mnoha staletích se zhmotnily sny, které měl už Karel IV.
0: Nad Prahou se konečně tyčila gotická katedrála světových parametrů.
1: Důležitého aktu vysvěcení se ujal pražský světící biskup Jan Nepomuk Sedlák. Muž, který kdysi působil jako vojenský kaplan ve válce s Turky. Muž, který prošel řadou církevních úřadů a muž, který byl ve svých 75 letech už velmi unavený.
0: Vysvěcení katedrály se tak stalo jeho posledním velkým úkolem a krátce na to zemřel.
1: Vysvěcení svatostánku zároveň tvořilo nutný předstupeň pro jeho slavnostní otevření, které se mělo uskutečnit 28. září téhož roku.
0: Nešlo o náhodně zvolené datum, tehdy uplynulo 1000 let od smrti svatého Václava.
1: Počkej, určitě v roce 1929 uběhlo 1000 let od vraždy patrona české země?
0: Tenkrát totiž ještě Honzo převažoval názor, že život slavného knížete vyhasl v roce 929. Až v posledních desítkách let se vědecká obec přiklonila k myšlence, že se tak stalo o 6 let později.
1: Takže otevření katedrály se konalo ve špatný rok.
0: No, dobře, z našeho pohledu nejspíš ano, ale tehdy o správnosti letopočtu nikdo nepochyboval a všichni se snažili, aby se monumentální stavba stihla dokončit včas. Nevěděli, že mají ještě 6 let čas.
1: No, kdo ví, jestli by těch 6 let stačilo, protože ani přes velké úsilí se to tenkrát na čas nepovedlo.
0: Je to tak, kompletní nebyla sochařská výzdoba, v hlavní věži chyběly zvony a letité varhany jen bezmocně povrzávali.
1: A to se přitom na dostavbě pracovalo plných 100 let?
0: No, pracovalo. Přesnější by bylo říct, že uplynulo 100 let od chvíle, kdy měl jistý muž, řekněme, velmi zvláštní sen.
1: No dobře, tak o tom snu vám něco řekneme zase po písničce.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Jmenoval se Václav Michal Pešina z Čechorodu.
1: Pardon, nerozumím, kdo?
0: Ty nedáváš pozor, Honzo, doufám, že posluchači jsou na tom lépe. V dnešních příbězích z kalendáře přece muž, který měl onen velmi zvláštní sen.
1: Aha, už si vzpomínám. Ty myslíš kněze, spisovatele a velkého vlastence, který se přátelil s Josefem Jungmannem a Františkem Palackým.
0: No tak, ale historické vědomosti máš bezvadné. V roce 1828 měl tento muž podivné zjevení. Jakýsi hlas ho povolával, aby se ujal do stavby chrámu svatého Víta.
1: Stejný sen se mu pak zdál po několik dalších nocí. To už není náhoda, pomyslel si Pešina a důmal, jak by se úkolu zhostil.
0: Bylo mu 46 let a celý život strávil na farách po jižní Moravě. Ve vzdálené Praze stála po staletí nedostavěná katedrála, zubožená řadou pohrom.
1: No upřímně, dobové prameny jí popisovaly jako impozantní zříceninu uprostřed hlavního města Čech.
0: Pešinův úkol se zdál neproveditelný, ale cesty boží jsou nevyzpytatelné.
1: To tedy. O 4 roky později Pešinovi nabídli členství ve svatovítské kapitule a on s radostí přijal.
0: Hned po příchodu do hlavního města se mu znovu zdál sen, že on je tím vyvoleným, kdo se má ujmout do stavby chrámu.
1: Václav Michal Pešina neotálel, vypravil se rovnou do Vídně za kancléřem Metternichem. Ten byl myšlence kupodivu nakloněn. Dokonce Pešinu seznámil s architektem, který krátce předtím dokončil katedrálu v Kolíně nad Rýnem.
0: Všichni ochotně radili, ale jakmile přišla řeč na peníze, tak se rychle s Pešinou rozloučili.
1: Musím na to jinak, pomyslel si kněz a začal obcházet české vlastence. Nakonec pro svou myšlenku získal hraběte Františka Thuna a společně založili spolek pro dostavbu katedrály.
0: Stalo se tak 12 let poté, co Pešina přišel do Prahy.
1: No, však už jsme v úvodu říkali, že v tomhle příběhu jde všechno velmi pomalu.

0: Dnešní příběhy z kalendáře na dvojce vám vyprávějí Honza Kovařík a Tereza Stýblová.
1: Člena svatovícké kapituly Václava Michala Pešinu z Čechorodu jsme před okamžikem opustili.

0: doktorkou filozofie. Zatímco od té doby samozřejmě řada mých kolegů, kteří tehdy byli velmi mladičtí, si ty doktoráty udělalo a mně už to připadá už trošku tedy nesmyslné, aby mě někdo oslovoval paní doktorko.
1: A pan Bartoška chtěl dát zjevně v té době najevo, že jste něco víc než ti ostatní, když jste ta paní doktorka, je to
0: vypadalo
1: tak?
0: Vypadalo to tak, ano.
2: Ten styl byl, by se dal charakterizovat jako takzvaně intelektuální, což myslím, že jedna z vlastností paní doktorky byla, že byla takovou jako autentickou intelektuálkou, tedy člověkem, který kladl velký důraz nejen na slovo jako způsob komunikace, ale jako slovo psané v knihách. Byla velmi samozřejmě sečtělá, vzdělaná, což bylo patrné z jejího psaní i verbálního vyjadřování a ty její vlastně brýle a ta soustředěnost, pozornost, kterou upírala třeba na člověka, s kterým se bavila, tak byla i tak skutečně podobně intelektuální v tom smyslu, že se nedívala tomu člověku přes rameno a poslouchala, co říká, aby na to mohla reagovat a třeba se s ním přijít, nesouhlasit nebo souhlasit, ale bylo to všechno takové skutečně velmi nekašírovaně opravdové. Nevím, jestli nějak nepřímo bylo patrné z toho, jak o ní mluvím, ale ten velký respekt jsme vůči ní měli všichni, většina z nás. V podstatě asi všichni jsme se s ní seznámili až ve věku, kdy jiní právě už třeba přemýšleli nad penzí. Takže tam ta autorita s tím přísným pohledem skrz ty brýle, které pan Bartoška nazýval neorealistické, byla vlastně ani nevynucená, ta byla velmi přirozená a pamatuju si situace, které se dějí dodnes samozřejmě v měsících květnu kdy, a červnu, kdy provádíme s kolegy korektury katalogu a pročítáme všechny ty katalogové články a tehdy si pamatuju, to byl ještě tištěný katalog, paní doktorka se velmi rozlítila, když viděla, že skutečně neovládáme velice dobře oficiální korektorská znamínka, tak to si pamatuju, že nám vynadala velmi intenzivně, což za 5 minut zase komentovala nějak legračně a my jsme si to vzali k srdci a dodnes si to pamatujeme, protože stejně jako u psaní o filmu jí šlo o podstatu věci, nešlo jí o nějaké umělé vytváření autority či vymáhání si respektu, jí šlo o to, že tím, že neumíme korektorská znamenka, tak prostě neodvádíme kvalitně svoji práci. Samozřejmě půvabné byly okamžiky, kdy mi předal svoji funkci na konci roku 2010, kdy ročník 2011 byl první takový jako pro mě částečný ve funkci a pak ještě třeba další rok, dva trvalo, kdy, jak je asi jasné, umělecký ředitel či ředitelka je člověk, který v řadě případů musí učinit to závěrečné rozhodnutí, zejména když třeba ta komise mezi sebou navzájem nesouhlasí. A to bylo něco, co paní doktorka velmi původně se mě snažila tak trošku ještě jako manipulovat, řečeno hloupě, ale já to myslím hezky a láskyplně. Protože ty instinkty rozhodovací, které měla celá ta léta, v ní přebývaly nadále a já už jsem tak jako jí musel elegantně a s respektem, který jsem měl vysvětlit, že už vlastně teď by to mělo jít trošku spíš podle mě, ale nebylo to nikdy o nějakém stupidním bouchání do stolu. Toho jsme byli oba daleci a jistě jsme se na řadě filmů nestřetli, ale nikdy to nešlo dál než na nějakou jako vtipně jízlivou poznámku. Teď nemyslím z mé strany, ale ze strany paní doktorky, to já bych si v životě nedovolil.

0: Já si pamatuju, i díky té inklinaci k Francii a k Itálii, tak když na francouzské ambasádě získala takový ten řád rytíře umění a literatury, tak to byl velmi slavný okamžik a slavnostní okamžik. I proto, že jsme viděli společně s kolegy, co to pro ní znamená obdržet tento velmi ceněný řád s rukou velvyslance země, kterou ona milovala. To si pamatuju velice dobře, že jsme si všichni náramně užili díky tomu, jak ona se cítila krásně.
1: Já jsem se specializovala vlastně tehdy hlavně na tu italskou a francouzskou kinematografii. No a skutečně tedy jsem asi docela něco pro propagaci těchto kinematografií udělala, protože mě udělili ten řád rytířky, potom teda dokonce důstojníka. Ovšem říkat někomu, že jste důstojník řádu umění a literatury, je takové komické, takže jsem si nechala tu rytířku vlastně.

0: snažím se být podobně vážný, jako je ona, nebo možná se ani nesnažím, možná jsme to měli společně, čas od času někdo vyčte, že se tvářím příliš vážně při uvádění filmu a tak dále, a možná to je to, co nás k sobě poutalo, že jsme oba dva byli spíš takový ostýchavý, dost o sobě pochybujeme, to máme, myslím, taky společné, jsme měli společné s mojí doktorkou, a jsme velmi opatrní, zejména třeba v některých veřejných vystupování, protože prostě nechceme nějakým způsobem zradit to, co říkáme. A zároveň stejně tak jako paní doktorka, která občas na třeba party novinářů kolem půlnoci ještě tančila, tak se snažím chovat podobně. Takže je to opravdu mix vzpomínek. Tady já jsem si pověsil nad sebe vlastně v naší fotografii téměř životní velikosti, nejen proto, abych si ji připomínal často, ale protože prostě tady nějakým způsobem je. Myslím, že mám velké štěstí, že se mi v profesním životě stalo, že jsem se na někoho mohl napojit takhle osobně, a asi nejkrásnější okamžik v tomto směru se stal, když ještě jsme tu seděli vlastně proti sobě těch 10 let naproti v kanceláři, a ona mi řekla jednou, že tak nenápadně, protože skutečně byla velmi neokázalá, že pro ní jsem taková kombinace kamaráda a syna. Tak to jsem šel teda ven a tak třeba hodinu jsem to rozcházel, to dojetí, protože to bylo jako něco hodně zásadní pro mě.
1: Tak to bylo další vydání pořadu Úžasné životy, Eva Zaoralová podle Karla Ocha. Autorsky připravil Marek Mojžíšek.
2: Nenechte si ujít v České televizi. Tradiční Má vlast Bedřicha Smetany v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Petrem Popelkou zahájí 81. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 2026. Přímý přenos dnes večer na ČT Art.
3: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zushopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: Srdcovky od Dvojky.
5: Je úterý 12. května, aktuální čas 18 hodin 30 minut 44 vteřiny a po včerejších svatavách má svátek Pankrác. Základem mužského jména Pankrác je řecké jméno Pankrátios, které se vykládá jako Pankrátion, tedy celkový závod nebo víceboj, nebo také Pankrates, všemocný či vševládný. Ve spojení římskokatolického kalendáře s meteorologií je svatý Pankrác první ze tří takzvaných zmrzlých nebo ledivých mužů, což je v lidové pranostice vyjádření severní až severozápadního proudění vzduchu s teplotami ještě pod bodem mrazu. Dalšími dvěma jsou potom Servác a Bonifác, kteří budou mít v kalendáři svátek zítra a pozítří. V České republice nosí jméno Pankrác pouze 7 chlapců a mužů, ale já neznám ani jednoho. Z Dvojky ale samozřejmě letí všem oslavencům sváteční blahopřání. A v Praze prší, nevím, jak je to u vás, v kraji. Tento týden vás od pondělka do pátku zve na hudební výlety proti proudu času a přeje příjemné vzpomínky a dobrý zvuk, ať už rozhlas posloucháte kdekoliv a děláte cokoliv, Miloš Skalka.
6: Tak jeď, jen vař, padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj raj. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat, tak točte se kočky a ty koukej, hraj!

A přes celý sál. Hej, co je s tebou? Hej, pohni sebou. Ty sukně vysoukej si, mama, a spoď se jak myš. Hej, slyš, malá, spoď se jak myš. Ber, kde ber, vypoď pro psinu plnej čber. Děti tvejch synů i tvejch dcer černý jsou jako ter. Tak co ti zbývá, svině? To mě baví.

co chtěl, to měl. Byl to déšť, ne, ani gin, s vodou můj miláček, plete si právo rá, pak takhle floj, doj, hoj! Jo, můj Žíž by dneska měl vodárnu, měl by, co neměl, měl by, co chtěl.

0: hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, zvink.

0: věděl snad víc? O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing, swing, swing.
2: Eva Pillerová nás v úvodu dnešního hudebního setkání pozvala do Ledna roku 1966, kdy ve studiu Strahov naspívala za doprovodu orchestru Dalibora Brázdy a s vokálním přispěním sboru Lubomíra Panka titulní melodii muzikálu Leonarda Bernsteina Wonderful Time, báječné nebo nádherné město. Tenhle muzikál z roku 1953 vypráví příběh dvou sester. Jedna z nich touží být spisovatelkou, druhá potom herečkou a obě usilují o splnění svých snů v suterénním bytě v newyorské Greenwich Village. Eva Pillerová, disponující vrozeným swingovým cítěním a současně láskou k tomuto hudebnímu žánru, písničku naspívala s českým textem Zdeňka Borovce. Ten o její inklinaci k swingové muzice dobře věděl a písničku nazval Swing To mě baví. Studiovou skupinu The Archies sestavil ve Spojených státech vynalézavý a nápaditý promotér Dan Kirshner, který stál třeba za zrodem skupiny The Monkees. V roce 1967 se stal hudebním poradcem sobotního kresleného raního televizního seriálu pro děti stanice CBS, nazvaného The Archie Show. Zpěvákem skupiny, která se na obrazovce objevovala výhradně v kreslené podobě, byl Ron Dante, který zpíval se skupinou Cufflinks a produkoval mnohé z hitů Barryho Manilowa. Písničky pro skupinu The Archies psal a také nahrávky produkoval vesměs Jeff Berry, jinak polovina úspěšného autorského tandemu, který jinak tvořil s Elliem Greenwichem. Členové skupiny The Archies si jako kreslené postavičky říkali Archie, Betty, Veronica, Jughead a Reggie. The Archies se svého největšího hitu dočkali v roce 1969 a byla jim písnička Sugar, Sugar. V létě roku 69 byl tenhle single v rozhodujících amerických žebříčcích na prvním místě a na podzim téhož roku obsadil rovněž první pozici v britské 20 nejprodávanějších singlů.

rok 1969 a jedničkový transkontinentální singlový hit americké skupiny The Archies, která se v zámořských singlových žebříčcích objevila v letech 68 až 70 celkem šestkrát, ale pouze jedenkrát byla na prvním místě, a to jak doma, tak na britských ostrovech, právě s nahrávkou písničky Jeffa Berryho a Andyho Kima Sugar Sugar. Evu Pilarovou už jsme dneska slyšeli a čeká nás vzpomínka na jeho pěveckého partnera a současně kolegu z divadelního angažmá v Semaforu a posléze v Rokoku. S Evou Pilarovou jsme se vrátili do roku 1966, ale v podání Valdemara Matušky nás čeká nahrávka o bezmála 20 let mladší, protože vznikla na konci června roku 1985. Jde o českou verzi skladby Lee Greenwooda, která se v originále jmenuje prozaicky Love Song, milostná píseň. Autor českého textu František Řebíček píseň nazval Proč bych nepřiznal, ale existuje i po daleko delším názvem Nevím, proč bych nepřiznal, že jsem lásku sliboval ve svých písních. Valdemar Matuška tuhle skladbu naspíval na jaře roku 85 s doprovodným vokálem manželky Olgy a za doprovodu skupiny KTO.

0: Nevím, proč bych nepřiznal, že jsem lásku sliboval. Ve svých písních Valdemar Matuška a KTO s doprovodným vokálem Olgy Matuškové. Nahrávka vznikla na konci června roku 1985 v suprafonském studiu Mozarteum. Italská zpěvačka a klavíristka Alice vlastním jménem Carla Bisi, ročník 1954, vystupovala a nahrávala nejprve pod vlastním jménem. Od poloviny 70. let potom zpívala jako Alice Visconti, no a potom už si umělecké jméno zkrátila pouze na Alice. Desky natáčí od roku 1971, tedy od svých 17 let, a velký zlom v její kariéře nastal o 10 let později, v roce 1981, kdy vyhrála festival v Sanremu s písní Per Elisa, pro Elišku. A od té doby patřila Alice k velkým jménům italského popu. Ještě ve stejném roce, tedy 1981, dobila Alice nejednu evropskou hitparádu s nahrávkou skladby, která právě začíná znít Una notte speciale, taková zvláštní noc.
1: Srdcovky od dvojky.

Rok 1981, italská zpívající autorka Alice a Una Notte Speciale, taková zvláštní noc. Svého času kouzlu téhle písně neodolal ani Karel Gott a naspívali o rok později s českým textem Eduarda Pergnera, který skladbu nazval Oheň v sobě máš. Michal Tučný uspořádal se svou skupinou Tučňáci 10. listopadu roku 1990 koncert pro vězně ve Valdicích a záznam z tohoto koncertu potom vyšel na albu nazvané Michal Tučný ve Valdickým lapáku. Mezi 14 skladbami, které se na tomto koncertním albu objevily, byly mimo jiné skladby Rovnou, jo, tady Rovnou, Ještě dlouhou cestu mám, Blues, Folsomské věznice, Rád se brouzdám rosou, Poslední kovboj, Všichni jsou už v Mexiku, anebo písnička, jejíž melodii složil Zdeněk Rytíř, ale neopatřil ji vlastním textem, jak bylo jeho zvykem, ale o text požádal svého kolegu Michala Horáčka, kterého pro textařskou profesi kdysi získal. Ten písničku nazval Stát mimo zákon.

Stát mimo zákon. Skupina Tučňáci, Zdeněk Rytíř a Michal Tučný. Britský zpěvák Owen Paul, to je typický příklad kategorie zvané One Hit Wonder, zázrak jednoho jediného hitu, tedy kategorie, se kterou se tady setkáváme poměrně často. Znamená to, že ten a ten interpret, interpretka nebo skupina na hudebním výsluní výrazně zazáří, ale potom už se to nikdy nepovede. Skotský rodák Owen Paul, ročník 1962, má v britském singlovém žebříčku jeden jediný zápis. Je z roku 1986, kdy jeho verze písničky s vtipným názvem My Favorite Waste of Time, Ty jsi moje oblíbená, ztráta času, vystoupal až na třetí místo nejprodávanější singlové dvacítky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Ale v tomto případě nešlo o původní píseň, ale o cover verzi skladby, kterou původně napsal a nahrál americký zpívající autor Marshall Crenshaw, ale nás čeká Owen Paul a jeho britský hit z roku 1986.

ty jsi moje oblíbená ztráta času, my favorite waste of time. Skotský zpěvák Owen Paul ve svém jediném singlovém hitu z roku 1986, tedy z doby před 40 lety. Ivona Přenosilová byla ročník 1947 a při natáčení dokumentu Konkurs, což byla režijní prvotina Miloše Formana, si ji v roce 1963, kdy jí bylo 16 let, všimnul skladatel, klavírista, režisér, choreograf a také občasný herec Karel Mareš. Přizval ji ke spolupráci se skupinou Olympic, se kterou právě chystal ve spolupráci se scenaristou a textařem Jiřím Štajdlem Big Beatové semaforské pásmo Ondráš podotýká. Tam Ivona zaujala především hitem Roň slzy, tedy s písničkou I'm Sorry ze zpěvníku Brandy Lee, kterou ji otextoval právě Jiří Štajdl. S Karlem Gottem, Karlem Hálou a Pavlínou Filipovskou se potom stala členkou nově založeného divadla Apollo. V srpnu roku 1968 emigrovala a usadila se ve Spolkové republice Německo, kde mimo jiné po nejrůznějších pracovních peripetích v Mnichově připravovala a uváděla hudební pořady české redakce Rádia Svobodná Evropa. No a s touto stanicí se potom po revoluci vrátila do Prahy. Na věčnost odešla v září roku 2023, kdy jí bylo 76 let. S rock'n'rollovým průkopníkem Pavlem Bobkem, který odešel z tohoto světa v listopadu roku 2013, kdy mu bylo rovněž 76 let a se kterým dlouho uváděla na stanicích Českého rozhlasu sítě Region pořad Rande v Praze, naspívala v polovině léta roku 1993 v novém studiu Largo českou verzi písně z repertoáru Kennyho Rogerse a Dottie West, nazvané původně Anyone Who Isn't Me Tonight, každý, kdo dneska v noci není mnou. Textář Vladimír Poštulka skladbu nazval Je mi líto všech andělů a o hudební doprovod se postarali skupina Miloše Nopa a vokální formace Voice Mix, jeho manželky Lídy Nopové.

0: Je mi líto všech andělů. Ivona Přenosilová s Pavlem Bobkem v nahrávce z léta roku 1993. Aktuální čas 19 hodin 6 minut 54 vteřiny dvojka vysílá živě. Dívčí skupina All Saints, Všechny svaté, vznikla v Londýně, kde ji vytvořili tamní vokalistky Melanie Blatt a Shazney Lewis, které na kvartet doplnili rodačky z Kanady, sestry Nicole a Natalie Appletonovy. Tahle čtveřice se rozpadla v roce 2001, ale v letech 1997 až 2001 měli All Saints ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska 8 zcela jasných singlových hitů. Jedním z pěti, které se vyšvihly až na první místo britské dvacítky nejprodávnějších, byla také nahrávka skladby Never Ever, už nikdy, která bodovala na prvním místě britské singlové dvacítky na konci roku 1997.
1: Miloš Skalka,
2: Srdcovky od dvojky.
3: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

All Saints, dívčí vokální kvartet, který vznikl v Londýně a číslo jedna britské singlové dvacítky z konce roku 1997. Never ever. Už nikdy. Vracíme se domů za vzpomínkou na Hanu Zagorovou, na kterou v tomto pořadu vzpomínáme často. Hanu Zagorovou, která odešla na druhou stranu řeky života 26. srpna roku 2022, si poslechneme v baladě nazvané Kdyby se vrátil čas. Tu napsal hudbu i text Pavel Žák a Hana Zagorová ji naspíval ve druhé polovině září roku 1978 v suprafonském studiu Mozarteum za doprovodu svého domovského orchestru Karla Wagnera.

Kdyby se vrátil čas, Hana Zagorová s orchestrem Karla Wagnera v nahrávce ze září roku 1978. Jako další se v dnešním vydání písniček Od srdce, pro duši a pro uši představí rodačka z Kalifornie, zpěvačka a herečka Sherilyn Sarkisian, ročník 1946, zvaná Cher. Proslavila se už v 60. letech, jednak sólově a jednak v tandemu se svým manželem Sonnym Bonnem, tedy ve dvojici Sonny and Cher. Po značném útlumu její pěvecké kariéry jí 90. léta minulého století přinesla jakýsi nový začátek, comeback, nový start, a to díky albu Believe, jehož titulní písnička s kardinální otázkou Do you believe in life after love? Věříš na život po lásce? Obsadila na konci roku 1998 ve Spojených státech první místo žebříčku Billboardu, druhou pozici v týdeníku Radio and Records a v britské singlové 20. Byla opět na prvním místě Cher a Believe.

Cher a její celosvětový hit Believe z konce roku 1998. Písničku For the Good Times, na dobré časy, kterou napsal zpívající autor, kytarista a filmový herec Kris Kristofferson, proslavil v roce 1970 countryový zpěvák Ray Price. Písnička si potom, jak už se to někdy stane, začala žít vlastním životem a kromě autora Krise Kristoffersona

0: Rok 1975 Milan Chladil s orchestrem Karla Vlacha a česká verze countryového evergreenu Chrisa Christophersona For the Good Times. Milan Chladil tuhle píseň naspíval s českým textem Mirka Černého pod názvem Hodinám, které přijdou. Ray Stevens je skvělý americký zpívající autor, který se narodil v roce 1939 v městě Clarksdale ve státě Georgia. Jeho rodné jméno zní Harold Ray Ragsdale. Tenhle hudební novátor debutoval v celoamerických singlových přehledech z kraje roku 1961 a do roku 1980 do nich nasázel plus minus 35 hitů. Dvakrát byl v amerických singlových žebříčcích dokonce na prvním místě. Premiérově se mu to povedlo na jaře roku 1970, kdy obsadil první příčku žebříčku hudebních týdeníků Cashbox a Billboard s autorskou verzí skladby Everything is Beautiful. Všechno je nádherné. Kéž by tomu tak opravdu bylo.
1: Srdcovky od dvojky.

Jaro roku 1970. Dětský sbor a Ray Stevens, to byl jeho autorsko-interpretační hit číslo 1 amerických singlových přehledů Everything is Beautiful. Od 1. října roku 2019 mluvíme o Karlu Gottovi v čase minulém. Jedním z velkých a dodnes platných hitů z původního domácího zpěvníku Karla Gotta je píseň C'est la vie, kterou mu v divadle Apollo, tedy ve druhé polovině 60. let, napsali skladatel Jaromír Klempíř a textař Jiří Štajdl. Skladatel a klavírista Jaromír Klempíř už také působí v nějaké jiné hudební galaxii než v té naší. Na věčnost odešel 13. července roku 2016, kdy mu bylo 72 let. Nahrávku Karla Gotta dobře znáte, a teď jsem zvolil verzi Aleše Brichty, tedy jednu z nahrávek z dvojalba Souhvězdí Gott, kterými jeho hudební souputníci v roce 1999 blahopřáli Karlu Gottovi k jeho tehdejším 60. narozeninám.

Takový je život, selavý. Aleš Brychta a jeho verze písně ze zpěvníku Karla Gotta v nahrávce z roku 1999. Mimochodem, Karel Gott tuhle písničku v originále naspíval 2. května roku 1966, tedy před neuvěřitelnými 60 lety. Tehdy ho doprovodila skupina Apollo. A ještě jednou z domácí hudební scény. Skupina Buty vznikla v roce 1986 v Ostravě ze skupin U238 a B-Komplex a jejími zakládajícími členy jsou Richard Kroček a Radek Pastrňák. K ním se posléze přidali Vít Kučaj, Ivan Myslikovian a Luděk Piasečný. V muzice skupiny Buty se mísí velké množství hudebních stylů, mimo jiné rock, folk, folk rock, country, jazz nebo reggae, a nad tím vším se vznášejí vtipné, často dada texty, které se nemusí nutně rýmovat. Texty píše vlastně výhradně Radek Pastrňák. Na to, co vlastně název Buty znamená, je odpověď velice jednoduchá. Jsou to vlašské nářečí boty a slovo je převzaté z polštiny. Z roku 1995 je nahrávka písničky Radka Pastrňáka František, která vznikla ve zlínském studiu V člena skupiny AG Fleck Ivo Viktorína.

Tolik písnička František, do jejichž prvních tónů se prochrochtalo z nějakého důvodu prasátko. To byla skupina Buty, nahrávka z roku 1995. Dnešní setkání s písničkami od srdce, pro duši a pro uši je bezmála u konce, ale vy nikam nepřelaďujte, protože dvojka ta samozřejmě vysílá dál. A jen co dozní závěrečná písnička, tak potěší naše dětské posluchače Ajaja. V dnešním hudebním playlistu se zatím představili Eva Pilarová, skupina The Archies, Valdemar Matuška, Aliče, Michal Tučný, Owen Paul, dvojice Ivona Přenosilová a Pavel Bobek, dívčí kvartet All Saints, Hanna Zagorová, Cher, Milan Chladil, Ray Stevens, Aleš Brichta teď dohrála a dospívala skupina Buty. Je tady hudební finále, o které se postará zpívající autorka Annie Lennox, rodačka ze skotského Aberdeenu, kde se narodila v roce 1954 a 72. narozeniny oslaví na konci tohoto roku, na první svátek vánoční. Dlouhá léta byla neodmyslitelně spjatá s londýnským kolegou Davem A. Stewartem ve skvělém tandemu Eurythmics, který v roce 2005 vstoupil do hudební síně slavy Spojeného království. Z roku 1992 je jeden z jejich velkých autorských hitů, ve kterém se prochází po skleněných střepech Walking on Broken Glass, chůze po rozbitém skle. Na konci léta roku 1992 dosáhla tahle nahrávka Annie Lennox na 8. místo britské dvacítky nejprodávanějších singlů a na podzim téhož roku byla v americkém singlovém žebříčku týdeníku Radiant Records na 5. místě. No a tímto singlem v podání autorky Annie Lennox také skončí naše dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali a nezapomeňte, že začínáme každý všední den krátce po 6:30. Od studiového mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech se s přáním večera podle vašeho přání, hlavně zdraví a ať vás život baví, loučí a na naše zítřejší setkání se už teď těší Miloš Skalka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme příjemný večer, připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Denisy Kimmelové Základní škola u Sýria. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Doufám tedy, že i nadále vám dvojka bude dělat příjemnou společnost.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Na dvojce.
1: To je cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: 2001. Narodila se mě tehda vnučka Renatka.
4: Je to dosvaklo podle toho Karla Gotta, když jste říkala, že měl životní jubileum.
2: Co tehdy hrálo z rádia? Co se nosilo? A jaké byly vaše první lásky?
5: To byla Míša, Simonka, ale ono se to potom nějak zvrtlo a minulý rok jsem si vzal Dominika.
1: Byl jednou jeden rok.
2: S Jitkou Asterovou.
6: Teda vy jste pěkný filuta.
1: Nebo Honzou Kovaříkem.
7: A teď se to možná úplně vyjasní.
2: Každý všední den po 12. hodině na dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
2: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
1: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
2: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
1: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Každou sobotu po 18. hodině na dvojce. Četba na pokračování na dvojce.
1: Melanie miluje slávu a uznání a neváhá k tomu použít své děti.
8: Tak, drahoušci, dorazili jsme do Run Shopu koupit Kimi nové tenisky. Viď, kočátko, že potřebuješ nové tenisky, protože tě tam ty už trochu tlačí.
1: Když se ale jedno z nich ztratí, musí se do případu vložit Melaniin protiklad, policistka Klara.
8: Klara se zastavila a chvilku sklidňovala dech. Pohlédla veliteli do očí. Pátrala v jeho tváři po svolení, že smí pokračovat.
1: Děti nade vše. Premiéra detektivního románu Delfin de Vigan.
2: Četba na pokračování každý den po 22. hodině na dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
9: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Pojďte si poslechnout další díl ze seriálu Základní škola u Sýria. Jak už víte, do téhle speciální školy chodí malý Lukáš, který se zajímá o vesmír. Jeho školní třída, první Alfa, se právě chystá na planetu Olala, kde žijí želeóni. Jaká bude cesta a jaké překvapení čeká Lukáše na této planetě? O tom bude dnešní pohádka na dobrou noc s názvem Želé jásá celé.

0: Dobrý večer, děti. S bezva klukem, prvňákem Lukášem, co miluje hvězdy, dalekohledy, rakety, skafandry, planety, měsíce, vesmírné lodě, satelity, sondy, ale hlavně svou základní školu, už se znáte. Luk je vůbec prvním člověkem, který chodí na vyhlášenou vesmírnou školu u Sýria. Od včerejška. Je na to moc pyšný a těší se na každý den, který tu stráví se svými spolužáky a určitě brzy i kamarády. A proto teď prakticky běží do školy. Máma za ním trochu komicky vlaje. Směje se a volá na něj dopředu. Musím si znát, že tolik nadšení pro školu jsem u tebe nečekala. Věděla jsem, že jsi šikula, to samozřejmě, ale že budu na cestu do školy potřebovat běžecké boty, to ne. Jsou na místě. Maminka se zhluboka nadechne. A než se stačí pořádně porozhlédnout, už dostává pusu na tvář. Slyší pámami a Luky mizí ve škole. Dobrý den, pánové. Zdraví dva super tajné agenty, kteří hlídají cestovní kapsle. Ty velice šikovně vypadají jako výtah. Jeden z agentů konstatuje. Lukáš Mráček, žák první alfa, nastup prosím do cestovní kapsle. Dál už to znáš, do třídy dorazíš zhruba za půl minuty, šťastný let. Luky má báječnou náladu, tak vtipkuje. Půl minuty? A nešlo by to rychleji? Čeká, že se obři v černých oblecích zasmějí, ale místo toho mu druhý agent odpoví. Rychlost kapsle je nastavená přesně na míru, tak, aby sletěl nejbezpečněji a nejpohodlněji. Ona totiž odpověď na tvou otázku zní, šlo by to rychleji, jenže paní učitelka by určitě nebyla ráda, kdyby si po přistání poblinkal třídu. Aha, řekne Luky překvapeně a přemýšlí nad tím, jestli jsou superagenti lidi, nebo třeba pochází z nějaké planety, kde jsou sami superagenti. Tam by možná vůbec neměli legraci. Otevírají se dveře cestovní kapsle a Luky už mává na své spolužáky. Žou žežou Nikimižu, Želeona z planety Olala, chapadláka Vorliho z planety Vorli, její veličenstvo Follow 2337, budoucí královnu planety Suritan, Zoo, holohlavou slečnu s úžasným znakem na hlavě z planety Nilpu a kluka, kterému Luky pro sebe říká Flek. Protože ho lidské oko nedokáže vidět ostře a navíc má hrozně dlouhé, nezapamatovatelné jméno. Začíná hodina a do třídy se protahuje paní učitelka Dalia Didibones z planety 3D, která měří víc než 6 metrů. Milí žáci, jestli pak víte, proč pro vás vesmír postavil školu? Proč myslíte, že chceme, aby se potkávali obyvatelé různých planet? Ptá se paní učitelka.
1: Abychom se poznali,
0: odpovídá Zoo. Ano, ano, úplně přesně, jásá paní učitelka. A proč se poznáváme?
1: No, abychom mohli jako dospělí spolupracovat, myslí si Luky.
0: Aha, hezká myšlenka, ale to není možné ve všech případech. A vesmíru stačí mnohem méně, Lukáši ze Země.
1: No tak abychom spolu mluvili,
0: zkouší Lukášek. Výborně! Já mám tak báječné žáky. Ano, je důležité, abychom se poznali, pak se totiž sebe navzájem nebudeme bát. A je důležité, abychom spolu mluvili, pak se totiž můžeme dohodnout. Usmívá se vysokánská paní učitelka Dalia Didibones a dodává. Tak se pojďme poznávat. Kdo představí ostatním svůj svět jako první?
1: Já!
0: Vykřikuje nadšeně Žou Žižou Nikimižu a protože se do toho tak hrne, nikdo jiný už se nehlásí. Paní učitelka kývne. Dobře, dnes tedy, milí žáci, navštívíme planetu Olala a seznámíme se s Želeony. Celá první alfa, včetně paní učitelky, sleduje, jak se Žou Žižou Nikimižu celé rozvlnilo a zároveň radostně povyskočilo. Lukáška v tu chvíli dokonce napadne rým hele, želé, jásá celé. Ale už se samozřejmě soustředí, protože paní učitelka vyzývá Žou Žižou Nikimižu, aby třídě svou rodnou planetu a její obyvatele představilo.
2: Ahoj! Olala je krásná malá planeta, na kterou svítí 11 sluncí. Žijeme na ní my, želeoni. Aby bylo jasno, nejsme žádné nudle z vesmírné příšery nebo tak něco. Jsme bytosti, stejně jako vy, jen vesmírem jinak namíchané. A teď vás na naši míromilovnou planetu zvu.
0: Ono se řekne zvu, ale to nebude tak jednoduché, myslí si Luky. A je mu to celkem líto, protože by se moc rád podíval na planetu svého spolužáka Želeona. Asi si budou pouštět nějaký vesmírný dokumentární film o planetě Olala. Tak to Luky vidí. Jenže uběhne pár vteřin a stane se něco božího, co vážně nečekal. Paní učitelka vymačkává kód na terminálu na svém stole a stěna vzadu ve třídě se pomalu otevírá. Žáci první alfa se teď všichni dívají na své na míru navržené skafandry. Luky to tu prostě miluje. Worley má ve skafandru místo na všech chapadla a parádní helmu. Její veličenstvo Follow 2337 má i oblek do vesmíru ze svítivé látky, kterou nosí normálně. Zoo vážně sluší modrozelený skafandr. Je na něm hezké, že kde má Zoo na hlavě svou malůvku, je její helma průhledná. Flekův oblek do vesmíru je pro Lukyho stejně rozmazaný jako ten, kdo ho bude nosit.
2: Tenhle je Lukyho. Je naprosto boží a má u kotníků trysky. Chtěl by se v něm okamžitě proletět.
0: Žoužižou Nikimižu doma samozřejmě žádný skafandr nepotřebuje a tak už sedí ve své cestovní kapsli a čeká. Tak, milí žáci, postavte se ke svým skafandrům zády a přikažte jim, ať se na vás oblečou. Výborně. Skafandry ovládáte myslí, tedy si vždy pořádně uvědomte, co chcete udělat. Teď už ale nastupte do cestovních kapslí. Všechny jsou nastavené na Olala. Uvidíme se za minutu a půl. Šťastný let. Luky se celou minutu a půl těšil. Teď už ale... Cestovní kapsle celé třídy se otevřely a děti vystoupily na povrch Olala. I když samotný povrch planety snad ani není vidět. Všude jsou totiž želeoni. Jako kdyby se okolo žáků první alfa najednou vytvořily velké kopce ze želé. Želeoni jsou zajímavá vesmírná rasa. Začíná svůj výklad vážně hodně nesvá paní učitelka. Ale vůbec nemám zprávy o tom, že by planeta Olala byla tak hodně opydlená. To musí být nepříjemné.
2: Ne, tak to není, paní učitelko, říká Žoužižou Nikimižu. Želeoni se přišli podívat. No, nikdo nikdy žádného, víte koho, no, neviděl na vlastní oči.
0: Vysvětluje Žoužižou Nikimižu a komicky se vlní okolo Lukyho. Paní učitelka chápavě kývne. I ostatní tomu zdá se rozumí. Jen Lukášek ještě neví, že jsou tu všichni ti želeoni kvůli němu. A to se právě mění, protože Žoužižou Nikimižu se obrací na obyvatele své rodné planety.
2: K radosti všech vezu ukázat první exemplář člověka ke zblízka vidění. Lukáš Mráček, člověk z planety Země.
0: Nejšťastnější člověk z planety Země. Protože smí chodit do nejúžasnější školy v téhle sluneční soustavě. Do základní školy u Sýria. A ještě navíc je populární mezi želeony. Dobrou noc.
3: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hajaja.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Přeju pěkný úterní večer z Dvojky. Kustodia Honesta, takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí Martin Hrdinka a hitparáda Dvojky v 21 hodin. Nechybí ani četba na pokračování. V těchto dnech premiérová četba Děti nade vše. Přijde i host nočního mikrofora a noční proud začne v 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je úterní večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. V tomto rozhlasovém seriálu jsme vám tentokrát připravili podobiznu Kustodii Honesty. Nejedná se o žádnou šlechtičnu, ba ani o duchovní spisovatelku či jinak pozoruhodnou ženu naší minulosti. Ne, my se za kustodií vydáme na jeden kopeček, kterého by si jinak málo kdo všiml, kdyby kolem něj nevyrostlo jedno významné město a přímo na něm hrad.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás budou provázet i dnešní 614. schůzkou na toulkách naší historií. Spolu s již dříve jmenovanými se svého úkolu ujme i Jaromír Ostrý, režisér. Na místě je třeba rovněž jmenovat autora knižní inspirace Petra Horu Hořejše.
2: Brněnský hrad Špilberk byl založen ve druhé polovině 13. století českým králem Přemyslem Otakarem II. Ve 14. století sloužil jako sídelní hrad moravských markrabat z rodu Lucemburků. Určitý čas na něm pobývala i manželka Karla IV. Blanka z Valois. Jako strategicky významná pevnost se uplatnil v 15. století za válek husitských i za bojů mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a uherským Matyášem Korvínem. V následujícím století vojenský význam hradu poklesl. Uprostřed 16. století přešel z královského majetku do vlastnictví města Brna. Po porážce českého stavovského povstání byl v roce 1621 zkonfiskován a stal se císařskou zemskou pevností, jejíž nejslavnější chvíle nastala na sklonku 30leté války. V roce 1645 špilberská pevnost přes svůj chatrný stav odolala spolu s městem Brnem tříměsíčnímu obléhání mnohonásobné přesily švédských vojsk a významně tak přispěla k obratu ve válce. V následujících 100 letech byl postupně přebudován v mohutnou barokní pevnost, která jako citadela tvořila spolu se stejně opevněným městem jednotnou pevnostní soustavu, největší a nejvýznamnější na Moravě a jednu z předních v celé Habsburské monarchii. Tento vývoj byl dovršen na počátku 40. let 18. století v první fázi válek mezi Marií Terezií a pruským králem Fridrichem II., pro něhož se v roce 1742. stala brněnská pevnost nepřekonatelnou překážkou.
3: Ale už dlouho předtím začala probíhat zásadní proměna Špilberku na něco úplně jiného, než kvůli čemu ho kdysi začali stavět.
1: Na co?
3: Na Festungsstrafe, Festungsarrest, případně Festungshaft.
1: To znamená pevnostní žalář.
3: Tak byl Špilberk zásadně označován od roku 1620 až do roku 1783.
1: Tedy kriminál?
3: To se tak jednoduše říct nedá. Představoval určitý specifický charakter vězení v celé hierarchii vězeňských zařízení vůbec.
0: Nenáhodou nesl latinský název
2: Custodia honesta,
1: tedy čestné vězení.
2: Podle paragrafu 17. trestního zákona a paragrafu 16. vojenského trestního zákona byl určen jako trest za souboje šlechty a za politické delikty a byl spojen pouze se ztrátou svobody, nikoli cti. Proto v něm nebyla pracovní povinnost a vězňům byla ponechána určitá volnost v organizaci způsobu života a denního zaměstnání.
0: Navíc až do roku 1673 nepřipadalo vůbec v úvahu, aby byl na Špilberku vězněn někdo, kdo nebyl příslušníkem vojenského stavu nebo alespoň nějakým způsobem s válečnými či bojovými akcemi nesouvisel.
3: Ani ve století 18. nebylo možné přemisťovat na Špilberg jiné než vojenské či šlechtické vězně.
1: Takže obyčejní zločinci se na Špilberg nedostali?
3: Hrdelní zločinci zde byli vězněni.
1: Zrovna jsme si však řekli, že na Špilberku bylo místo pro nobl, tedy chci říci pro čestné vězně.
3: Obyčejní delikventi nebyli nikdy vězněni v pevnostním žaláři.
1: Ale na Špilberku byli.
3: Na Špilberku ano, nikoli však v pevnostním žaláři, nýbrž v žaláři na pevnosti.
1: A v tom je nějaký rozdíl?
3: No podstatný. Byli totiž odsouzeni k těžkým fyzickým pracím, navíc v poutech a železech, jak se tehdy říkalo. A to zpočátku především jako levná pracovní síla při stavbě, rekonstrukci či úpravách samotné špilberské pevnosti.
0: Aby to bylo ještě složitější, ona měřítka toho, čemu dnes říkáme na jedné straně politické delikty a na druhé straně delikty obyčejné či hrdelní, byla trochu jiná než dnes.
1: Jak to?
0: Vzbouřený poddaný, kacíř, blouznivec, armádní zběh, ti všichni byli tehdy řazeni mezi hrdelní zločince, zatímco dnes bychom v nich viděli jistý druh delikventů politických.
2: Lidé, kteří se ocitli v onom podivuhodném špilberském pevnostním žaláři z let 1620 až 1783, byli sice omezeni na svobodě, ale nesměli být zakuti do okovů a s plným respektem se jim musela prokazovat patřičná čest a úcta. Jedinou slabinu představovali peníze. Problém totiž vězel v tom, kdo bude hradit pobyt vězně na Špilberku a v jaké výši. Na ní totiž záležela úroveň péče o vězně, jeho denní dávky potravin, příspěvek na ošacení, lékařské ošetření a podobně. V té době totiž neexistoval žádný rozpočet špilberské pevnosti na úhradu těchto výdajů. A proto bylo běžnou zvyklostí, že náklady nesl ten, kdo vězně na Špilberg poslal. Protože to nebývalo jednoduché, někteří vězni byli na Špilberku internováni na přímý příkaz císaře a nezřídka dokonce přísně tajně, musela správa pevnosti velmi rezolutně vymáhat úhradu výdajů na zemských úřadech, případně na rodině uvězněného šlechtice, a nejednou se stalo, že vězeň žil na dluh, což se nutně odrazilo i na úrovni jeho zaopatření.
1: Vraťme se k samotným začátkům pevnostního žaláře na Špilberku. Kdo vlastně byli jeho první vězni?
3: Když 3. listopadu roku 1622. zazněl v zasedací síni domu moravských zemských stavů v Brně rozsudek nad odbojnými moravskými pány z časů českého proti habsburského povstání, nastalo všeobecné zděšení.
0: Soudní tribunál.
1: Předsedal mu, jak víme, František kardinál z Dietrichštejna.
0: Neváhal sáhnout až k trestům nejvyšším. Nad 20 účastníky povstání byl vynesen ortel smrti. Dalších 31 bylo postiženo tresty na svobodě a na majetku.
3: Evropa, která byla otřesená už dřív popravou 27 českých pánů a ohromena rozsudkem ze září roku 1622 nad těmi, kteří před pomstou Ferdinandovou uprchli za hranice, očekávala, že míra už byla dovršena a císař bude v případě moravské šlechty milosrdnější.
1: Vypadalo to, že nebude.
3: Vypadalo. Na 51 předních moravských účastníků povstání čekali tvrdé tresty. 20 z nich dostalo smrt, u některých byla exekuce ještě zostřena utětím pravé ruky, případně rozčtvrcením a zhanobením.
0: Ještě k popravám nedošlo.
1: Důvod? Snad soucit?
0: Spíš naléhavé prosby Karla staršího ze Žerotína a pak taky snaha ukázat přece jenom milostivější tvář. To změnilo tresty smrti na různě dlouhý žalář.
1: Majetkové potrestání císař pán taky odpustil?
0: To ne. Na tom důsledně trval.
3: Na sklonku roku 1622. nastoupilo svůj trest 16 předních moravských šlechticů. Mezi nimiž byl například Bertolt Bohobut z Lipé, páni Karel a Bedřich z Kounic, Zdeněk Brtnický z Valštejna, Jiří Zahrádecký ze Zahrádek, Bernard Prakšický ze Zástřizl a další.
1: Nastoupili na Špilberk.
3: Přesně tam. Dva z nich tu zemřeli, ostatní byli postupně v následujících letech omilostňováni.
1: Máme tu dopis. Odesilatel se jmenuje Bernard Prakšický ze Zástřizl. Adresát Adam z Valštejna, nejvyšší hofmistr království českého. List byl podán na poštovním úřadě Špilberk.
2: Jsem tak oteklej, jako též dušnost v životě svém, jakou si mám, takže spáti ani ležeti nemohu, div se nezadusím. A k tomu opatření zde na Špilberce žádného nemám, aniž co za peníze se dostati může. Častokrát je 3 i 4 dny kouska masa dostati nemůžeme. Doktora žádného užíti nemohu. A tak na nejvejš i sa svým vězením a již teď k tou nemocí těžkou strápen, sobě sám podoben nejsem.

0: 30letá válka přivedla do Špilberského pevnostního žaláře nemálo vězňů, tentokrát však výhradně z vojenských kruhů.
1: Jeho pohostinství okusili dva plukovníci dánské armády, Nell a Kallenberg, kteří byli zajati v bitvě, v níž byl dánský král Kristián poražen.
0: Kallenberg se pokusil úspěšně o útěk. Nell byl zanedlouho po něm propuštěn.
1: Jinou skupinkou významných vězňů byli tři blízcí spolupracovníci a spolubojovníci Albrechta z Valdštejna. Zatkli je hned v únoru roku 1634. v době posledních okamžiků Valdštejnova života.
2: Měli štěstí, že nebyli v Chebu.
1: Generál jízdních vojsk Šáfgoč to štěstí neměl.
2: Byl v Chebu?
1: Nebyl. Právě operoval ve Slezsku. Byl zatčen, na Špilberku pobyl nějakou dobu a pak byl převezen do Řezna, kde byl sťat.
0: Spolu s ním byl vězněn i plukovník a později generál kavalérie Scherfenberg. I o něm se říká, že měl být popraven.
2: Měl být?
1: Ještě za 10 let po své údajné popravě se účastnil jistých obchodních transakcí se statky, a to dokonce na císařově straně, takže Katovi určitě unikl.
0: Valdštejnovi nejoddanějším byl třetí vězeň, podplukovník Hemmerle.
1: Právě on se svými jednotkami držel zoufale Plzeň, ještě v okamžiku, kdy se Valdštejnův osud v Chebu už tragicky naplnil.
3: Klid v Evropě však nenastal ani po uzavření Vestfálského míru, kterým 30letá válka skončila. Turecké nebezpečí, vzájemné rozmíšky mezi zeměmi habsburskými a německými, podezírání Francie a další neklidné momenty přiváděly do Špilberského pevnostního žaláře další výrazné osobnosti.
0: V červenci roku 1692 byl na Špilberg přivezen vězeň v skutku prominentní. Saský generál a polní maršál ve službách saského kurfiřta von Schöning.
1: To už měl za sebou závratnou vojenskou kariéru a před sebou 4 roky života.
0: Byl to vzdělaný muž, který nastoupil vojenskou dráhu ve svých 24 letech a díky svým schopnostem postupoval na žebříčku hodností.
1: Nejednou osvědčil statečnost i v přímém boji. Vyznamenal se ve válce proti Švédům jako generálmajor a krátce na to byl jmenován generálporučíkem a guvernérem Berlína a stal se plukovníkem tělesné gardy braniborského kurfiřta.
0: Navázal kontakt s rakouským císařem Leopoldem I. a také s francouzským panovnickým dvorem, jakož i se saským kurfiřtem, do jehož služeb nakonec vstoupil.
1: Což asi neměl dělat.
2: A proč?
1: Vzbudil proti sobě podezření, že usiluje o vytvoření spolku Francie se Saskem proti císaři.
0: Síť kolem něj se brzy zatáhla a pan maršál putoval na Špilberg.
3: O vážnosti podezření svědčí i to, jak byla organizována jeho doprava na Špilberg. Osobně za ní byl odpověden maršál Daun. Ten zvolil dopravu nenápadnými poštovními kočáry, které najal u brněnského poštmistra. Doprovod maršála Schöninga tvořili jeho 2 dlouholetí sluhové, komorník a kuchař, a skupina 5 mušketýrů vedená speciálně vybraným kaprálem. I kočí patřil mezi nejschopnější, které brněnská pošta zaměstnávala. Trasa byla přísně utajena. Vše probíhalo inkognito, všude byli připraveni čerství koně. Na Špilberg dorazili, jak prozrazují podrobné doklady, 14. července 1692 v 10 hodin dopoledne. Za péči o tohoto prominentního vězně byl osobně odpovědný sám zemský hejtman Kolovrat.
2: Takže po bezpečnostní stránce dokonalá akce.
1: I po stránce prominentova pohodlí.
0: Dokonce se šlo tak daleko, že bylo stanoveno, aby pan maršál nebyl rušen nějakým sledováním.
2: Jo, a jak to provedli?
0: Sledovali jeho sluhy, neboť...
3: Jsou už více než 15 let ve službě svého pána a musí proto bezpochybně znát různá maršálova tajemství, zejména všechny jeho dobré přátele a jeho písemný styk s Francií.
0: Navíc hrabě Daun důrazně radí...
3: Každopádně bedlivě střežit nejenom ony 2 jeho sluhy, ale všechny kolem něho. aby se mohlo zabránit případné špionáži ve prospěch Saska.
2: Jak dlouho byl tento přísně, i když nepřímo střežený vězeň na Špilberku?
1: 2 roky.

0: Špilberský pevnostní žalář však zažil i nejedno tajemno. To tenkrát, když pod rouškou noci byly do žaláře dopravovány jakési osobnosti, o kterých se jenom šeptalo s prstem na ústech, že by špioni, emisaři, rukojmí, nikdo nic nevěděl.
1: V květnu roku 1712 to byl jistý Lavergne.
2: Někdy ho titulovali jako Comte.
1: Byl obklopen nebývalým pohodlím, těšil se jisté osobní svobodě, mohl dokonce chodit do města na procházku, arciť opatrně sledován a střežen.
2: Po podepsání míru mezi Francií a Rakouskem byl náhle propuštěn.
1: Podobná mlha kryje i pobyt jistého Linage, také Francouze, který se překvapivě objevil roku 1734 na Špilberku jako státní vězeň a odtud byl pak odvezen urychleně na Kladskou pevnost.
2: Ani o vězni s divným, možná krycím jménem von Champagne není nic bližšího známo.
1: Možná byl na Špilberku návštěvou a nikoli nedobrovolně.
3: Jisté je, že svůj trest si tu odpikával za blíže neobjasněný politický delikt hrabě von Tharull. Byl to neklidný element a působil veliteli Špilberku značné potíže. Nejenže vázel přísun peněz na jeho zaopatření a on žil z milosti velitele pevnosti na dluh, než mu byl vykázán příspěvek 400 zlatých ročně, ale i proto, že baron Tharull byl věčně nespokojen se svým ubytováním v hradních prostorách a jeho kategorické požadavky nebyl sto splnit ani sám velitel pevnosti, který byl nakonec nucen ubytovat barona ve svém vlastním služebním bytě na Špilberku.
2: Ještě na jednu postavu nesmíme zapomenout. Její Jiří Olivier Wallis, známý svou závratnou vojenskou kariérou, která vyvrcholila tím, že se stal guvernérem v Messině a v roce 1739 i guvernérem v Srbsku.
1: Byl odvážným velitelem v bojích proti Turkům a císař Karel VI. Si byl plně vědom jeho nedocenitelných vojenských kvalit.
2: Zcela neschopen však hrabě Wallis zůstal v okamžiku, kdy vystoupil jako diplomat a aby zabránil dalším válečným operacím, které podle jeho odhadu nemusely dopadnout pro Rakousko dobře, sjednal v Bělehradě náhle, víceméně o své újmě a bez příkazu císaře, s Turky příměří. A krátce na to i mír, ve kterém ovšem Rakousko muselo rezignovat na své územní zisky na Turcích, které vybojoval předtím princ Evžen Savojský.
1: Hrabě Jiří Olivier Wallis přišel na Špilberk v únoru 1740 a byl přijat velitelem pevnosti hraběten Zinzendorfem se všemi vojenskými poctami.
3: Když velitel pevnosti špilberské hrabě Zinzendorf osobně uváděl hraběte Wallise do vykázané místnosti, chtěl mu Wallis na prahu odevzdat svůj kort, jak bývalo běžným zvykem u šlechtických politických vězňů. Ale hrabě Zinzendorf jej s úklonou odmítl a podotkl, že on nemá výslovně císařem nařízeno, aby mu kort odebral. Tím naznačil velice prominentní postavení hraběte Wallise a úctu, kterou k němu sám choval. Wallisovo věznění trvalo ostatně jenom pár měsíců, protože v tom roce císař zemřel a Wallis byl volný.
0: S osobností nějakým způsobem výjimečných jsme se svého času zmínili o baronu Trenkovi.
2: Strávil zde 3 léta a také tu zemřel. Star sotva 39 let.
1: Stejně významnou, ale na rozdíl od Trenka neznámou osobností je generál a polní maršál Claude Alexandre de Bonneval.
2: Jak jméno napovídá, byl původem Francouz.
1: I když proslul jako výrazný bojovník proti Turkům, upadl do podezření, že připravoval spiknutí proti císaři, že porušil respekt vůči císařskému majestátu a dále, že se kdesi a kdo ví proč svévolně zdržel a vybočil z určené trasy.
2: Nad polním zbrojmistrem.
0: To byla jeho tehdejší hodnost rovná generálské.
2: Byl vynesen rozsudek.
3: Odsuzuje se ke ztrátě všech hodností a k trestu s tětí mečem.
2: Císař mu však udělil milost a namísto smrti dostal Bonval rok pevnostního vězení.
1: V doprovodu 40 dragounů nastoupil cestu na Špilberg.
0: Nechal mu velitel Zinzendorf kort?
1: Nenechal, ale Bonval si mohl přivést na pevnost své služebnictvo. Protože se jeho zdravotní stav s příchodem na Špilberg nezlepšil.
0: Málo kom se zlepšil.

0: V listech do Vídně si neustále stěžoval a marně prosil, aby se směl pohybovat aspoň po pevnosti. Nepokusil by se prý o útěk, ani kdyby zdi byly z másla a papíru. Nejhorší pro něj bylo, že mu kontrolovali všechny dopisy. Cítil se tím z hlouby duše uražen. Ale nakonec se přece jenom za peníze našel ochotný pomocník. Většinu Bonvalových dopisů pronáší a odesílá kuchař Linz, na jehož brněnskou adresu chodí také odpovědi.
1: Když ho po roce propustili, měl na krku 50 a byl trápen dnou, ale plný plánů.
2: Po mnoha peripetiích překročil hranice turecké říše, tentokrát nikoli jako voják, ale jako uprchlík, který hledá politický azyl.
1: Ujal se ho bosenský paša, který dokázal ocenit jeho talent ve vojenských věcech.
2: Jenže se o tom dozvěděla Vídeň. A protože zrovna s Turky neválčila, tak zažádala o Bonvalovo vydání.
1: Pro generála zbývalo jediné rozhodnutí, přijmout islám.
2: Jako věřící muslim nemohl být Bonval nevěřícím vydán.
1: Dostal jméno Achmed a dal si oholit hlavu.
0: Vyměnil jsem noční čepici za turban,
3: řekl poněkud lehko vážně svým přátelům.
1: Turecké vojsko naléhavě potřebovalo po sérii porážek nějakou vzpruhu, a tak 57letý Bonval putoval do Istanbulu, aby se ujal organizace a výcviku vojenské jednotky, která měla být cvičena v evropském válečném stylu.
2: Vytvořil sbor bombardýrů a byla mu přiznána hodnost paši se 2 koňskými ohony, čímž se stal váženou osobností.
1: Sultán zlákán prvními úspěchy nové jednotky dal dokonce souhlas k vybudování celého armádního sboru podle evropského vzoru.
3: A co svědomí toho poturčence?
0: Ty směšnosti, které s sebou nese víra,
3: psal Achmed Bonval svému příteli Voltérovi do Francie,
0: mne nemohli odradit. Pravda je, že jsem vždycky soudil, že Bohu je jedno, jestli muslim, křesťan, žid nebo vyznavač ohně.
1: V Evropě se stal Achmed paša nesmírně populární osobností. Vycházely o něm i knihy.
2: Přežil všechny svoje nepřátele. Až do poslední chvíle prosazoval proti habsburskou linii turecké zahraniční politiky.
1: Ale už se blížil konec. Zemřel ve svém domě v Istanbulu v březnu roku 1747.
2: Den jeho smrti připadl náhodou právě na den, kdy muslimové slaví Mohamedovo narození. Turci v tom spatřovali zvláštní přízeň Aláhovu.
3: Byl mu postaven sarkofág z bílého mramoru s tureckým a francouzským nápisem, který hlásal slávu neboštíkovu. Končil slovy modlitby.
0: Ať jeho duše odpočívá v ráji na růžovém polštáři.

0: Koulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 614. schůzka s toulkami českou minulostí, 615. s podtitulem Jak se cestovalo po zemích koruny české, uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.
2: Ranní Dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
4: Pokračujeme v sobotu 16. května v Mikulově.
5: Konají se tam městské slavnosti a my budeme u toho.
6: Setkáme se pod zámkem, budeme rádi.
4: A taky se můžeme slyšet ve vysílání od 14.00.
3: Protože Ranní Dvojka nikdy nespí.
6: Celý rok jsme s vámi.
3: A někdy i u vás. Dalibor,
6: Regina,
5: Jakub.
3: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
6: Potkejte se již 16. května s oblíbenými moderátory a autory pořadu Českého rozhlasu Dvojka a Českého rozhlasu Pohoda. Nahlédněte do zákulisí rádia nebo buďte součástí živého vysílání. V 11 hodin si do studia S1 pozval Aleš Cibulka, Veroniku Kek-Kubařovou, Jana Nedbala nebo bratry Bachelory Martina a Miroslava Dubovické. Nebudou chybět ani autogramiády tváří našeho vysílání. Těší se na vás Šárka Volemanová, Jiří Holoubek, Robert Tamchina, Marie Redková, František Novotný, Iva Bendová, Jan Rosák, Jitka Novotná a mnozí další.
3: Den otevřených dveří Českého rozhlasu.
6: V sobotu 16. května na Vinohradské 12 v Praze.
3: Více informací na rozhlas.cz/DOD.
7: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
3: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
1: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
8: Co říkáte této myšlence?
6: Jak to vidí?
3: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
8: Dobrý den, je tady prostor vyhrazený rozhovoru na aktuální témata. Podíváme se na ně optikou Denise Hejlové, vedoucí Centra pro strategickou komunikaci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vás zdravím a vítám zpět v Česku z vaší cesty po Japonsku. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Zaměříme se především na roli a vliv influencerů v cestovním ruchu, vztahy politiků a novinářů a pochopitelně také mediální scénu Japonska. Zita Senková přeje nerušený poslech.
3: Český rozhlas Dvojka.
6: Jak to vidí?
8: Jak už jsem avizovala, paní Hejlová, vrátila jste se z delší pracovní cesty po Japonsku, přednášela jste na tamních univerzitách, navštívila jste Tokio, Kyoto, Kanazavu, diskutovala jste s novináři z největších japonských médií, tak která mají ten největší vliv, význam? Uveďte nás do té mediální krajiny.
9: Je to zajímavé, protože Japonsko je od nás hodně vzdálené a lze říci, že i v tom mediálním světě tam platí trochu jiná pravidla než u nás. V něčem jsou Japonci vždycky hodně napřed, třeba v té adopci digitálních technologií. Oni byli jedni z prvních, kde masově už před 25 lety jste viděli na ulicích mobilní telefony, technologie, připojení k internetu a tak dále. A na druhou stranu jsou zase v něčem více tradiční. Takže pořád je to země, kde se vlastně nejvíce tisknou noviny. A kde lidé stále třeba noviny čtou v té papírové verzi. Takže i společensky je to takové docela zajímavé, že jdete do kavárny a tam vidíte lidi, jak pořád sedí a čtou si ty papírové výtisky, což už v Evropě zase příliš tolik k vidění není.
8: A souvisí to s tím nastavením tamní společnosti, tamní mentalitou, zvyklostmi, nebo co je za tím rozdílem, když to porovnáme třeba s Evropou, kde víme i v České republice klesá ta čtenost a co se týče i vyhledávání informací, tak čím dál více se mnoho lidí orientuje na sociální sítě.
9: Ony ty trendy jsou v Japonsku velmi podobné, takže i tam ta čtenost klesá a ten mediální trh se velmi proměňuje. Ale zároveň lze říct, že ti Japonci vlastně k některým těm proměnám dospívají až nyní. Takže oni vlastně za ty poslední 2-3 roky teprve spatřili opravdu masivní nárůst využívání sociálních médií v té politické komunikaci. Zatímco u nás už ten trend je více než dekádu. A lze říci, že vlastně i ti Japonci používají trošku jiná ta sociální média. Tam třeba po roce 2011, kdy došlo k tragické vlastně zemětřesení a následné tsunami v severní části Japonska, tak Japonci si vymysleli nebo vytvořili takovou vlastní síť, která se jmenuje Line. Je to něco jako WhatsApp, ale můžete vlastně to využívat k celé řadě věcí, které děláte online, komunikovat, dívat se na něco, platit a tak dále. A tato síť je vlastně velmi rozšířená v Japonsku. A zároveň ale docela hodně používají síť dříve Twitter, dneska X, což je vlastně Japonsko je po Americe druhý největší trh, kde je tady ta síť takhle hodně používaná. Takže i ta mediální spotřeba je tam trošku jiná než u nás.
8: Jaké jsou podmínky pro novináře v Japonsku?
9: Ti novináři to v Japonsku mají vlastně tradičně trošku jiné než zase kdekoliv jinde na světě. Protože tam ta, řekněme, nezávislá žurnalistika se začala odvíjet až po druhé světové válce, kdy tam vznikaly takzvané novinářské kluby. Ono to je takový vlastně pozůstatek těch dříve, úplně původně to byly vlastně kluby zahraničních novinářů, kde se vlastně ti novináři sdružovali a sami si tam sdíleli informace, kontakty a tak dále.
8: Kisha Clubs?
9: Ano, říká se tomu v Japonsku Kisha Clubs, což je spojení toho japonského jména Kisha pro novinář a club jako z angličtiny pro klub. A to jsou vlastně instituce, které jsou přiřazené přímo třeba k ministerstvu anebo i k velkým firmám nebo k nějakým důležitým institucím. A ti novináři tam vlastně sedí skoro na stejném patře jako ti profesionální komunikátoři, PR-isté. Takže to sepětí mezi nimi je velmi těsné. A i třeba tam panuje celá řada takových jako nepsaných nebo neformálních pravidel o tom, co se sdílí a co už ne, což je vlastně velmi specifické.
8: Lze říct, že je to vlastně tyto kluby takové exkluzivní pro určitou část novinářů, jak se na to dívají ti ostatní?
9: No po více než půl století to bylo jako velmi exkluzivní, ale tím, jak se ten svět těch digitálních médií proměňuje, tak čím dál tím větší sílu nabírají i lidé, kteří vlastně si založí třeba vlastní účet na sociálních médiích, ať už je to právě ta síť X nebo třeba YouTube. A v Japonsku jsou specifické takzvané media clips, kdy tito lidé, a to můžou být skutečně jako naprostí amatéři, to nemusí být novináři, tak oni si vyberou něco z nějakého klipu, který vidí někde, ať už v televizi nebo na sociálních médiích, a ten vystříhnou a přesdílí s vlastním komentářem. A tento druh vlastně začíná nahrazovat tu tradiční žurnalistiku a teď je ta společnost jako neví úplně, jak to má přijímat a ještě více problémů s tím mají ti žurnalisté, kteří vlastně se dívají na to něco, co tak nějak trochu supluje tu jejich práci, ale přitom to není úplně jejich práce. No a samozřejmě do toho nám vstupují vlivy umělé inteligence a šíření nějakého vlastního obsahu se záměrem, který třeba nemusí být vždycky úplně bohulibý.
8: Jak jsou na tom veřejnoprávní média v Japonsku?
9: Já bych řekla, že velmi podobně jako u nás v České republice. Ta debata se tam odehrává opět o způsob financování, o to, jak vysoké má být to financování, co mají ta veřejnoprávní média vlastně přinášet společnosti. Řada těch jejich kritiků je obvinuje z toho, že jsou ideologicky zaměřená, především takovým tím spíše středo nebo levicovým směrem. A objevují se tam opravdu úplně stejné debaty. Stejně tak jako v Čechách, já si myslím, že tam vlastně chybí od těch veřejnoprávních médií nějaká jasná deklarace toho, co je ta jejich role. Že by tam vznikaly nějaké třeba diskusní skupiny anebo nějaké odborné články, papery a tak dále, kdyby ta veřejnoprávní média řekla, tak my jsme se nad tím zamysleli a tohle to je ten hlavní důvod, proč jsme tady, toto chceme přinášet společnosti a vlastně tak jako znovu nastavili ten svůj význam.
10: Jenom abychom se rozuměli, teď mluvíte spíše o Japonsku nebo o České republice?
9: Mluvím teďkonc o Japonsku, ale myslím si, že tohle to vlastně chybí i u nás v České republice. Ta doba se neuvěřitelně mění a myslím si, že ta veřejnoprávní média musí reflektovat i ten svůj vlastní záměr, cíl a nějakým způsobem znovu přinášet tu hodnotu veřejnosti.
10: V České republice jsou na vzestupu čím dál větším podcasty. Jak je tento formát oblíbený nebo osvědčený v Japonsku?
9: V Japonsku je také hodně osvědčený, protože Japonci velmi dlouho dojíždějí veřejnou dopravou. Zejména v té oblasti Tokia, Tokio, Yokohama, Chiba, tam žije v tom vlastně v té souvislé aglomeraci více než 30 milionů lidí. Takže pro Japonce dojíždět do práce hodinu, ale třeba i hodinu a půl různými dopravními prostředky, to není žádná výjimka. Hodně také chodí pěšky nebo jezdí na kole a to je pro ně právě příležitost, kdy si mohou nasadit sluchátka, poslouchat, potom když si sednou, tak si něco čtou a nebo někteří jsou tak unavení, že i častokrát spí v tom metru.
10: Denisa Hejlová, expertka na strategickou komunikaci a její pohled na japonskou mediální scénu.
3: Jak to vidí?
2: Host Zity Senkové na Dvojce.
10: Muž obviněný z dubnového pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa se cítí nevinen, jak řekl včera jeho obhájce u federálního soudu ve Washingtonu. Jenom připomenu, že koncem dubna střílel na gala večeři amerického prezidenta a dalších vládních představitelů s korespondenty pro Bílý dům. Teď bych se ráda zaměřila spíše na tu společenskou událost, než na ten incident. Ta gala večeře s novináři se koná už od roku 1924 pro Bílý dům bývá tradičně jedním ze společenských vrcholů roku. Je to večeře sdružení zpravodajů Bílého domu, tak co si o tom myslíte, paní Hejlová? Mimochodem Donald Trump během svého prvního mandátu toto společenské a významné setkání ignoroval, letos měl připravený projev.
9: Je to zajímavé, že toto nám vlastně navazuje i na tu tradiční formu té žurnalistiky, kdy i ti novináři, a někdy se to právě odehrávalo i v těch třeba klubech zahraničních novinářů, v Japonsku je toto například Foreign Correspondents Club of Japan, tak tam se pořádají tyto vlastně společenská setkání politiků a někdy i na té nejvyšší úrovni a novinářů, protože oni sice na těch obrazovkách nebo v těch novinách stojí proti sobě, ale přitom jsou spolu v častém kontaktu a někdy tam je také důležité prostě nějaká důvěra, nějaké osobní vztahy a tak dál. A samozřejmě novináři se snaží získat exkluzivní přístup k těm informacím. Dříve v těch tradičních médiích býval takový boj o to, kdo získá tu informaci první, od koho se potom bude ta informace předávat dál, jaké médium se bude citovat a tak dále.
10: Solo kapr.
9: Ano, přesně tak.
10: Solový pořád.
9: Ale jak jsem říkala, tak ta doba se neuvěřitelně změnila a dneska ty vztahy jsou jiné, takže politici častokrát upřednostňují sdílení těch informací přes vlastní sociální média. Novináři pro ně přestávají být tak trošku důležití, někdy si na ně i hodně dovolují. Někdy je i častují nepěknými přízviskami a někdy je prostě nepozvou, prostě je úplně
10: odstraní,
9: nepustí. Takže ta doba se mění a někdy tu jejich roli začínají zastupovat influenceři, kteří jsou třeba i pozvaní na nějaké výjezdní, na nějakou cestu nebo na nějaké setkání s politiky. Mm.
10: Mimochodem podobný formát, jako je ta americká večeře s korespondenty Bílého domu a zástupci tamního establishmentu, existuje i v Německu, pokud se nepletu, letos se konal už 73. takzvaný Bundespresseball, také pamatuju ještě z bonských a berlínských let, je to obdobná tradice. Potřebují vůbec politici, paní Hillová, klasická média? Když sama jste také řekla, že velká část, možná značná, ta větší, se přesunula, co se týče komunikace na sociální sítě, politici mají nejenom své účty, ale třeba i ty podcasty, o kterých jsme mluvili.
9: To je skutečně otázka za milion. Já si myslím, že žijeme v takové přechodové době a stejně tak jako knihy se tisknou už stovky let a pořád ještě nezmizely z toho trhu, tak stejně tak já si myslím, že v té podobné formě budou existovat i zpravodajská média s profesionálními žurnalisty, kteří jsou specialisté na vyhledávání informací, ale myslím si, že ta doba se skutečně jako velmi promění. A my to vidíme i v tom, že klesá počet lidí, kteří mají zájem o politické informace. A myslím si, že je v zájmu jak těch seriózních novinářů, ale tak ve finále i té občanské společnosti, aby motivovali lidi k tomu, aby o tu správu věcí veřejných zájem měli, protože to je něco, co my všichni konec konců platíme z našich daní a měli bychom mít zájem na tom, aby to fungovalo co nejlépe.
10: Jak už jste také řekla, paní Hillová, ty vztahy mezi médií a politiky bývají napjaté nejenom v České republice. Myslíte, že podobná setkání, společenská setkání, jako zmíněná gala večeře nebo takový ten velký ples pro novináře, zástupce médií, ať už domácích nebo zahraničních, v Německu a v jiných zemích, bylo by to, není mi známo, že něco takového existuje teda v České republice, že by to mohla být platforma, kde by se možná obrousily nějaké ty hrany.
9: Česko je plesová země, takže já si myslím, že nějaká taková akce by možná měla úspěch. Těch plesů máme opravdu jako spoustu u nás. A oni ti novináři a politici se častokrát setkávají za zavřenými dveřmi tam, kde ta veřejnost to nevidí. Oni spolu tráví spoustu času, pokud tedy ti novináři vyjdou ze své redakce a sbírají informace v terénu, což už se také tak často jako neděje, ale tak spolu tráví spoustu času třeba, když je doprovází při volební kampani, na různých mítinzích, anebo právě na těch zahraničních cestách, kdy i někdy cestují jako společně stejným letadlem, ať už je to vládním speciálem. Takže tohle to jsou vlastně ty momenty, ve kterých dochází k nějakým neformálním mezilidským kontaktům spíše, než když jde politik na rozhovor do nějakého média. Tak spíše než toto je toto zákulisí.
3: Jak to vidí?
2: Host Zity Senkové na Dvojce.
10: V dnešním vydání máte možnost naslouchat postřehům expertky na strategickou komunikaci z Univerzity Karlovy Denisy Hejlové. Při výběru dovolené se mnozí nechají rádi inspirovat nejenom nabídkou cestovních kanceláří, doporučením známých, přátel, kolegů, ale také influencery. Dosah jejich videí nebo fotografií na sociálních sítích může přilákat další návštěvníky. Nese to plody i rizika případná, jak vy to vidíte, paní Hejlová. Jinak s těmito, řekněme, cestovatelskými influencery pracuje mimo jiné i Česká státní agentura Czech Tourism, která pořádá právě cesty pro zahraniční média, mimo jiné.
9: Ta oblast reklamy na sociálních médiích, my tomu říkáme influencer marketing, tak je dneska velmi rozšířená a spočívá v tom, že zadavatel, firma nebo cestovní agentura zaplatí většinou zprostředkovateli anebo přímo tomu influencerovi za to, aby propagoval nějaký jejich produkt. A je potom o zodpovědnosti obou dvou těch stran, aby tato spolupráce byla dobře označená, aby každý uživatel věděl, že toto je skutečně placený příspěvek a že zaplatili nejen za to, že se to zobrazuje na těch sítích jako sponzorovaný příspěvek, ale i za to třeba, že ten influencer byl pozvaný do toho hotelu na víkend a neplatil tam útratu. Takže to je hrozně důležité, protože to samozřejmě ovlivní ten jeho názor a způsob, jakým to ten influencer nebo influencerka prezentují.
10: A prezentují to právě i s tímto, řekněme, dodatkem nebo vysvětlením. My jsme opakovaně mluvili v pořadu o jaksi etických standardech influencerů obecně.
9: Bohužel musím říci, že přestože tady více než 8 let prosazujeme samoregulaci a ono je to vlastně napsané i v zákoně, ono je to v zákoně o ochraně spotřebitele, tak stále se hodně často setkáváme s tím, že ta reklama na sociálních médiích je neoznačená ze strany těch influencerů a hodně často se to právě týká tady toho destinačního marketingu. Takže tam je to potom vždycky na rozvaze nebo i v nějaké gramotnosti toho uživatele sociálních médií, aby se vždycky ptal, a tento příspěvek, skutečně si to ten influencer platil sám? Není tam někde dole v hashtagích schováno, že to je sponzorovaná cesta, že to je vlastně reklama? Chce se mi tomu věřit, nebo je to skutečně tak dobrá destinace, chci tam skutečně jet, nepodívám se jenom na místo, které bude obsazené tisícovkami dalších lidí, kteří jedou na ten stejný výhled jako já.
10: Vy byste se nechala inspirovat třeba takovým videem influencera, nebo ani nedoporučením, ale prostě když se podíváte na fotografie, záběry?
9: Já jsem taky běžný uživatel, takže já hodně sleduji cestovatelská videa a dokonce i ta z Prahy, například kluků z Prahy, protože i častokrát já se ráda dozvím o tom svém městě, ale většinou ve svém osobním zážitku jdu tou opačnou cestou, že se snažím záměrně vyhýbat těm místům, která oni propagují, protože ta bojují s overturismem, s přelidněním.
10: Co se týče propagace například země v tomto případě a jaksi dopadů v dobrém slova smyslu těch influencerů, tak je to efektivní způsob, jak propagovat třeba krásy Česka v našem případě?
9: Ten influencer marketing dneska my používáme vlastně jako běžnou a úplně standardní součást marketingového mixu. Takže v podstatě, když vy zadáváte tu kampaň, tak si rozdělíte ten rozpočet na podle toho, jaké máte cílové skupiny. A většinou si to rozdělíte na reklamu v televizi, v rozhlase, v novinách nebo magazínech a součást toho je dneska už i ten influencer marketing. Někdy se ty kampaně dělají pouze prostřednictvím influencerů, ale to je pořád stále málo. Většinou vy potřebujete zasáhnout jako pestřejší složku té vaší cílové skupiny, takže používáte vlastně kombinaci těch jednotlivých mediatypů.
10: Jinak, když mluvíme o cestování, tak kdo měl zájem, mohl o víkendu v přímém přenosu sledovat evakuaci výletní lodě, kde se rozšířil hantavirus. Existuje vůbec ještě, paní Hejlová, nějaké tabu, co online neuvidíme, alespoň zatím?
9: No, je to těžké, protože častokrát, i když člověk jde po ulici, tak se setkává s mobilními telefony, které jsou namířeny proti němu a člověk nikdy neví, jestli ta osoba naproti němu telefonuje, nebo zda si ho natáčí a zda se potom někde neobjeví na sociálních médiích a tak dále. Takže myslím si, že ten tlak na to zachovávat nějaké soukromí je určitě větší v Evropské unii než asi jinde na světě. Ale je to pořád otázka, se kterou se musíme nějakým způsobem vyrovnávat.
10: Jinak podle nejnovější zprávy agentury Reuters, Texas včera zažaloval streamovací platformu Netflix, firmu viní z údajného špehování uživatelů, shromažďování jejich data z toho, že platformu utváří tak, aby vyvolávala závislost.
9: Já si myslím, že je skvělé, že to můžeme udělat, že jako skutečně můžeme nějakým způsobem se obrátit proti těmto firmám, protože když se podíváte třeba na příklad Číny, která je technologicky opravdu velmi rozvinutá, tak tam v podstatě něco takového je nemyslitelné. A když jsme se tady bavili o tom třeba snímání obličejů, když jde člověk po ulici, tak to je v Číně naprosto běžně rozšířené úplně všude. Takže tam ta osobní data vlastně jsou všude. Vás tam snímají kamery na ulici, v obchodech, dokáží rozpoznat i vaší vlastně jako čočku v oku. Takže takovéhle detaily oni tam vlastně jsou schopni snímat a potom vyhodnocovat třeba způsob, jakým chodíte podle toho dokáží vás identifikovat, i když máte na obličeji masku a tak podobně. Takže ta jako diskuze mezi tím, kde je hranice bezpečnosti a kde je hranice ochrany osobní svobody, určitě probíhá všude na světě, ale pouze v těch demokraciích o tom můžeme vyjednávat.
10: Jinak možná se vracím trošku zpět, ale mezi pozvanými influencery, co se týče toho, jak si propagace země, se kterými pracuje mimo jiné, také Czech Tourism, byli loni třeba také čínští influenceři, což byla docela velká debata v loňském roce a někteří sinologové i bezpečnostní informační služba to označili za možné bezpečnostní ohrožení státu. Czech Tourism na to reagoval zprávou, že vždy postupuje v souladu s platnou legislativou a s respektem k bezpečnostnímu rámci, který je nastavený státními institucemi.
9: Já jsem moc ráda, že se tato debata vede, ale myslím si, že z mého pohledu, já jsem ráda, že kolegové sinologové už k tomu řekli svoje a naprosto se s tím ztotožňuji. Ta bezpečnostní otázka je tam velmi důležitá a neměla být opomíjená. Ale já to vidím z pohledu opět té strategie a strategické komunikace. Skutečně chceme příliv dalších tisíců turistů, zejména do Prahy, která je prostě zavalená turisty, nezvládá to. Centrum Prahy je špinavé, zanedbané, prostě neprůjezdné častokrát. My nemáme dostatečnou infrastrukturu, jak jste zmiňovala, já jsem se právě vrátila z Japonska a vždycky, když se vrátím, zažívám takový ten reverzní kulturní šok. A věci, které tady hodně postrádám, jsou veřejné toalety a veřejná pítka. Toto jsou věci, které jsou v Japonsku na každém rohu a zejména ty veřejné toalety jsou zdarma a jsou opravdu jako perfektně čisté a udržované. A u nás v centru Prahy to není. Já vždycky, když se vrátím, tak když jdu na fakultu do práce v centru Prahy, tak já cítím ty pachy, které prostě jinde nejsou. A mě to vadí. A domnívám se, že to město pouze opravdu jako čerpá nějaké finanční prostředky, které ani nejsou moc velké, z přílivu turistů a nestará se o ty klenoty, které my tady máme. Já věřím, že se s tím potýkají i jiná města v České republice, ale v té Praze je to skutečně fyzicky cítit. Takže já si myslím, že ta strategie Czech Tourismu je velmi špatně nastavená. My nepotřebujeme více turistů. My potřebujeme bohatší turisty, kteří tady utratí více peněz a budou se více chovat s respektem. A mimo jiné tyto kampaně třeba zavádějí i jiné státy. Například Amsterdam uvedl kampaň, která varuje britské mladé turisty před tím, aby jezdili do Amsterdamu a chovali se tam tak, jak nemají. Což je úplně stejné v Praze, protože Praha je z pohledu tady toho turismu ještě levnější než ten Amsterdam.
10: Tak a to byla hozená rukavice přímo od Denisy Hejlové, expertky na strategickou komunikaci z Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za vaše postřehy a přeji vše dobré.
9: Naslyšenou.
10: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
3: Jak to vidí?
6: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Dvojka.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/dod.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
3: Je tady další květnová hitparáda letošního roku, roku 2026. Mám pro vás tři novinky, budou od skupiny Poetika, od Petry Janů a zpěváka Lásky, a Láska bude mým hostem, protože máme květen. Bude na telefonu. No a poslední novinku má Charlotte Gott. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám nejen to všechno, co už jsem říkal, ale také krásný den. A začneme dnes hitem, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka před 20 lety, to znamená v roce 2006. Před pár dny, 8. května, totiž oslavila 40. narozeniny zpěvačka, všestranná česká zpěvačka Gabriela Urbánková. Já ji znám asi od 15, takhle nějak si myslím, takže už, jak se říká, pěkně dlouho. A ona natočila právě před těmi 20 lety píseň do televizního seriálu Poslední sezóna. Ta písnička se jmenuje Touha.

Hudba a text Martin Němec, zpěv Gabriela Urbánková a písnička Touha, která je spojená se seriálem Poslední sezóna, což byl, jestli si dobře vzpomínám, seriál, který byl plný hokejistů a Gabriele Urbánkové samozřejmě dodatečně všechno nejlepší ke 40. narozeninám. Mám pro vás 3 novinky a 9 největších hitů týdne a hned na úvod vám řeknu, že padne jeden rekord, který se týká právě letošního roku 2026. První novinka se jmenuje Je blízko. Úspěšná česká kapela Poetika, která má i titul Legenda nočního proudu v kategorii skupina, přichází s novým singlem, který se právě jmenuje Blízko a přináší silnou dávku pozitivní energie, radosti a lehkosti. Tahle ta novinka vznikla během takového mezinárodního, jak se říká, songwriting campu, což je něco takového, že se sejde mnoho autorů a dohromady vytvoří nějaké písničky. Byl to camp Universal Music ve Varšavě, kde se na jednom místě setkali tvůrci z různých koutů Evropy a na této skladbě spolupracoval mezinárodní tým ve složení. Rumunský producent, který teda se jmenuje trošku zvláštně UNKLFNKL, polský interpret a také autor Dominik Dudek, německá autorka Haniu a také Čech Ondřej Brejška za Českou republiku. No a teď si to poslechneme.

0: České dvanáctky.
1: Na telefonu je teď zpěvák Láska, což není v tomto případě jen zpěvák, ale také autor písničky, která bude druhou dnešní novinkou, a je to duet Petra Janů a Láska. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Jak vy dva jste se k sobě dostali, Petra Janů a Láska?
2: Vedla nás krásná náhoda a nápad mojí manažerky, že uděláme společné turné, a já jsem si tak říkal, že když už turné, tak i písničku. Písničku jsme složili s kamarádem Lukášem Dvořáčkem, Petře se moc líbila a tak jsme ji naspívali a já v tom mám fakt obrovskou radost, že se podařilo.
1: Jak vznikla ta písnička?
2: Tak jsem se zamýšlel, o čem bychom asi my dva mohli zpívat, co by nás mohlo propojit, a došlo mi, že vlastně ty světla reflektorů a to okolo pódia a všechno okolo hraní, že nás prostě určitě spojuje napříč generacema, a tak jsme napsali na tohle téma.
1: Když takhle o tom přemýšlím, tak si chci vzpomenout, kdy jsem se poprvé setkal s hlasem Petry Janů. A myslím, že to bylo, že jsem si koupil album Exploduj a poslouchal jsem ho pořád do nekonečna dokola, protože se mi strašně líbily ty písničky a samozřejmě její zpěv. Jak ty jsi se poprvé setkal s ní? Myslím, s jejím hlasem.
2: V dětském věku, a nepamatuju si úplně první setkání, ale utkvěl mě ten pardubický projekt, který se jmenoval, tuším, Triky a pověry.
1: Mm-hmm.
2: To byla taková sranda. Ale pak samozřejmě i další nahrávky, a vnímal jsem jí, že to je prostě neskutečný hlas už jako dítě. Takže o to větší čest pro mě, že teď jsem mohl stát na pódiu s Petrou.
1: No a bude to nějak pokračovat, když už jste stáli na pódiu, jak říkáš?
2: No tak nikdy neříkám nikdy a uvidíme. Teď máme tuhle krásnou písničku a co přinese čas, se uvidí.
1: Díky moc, já už jsem říkal, jak se ta písnička jmenuje, a rád to zopakuji, Světla reflektorů. Měj se hezky, ahoj.
2: Krásný den tobě i všem posluchačům.

59. novinka v této hitparádě v roce 2026, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska. A je tady 60. novinka, to by chtělo nějakou fanfáru, tram, tarada. 60. novinka se jmenuje In Too Deep. Charlotte Gott vydala před pár dny v den 20. narozenin debutový single. Píseň vznikla během session v londýnském studiu East Coast ve spolupráci s britským producentem, který se jmenuje Sasha Škerebek. Všichni víme, že Charlotte Gott obklopuje hudba už od dětství a v posledních letech se soustředí na vlastní tvorbu. Studuje hudební produkci na Berklee College of Music. Písničky si píše sama a podílí se na nich až do finální podoby. Na jejich vzniku spolupracovala nejen se Sašou, který je spoluautorem globálních hitů pro umělce jako Miley Cyrus, Adele, James Blunt nebo Lana Del Rey. Té písnice se asi bude dařit. Uvidíme nebo spíš uslyšíme.

0: Pod mým hlasem doznívá 60. novinka letošního roku, 60. novinka hitparády Česká 12, Into Deep a Charlotte God. Možná, když jste poslouchali tu angličtinu Charlotte, tak jste si říkali, že takováhle písnička nepatří do hitparády Česká 12. Ne, ne, je to naopak, patří podle pravidel, když je interpretka Češka, může zpívat v jakémkoliv jiném jazyce. A nebo třeba i autoři mohou být Češi a tím pádem ta písnička patří do hitparády Česká 12, i když ji třeba zpívá zahraniční umělec. Tolik dnešní tři novinky.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasy se posílají stále na stejné číslo, je to číslo 900 1103. 900 1103. Posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všech 12 písní, tedy pro všechny písně v hitparádě, to znamená 3 novinky a 9 největších hitů týdne v žebříčku, ale pozor, pro každou z těch písniček můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Blízko, skupina Poetika, hit mezera 12. Druhá novinka Světla reflektorů Petra Janů a Láska, hit mezera 11. A poslední dnešní novinka, celkově 60. novinka letošního roku, Into Deep Charlotte God, hit mezera 10. Před námi je aktuální žebříček hitparády Česká 12. Mám před sebou teď seznam největších hitů týdne, tak jak jste seřadili ty písničky za sebou podle vašich hlasů. Hlasovali jste a tím jste rozhodli o tom, kdo je na 9., 8., 7., 6., 5., 4., 3., 2. a samozřejmě i prvním místě. Na místě 9. jsou Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Kdy zaspíváš?

Když zaspíváš, autorská dvojice Jakub Novák a Jana Leichtová a pěvecká dvojice Kateřina Ševidová a Radek Žalud, to je hit, který už má Zlatou českou dvanáctku 2026 a je to hit, který je v hitparádě už 17 týdnů, minulý týden 6. místo, dnes místo 9. a je to také hit, který bojuje o platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství a tento hit jich má zatím teprve 6. 8. místo, novinka z minulého týdne, Luděk Malár, Přání v kapse. Yeah.

Novinka, která prošla vaším hlasováním, novinka z minulého týdne, která je dnes na místě 8. Autor hudby, autor textu a také interpret Luděk Malár, Přání v kapse. Na 7. místě je stejná písnička jako před týdnem a je to písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Je to dokonalá spolupráce Petra Jandy a Jana Smigmátora. Starší kluk a mladý pán.

Petr Janda napsal hudbu, text Lukáš Koranda a zpívali Petr Janda a Jan Smigmátor, starší kluk a mladý pán. Předminule 8. místo, minulý týden 7. a i dnes je to místo 7. Ocenění Zlatá česká dvanáctka se dává těm hitům, které vydrží v hitparádě 12 týdnů nepřetržitě a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. Toto ocenění, tedy ocenění Zlatá česká dvanáctka v tom letošním roce zatím získali 4 tenoři za hit Haleluja. Pak také písnička, která dnes zazněla z 9. místa, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Další ocenění Zlatá česká dvanáctka dostala skupina Premiér se zpěvačkou Bigo, a to za písničku Příběh. A teď jsme u dalšího hitu, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka a je stále ve hře a může dostat platinovou českou dvanáctku. Platinová česká dvanáctka se dává těm hitům, které mají už zlatou českou dvanáctku a během 24 týdnů se jim podaří 12krát zvítězit. Není to jednoduché, ale jde to. 4. místo minulý týden, dnes místo 6. a Zlatá česká dvanáctka letošního roku, Loďky Venuše.

Předminule druhé místo, minulý týden čtyřka a dnes místo šesté, Venuše, loďky, Zlatá česká dvanáctka a také hit, který je v hitparádě 14 týdnů a už čtyřikrát zvítězil. Když jsme u těch hitů, které zvítězily v roce 2026, tak si je také můžeme zrekapitulovat. Jedno vítězství mají na svém kontě Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Když léta běží, Josef Wolter, Příběh, Premiér a Bigo. Tři vítězství v letošním roce má písnička Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Čtyři vítězství mají loďky, skupina Venuše, a zatím nejvíc vítězství má hit Jetplane, který natočil Ruda Sakala, a ten je dnes ještě ve hře. Na pátém místě je písnička Dolomity a skupina My tři a vy.

Minulý týden devítka, dnes páté místo pro hit, který napsal Jan Špalek a jmenuje se Dolomity. To byla skupina My tři a vy. Připomínám, že hlasy se v této hitparádě posílají na číslo 900 1103, že můžete hlasovat klidně pro všechny, ale pro každý ten hit můžete hlasovat jen jednou. Hlasy, které dojdou do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které potom přijdou do středeční půlnoci. A právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě Česká 12 končí. Jsme u čtvrtého místa a sem se vrátila písnička Maják. Zpívá Jana Vaculíková.

Písnička, která se vrátila na čtvrté místo, minulý týden byla na místě pátém a jmenuje se Maják. Napsala si ji sama pro sebe Jana Vaculíková a v hitparádě je 5 týdnů. Mimochodem premiérově ta písnička šla z nuly až na druhé místo. A možná jste si všimli, že tenhle nový singl naznačuje i mírný posun v hudebním stylu Jany Vaculíkové. Oproti té dřívější tvorbě se přiklání k modernějšímu, popovějšímu zvuku. Pojďme se podívat, kdo už byl v tom letošním roce mezi hosty hitparády Česká 12. Takže byli tady Petr Kolář, Bohuš Matuš, zpěvačka Bígo, Jakub Kohák tady byl, Rozálie, Jiří Lang ze skupiny Turbo, Jan Rosák, Michal Horák, Helena Machová, Milan Drobný, Jan Smigmátor, Josef Melen, Luděk Minka a také Igor Tymko ze skupiny No Name. Kdo bude hostem příští týden, už vám teď mohu prozradit. No vlastně neprozradím, protože co kdyby se něco stalo, co kdyby třeba onemocnila, tímto vám trošku prozrazuji, že to bude žena, ale víc už neprozradím. Prostě poslouchejte i za týden hitparádu Česká 12. Teď jsme u zpěváka, který zatím v hitparádě Česká 12 jako host nikdy nebyl, ale jako interpret je dnes na 3. místě. A nejen dnes, protože na 3. místě už je 3 týdny za sebou. Jmenuje se Josef Wolter a zpívá písničku, kterou pro něj speciálně napsal a otextoval také producent Roman Šándor. Jmenuje se Když léta běží.

Třetí místo po třetí za sebou, Když léta běží a Josef Wolter. Druhé místo po druhé za sebou pro mámu Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103 a posíláme je formou SMS zprávy. Takže pošlete SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písně, která se vám líbí. První dnešní novinka se jmenuje Blízko, skupina Poetika. Tady je SMS zpráva hit mezera 12. Druhá novinka Světla reflektorů, Petra Janů a Láska, hit mezera 11. A třetí novinka Into Deep, Charlotte Gott, hit mezera 10. Aktuální žebříček hit parády Česká dvanáctka. Deváté místo, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit mezera 9. Osmé místo, Přání v kapse, Luděk Malár, hit mezera 8. Sedmička, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit mezera 7. Šestka, Loďky, Venuše, hit mezera 6. Páté místo, Dolomity, My tři a vy, hit mezera 5. Čtyřka, Maják, Jana Vaculíková, hit mezera 4. Třetí místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit mezera 3. Dvojka pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit mezera 2. A vítězný hit má rekord, zvítězil v tomto roce už po 7. a to se ještě nikomu nepovedlo. Jetplane, Ruda Sakala, hit mezera 1. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: To byl vítězný hit hitparády Česká 12. Další kolo poslouchejte v neděli po 16. hodině na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude herečka a výtvarnice Iva Hitnerová. Má ještě trému před pořádáním výstavy? Přišla na nějaké rodinné tajemství? A co jí baví na mladé generaci? Už teď se těším na společné povídání s herečkou a výtvarnicí Ivou Hitnerovou.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Zítra po 11. hodině
0: na Dvojce.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
4: Čeká nás Arras.
3: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
4: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
3: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný květnový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování. Jedna miluje reality show a touží po slávě a uznání. Druhá se chce stát kriminalistkou. Oběma se jejich sen splní. Otevíráme strhující román o destruktivní síle sociálních sítí a pošetilých představách o štěstí a blahobytu. Otevíráme román Děti nade vše.

Oddělení kriminální policie 2019. Pohřešování nezletilé Kimy Diorové. Věc, popis videí dle žánru na kanálu Happy Recre zveřejněných na YouTube. Série Fast Food and Happy. Mezi 3 a 6 miliony zhlédnutí. Objednáváme si se zavázanýma očima. Kim a Sam si v McDonaldu objednávají se zavázanýma očima z menu na digitálním panelu. Každý si musí zvolit 10 položek, aniž vidí, kam na dotykové obrazovce sahá. Po návratu domů vyndají zakoupené potraviny, hamburgery, hranolky, mléčné koktejly, wrapy, nápoje ze sáčků a před kamerou je popisují. Je toho samozřejmě mnohem víc, než dokážou sníst. Varianty? Po dobu 24 hodin se konzumují pokrmy z McDonaldu. Sami si doma otevře vlastní prodejní okénko. Sami a Kimi si otevřou svůj fast food. Tyto formáty existují také s jinými produkty. Párky v rohlíku, sladké nápoje nebo pici. Klara Ruselová už odešla a oni zůstali tady, zavření v bytě. I s tím zmuchlaným chlápkem, který se přižene, jakmile některý z jejich telefonů zazvoní. Bruno si s ním tlumeným hlasem povídal, nabízel mu kávu nebo čaj, ale ona ne. Nemohla. Nemohla s ním mluvit. Raději dělala, jako by tam nebyl. Připustit, že ten chlap je u ní doma, znamenalo uznat, že se stalo něco závažného a že se jejich život zastavil. Sami seděl u stolu a už 20 minut si koncem vidličky pohrával s kuličkami hrášku, které se kutálely ze strany na stranu po talíři. V obličeji byl tak bledý, jako by byl nemocný. Už včerejšího dne skoro nic nesnědl. Melanie si poprvé v životě se svým dítětem nevěděla vůbec rady. Nevěděla, co mu říct, jak s ním mluvit. Měla co dělat, aby skrotila vlastní úzkost, aby ji ovládla. Synově bolesti však čelit nedokázala. Vem si nějaký dezert, vzdechla. Vstal a chvilku stál proti ní. Syn ji pozoroval. Hledal v matčině tváři nějakou informaci, odpověď, nějaký náznak, který by prozradil její rozpoložení. Vždycky byl takový. Díval se na ní, zkoumal ji, odhadoval, vnímal sebemenší odstín jejího hlasu. Během pár vteřin sami dokázal vycítit její strach nebo úzkost. Občas ji to vyvádělo z míry. Otevřel ledničku, vyndal vanilkový jogurt a pak se k ní znovu postavil čelem a čekal na její souhlas. Od kdy je ten chlapec tak poddajný, tak smířlivý? Možná byl takový odjakživa. Vždycky se jevil jako hodný a velmi rozumný. Najednou měla chuť zakřičet, na co čekáš? Znovu předvídal její reakci a zase si sedl. Jenom jednou se syn postavil proti ní. To bylo na začátku, když se kanál začal rozbíhat. Melanie procházela stresujícím, dokonce vyčerpávajícím obdobím. Plánování a organizace natáčení, vyjednávání smluv s agenturami, se značkami, udržování účtů na sociálních sítích, to byla obrovská práce, ale podle všeho si ji nikdo ani nevšiml. Trávila tím celé dny a večery, trávila tím veškerý svůj čas. Ten den byl Bruno na nějakém školení o grafickém designu a ona zrovna nachystala studio na další natáčení. Upozorňovala děti, postavila jsem kameru do rohu, abych vyzkoušela nový úhel záběru. Dejte si pozor, abyste nešlapali po kabelu. Jak se dalo čekat, pár minut na to Kimi o kabel zakopla a kamera se s děsným rachotem zřítila. Melanie se na dceru rozkřikla, dokonce napřáhla ruku, připravená uhodit ji do tváře. Kimi na ní koukala, brada se jí třásla, oči vytřeštěné, zadržovala vzlik, který brzy propukl. Ale Melanie křičela dál, jako by nic nebylo důležitějšího, než to nahromaděné vypětí, které konečně našlo výpust. Chrlila ze sebe tu záplavu výčitek, hněvu i vyčerpání, když se sami postavil mezi ně. Ještě nikdy nezažila, že by byl takhle hrozivý, tak rozhodný. Potom začal křičet ještě hlasitěji než ona. Ale to přece nejde, je to tvoje dcera. A pohoršeným tónem, pro tebe je video důležitější než dcera. Nebo něco takového.
Kolik mu tehdy bylo? 6 let? 7? V podstatě ji okamžitě zarazil. Nastalo ticho a pak se Kimi rozplakala. A tak si Melanie klekla, oba je objala a nepřestávala opakovat: všechno je v pohodě, všechno je v pohodě, všechno je v pohodě. Dokud se její drobečkové neuklidnili. V kuchyni, s pohledem upřeným do prázdna, prožívala tu scénu překvapivě přesně znovu. A znovu viděla synovu náhle tak tvrdou, tak nepřístupnou tvář. Ten okamžik ji dlouho pronásledoval. Neměla ve zvyku na děti křičet, natož aby na ně zvedla ruku. Sami měl pravdu, bylo to nepřiměřené. Neměla s kým si o tom promluvit. Elise, její jediná přítelkyně v rezidenci, byla pryč. Elise by uměla pojmenovat, co prožívala. Ten pocit, že ztrácí půdu pod nohama. Dokázala by vysvětlit ten tlak, všechny povinnosti, s nimiž se musela poprat. Elise byla hodná, nesoudila by ji. Nabídla by jí, že si vezme děti na večer k sobě domů, jak to občas dělávala, aby si Melanie mohla vydechnout. Děti k ní chodily rády. A přesto, ještě předtím, než se Elise odstěhovala, se jedna od druhé už vzdálily. Jen tak, bez hádky, bez zvláštního důvodu. Snad proto, že Melanie teď veškerý čas věnovala kanálu Happy Recre. Nikdo neměl tušení, kolik sil jí to stálo. Ani jak je osamělá a musí se s tím smířit. Jako s cenou za úspěch. Samozřejmě tu byl její manžel. Byl po jejím boku, mohla s ním diskutovat o videích, o výběru partnerských značek, kontraktech. Mohla s ním probírat plány na další víkendy, školní prospěch dětí, krátkodobé i střednědobé záměry. Ale to, co ten den cítila, tu hořkou pachuť, které se nemohla zbavit, o tom by s ním mluvit nedokázala. Když se Melanie vymanila ze svých myšlenek, Sami ještě pořád seděl u stolu. Dojedl jogurt a díval se na ni. Pokusila se na něj usmát. Vstal ze židle, špičkou nohy otevřel odpadkový koš, odhodil prázdný kelímek a lžičku vložil do myčky. Potom k ní beze slova přistoupil. Na okamžik měla dojem, že čte v jeho tváři větu, kterou syn nikdy nevysloví. Je to tvoje vina. Za všechno můžeš jenom ty. Oddělení kriminální policie 2019. Pohřešování nezletilé Kimi Diorové. Věc: protokol z výslechu Lojka Sermanta. Provedl 12. listopadu 2019 Cédric Berger, kapitán soudní policie, oddělení kriminální policie Paříž. Pan Sermán byl informován, že je vyslýchán jako svědek a může rozhovor kdykoliv přerušit. Ke své totožnosti. Jmenuji se Loïc Sermán. Narodil jsem se 8. května 1988 ve Villeurbanne. Bydlím v Lyonu 69, ulice de la Truelle 12. Žiju v registrovaném partnerství. Jsem správcem internetového kanálu Rytíř netu. K faktům, výňatky. Můj kanál spočívá v odhalování trendů na YouTube. Vytvořil jsem ho v roce 2014 a nyní mám přes 1 000 000 odběratelů. Upozorňuji tu na zneužívání internetu a zejména YouTube. Byl jsem mezi prvními, kdo poukázal na komerční vykořisťování dětí na YouTube. Zveřejnil jsem na to téma několik videí. Skandál s dětskými influencery v roce 2016 a ano, pedofilové sbírají vaše soukromé obrázky v roce 2017. Ale největší rozruch na to téma vyvolalo video, které jsem zveřejnil loni. Malí otroci YouTube. A taky jsem otevřel první petici proti takovým kanálům. Získala pozornost médií, takže je jasné, že rodiče, kterých se to týká, mě asi zrovna moc nemají v lásce. Ano, mezi některými kanály zuří válka. Kimi a Sami dnes mají 5 000 000 odběratelů, zatímco Minibus tým ne a ne přelést 2, přestože Fabrice Perro začínal dřív než ona. Dost ho to štve. Investoval do kvalitního vybavení, snaží se své publikum všemožně rozšířit. Když kouknete na jeho videa, ty holky vypadají kolikrát vyčerpané, otupělé.
Jen on předstírá, že se baví. Natáčejí v jednom kuse, je to děs. On a Melanie Klová si mezi sebou vyřizují účty prostřednictvím videí a komentářů. Z mého pohledu je to prašť jako uhoď. Děcka otroci a stachanovské tempo. Protože YouTube to je jedna věc, ale když jim došlo, že to není na věky, rozšířili pozice. Vytvořili sekundární kanály na jména rodičů a založili Instagramové účty všem. Cíl je jasný – obsadit terén. Všechno už funguje tak, aby se dal obejít budoucí zákon. Některé rodiny teď dokonce natáčejí live. Ano, naživo, chápete to? Takže to znamená, že když jsou děcka u bazénu, v supermarketu, na školní párty, tak se všechno přenáší živě na Instagramu. Fanoušci můžou reagovat nebo klást otázky. Úspěch je zaručený. Pro mě jsou tyhle děti oběťmi rodinného násilí. Ještě o tom uslyšíme, to mi věřte. Přijímám sázky. Rodiče tvrdí, že je to koníček, který přináší miliony. Já tomu říkám skrytá práce. Tvrdá, vyčerpávající práce. A taky nebezpečná, ať si říkají cokoliv. Práce, která ty nezletilce izoluje a vystavuje nejhoršímu. Tihle lidi nevědí, co znamená slovo soukromí. Stačí se podívat na ty obrázky a hned je jasné, že tu jde o zneužívání. Ano, o zneužívání autority. Moci. Myslíte, že ti poslušní malí vojáčci můžou říct, ne, já už dál nemůžu, končím, když celá rodina žije z výnosu těch videí? Já totiž nevěřím, že tříleté děcko sní o tom, jak bude hvězdou YouTube. Melanie Klová vám možná řekla, že jsem její nepřítel. To je fakt. Stejně jako všech rodičů, co vykořisťujou svoje děti. Jednou bude třeba mluvit taky o těch dětech, které to každý den sledují. O reklamách, co hltají po tunách, aniž to kdo tuší. A není takových pár desítek, jsou jich statisíce. Cpát se McDonaldem, žvíkat bonbony Haribo, pít kolu a fantu. To je ideál, který se jim předkládá. Ideál života, že? Podívejte se na ta videa. Věnujte tomu 2 hodinky a pochopíte, o čem mluvím. Pochopíte ty škody. Ano, samozřejmě chci mluvit o Melanie Klové. Nemám nic proti té ženské. Jednou se mi potkal na nějaké přehlídce. Sama za mnou přišla. V době, kdy jsem na to téma natočil video nebo 2, mě chtěla přesvědčit, že se mýlím. Chtěla, abych pochopil, že je dobrá matka, že se stará o blaho svých dětí, o jejich školní prospěch, že je hyperpřítomná a starostlivá matka. Všechno to, co nepřestává předvádět. Přiznávám, že jsem se nepokoušel diskutovat. Řekl jsem si, stojíme každý na jiné straně. Vím, že se jí ztratila dcera. Vím to, protože mám echo skoro všude, abych věděl, co se děje na netu. Máte štěstí, že média ten poprask ještě nespustila, ale k úniku dochází vždycky. Lidi jsou propojení, jde to rychle. Hodně rychle. Ticho nepotrvá dlouho. Ne, Toma Brindisiho neznám. Napsal mi na můj YouTube nějaké komentáře? Víte, mě sleduje 1 000 000 lidí, většinou mladých. Ne, ne, nikdy jsem ho neviděl. Nikdy jsem s ním nemluvil. Je mi jich moc líto. Upřímně doufám, že ta malá je v pořádku a brzy se vrátí domů. Ale nějak mě to nepřekvapuje. Když vykládáte, co děláte od rána do večera, když ukazujete svůj krásný dům, krásné děti a všechny ty dary, co hromadíte, ani už nevíte, k čemu vlastně, můžete lidem říkat drahoušci, posílat jim mraky pusinek nebo hvězdných polibků, můžete jim nakrásně namlouvat, že když vás sledujou, stanou se součástí vaší rodiny, jednou přijde chvíle, kdy se vám něco postaví do cesty. Chvíle, kdy si musíte uvědomit, že to, co děláte, je špatně. Prostě přijde chvíle, kdy se někdo naštve a plácne vás přes prsty. Třetí den po zmizení Kimy Diorové si Klara se zarudlýma očima a bolestí v zátylku znovu pečlivě přečetla protokoly z výslechů, které jí kolegové nechali v pořadači, a pak založila první výsledky z laboratoří.
Kolem ní v tichosti či rozruchu pokračovalo vyšetřování. Teď se v krizové místnosti na druhém konci chodby scházeli každé 4 hodiny. Správce, jeho žena i všichni sousedé v rezidenci už byli vyslechnuti. Z porovnání svědectví se sestavil soupis všech vjezdů do parkoviště i výjezdů z něho, včetně časového určení, avšak červené auto spatřené mezi 17.55 a 18.05 stále nebylo identifikováno. Skupina, která měla na starost internet a kterou posílili další 3 vyšetřovatelé, pokračovala v prověřování všech IP adres, které se pravidelně připojovaly k Happy Recre. Jak se dalo čekat, mezi nejvěrnější diváky kanálu nepatřili jen děti. Mnohokrát se prokázalo, že soukromé obrázky využívají i sítě pedofilů. Tisícům rodičů to však nezabránilo denně zveřejňovat snímky svých potomků. Skupina brzy odhalila pár profilů, které byly na oddělení ochrany nezletilých už notoricky známé. Nyní bylo třeba jejich majitele předvolat, vyslechnout a prověřit jejich aktivitu v rozhodném čase. Jak hodiny ubíhaly, hypotéza o požadavku výkupného ustupovala do pozadí a namísto ní se prosazovaly černější scénáře. Z té spousty dětí vystavovaných v kalhotkách, baletních sukínkách, trikotech či plavkách si nějaký psychopat možná vybral Kimi. Odpoledne Cédric Berger ztratil hromadu času snahou získat seznam bývalých vlastníků nebo nájemníků, kteří mívali přístup do parkoviště. Správce měl povinnost udržovat přehled o všech čipech, které, jak se vědělo, se vracely jen výjimečně. Jenomže v roce 2017 rezidence změnila provozovatele. Bývalý správce, který byl o víkendu nedosažitelný, se konečně ráno ozval. Cédric, jak to dělával často, zapnul hlasitý odposlech, aby Claře, ponořené do protokolů, z hovoru nic neuniklo. Bývalý správce přehnaně uctivým tónem vysvětlil šéfovi skupiny, že archivy byly nedávno přemístěny do záložního prostoru v Bagnoletu. Pokud by se historie šťastnou náhodou zachovala, protože nic nebylo méně jisté, je třeba podat žádost o zapůjčení záznamu a vyplnit proto formulář, který musí schválit ředitel. Ale vzhledem k tomu, že si vzal pár dní dovolené, jeho odpověď se pravděpodobně opozdí. Jde o život dítěte, rozkřikl se Cédric a pak zavěsil. Šmaria, co mám dělat s takovým debilem? No řekni, Klaro, když je někdo fakt takovej debil. Chvilku přemýšlel a pak dodal. Zajedu tam se Silvanem. Věř mi, že bude v jejich zájmu, aby ty podělaný záznamy našli. Jestli nechtějí, abychom jim z toho jejich novýho hnízda udělali bramboračku. S těmi slovy si přehodil přes sebe kabát a zmizel. Kolem 6 večer, když byl Cédric ještě pryč, dostala Klara výsledky analýz DNA, které si urgentně vyžádala. Na Šmudlánkovi se našly stopy 2 DNA, Kimiiny a její matky. Papírové kapesníčky a nedopalky cigaret odebrané venku a v parkovišti odhalily tucet různých otisků. Bohužel, žádný z nich nebyl zanesený ve státním registru. Kolem 6:30 se dozvěděla, že Melanie Clová právě vyhodila z bytu vyjednavače zásahovky, jehož přítomnost už dál nesnesla. Pokusila se jí navštívit psycholožka, ale Melanie odmítala vyjít ven ze svého pokoje. Později se Klaře po telefonu ozval Cédric. Z kanceláře správců odešel s prázdnou. Nicméně mu slíbili, že dislokované archivy druhý den ráno dovezou. Den byl dlouhý, poznamenaný spoustou mrzutostí, a tak se Klara rozhodla jít domů. Když otevřela dveře bytu, cítila, jak se celá uvolnila. A teprve teď jí došlo, jak měla křečovitě stažené svaly. Nejvíc ji vyčerpávalo, že byla celé hodiny ve stavu pohotovosti, aniž se cokoliv přihodilo. Zažila to už mnohokrát. Napustila si vanu, ale přitom dbala na to, aby měla telefon stále po ruce. Poprvé po dlouhé době jí hruď naplnila jakási důvěrně známá melancholie. Sevřel ji přímo fyzický pocit osamělosti. Přemýšlela, že zavolá Tomasovi.
Právě s ním měla potřebu sdílet těch pár posledních hodin. S ním a s nikým jiným. Když se rozešli, Tomas požádal o přeložení. Chtěl být dál od ní, od Paříže. Získat tak šanci žít jinak. Když odjel, právě ona převzala iniciativu a napsala mu. Nebyl to první muž, se kterým se takhle rozešla. Krutě, nespravedlivě, ale jediný, s nímž chtěla dál zůstat v kontaktu. Jakmile byl totiž pryč, musela si připustit, že to ticho je k nesnesení. Nedokázala přijmout fakt, že bude žít bez zpráv od něho. Chtěla vědět, co se s ním děje. Jestli se mu líbí nová práce, jestli si zvykl na to město, jestli se potkává s nějakými lidmi. Na její první zprávy Tomas neodpověděl. Vytrvale pokračovala v psaní a vyprávění. Jak se přestěhovali na baštu, jak přeorganizovali týmy, jaké mají problémy s parkováním a jak stavební práce kolem nemají konce. Nicotné i důležité věci. Pochybnosti i vítězství. Její maily zůstávaly po dlouhou dobu bez odpovědi. Ani nevěděla, jestli je Tomas vůbec čte. Přesto i s vědomím, že jedná trochu sobecky, v psaní pokračovala. A pak jednoho dne konečně odpověděl. Zpočátku věcně, lakonicky, ale postupně se i on pustil do vyprávění. O své roli ve školícím středisku pro komisaře, o tom, jaké hodnoty se vždycky snažil předávat, o svém novém životě. Usadil se v jedné malebné vesnici pár kilometrů od Saint-Cyr au Mont d'Or a do Lyonu jezdil jen málo kdy. Zdálo se, že je šťastný. Klara si toho pouta na dálku moc považovala a děsila se dne, kdy jí sdělí, že má novou známost. Protože, a tím si byla jistá, to pouto se pak přeruší. Popravdě jejich korespondence v posledních týdnech prořídla. Trvalo déle, než odpověděl. Snažila se jeho rytmus respektovat. Dnes v noci víc než kdy jindy měla chuť mu napsat, povídat si s ním a dala by cokoliv za to, aby byl tady. Když napustila vanu, zjistila, že voda je moc horká. Spěšně si nachystala podnos s jídlem a usedla před monitor počítače. Pár kliknutími zobrazila domovskou stránku kanálu Happy Recre na YouTube. Objevilo se asi 50 náhledů nejoblíbenějších videí. Pod každým byl zaznamenaný počet zobrazení aktualizovaný v reálném čase. Klara jedla a současně si pro začátek pár videí pustila. Den předtím zjistila, že je může třídit podle data, od nejstaršího po nejnovější nebo obráceně. Byly jich stovky. Když vzhlédla, uplynuly 3 hodiny. Protáhla se, aby rozhýbala záda a klouby. Voda v koupelně už vystydla. Otevřela odtok, vypustila vanu a zhasla světlo. Vzdor únavě měla pocit, že nemůže jít spát. Znovu se posadila k počítači, otevřela složku, do níž si dělala poznámky, ze kterých se od toho večera pokoušela.

To neměli tušení, že něco takového vůbec existuje. Popsat je černé na bílém. Ano, musí to udělat. I když je to paradoxní. I když to nedává žádný smysl. Dokonce i kdyby to bylo k ničemu. Protože celé ty 3 hodiny si před monitorem říkala nahlas pořád dokola, kdo to neviděl, neuvěří.

Delphine de Vigan, Děti nade vše. Pro dnešek končí četba, kterou z překladu Alexandry Pflimflové připravila Anna Smrčková. Dramaturgie Marina Feltlová, účinkovala Dana Černá, režii měl Lukáš Hlavica. No a tento román francouzské autorky otevřeme opět zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Krásný večer, milí posluchači. Právě nám začíná noční mikroforum, u něhož vás vítá a příjemný poslech přeje Barbora Čuekos. Je dobré si hrát v každém věku? A co improvizace? Láká vás? Bojíte se jí? Dnes tu máme na tato témata odbornici, která je však ženou mnoha talentů a dovedností. Rozumí optice a dokáže pečovat o zrak dětí i dospělých, věnuje se koučování, je podnikatelkou, má zkušenosti s aquahealingem a potkat jí můžete v divadle jako herečku, improvizátorku i jako lektorku na kurzu. Ve studiu srdečně vítám Pavlu Vedralovou. Hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: Je dobré si hrát, Pavli?
1: Určitě. Proč? Myslím si, že jsme si zapomněli hrát a hraní oživuje a snižuje úzkost na to studie.
0: To zní dobře. Co ještě nám?
1: Hravost může přinést nové pohledy, třeba nové náměty, radost ze života a nebrat se tak vážně. To je, myslím, celkem cenná zkušenost.
0: Někde jsem vyčetla větu brát život lehkosti. Tvojí větu samozřejmě. Jinou bych tady necitovala.
1: To je hezký, že jsem takhle moudrá.
0: A proč v té dospělosti přestáváme?
1: Já myslím, že nás posadí do těch lavic, dají nám frontální výuku a řeknou, že musíme být poslušný. A to školství se snaží samozřejmě nás vychovat a udělat z nás lepší lidi v něčem. Teď máme zkoušky, děti dělali přijímačky, všichni se opotili, celý národ. Ale my potom ztrácíme tu lehkost a tu hravost, kterou jsme měli, a tu bezprostřednost. Já jsem dneska měla třeba improvizační trénink a zase jsme se vraceli k tomu, jaký to je, když se nudíš. A z té nudy vznikají ty nejhezčí věci. A myslím si, že i dnešní děti se málo nudí, protože mají mobily, mají všechny možné přístroje. My jim pořád podsouváme nějaké kroužky a nuda je vlastně přínosem všech dobrých věcí.
0: Těmito slovy otevírá dnešní noční mikroforum Pavla Vedralová.

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Posloucháte Noční mikroforum a naším hostem je optička a lektorka improvizace Pavla Vedralová. Před písničkou jsme si povídali o hraní. Jak ty si teď hraješ nejradši? A zkusme vynechat teda improvizaci. Kdy jsi taková nejhravější v běžném životě?
1: Ale teď jsme si pořídili dvě koťata, takže náš život s mým mužem se obohatil o dvě krásná koťátka a já si hraju s koťátky, takže náš byt se proměnil v jedno velké hřiště. A já honím myšičky a koťátka a za to jsme úplně šťastní, protože pozorujeme teď prostě ty dvě malé stvoření, které si tam hrajou. No a jinak já se snažím, já myslím si, že jako snažím se i v běžném životě, i když jsem v práci, jsem v optice, tak se snažím si hrát.
0: V práci?
1: I v práci.
0: Jak si hraješ v práci?
1: Snažím se dávat lehkost právě do toho, i když to není jednoduchý, ale aby ten den aspoň měl nějaký hezký světelný momenty.
0: Kdy se ti vlastně do života připletla improvizace?
1: Já jsem to právě počítala, myslím, COVID byl 5 let, mám pocit, takže já si myslím 6-7 let. A začalo to na základě toho, že já jsem měla vystudovaný, nebo dělala jsem coaching, smím říkat s kým?
0: Asi možná, asi ne.
1: A ten coaching vedla jedna úžasná žena a měla tam sekci improvizační a já jsem se úplně do toho zamilovala a přišlo mi to skvělý. A chodila jsem na její i představení divadelní, improvizační a když jsem se na ní dívala, tak jsem si uvědomila, že chci stát na tom pódiu. Že je to něco, co mě úplně fascinuje. A říkám, ale co já budu dělat? Teď improvizace se učí na damu. Jako já už jsem asi stará, abych se hlásila na damu, jak já tohleto vůbec můžu získat tenhle ten
0: A to je velmi inspirativní, protože jestli nás někdo poslouchá, koho taky improvizace láká, tak teď tě bude hltat úplně.
1: No.
0: Takže když ne na damu, tak jak?
1: Tak ve škole improvizace. Já jsem dostala kontakt na školu improvizace a pamatuju si, jak jsem se do toho dívala. Můj syn, jestli to bylo před 7 lety, tak byl taky jako v školu povinnej. A já jsem říkala mýmu muži jako památnou větu, kterou si pamatuju já víc než on asi. A ta byla, že jsem říkala, já jsem si našla takový kroužek.
0: Kroužek.
1: Volnočasovej. A on už byl zvyklý, protože já jsem pořád se jako v něčem vzdělávala. Ale já se bojím, že nám to trošku ovlivní život. A já bych si přála, abys mi to přál.
0: No to je nádherně formulované přání.
1: Ano, protože jsem se toho něčeho bála, že mě to pohltí, nebo že to jako může ovlivňovat jako moji osobnost. A s tímhle respektem jsem tam šla.
0: A to byla dobrá intuice.
1: To byla dobrá intuice.
0: Protože tvůj život se změnil.
1: Ano, můj život se hodně změnil a já jsem byla za to moc ráda.
0: A když jsme si povídali o tom, co ti přinesla hravost do života, je rovnítko mezi hravostí a improvizací, nebo improvizace ti toho vnesla? Víc.
1: Improvizace mě naučila si znovu hrát a myslím si, že tam mohlo dozrát nějaký moje vnitřní dítě, který bylo bezradný někdy, nevěřilo si, když má mluvit. Bylo bezradný v tom, když stojí před lidma, jak se má tvářit, co má dělat, takovýhle nějaký A já cokoliv jsem tam přinesla, nebo když jsem si kdykoliv začala jakoby hrát v rámci té improvizace, tak všichni z toho byli nadšený. Já jsem tam vlastně jako mohla dozrát. A je to hezký, že se v prostředí, který je bezpečný, který ty lektoři přinášejí k tomu, aby tam všem bylo dobře. A mimo jiné, že si hraješ, tak vlastně ta osobnost si může všímat, co všechno je tam zamrzlý, nebo kde všude my tápem, nebo kde všude já zadržuju dech, když mluvím. A to jsou takové jemné věci, ke kterým se dostáváš pomalu. A to moje dítě si mohlo začít znovu hrát hezky, čistě a bylo podporovaný ostatníma lidma, kteří říkali, Ježíš, to je skvělý, co si teď přinesla. A já jsem byla úplně blažená.
0: Tak ty to líčíš jako nádhernou terapii, ale to bych si mohla myslet, že dobře, tak to Pavla dělala 1-2 roky, doléčila všechny bolístky životní a pak už zase šla do jiného kroužku.
1: No,
0: ale ty se zůstala.
1: Nešlo přestat nějak, no. A protože je to, já jsem pak pochopila, že je to celoživotní cesta. V zahraničí normálně bývá, že improvizaci hrajou důchodci, takže já mám dobrou vizi. Já vlastně, když mě to nepřestane bavit, tak pořád si můžu hrát. To je, mně přijde na tom skvělý, protože je to nevyčerpatelný, pokaždý je to jiný a ty inspirace jsou tam taky pokaždý jiný. Takže já už to dělám nějaký 6., 7. rok a pořád jsem ready. A děkuju za to, že můžu bejt a že jsou lidi, kteří si se mnou chtějí hrát. Protože bylo období, kdy já už jsem jako tu školu, jakoby už máme první, druhý, třetí ročník, pak na to navazuju Teatropolisy, to už taky divadelní. Já jsem se dostala pak do stavu, kdy jsem právě nevěděla, jestli budu pokračovat, jak to bude. A dostala jsem nádhernou nabídku, že můžu lektorovat. A to se mi zase proměnilo, protože je jiný, když já můžu hrát a je jiný, když já vedu.
0: Určitě, koho lektoruješ?
1: Já lektoruju právě ve škole improvizace, takže jsem se vrátila do toho, z čeho jsem zešla a lektoruju dospělí lidi, kteří se přihlásejí, kterými vedeme a ty lidi si znovu zase všímají, jaký to je, když si můžou hrát.
0: V jakém jsou věku, by mě zajímalo?
1: Můj nejstarší, a neříkám, že je úplně nejstarší, ale můj nejstarší student je 60letý a je to skvělý, nadšený muž a úplně to zbožňujem. A to rozpětí, které tam bylo třeba v té třídě těch dospělých lidí, bylo pod 21 právě po těch 60 let.
0: A kolik studentů je v jedné třídě, v kroužku,
1: jak ty říkáš? Zajímavý kroužek. 14 až 16.
0: To je dost.
1: To je dost, no. A je to krásný, jak je to namíchaný. My máme i velký počet mužů a za to jsme teda vděční, že to není jenom jako záležitost žen, jak by si někdo mohl myslet.
0: Protože ty, jak děláš ty seberozvojové aktivity, tam jsou často ženy ve velké převaze.
1: Přesně tak. A tady to je radost. Tam máme muže celý škále věku.
0: Ty taky hraješ ve dvou souborech.
1: Je to tak.
0: Jak si má... Já jsem teda byla na pár představeních i tvých, i jiných, ale co když někdo ještě nikdy nebyl na takovém představení? Jak se to má představit?
1: Jo, improvizace divadelní, tak oni jsou krátké formy a dlouhé formy. Já v těch krátkých formách je to takový hodně takový úderný, rychlý, plný vtipu, musíš rychle reagovat, být připravená tady a teď pro ten daný příběh a je to velký switch. A máš tam kolem sebe vždycky parťáky, na který se můžeš obrátit, který tam jsou s tebou, což je základ zase toho improvizačního umu v tom, že tam seš na pódiu s lidma, kteří jsou připravený ten příběh s tebou vytvořit. Velice rychle, efektivně, tak, aby se všichni pobavili. Když to baví nás, tak to baví i to publikum. A přelývá se to, je to jedno velký flow, který se přelývá tam a sem. A když je větší long forma, tak ta divadelní, tak tam hraje velkou roli čas, a vzniká to tam. A základem větších longforem divadelních improvizačních jsou vztahy. Takže my hodně stavíme na tom, aby ty vztahy se tam probudily, protože to je něco, na co se ten člověk chce dívat. Storytelling, který se tam tvoří, vztahovost. Nás jako lidi strašně zajímají jiný lidi. Zajímají nás drby. Zajímá nás, jak ta postava vypadá, když se nikdo nedívá. Jaký je její guilty pleasure, co dělá, jakým způsobem si obouvá boty, jak se dívá na jiný lidi, jak drbe. Tohle je něco, takový podhoubí lidský, který my se snažíme přinášet a v kterým se trénujeme, aby jsme niterně odhalili svoji křehkost a mohli jsme ji přenášet na jeviště.
0: Na dvojce si v noční mikroforu povídáme s Pavlou Vedralovou.

0: Noční mikroforum.
1: Barbora Čuekos a její host na dvojce.
2: Naším hostem je dnes večer optička a lektorka improvizace Pavla Vedralová. Někteří lidé se Pavlo improvizace bojí. Bojí se i v životě a bojí se i jít na takové představení. Co bys jim poradila, aby se nebáli nebo máli míň?
3: To je těžká rada. Já právě nevím, co ty lidi prožívají. Pravděpodobně prožívají to, že to publikum je živý, protože tím, jak není nic naskoušený, tak publikum tak jako šumí a je nervózní z toho, co přijde.
2: A to vám možná nese ten to možná, pozitivní jo. adrenalin vám
3: No, nám to nese pozitivní adrenalin, nevím, jak tomu publika. Ale když se publikum jako zvykne na ten adrenalin, tak myslím si, že ho má potom taky rádu. My se hodně i diváků ptáme, nikoho se nesnažíme vykoupat v něčem, nikoho nebereme na stage, možná to se lidi bojí.
2: Mně se ale právě stalo na jednom představení, že jsem se tam krčila opravdu, protože se začalo vytahovat jako na to pódium, tak toho jsem hrozný strach.
3: Já to chápu. To není nic komfortního, ale tak možná tam chodí dobrovolníci, ale ne, no, rozumím tomu, že nepřipravený člověk, nepřijde mi to úplně fér někdy, ale pro někoho je to výzva. Ale my se většinou ptáme se na prostředí, kde se to má odehrávat, ptáme se na to, jaký by mělo být povolání a snažíme se, aby to publikum právě bylo v bezpečí, aby oni se bavili, aby oni byli ty, kteří to tam mají víc pod kontrolou. Takže to my se snažíme, ale rozumím tomu, že to může jako s někým házet, no. Je to živý.
2: Já myslím, že si všichni uvědomujeme, že improvizovat v životě se hodí, protože pořád se dějou nějaké situace nové, které nás zaskočí, a když se třeba ztrapníme. A to mě taky zaujalo v tom tvém vyprávění, že prostě je to fajn zasmát se sám sobě.
3: Já myslím, že ta improvizace vede k tomu, že je tam trénink trapnosti. Trénink trapnosti.
2: Já myslím, že říkáš trénink trpělivosti.
3: No, trpělivosti taky, ale i té trapnosti, no, že se ta trapnost kultivuje, jako, že si na ní postupně zvykneš a pak si s ní můžeš udělat vtip. Ale už to není nic, co by tě zahltilo nebo kde by si zamrzala. Něco, co by tě mohlo ovládat. A trapnost jako taková je vlastně vlastnost, která může lidi hrozně ovlivňovat a my se cítíme po každý v těch situacích jinde nějakým způsobem trapný, ale protože jsme asi vystavený té křehkosti. A to se málo kdy stane, že bychom to mohli prozkoumávat, jak vlastně ta křehkost vypadá. Ale když se jí můžeme dotknout a víme, že jsme v bezpečí sami se sebou, tak pak z toho můžeme vycházet.
2: Takže ty už ani nezažíváš moc situací, kdy se cítíš trapně?
3: Já jich mám minimum, ale jako jo. Ale mám jich minimum a většinou ji popíšu a udělám si z toho legrace. Jako.
2: A to je dobrá schopnost to
3: je
2: do života.
3: Je tohle stále úplně dobrý skill, prostě, který jsem se naučila.
2: No. Neuvažuje se o tom, že by improvizace byla i ve školách, že tohle by se hodilo všem?
3: My se snažíme občas tam proniknout, protože třeba dospívající děti, to je pro ně úplně pekelný, že jo? My jsme se naučili nejvíc stydět právě jako v tom pubertálním věku. Takže se snažíme se občas dělat i pro studenty a teďkon zrovna bude i něco vznikat právě pro dospívající děti.
2: A prosím tě, jak ti napadlo vtáhnout do toho tvého světa manžela?
3: No, můj muž se právě bál chodit na představení. Bál se chodit na moje představení, na jiný představení a byl z toho hodně nervózní. Že to bylo dost legrační, tak já jsem třeba měla nějaké vystoupení, on dorazil a pořád říká, já jsem ale statečný, protože jsem tady, já říkám, statečná bych měla být já, protože jsem vystupovala. Opravdu to pro něho bylo hodně za komfortní zónou a byl opravdu hodně statečný, že vždycky dorazil. A já jsem se jednou takhle o Vánocích už rozhodla po těch 6 letech, že dostane voucher, na který by mohl jít.
2: Jsi trošku bláznivá.
3: Ano, ale počítala jsem s tím, že se může stát, že to nedochodí, nebo že mu to nesedne. Takže s tímhle jsme do toho vstupovali.
2: Počkej, já bych se bála, že tam ani nezačne chodit. To tě ani nenapadlo, že by nezačal
3: já
2: chodit.
3: Já jsem si říkala, že aspoň na tu první lekci jako dojde. A on došel na první, na druhou. i na všech 13 chodil a chodil s nadšením domů. A chodí doteďka nadšeně domů.
2: Takže taky postupuje tou školou.
3: Postupuje tou školou,
2: tím klasickým vzděláváním.
3: Ano, přesně tak. A my máme teď nová témata, o kterých se doma můžeme bavit. A náš svět se rozšířil, protože můžeme spolu chodit konečně na divadelní improvizační představení třeba jiných skupin.
2: Máte společný kroužek.
3: My máme společný kroužek.
2: A ty jsi mi v písničce prozradila, že už jsi infikovala i vašeho syna.
3: Náš syn chodil po covidu, to byl skoro nejmladší účastník, ten chodil první dva ročníky, protože se mu stýskalo po tom, že je zase ve společnosti ostatních lidí. Divadlo mu chybělo, protože on hrál na škole. Mm-hmm. A myslím si, že chtěl taky hodně sdílet a zažít to. Jemu bylo tenkrát 16 a když se to rozšíří na 16 a potom kolem 40 lidí, tam se někdy ty témata můžou potkávat, nemusí. Myslím si, že se hodně obohatil, jak je, tak sám sebe. A byl v tom báječnej a teďkon chodí i naše druhá skvělá tchýně. Takže
2: tak, to je rodinný podnik u vás.
3: My jsme rádi.
2: A ještě se vrátím k tvému manželovi, protože vy jste spolu víc než 20 let. Mm-hmm. To je úctyhodné, to já vám gratuluju, já vás znám, vy vypadáte opravdu spokojeně, samozřejmě nevidím pod pokličku, ale jak to děláte?
3: Já myslím, že je to pořád práce. Ten vztah se pořád vyvíjí, vyvíjel se od začátku. Myslím si, že se málo mluví o tom, že vztah je opravdu práce těch dvou lidí.
2: Často se říká, že to je štěstí.
3: Nevěřím tomu. Ano, štěstí to je, že jsme se potkali a pak je to práce na tom, aby ten vztah pořád byl šťavnatý, hezký a aby jsme mohli chodit rádi spolu na rande a užívat si hezký chvilky. A jedna z věcí je, že hledáme ty společný témata, s kterých se budeme potkávat. A jedním z nich teďkon je pro nás třeba improvizace, protože to můžeme spolu sdílet. Což je vtipný, protože my třeba pojedeme spolu na improvíkend, každý spíme na jiném pokoji a každý jede s jinou partičkou a zase se potkáme doma a vyprávíme si, jaký byl náš ten improvíkend.
2: A proč jste každý v jiné skupince?
3: No, protože on má jinou partičku. A...
2: Jasně, to mi nedošlo vlastně. A co to je improfest? Někde jsem četla improfest.
3: Improfest je zakončení naší školy. A tam právě jsou všechny ty divadelní teatropolisy, který těch 13 lekcí na tom pracujou. Mají tam nějaký téma a na tom tématu potom nějaký společný vystoupení té školy. Mm-hmm.
2: A to jsme odskočili od tvého manžela, což jsem vlastně nerada, protože mi ten váš vztah přijde takový šťavnatý na povídání. Váš syn totiž opustil vaše hnízdo. Ty jsi sice řekla, že máte kočičky.
3: Ano.
2: To jste zaplnili to hnízdo.
3: Ano, ano, my jsme zaplnili hnízdo. Nám jako, my se pořád cítíme dost mladý.
2: A vy jste.
3: My jsme mladý. A další děti už na ty se zase necítíme. Už ani nejmoží, aby přišli. Takže jsme si pořídili teďkon dvě koťátka a ty nám dost oživily tu domácnost. A naše domácnost je teďkon jedno velké hřiště a za to jsme opravdu rádi. Takže my máme teďkon společnou péči a hlídání, protože jsou to fakt mrňátka.
2: Pojďme skočit k tvojí práci. Ty jsi optička, optometristka a majitelka optiky. Takže ten nejlepší člověk, který by nám mohl říct, co je ve světě optiky nového.
3: Tak zrak a optika, já myslím, že je to pořád o tom samým a je tam péče, péče o ten zrak. Bylo by dobrý, aby my jsme si všímali a starali se o to, aby jsme měli tu nejlepší péči, ten zrak prostě po 40. roce chtě nechtě, já si vždycky dělám legraci, že všichni budete naši, protože jsme neúprosní. Že s prvníma vrázkama přichází i to, že začínáme oddalovat text, začínáme vidět špatně na mobil a ač do té doby nikdo neměl brýle, tak brýle na čtení je takovým prvotním znakem a bylo by dobrý, abyste si došli k lékaři nebo k optometristům, aby se to dobře vyměřilo a vy jste měli, zachovali si tu kvalitu života pořád stejně dobrou.
2: Když mluvíš o péči, co ti myslíš, kromě toho dojít si, nebo to je to, co ti myslíš, dojít si
3: myslím,
2: k doktorovi,
3: jo,
2: pořídit si
3: aby,
2: dobré
3: aby
2: brýle.
3: Aby to nebyly brýle z drogérie, přesně tak. Neodbývat se a nechat si tu péči právě o ten zrak celkově dopřát. To by mi přišlo dobrý. A také bych se přála, aby český národ nosil více barevných brýlí a byl odvážnější.
2: Kéž by tě teď posluchači všichni viděli. Ve fialovém studiu sedí Pavla Vedralová a má růžovo-fialové krásné brýle. Ladíš neuvěřitelně. Ty jsi věděla, že tady máme tuhle barvu?
3: Ne, ale naladila jsem se na český rozhlas, takže jsem ráda.
2: Ty máš intuici. Co třeba dioptrická vložka do lyžařských brýlí? To já jsem vůbec netušla, že existuje.
3: Ty jsi našla krásný otázky.
2: Já jsem tě studovala, Pavlo. Já jsem se připravovala.
3: Jo, dioptrická vložka do lyžařských brýlí. Já nevím, jestli to stojí za zmínku. Všichni, je to tak, že kdo nosí brýle na dálku, na blízko, tak potom znají všechny ty peripetie toho, že když chtějí dělat nějaké sporty, tak buď tam musí být kontaktní čočky, anebo přizpůsobený sportovní brýle, který nás budou jak ochraňovat, tak samozřejmě nám dopřejou nějaký ten komfort, s kterým nás nebudou v tom sportu omezovat. A dioptrická vložka do brýlích lyžařských, ta se tam vkládá s těma dioptriema, který ty potřebuješ.
2: Já jsem to opravdu nevěděla.
3: No,
2: brýle na plavání. Ano, s dioptriemi jsem prostě nevěděla.
3: Dioptrické brýle na plavání mě přijdu taky skvělý. My máme speciálku dětskou, hlavně u nás, takže my to hodně dopřáváme i malým dětem, i malé děti můžou mít plavecké dioptrické brýle, což mě přijde dobrý i kvůli bezpečnosti. Ráda bych apelovala, bude léto, prosím, ať děti neskáčou s dioptrickýma brýlema do bazénu, aby je nestratili, nic se s nima nestalo. Pořiďte jim dioptrické plavecké brýle, ať mají komfort a cítí se bezpečně, protože není nic horšího, než když dospělý nebo dítě vyleze z bazénu a nic nevidí.
2: Říká náš dnešní host Pavla Vedralová.

0: Noční mikroforum.
1: Barbora Čuekos a její host na dvojce.
2: A tím hostem je optička a lektorka improvizace Pavla Vedralová. Proč se vlastně, Pavlo, tak hodně zaměřuješ na dětské klienty? Vy jich máte snad víc než polovinu? Nebo kolik asi? Nebo zhruba polovinu?
3: Zhruba polovinu. Já jsem přemýšlela kdysi, když jsem začínala mít optiku, což už bude taky 20 let, tak a pořád jsme na stejném místě, tak jsem přemýšlela, čím bychom se mohli specializovat, čím bychom se mohli
2: odlišovat,
3: aby jsme nezapadli, aby ta optika byla úspěšná. A což je zajímavý, myslím, já jsem přemýšlela nad tím, jak to udělat a čím by to mohlo být jiný. A říkala jsem si třeba, že bychom mohli oslovit hluchoněmí. Takže my jsme měli jednu dobu i překladatele do znakové řeči, chodil k nám, překládal těm hluchoněmím. Snažili jsme se do té komunity proniknout, ale třeba to pořádně ještě nebyla jako sociální sítě, takže bylo těžké k ním nějakým způsobem, jako měli web a pak si pamatuju, že měli jako svůj časopis a pak měli své vysílání, takže my jsme se snažili tam nějakým způsobem jako by dostat. A to jsem se snažila třeba jako tak první dva roky, ale bylo to náročné, protože hluchoněmý člověk, když mu ještě zakrajete oči, tak už vás ani nevidí, ani neslyší. Některý klienti nám zůstali, nějakým způsobem jsme se snažili v tom zůstávat, ale nebyla to přesně ta cílovka, ale jako hezký pokus vůbec proniknout do téhle komunity. A klobouk dolů všem, kdo se tím vším zabývají. A já jsem si říkala v té době, že vlastně neznám žádnou dětskou optiku a neznám, že by se tím někdo zabýval. Takže jsem vytvořila v té naší menší optice dospělý takový koutek a začala jsem to nějak rozšiřovat a začala jsem se tím víc zabývat. A museli jsme si spoustu věcí dostudovávat sami, protože přesně ten obor nebyl rozšířený v rámci té speciální dětské optiky. Navazovali jsme se na nemocnice, na lékaře, aby jsme mohli spolupracovat, aby tam ta vazba byla přece jenom víc natěsno a mohli jsme si důvěřovat v tom předávání těch zakázek. No a podařilo se nám potom vybudovat hezkou velkou klientelu a pak, když v optice běhali děti, za nima běhali babičky a za nima běhali zase ty maminky, tak jsem pochopila, že se musíme rozšířit. A šli jsme o patro výš, kde máme stejnou plochu právě na dětskou oční optiku. Speciálku a jsme jedny z největších v Praze. Takže a tu už máme nějakých třeba 12 let, si myslím.
2: Na co máme dát pozor, když jdeme vybírat první brýle pro dítě?
3: Tak záleží, jak to dítě je samozřejmě starý.
2: Já myslím, že jak je spolupracující.
3: My se většinou s dětma relativně domluvíme rychle.
2: Nemáte nějaké osvědčené finty, co udělat? Dítě běhá po optice, nenechá se lapit.
3: Já nevím, nějakým způsobem mám pocit, že jako ta spolupráce tam je. Oni se cítí hodně v bezpečí, protože ono to nevypadá jako optika, vypadá to jak dětský pokojíček.
2: Dětský koutek.
3: Je to krásně jako navržený, takže myslím si, že oni se tak jako sklidně hrajou si a když si hrajou, tak jenom tak mimo děkým tam zkoušíme ty brýle, aniž by si všimli. Takže děti jsou, myslím, relativně rychlí. Pak rodiče začnou třeba pochybovat nebo ladit barvy. A
2: u dětí nebo u sebe?
3: U dětí.
2: I u dětí?
3: Jo.
2: Nemysla u sebe.
3: Jo. A tím se nám to někdy zkomplikuje, takže děti celkem dobrý.
2: No, ale tak já sama vím, že obzvlášť u prvních brýlí člověk má pocit, že to je něco tak zvláštního na tom obličeji, že vybrat dobře ty obroučky.
3: Je to těžký a ta rodina si musí zvyknout na to, když jsou tu první brýle, takže ona ta brýla musí dobře sednout, musí být ohebná, nesmí těm dětem padat, musí se dobře zafixovat, proto je dobrý je vybírat u spolehlivých očních optiků a specialistů, který tomu rozumějí. Každá ta oční vada je jiná, každý to sklo je jiný, takže my pořád se učíme každý den a pořád vybíráme jako s velkou trpělivostí k tomu, aby to tam všechno sedlo tak, jak má s tou zprávou od toho lékaře. Takže je to velká spolupráce celých rodin a všichni se musí zvyknout, takže pro ty rodiče je to nejtěžší v tomhle danou chvíli.
2: Já se tě vždycky ptám s velkou oblibou na to, kolik máš zrovna brýlí.
3: Já jsem zjistila tuhle, že potřebuji přidat.
4: Takže přidat. Už minule jsem říkala šílené číslo.
3: Ale přidat dioptrie.
4: Jo, dioptrie. Takže... přidat další brýle.
3: Nejpa tak 12, ale teďkon aktivně používám prostě tak 6, protože právě musím všechny přesklít a nebo si vybrat nový, vzhledem tomu, že právě mám takovouhle hezkou sbírku.
4: No vidíš, ty jsi tak vlastně velmi, jak to říct, jako vehementně konfrontována s tím věkem. Hmm. Co to s tebou dělá vlastně?
3: Vehementně konfrontována.
4: Ty to hnedka poznáš, že stárneš, protože jo, potřebuješ
3: potřebuji přidat na blízko prostě většinou, no.
4: Tak jak se ti stárne? Ty jsi mladá, krásná, ale roky přibývají.
3: No, je to taky jako zvláštní výzva. Já jsem se, mě bylo 50 v prosinci a vlastně jsem se nejvíc toho bála, že to přijde. A co se mnou stane a jak to bude a jestli se něco změní a bála jsem se to skoro říkat. A pak jsem tím prošla, ale bylo to skutečně jak brána. Je to skutečně přechod.
4: Ty to tady řekneš do živého vysílání, že zrovna bylo 50. Ty mě fascinuješ.
3: No. A je to bezpečný. Chci všechny ubezpečit. Je to na té druhé straně bezpečný. A příjemný a je to úplně jiná etapa. Krásný odstup a spoustu věcí se jako mění. Já jsem vlastně ráda, že jsme podobně starý i s mým mužem, že vlastně ten svět můžeme prožívat podobně. A je tam ten odstup, je to prostě jako jiný. A kdo tam ještě máte nakročeno, máte se na co těšit na spoustu hezkých věcí.
4: Ty jsi taková pozitivní, ty jsi vždycky pozitivní, ale dneska obzvlášť. Mě tak napadlo, jestli máš třeba data nebo statistiky o tom, jestli se nám oči kazí teď dřív než třeba našim předkům kvůli obrazovkám, mobilům a těm všem moderním věcem.
3: Kazí, nevím, jestli kazí, prostě ta dioptrie tam přichází dřív, protože...
4: Je to tak.
3: Je to tak. Mm. Ale z toho důvodu, že máme před sebou ty monitory, které vlastně kmitají a mobily, které si dáváme blíž. Knížku jsme měli třeba jako přirozeně se vždycky všechno měřilo na 30 cm vzdálenosti, jako a ta kniha byla klidná, ten text byl klidný. Takže ta dioptrie na to blízko mohla přicházet později. Ty noviny jsme si mohli dát dál třeba... Bylo to jiný, teďkon to přichází právě díky tomu, že dáváme i ty mobily, spíš ta potřeba je jiná. No. Hmm.
4: Co bys nám poradila, když se díváme dlouho do monitoru, jaké jsou praktiky?
3: Je dobrý střídat ty vzdálenosti a dívat se na to, jestli nemáme suché oči, jestli ty oči třeba nepotřebujete si promnout nebo víc mrkat, je dobrý dodržovat.
4: Víc mrkat, že bych cíleně si zamrkala.
3: No, jestli třeba víc mrkáš, tak míváš třeba suší oči. To je takový paradox toho. A nebo ti ty oči slzí. Tak je dobrý dokapávat. A právě když jsme v umělých prostředí, když jsme v prostředí, který je klimatizovaný, tak tam hodně tam ty oči vysychají. A tou vysychají i tím, že se hodně díváme i na tu jednu vzdálenost. Takže je dobrý se hydratovat, dokapávat si třeba jakýma dobrýma kapkama s kyselinou hyaluronovou.
4: Hydratovat nemyslíš vnitřně?
3: I vnitřně. Tam jako s tím jako pitný režim s tím taky souvisí. A používat mrkací klávesu. Víš, co je mrkací klávesa?
4: Netuším, co je mrkací klávesa.
3: Mrkací klávesa, když dáš enter, podíváš, zamrkáš si a podíváš se třeba do jiný vzdálenosti, aby si se pořád nedívala na ten monitor, aby ty oči si mohly odpočinout.
4: Při každém enter.
3: No tak.
4: Fíha, tak to bych pořád mrkala celý den.
3: Záleží podle toho, jakou práci děláš. Tak no. Třeba ty u třetího entru.
4: No, tak to vyzkouším. Prosím tě, a co je pravdy na tom, že dobře uvidíme, když budeme konzumovat hodně mrkve.
3: To já právě nevím, ty studie jsem nikdy nevěděla, ale...
4: Proč se to pořád říká celé ty roky?
3: Já netuším. Jako, taky se říkal, ano, je tam karoten, ten karoten určitě je potřeba pro výživu oka, to se nedá oddiskutovat, je potřeba jíst mrkev, je potřeba se vyživovat, ale je potřeba se obecně vyživovat vitamínama. Bohužel dnešní strava na vitamíny není moc bohatá, takže všichni používáme suplementy a mně to nepřijde vůbec na škodu.
4: Ty jsi byla členkou poroty v soutěži mladých optiků. Co jsi tam hodnotila, jak taková soutěž probíhá?
3: Probíhalo tam zábrusy brýlí, probíhalo tam to vůbec, jaký jsou nový trendy, tak nejvíc se tam vlastně vynášelo teďkon metabrýle, brýle třeba, které jsou už připojené na kameru a se sluchátkama, že to je taková budoucnost, která nás čeká.
4: To si vůbec nemám teďka představit, co říkáš.
3: Máš brýle, který máš nasazený a ve straně si jich máš třeba sluchátka, takže když by si mi zavolala, jak se mám a povídali jsme si nebo si poslouchala podcast, tak to budeš mít hned ve stranicích a pak tam máš kameru, s kterou můžeš hned fotit. Takže to jsou nějaký nový trendy, které budou a které na nás jsou. Už teďkon jsou vyvinutý hodně dobrý fotografický kamery právě v metabrýlích. Oakley mají, se bych to neměla zrovna ty značky říkat, ale je to na vzestupu a bude to. Takže to jsou nový trendy, takže to tam přinášeli žáci. Pak přinášeli zručnost, která je pořád důležitá u optiku a já mám radost, že se to pořád učí. Protože my, když zaprušujeme skla, tak je to, že už ho dáváme do automatu, ty skla se zabrušují úplně přesně podle frézy, ale my jsme se sami učili pořád mít tu zručnost ručně zabrousit skla do brýlí a to se pořád na té naší báječné škole děje.
4: Povídáme si stále s Pavlou Vedralovou.

0: Posloucháte Noční mikroforum a naším hostem je optička a lektorka improvizace Pavla Vedralová. Aquahealing dělá málo kdo? Ty jsi jednou z těch mála. Kolik let už ho děláš?
1: No asi přes 10 let. No tak nějak asi. Já to nějak nepočítám.
0: A k němu se si jak dostala?
1: Já jsem v dětství dělala akvabely. Takže jsem se uměla potápět a bylo pro mě přirozený podplavávat bazény a být pod vodou. A byli jsme nějaký dovolený, kde naše kamarádka mě dělala šiacu a já jsem říkala, že to je skvělý, to šiacu. Šiacu je metoda při vyhledávání dráh na těle, kdy ty dráhy hledáme na těle člověka, buď jsou plynné, anebo prázdné. A tato metoda vlastně doplňuje buď ty plný nebo prázdný dráhy na těle člověka. A říkala mi, já jsem se učila u tak báječní ženy a ona dělá i aquahealing. A já jsem se na to dívala a podobně jako toho impra, tak já jsem se úplně zamilovala do té představy, že bych něco takového mohla umět. A napsala jsem jí, že bych ráda přijela, nebo že bych to ráda uměla. A říkala, no my zrovna otevíráme jakoby další běh, který se dá učit, ale u nás je to tak, že musíš projít tou školou toho šiacu a závěrem potom jako je ten aquahealing. Já jsem říkala, ale já chci ten aquahealing, já nechci to šiacu. Takže jsem jedna z mála se dostala na to druhou stranou a pak jsem si šiacu dodělávala, protože je skutečně nedílnou součástí aquahealingu.
0: Ty jsi trošku tvrdohlava.
1: Já jsem měla to štěstí, že mě skutečně vzali z druhé strany. A že byli, že takhle zaimprovizovali a že to riskli. Za to jsem byla vděčná.
0: Ale součástí toho výcviku asi bylo, že jsi sama ten aquahealing podstupovala.
1: Já jsem ho podstupovala, musela jsem tam mít několik hodin a já jsem se nikdy nesetkala s takovouhle metodou. Pro mě je to... Aquahealing vychází z vatsu, právě z water shiatsu, z vodního shiatsu a aquahealing je potom nástavba, kterou my děláme. A jsou tam dvě části. Jedna je nad vodou a druhá je pod vodou. A nad vodou vy dostanete floaty. A
0: co to je floaty?
1: Float je vlastně molitan, který já vám dám na nohy, abyste byli nadnášený a celou tu dobu vy máte fixovanou hlavu na mém rameni a já vám právě uvolňuji celý páteřní kanál, uvolňuji pravou a levou mozkovou hemisféru a ta hlava konečně může spočinout. A spočine i díky tomu, že jste stavu takovým bez tíže, že tam není zatížená gravitace.
0: Takže... Já to úplně cítím. Mluvíš a něco se ve mně děje.
1: Je to báječný. A protože jsme tvořený z vody a jsme v té vodě, ta voda má 37 stupňů, takže to tělo konečně může zrelaxovat, tak tam dochází k velkým zázrakům. A já jsem nezažila žádnou jinou metodu, kde bych takhle byla v obrovském flow. Já mám improvizaci ve flow a aquahealing, ale tohle je meditativní stav, který je hluboký. Takže při té první části ty bys byla jenom nad vodou, já bych ti pak dala kolíček a pak bych tě zanořovala pod vodu. A tam zase se můžeš potkat hodně sama se sebou, s vnitřním tichem, vnitřní samotou, taky možná s panikou, protože někdy je to tak, že to tělo je v klidu, ale hlava do toho dá, možná jsem v nebezpečí. Takže já tam zase musím přinášet klid, hlava

0: dokážou vypnout na suchu. Takže tam dokážeme udělat to, že se zacítí, sklidní, dostanou se do těla, odchází a pak mi píšou, že spali celou noc.
1: To je zázrak.
0: To je zázrak.
1: V době já určitě. Znám spoustu lidí, kteří nespí.
0: A jsme vyčerpaný. Jsme přehlcený tou dobou, jsme přesycený všema možnýma věmama. Takže to, že seš tam hodinu vůbec v tichu a jenom se sebou, je taky velký zázrak.
1: To je hodina, já myslím, tak 20-30 minut.
0: Ne, to je celá hodina.
1: I děti dělají jako jiný?
0: Děti děláme, ale děláme v kratším čase. Oni tolik tu pozornost nevydržejí.
1: A kdo se ti teda vlastně hlásí nejvíc?
0: Já beru ženy, protože jsem malýho zrůstu. A ta voda mi dosahuje zase třeba někam jako grudě po krk. A já pak, když mám muže, tak oni jsou těžší.
1: Ti utopili.
0: No, oni, jako já už tam tu páku potom nemám. A jsem potom hodně unavená. Takže když máš ženské tělo, tak ona má jinou proporcionalitu, jakoby váhy, tuků a kostí, a mužské tělo je prostě obecně těžší. To by muselo být hodně trénovaný, aby bylo v těle a ne v hlavě, takže jako já beru obecně ženy a to jsou pak moji klienti a já to dělám jednou za měsíc, vrátila jsem se k tomu, ale měla jsem tam velkou přestávku, protože už jsem byla hodně unavená.
1: A co ti pomohlo s únavou? Už v kratoučce, protože už budu muset končit.
0: Musela jsem si dávat své vlastní hranice a musím na sebe dbát, abych se nevyčerpala, protože mě baví spousta věcí.
1: No to vidíme, slyšíme. Co ty s našim posluchačům ráda popřála na závěr?
0: Nebojte se, to jaro přijde brzo.
1: Děkuji ti za návštěvu, ať si pořád takhle plná optimismu a smíchu. Vám, milí posluchači, také moc děkujeme, že jste byli dnes večer s námi. Mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí Barbora Čuekos a náš dnešní milý host Pavla Vedralová. Hezké dny a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: I vy můžete rozhodnout o tom, kdo se stane vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail charm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
3: Čeká nás Arras.
2: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
3: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
2: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

Aerostrema Sofie se po druhé chystá do O2 Areny a po druhé v rámci stejného turné. Legendární italský zpěvák vystoupí příští rok 20. května v pražské O2 Areně. Zpěvák si mezi oblíbená města, kam se vrátí v rámci aktuálního turné i příští rok, vybral mimo jiné právě Prahu. Publikum se může těšit na ikonické skladby jako Piu Bella Cosa, Cosa della Vita, Un Altra Te, stejně jako na výběr z jeho největších a novějších alb. Určitě to bude super retro večírek.

Eros Ramazzotti ještě v duetu s Tinou Turner. Příští rok zopakuje svůj koncert v pražské autovraně. Turné Una storia importante, pojmenované podle jednoho z jeho nejslavnějších hitů, je retrospektivní oslavou celé jeho hudební dráhy. Jak umělce známe, fanoušci můžou očekávat nejen dojemné balady, ale také skladby plné italského temperamentu.

Za 12 minut bude 12. Český rozhlas dvojka, posloucháte Noční proud. Známý herec a šanzoniér Igor Orozovič chystá letní koncerty, nahrává nové album a k tomu navíc se objeví ve stěžejní roli v seriálu o spisovatelce Moniové. A to už velmi brzy, 15. května. Práce na jeho druhém albu finišují a co nevidět, taky vyrazí na turné. 27. května odstartuje v pražském Atriu Bořislavka.

V lodičkách plula s životem, je to dávno. Líbal jsem pihu nad loktem, je to dávno. Spitivou slzami potem, já přikryl tě svým šepotem.

Za 5 minut to už tu bude nový den, středa 13. května. Možná se říkáte, díky bohu, že ne pátek 13. Tentokrát vyšla 13. na středu a bude to určitě bezvadná středa bez ohledu na číslo. Po půlnočních zprávách si dáme turné Lucie Bílé, novou zpěvačku Terezie Anomarie, duet Madony se Sabrinou Carpenter nebo nečekaný duet Michala Horáka se skupinou Vypsaná fixa. Příjemnou noc dvojkou.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Fotbalová Slavia dostala nejvyšší pokutu v historii České ligy. Zaplatit musí 10 milionů korun. V Maďarsku přísahali noví ministři. Kabinet Pétera Maďara se od půlnoci ujímá vlády. Jarní mrazy podle pěstitelů mohly zničit až polovinu letošní úrody ovoce. A dnes bude převážně oblačno a zataženo, místy přehánky, teploty do 17 stupňů. Je středa 13. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: SK Slavia Praha dostala od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nejvyšší pokutu v historii České ligy za to, že v závěru sobotního derby pražských S vtrhli diváci předčasně na trávník v Edenu, napadli hráče Sparty a do sektoru hostujících fanoušků házeli pyrotechniku. Zaplatí 10 milionů korun.
2: Proti rozhodnutí disciplinární komise se Slavia odvolávat nebude. Vršovický klub zároveň musí nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy odehrát bez diváků.
3: Pokud jde o finanční pokutu 10 milionů, ta samozřejmě v kombinaci i s tím, že nebudeme moci odehrát 4 utkání s diváky, nám v zásadě způsobuje škodu 50 milionů korun.
2: Komise taky zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii. Pokračuje místopředseda představenstva AC Sparta Praha František Čupr.
4: Ten verdikt v tuto chvíli vůbec není důležitý. Důležité je to, že těm, kteří říkali, že fotbal je místo, kde se schází výtržníci, tak těm jsme pouze nahráli.
2: Říká Čupr. Sparta za výtržnosti letenských fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu Eden, dostala pokud tu 600 tisíc korun. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
1: Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Doteď zahalování přímo na stadionech zakazovaly jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na pražské víkendové derby.
5: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmí využívat, říká Šťastný.
6: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
5: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slavií. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: V Maďarsku se o půlnoci ujímá vlády kabinet pod vedením premiéra Pétera Maďara. Definitivně tím končí 16-letá éra Viktora Orbána. Ministři nové maďarské vlády složili přísahy v parlamentu už včera. Na dnešek mají naplánované první jednání.
7: 16 nových ministrů a ministryň složilo přísahu před historickými maďarskými vlajkami a čestnou stráží. Kabinet má opět členů víc než předchozí. Například rezorty školství nebo zdravotnictví totiž budou opět samostatné. Nový premiér Péter Maďar pak zdůraznil závazek vůči veřejnosti.
8: Fungování vlády bude týmová práce. Budeme odpovědní a rozhodovat veřejně. Jen tak lze obnovit důvěru ve stát.
7: Zemi přebírá v době ekonomické stagnace, vysokého státního dluhu i zablokovaných eurofondů. Právě na tyto problémy se nový kabinet chce zaměřit co nejdříve. U části evropských peněz má ale čas na reformy jen do léta. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Policie v Česku loni vykázala z domácností 1640 násilníků. Vyplývá to z dat Asociace pracovníků intervenčních center. Je to nejvíc od zavedení opatření v roce 2007.
9: Podle asociace je za nárůstem vykázání větší ochota obětí útoky nahlašovat, říká Lucie Paprštajnová.
10: Že vlastně získávají ty informace a že jim to dodá sílu k tomu, že se rozhodnou tu pomoc vyhledat.
9: Asociace upozorňuje, že v Česku chybí pro agresory povinné intervenční programy. Jsou pouze dobrovolné. Letos na ně dalo ministerstvo vnitra 30 milionů korun.
11: Doufáme, že se nám podaří ty programy rozšířit a ty kapacity navýšit.
9: Říká Kateřina Bělohlávková z ministerstva vnitra. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Dubnové mrazy podle předběžných odhadů českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, poničené jsou ale i další druhy. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho, říká předseda Unie ovocnářů Martin Ludvík.
12: Ovocnářská unie aktuálně sčítá škody po dvou vlnách mrazů. Ta první tu byla kolem 10. dubna a ta druhá to byl vpád arktického vzduchu, který postihl celou střední a východní Evropu. Definitivní výsledky ještě k dispozici nemáme, ale předběžně to vypadá tak, že ta letošní úroda může být zhruba jenom poloviční.
1: Data o celkových škodách by měly mít pěstitelé v příštím týdnu. Ceny ovoce v obchodech by to ale podle Ludvíka ovlivnit nemělo. Česko je totiž závislé na dovozu z dalších zemí. Z oltáře v boční kapli baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku někdo v úterý v podvečer ukradl lebku svaté Zdislavy. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
13: Dosud neznámý pachatel rozbil skřínku, ve které byla lebka uložena a následně z místa činu i s ní utekl. Hodnota odcizené lebky je v tuto chvíli předmětem probíhajícího šetření. Historicky je však její hodnota zřejmě nevyčíslitelná.
1: Zloděje na místě zachytila kamera. Byl oblečený celý v černém a měl bílé tenisky. Pokud ho lidé ze záznamu poznají nebo ví, kde by lebka mohla být, mají se obrátit na linku 158. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl označil informaci o krádeži za zdrcující. Relikvie má podle něj především historickou a prověřící i duchovní hodnotu. Památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev 30. května. Začalo pražské jaro. Letošní 81. ročník festivalu Večer odstartovala Smetanova má vlast v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Přímý přenos z obecního domu sledovali v přímém přenosu na velkoplošné obrazovce i desítky lidí v pražských Riegerových sadech.
9: Co vás sem přilákalo i v tomto počasí?
14: Kultura.
15: No, nikdy jsme tu nebyli, tak jsme si to chtěli zažít.
2: Mezi diváky byli i manželé Jana a Jaroslav. Pozorně vyslechli všech 6 básní a po Blaníku, který cyklus uzavřel, následoval mohutný aplaus.
16: Mně se to moc líbilo, to je super nápad od pražského jara, takhle dát to ven open air pro lidi.
9: Proč jste přišla?
16: Ne, tak já jsem houslistka a milovnice klasické hudby, takže já prostě to ráda podpořím, pražské jaro.
2: Pražské jaro letos nabídne 41 koncertů. Stejný program jako v úterý rozhlasový symfonikové zahrají v obecním domě i dnes večer. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Sparty remizovali ve třetím kole nadstavbové části šance ligy z Plzní 0-0. Pražané tak nevyužili šanci přiblížit se vedoucímu rivalovi ze Slávie na 2 body. Obránce Sparty Jaroslav Zelený chválil za výkon golmana Jakuba Surovčíka, kterého v závěru nedohraného sobotního derby napadli v Edenu slávističtí fanoušci.
17: Přesto, že teďka měl trošku zpestření, tak navázal na ty výkony, který podával. Řekl bych, že zase tam byly situace, kdy nás podržel a jsem rád, že ho to nepoznamenalo natolik, že by to ovlivnilo jeho výkon. Na hřišti to nebylo poznat.
1: Slavia aktuálně vede tabulku šance ligy o 4 body před Spartou. Pokud dnes porazí Jablonec, získá mistrovský titul. V dalších úterních zápasech fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky. Teplice zvítězili ve Zlíně 4-2 a Dukla v Mladé Boleslavi 2-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 za Chuce Rady a nehoda na D46 za Vyškovem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně před odbočkou na Benešov. Na 21. kilometru stojí porouchaná dodávka. A blokuje pruh pro pomalá vozidla. Už je označená, na místě pracuje asistence. Dejte pozor na pohyb lidí okolo. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zvyšte pozornost za sjezdem na Mělník a Slaný. Na 14. kilometru se na vozovce pohybují lidé. Na D46 z Vyškova do Olomouce pozor na nehodu za sjezdem nad Rysice. Na 9. kilometru osobní auto srazilo zvěř. A překážku čekejte i na dálnici D55 z Přerova do Olomouce. Na kilometru 6,5 leží na vozovce pravděpodobně sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během noci se ochladí na 4 stupně až 0, při uklidnění větru až na minus 2 a objeví se četné přízemní mrazíky. Přes den pak čekáme ráno a večer na některých místech až jasno, jinak oblačno a zataženo, hlavně v severní polovině území lokálně přehánky, později večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na západě a místy na severu Čech 10 až 13, na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
18: Rádio, které vás baví.
14: 10 minut je středa 13. května, na Dvojce pokračuje noční proud. Zpěvačka Lucie Bílá slaví 60. svatbou a velkolepým turné. Madonna se na svůj taneční parket zcela očekávaně pozvala Sabrinu Carpenter. Zpěvačka Terezie Anna Marie poprvé zpívá česky ve novém songu, kde zpívali ptáci, aby zpívali také pánové. Toho tu bude nečekaný duet Michala Horáka se skupinou Vypsaná fixa. Teď Sombr.

Držitelka 21 zlatých slavíků, z toho 13 absolutních, 16 cen Anděl, 15 cen TT a ceny Thalia Lucie Bílá zahájila turné Obyčejná holka 2026. A jak jinak než neobyčejně na Slovensku. Ani domácí fanoušci zpěvačky ale nezůstanou zkrátka. Na podzim to Lucie pořádně rozjede i u nás. Série 10 koncertů vyvrcholí 24. října ve Státní opeře Praha. Světelná vizuální show, smyčcový kvartet, kapela, VIP hosté, proslulé hity i nové písničky a navíc ještě módní přehlídka. To všechno na obyčejném turné Lucie Bílé k oslavě jejího životního jubilea. Ta její 60. ta je vážně neuvěřitelná.

Obyčejná holka, to není název alba, singlu a turné, ale silná osobně výpověď. Lucie Bílá už v dubnu zahájila své halové turné 5 koncerty na Slovensku. Na podzim se stejná show přesune do České republiky. Vyvrcholením bude exkluzivní vystoupení na jeviště Pražské státní opery. Dramaturgii si vzala na starost sama zpěvačka. Na realizace turné se podílí téměř 100 člený tým. Lucin hlas doprovodí kapela Petra Maláska a Bílý sbor složený z muzikálových herců a tanečníků. A až pohádkovou nobleců celé show dodává Epo kvartet. Speciální hosté jsou pokaždé na každé zastávce překvapením večera.

0: something I want to talk about.
1: Sedminásobná držitelka ceny Grammy Madonna. Bezprostředně po show na Coachella Lena vnadila fanoušky vydáním skladby I Feel So Free. Euforická taneční píseň okamžitě ovládla digitální žebříčky. Následoval duet Bring Your Love právě se Sabrinou Carpenter, poprvé veřejně prezentovaný zrovna letos na slavném festivalu.
2: Benson Boone, Sorry, I'm Here for Someone Else. Hit.